Karton album rek, a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: Sí.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček a dnes začnu vodáckým pozdravem. Ahoj, protože jsem se právě vrátil z vody, ze Sázavy, kterou jsme sjížděli s naší kapelou Marien. A je pravda, že tu Sázavu jsme spíše na několika místech šli, než jeli, protože vody bylo málo, to už je takový kolorit, zvyk, typický jev na českých řekách a prý bohužel do budoucna nebude se to moc zlepšovat. Škoda. Nicméně ty úseky, které se jeli, ty stály opravdu za to. Sázava je nádherná řeka, stejně jako všechny řeky u nás. A pokud se člověk chce dotknout přírody tímto jedinečným způsobem, zažít trošku adrenalinu, dobrodružství, fyzické námahy a pak v kempu prospívaný večer. Jojo, vodácká duše je jedinečná, srdíčko zaplesalo, tělo a mysl si odpočinula. Byl to věru nevšední zážitek, který mě přímo vede k tomu, abych dnešní folková pohlazení sestavil z písní, které udělají radost především vodákům. Tak dobrý poslech, začnu jednou méně známější, zapomenutou od pražské skupiny Magison.

0: Krásná osadní píseň starých brontosaurů, opěvující také krásu řeky Sázavy. Ono těch tremských osad, jak jsme pluli, tak jsme viděli několik. Jen se trochu zdá, že tremský duch se vytrácí a jsou z toho taková letní sídla, spíše mi přišlo. Také v kempech už se nespívá jako dřív, ale spíše vidíme hloučky podivných individuí sedících u repráčků a z Bluetooth si pouštějí písně nejrůznějších žánrů. To jsme nevěděli, že je to taková vzácnost vytáhnout z auta kytary a basu a hrát. Jestli ale něco bylo legračního, tak samozřejmě, jak jsme se neustále vyhýbali těm rybářským vlastcům. Zatímco jeden na nás křičel, co děláme, že tam má nahozíno. Jiný říkal, to je dobře, že jedete, jak pádlujete, oni to ty ryby mají rády. A dokonce je to prý více láká do těchto míst. To bylo zajímavé, vždycky jsem si myslel, že ty ryby spíš plašíme jako vodáci. Trochu mě to přivedlo k tomu, že bychom si mohli pustit i jednu rybářskou píseň, která je sice z řeky Orlice, ale Vaby Daněk přesně věděl, o čem zpívá, když popisoval dění v houštinách kolem OVSky, tedy osady vycházejícího slunce nedaleko Hradce Králové a kolik známých osobností tam na břehu se dávalo blahé paměti.
1: Řece je veselo, na vodě dělají se kola. V tůni proti dubině, šupina na šupině, začíná velká rybí škola. Už vidím pana učitele, kapřisko jako malé tele. Pomalu klesopluje, dneska se nesopluje, dneska

vyzkoušíme třetíce, karasy a plotice, a pak se vrhnem na sekavce. Že nejsem ho stejný, mrknu se i na cejny, jestli se doučili dravce. Taková vitra nebo štika udělá z ryby nebo štíka. Být kapr, to je věda, kdo si teď bacha nedá.

ve vodě zdá se býti v pohodě, ryby v ní sedí, i když plují. Jenom jelci jesení vzdělání si necení, ocasem líny pošťuchují. Učitel začíná se mračit, tak to už by snad mohlo stačit. Už žádné dohady a seřete se do řady.

pár zatáček a tam už sedí dvořáček, přinesl 4 kila hrachu. Mládeži pachatu, až půjde zpátky na chatu, dáme si hrachu bez strachu. A kde má chutě na bramboru, popluje se mnou pod Gregoru.

nás mi nevěří, ať posadí se pod keři, rozhodí chleba po hladině. V létě či na jaře ryby hledají rybáře a dělají to kvůli psině, že ryba němá je a plachá, kdo tohle tvrdí, pustě tlachá. Až jednu chytíte, zeptejte se, zjistíte, že ve škole nedávala pacha, že prostě ve škole nedávala.

ty klidných vod, modrý letním, co z obrazů jsem znal. V rybářských lodích monet klot, žlutá pole pro tebe maloval. Kvetly máky na polích,

A takhle o řece velkých ryb zpívá Lukáš Moravec, jeho fenomenální skupina, která si říká Do větru ze Svitav. Nedávno jsme se potkali na festivalu na Lichnici a Lukáš slouží také u Tony Jocha. Třeba v kapele můžete ho vídat a je to opravdu mimořádný muzikant i se svou paní. A píšou krásný písničky, barevná muzika, vřele doporučuji. Držme se ale tématu, prosím vás, řeka, ten širý proud, ta je písnička, kterou mám teď připravenou, ale ne v tom původním spirituál kvintetovském podání. Našel jsem trošku mladší verzi, ve které uslyším hlas Františka Nedvěda a Heleny Maršálkové z Pacifiku. Je to krásná verze, hlavně je to krásná píseň, River is White, anglický tradicionál, který skutečně je světoznámý a existuje obrovské množství verzí, cover verzí, ale jedno mají společné. Ta melodie je naprosto jedinečná, geniální a patří do zlatého fondu světových evergreenů.

tam pod vodou tlejou šejich moc. Smulařských plavců, co ke dnu zvou. Tlejou, mou zelenou důlky jim zejou v očích.

Tam pod vodou tlejou a nechte je spát. Smolařský plavce, co ke dnu zvou. Ženou se nad nima dychtiví stíny, co každej měl.

0: tak dejte jim ahoj a nechte je spát.
1: Smolarský plavce, co ke dnu zvou, ahoj,
0: to poslední ahoj, co každé

0: Cleo, Banana Boat Song, také velice slavná lidová píseň z Jamajky, kterou tuším někdy v 50. letech proslavil zpěvák Harry Belafonte, jako Banana Boat, nebo Dayo také, s českým textem Zdeňka Šmída, samozřejmě v podání Hoptropáku a Samsonovy party na úžasném albu, které se jmenuje Proč bychom se netopili a které už je více než čtvrtstoletí staré. Nechce se mi věřit, že to tak rychle uteklo, protože pamatuju si, jak mě tohle album nadchlo. A protože Hoptropáci tady zpívají, zhudebnili v podstatě texty pana spisovatele Zdeňka Šmída, který, jak jistě víte, vepsal se do naší historie několika úžasnými knížkami, především Vodáckým průvodcem pro Ofélii, nebo hlavní název té knihy je Proč bychom se netopili. Stejně jako tohle CDčko. Šmídův humor, Hoptropácký nadhled dali vzniknout opravdu mimořádnému albu, které ve vodáckých kruzích je velice ceněno. My si ho pustíme, mohu říct si skoro celé, protože už jsem ho strašně dlouho neslyšel, protože je to prostě skvělý. Banana Boat Song, jako píseň smolařských plavců, takhle se to jmenuje v češtině. Když se podíváme na tu druhou, tak ta je snad ještě lepší. Obluda, ta se i hraje hodně u táborových ohňů.
1: Jo, 200 nás tam bylo na bryze do Číny a furt se jenom pilo a štuhly ledviny. A když už bylo kránu a všichni pod obraz, křik plavčík na stožár.

a ploutev přes hektar. A zúplnou hubu rozcvičuje spár a rozčileně mrká svým okem jediným a páchneřve a krká.

schází, chce pálit z kanónu. Zapomněl, že ho v září prochlastal v kantónu. Když uviděl tu bídu, hned spotil se jak myš.

smrtelník chrabrý, je drsná povaha. Zalehl u zábradlí a házel flaškama, když na obludě bouchl kánistr od džinu. Tu příznak stekle houkl,

Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Pouštíme si dneska písničky pro vodáky, především z úžasného alba Proč bychom se netopili z roku 2000 pana Zdeňka Šmída a spojení kapel Hop Trop a Samsona a jeho party. Velmi dlouho jsem tohle album neslyšel a žasnu, jak nestárne, jak jsou ty vodácké poučky stále platné. Ostatně i ta knížka Vodácký průvodce pro Ofélii, Proč bychom se netopili, to je prostě základ, který každý vodák musí znát.

A to byly asi dvě nejdojemnější písničky z celého alba Proč bychom se netopili, Hop Tropáku a Samsonovy party, tedy Vodácká holka samozřejmě, která hodně zlidověla, a předtím Píseň pro šedivou hlavu nebo Zahrajte mi plavci. Spolu s Obludou jsou tyhle tři písničky asi to nejčastější, co z tohohle alba slýchávám, když už někdo do těchto písniček hrábne. Nutno říci, že na vodě však kromě tohohle dojímacího procesu, kromě těch lásek a kromě toho dobrodružství zažíváme i humorné chvilky. V podstatě atmosféru přesně vystihuje, a teď si dovolím odskočit z tohoto alba, a samozřejmě slavná píseň s názvem Yes, kde Ivan Mládek naprosto geniálně propašoval anglická slovíčka do české vodácké turistiky. Tato píseň opravdu nesmí v dnešním výběru chybět.

No, no, no. Čím jsem starší, tím víc a víc smekám před genialitou Ivana Mládka. A skutečně jeho písničky mě provázejí celý život. A to je nevyčerpatelný zdroj prostě dobré nálady, krásné energie. Vždycky v nich objevím něco nového. I Ivan Mládek je opravdu velmi moudrý pán s velice vzácným smyslem pro humor a obrovský muzikant, kromě samozřejmě jeho vynálezu a malování. Ale to by bylo na jiné povídání. Já si dovolím z radosti nad tím, jak tady zazněl Benjo Band, sáhnout ještě po jedné písni, ve které se zpívá o řece Berounce. A je to nádherný lidský příběh, které se prostě na vodě odehrávají. Berounka teče a ne ptáčku, ptáčku. Všimněte si prosím opět krásné češtiny.

0: modlitba vodáka, tak je jedno z úžasných děl textu pana Zdeňka Šmída, zhudebněná Outropáky a Samsonovou partou na albu Proč bychom se netopili. Zazpomínali jsme především na tuto desku, ale jak jistě víte, folková a vodácká sezóna se tak trošku překrývají. Mnohý kemp v dávných dobách připomínal spíše setkání muzikantů a malý folkový festival, folkový tramský nebo country, jak chcete, prostě lidové muzicírování. Ty písničky v sobě prostě nesou vzpomínky na vodáckou slávu, kdy to ještě nebyla módní záležitost, ale kdy to byla opravdu romantika, způsob života, obrovské dobrodružství, které se dalo zažít v našich zeměpisných šířkách v dobách, kdy se nemohlo moc za hranice. Pořád věřím, že ta magie vodáctví ještě stále žije, existuje a že jsou místa, kde vodákovo srdce může plesat, svobodně pít a třeba zpívat. Koukám, co se nám ještě vyjde do dnešního pořadu a samozřejmě, pokud se chystáte na vodu, určitě se vám bude hodit vodácká odborná, ve které si prosvištíme některá vodácká slovíčka. Vy, kteří jste odporní suchozemci, se tím samozřejmě nemusíte nijak zaobírat. Vám vodákům, kteří vyrážíte, nebo jste třeba zrovna někde na nějaké plavbě, přeju hodně vody, sluníčko a kupu písní. Za týden naslyšenou se u dalších folkových pohlazení bude těšit váš průvodce Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Mezi proudy,

0: Palák, vracák, hák, epevarek, spagášlík.
1: Zabírák, otvírák, táborák, epoxid, laminát, pích.
0: Kontra, porcelán, travers, bord,
2: nešlaj si nesraz vás.
1: Spáchá za balák mokrej mord na tom, kdo nezabral včas.
0: Poňadra, kolejda, komínky, špricky, kanistr, flastr, šprajc.
2: Sekera, pilka, sirky, třísky, na břehu kouká zajíc.
0: Citera, niněra, penčo, bum,
1: basa a kytary, hlas.
0: Kofola, rokola, budvar, rum, západ a zrzavej vlas.
2: Peře je kurdě, je leje, zleje, koleje, koleje les.
1: Single, double, triangle, bagel, mělčina, svačina, yes.

0: i když přes to všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přes to všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Jsme z toho strudana.
5: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
6: Ať už posloucháte ve stoje, za chůze, možná v klidu, v práci, u počítače, kdekoliv, tak my vás pobavíme takhle v sedě společně s Pavlínou Filipovskou. Usadili jsme se i dnes ve studiu. Hezké odpoledne, Pavlíno.
7: Dobrý den.
6: Jakou náladu přinášíte? Letní?
7: Já jsem dobře naložena.
6: Jo.
7: Pořád.
6: Jo.
7: Pořád, protože vlastně člověk musí být v určitém věku potom už vděčnej za všechno.
1: Humoriáda.

0: Taky budeme vytahovat z takové naší archivní škatule nejrůznější ukázky z interprety. Tohle byly Rangers. S těmi se určitě musela, Pavlína, potkat se skupinou Plavci, ne?
1: Ano, já jsem se s nimi potkala a bylo to fajn. Vždycky s nimi. Byla legrace. Kluci to nebrali tak vážně, strašně netvářili se jako umělci a byli moc milí.
0: Mm-hmm. Co si vybereme z mluveného slova na úvod? Jakou ukázku si pustíme?
1: No tak já bych ráda zavzpomínala na pány vedoucí divadla Rokoko. Já jsem sloužila pod Darkem Vostřelem jako ředitelem.
0: Ano.
1: Takový spoluředitel byl Jirka Šašek. No a pak byl nezbytný člen tohodle toho týmu, protože to byl inspicient, taky herec a hrozně milej kluk Oskar Hák.
0: Tak jo, tak na něj zavzpomínáme z úst tedy právě Darka Vostřela, Jiřího Šaška, možná i Karla Augusta tam zazní. Tady je tahle vzpomínka, kterou vybírá Pavlína Filipovská.
2: Hrála se filozofská historie na zájezdu Vytomyšli a Karel Bláha, zpěvák, tenkrát mladý zpěvák, přišel pozdě.
3: No ovšem, samozřejmě zdůraznuju, že Hák ho samozřejmě zjel
2: správně.
3: Celým souborem.
2: Karel se strašně rozšilil a začal kout proti Oscarovi pikle.
3: Ano, odpolední představení proběhlo celkem
2: ano,
3: v klidu,
2: ano.
3: Ale večerní,
2: ano.
3: Nic stalo se večerní.
2: Ano, večerní to právě tam byl ten kámen úrazu. Oscar prohledl jeviště jako vždycky a jako vždycky šel k oponě a dírkou v oponě se koukal na obecenstvo. No tak kolik jich přišlo, jak jsou oblečený, ta ženský, tak...
3: Ano, jsou slečený, ano. Ale důležitý je, děkuji, že byl slečený vlastně ten Hák. On mě jenom trilky na sobě nevím.
4: Ale hezký.
3: No, byl, ale on tam snad bylo horko, nebo se chtěl líbit. A kousal do takového velkého chleba se sádlem.
4: A to byla večeře?
2: No to on je vždycky, a on tam dokonce se mě svěřil, že tam měl nějaké vitamíny pro růst.
3: Je to
2: to pořád
3: to mu asi upadlo. To mu upadlo asi na zem, protože nikdy neprojil ho. Koukal oponou v trenérkách, jo?
2: Ano,
3: a toho využil.
2: Ano, využil Karel Bláha s Milanem Klipcem.
3: No, on Klipec původně tělocvičil.
2: Ano, vylezli do provaziště, tam se chytli za provaz opony a spustili se dolů a ta opona, pardon, udělala a vlítla šilenou rychlostí nahoru.
3: To byl strašný fofor. To byl takový fofor, že si toho nevšímá ani ten Hák.
2: Ano, ne?
3: Koukal, kousal do toho chleba v těch krychách, stál vlastně nahý před obecenstvem a koukal do té dírky.
2: Ale bez opony.
3: Ta dírka tam nebyla. Tam
5: byla ona strašně veliká.
3: Dírka ani opona tam nebyla. Hák se zbláznil, zešílel v tu chvíli a začal zmateně pobíhat po celý jevišti.
2: Ano, to dělá dodnes.
5: Ovšem mimochodem pozor, to málo kdo ví, Rokoko bylo jediný divadlo v Československu, který mělo Oscara.
3: To je pravda.
0: Tak skutečně to takhle mohlo probět. Taky nějakou historku s Oskarem Hákem máte, Pavlína?
1: Nemám takovou krásnou, přeskutou. Ten chleba se sádlem si pamatuju, samozřejmě, on dal i kousnout. To byl strašně hodnej kluk a obětavej, kolik on toho zachránil, protože jako inspicient měl na starost, aby to představení probíhalo dle regulí, aby se všichni dostavili včas a zase odešli včas. A tak. A neměl to vůbec lehký, ten Oscar. Ale byl vždycky úsměvnej. On, jestli to dělal ten chleba se sádlem, to já už teda nedovedu odhadnout, ale rozhodně byl dobře živený, protože on byl takový kulička, pohyblivý, neuvěřitelně a vždycky včas všude byl, což byl jeho úkol za prvé a za druhý taky touha, aby tam byl první, aby na své upozornila. Tak Oscar byl úžasný člen tohohle souboru a já si myslím, že všichni si ho zamilovali, i ti, kteří co nejvíc ho potřebovali, co nejvíc potřebovali, aby on dovedl i napovědět a včas On to všecko znal, všechno věděl a kdo kdy má přijít, kdo kdy odejít a tak dále a řídil to. No a na Oscara myslím si, že všichni, kteří ho zažili takhle v akci, že na něj strašně rádi vzpomínají.
0: Hmm. I dnes Pavlína Filipovská vybrala si ukázku první s ním a ta spojka s tou další možnou do dvojice je právě Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Teď by mohli vystoupit sami spolu v Silvestru 68, povídání o námořnickém uzlu, to nabízím podle toho, co vybrala Pavlína. To je Ačko v tom prvním dnešním souboji a variantou B je Oldřich Kaiser, kterého nasazuje já s jeho předpovědí počasí z ostravského televizního pořadu ještě v 80. letech. Tam se můžeme vydat v ukázce. Vybíráte ale vy. Opět máte k dispozici telefonní čísla, jedno přímo vedoucí do studia Humoriády 731 800 900. Volejte a vybírejte si, anebo hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Zámecké léto. Na jakém zámku naposledy byla Pavlína Filipovská? Někdy. Výlet nebo
3: já
2: tak?
3: Jsem se spíš pohybovala v Podzámčí. No, ale mám strašně ráda Konopiště.
2: Jo, jo, jo.
3: No, protože to je blízko tam, kde my máme chatu Poříčí nad Sázavou a tam já to mám strašně ráda.
2: Mm-hmm. Dobrá, další zámky najdete na adrese zámeckéléto.cz a můžete poslouchat jejich příběhy skrz celé léto. Teď budeme poslouchat vás, co rozhodujete v Humoriádě, jakou ukázkou pokračovat. Vaše doporučení může směřovat buď k Davidu Darku Vostřilovi a Jiřímu Žeškovi nebo k Oldřichu Kajzerovi, to je ta druhá varianta. Kdo je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím paní Pavlinku.
3: Děkuji.
4: A i vás, Patriku.
2: Díky.
4: A já bych si přál Bčko.
2: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme dál.
5: Dobrý den, Patriku. Tady Ivana z Andřejova, už jsem dlouho nebyla. Zdravím Pavlinku Filipovskou.
3: Děkuji.
5: Přeji hodně zdravíčka, pohody. Je podobná tatínkovi úplně ve všem.
3: To já
5: a
3: vím. To slyším
5: takže
3: často.
5: Takže vám děkuju.
2: Naslyšenou, mějte se krásně.
3: Naslyšenou.
2: A dobrý den dalšímu na telefonu 731 800 900. Jen poprosím stěšit se rádio, ať se dobře rozumíme. Povídejte.
6: Dobrý den, přeji vám. Tady František Kralupy nad Vltavou. Zdravím paní Pavlínku.
3: Děkuji.
6: Patryku. A chtěl bych se zmínit jenom o tom. Darek Vostřel před mnoha lety byl ten robot Emil, jestli pamatujete.
2: Ano, ano, no ještě ano, jednu verzatelku.
6: Můj kluk, tenkrát jsme mu udělali takový oblek a to a vyhrál, tenkrát ve Vltavě tady v Kralupech vyhrál dort, tak byl šťastný, takže mi to zůstalo v paměti, ten
2: ano.
6: Robot Emil.
2: Jo, jo.
6: Darek Vostřel a takže zdravím vás a mějte se moc hezky a přeju stále zdraví. Díky.
2: Dobře,
3: my děkuji. Vám taky přejem všechno dobrý.
2: Ať se daří. Myslím, že je rozhodnuto. Ty hlasy ale ve dvou třetinách směřovaly nikoli k pokračování s Darkem Vostřelem a Jiřím Šaškem, ale chcete slyšet Oldřicha Kajzera, jeho předpověď počasí z Dobrého večera z Ostravy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás na pravidelné relaci Počasí včera, dnes a zítra. Omlouvám se za svůj zevnějšek, ale v podstatě jsem si to zavinila sama. Pokud jste mě sledovali minulý týden, viděli jste, že jsem přišla pěkně upravená. Ano, slibovala jsem vám pěkné počasí, poprvé jsem uvěřila sama sobě a takhle to dopadlo. Přitom ale manžel mi říkal, Eliško, vem si pláštěnku, já jsem si ji vzala, sice ale bylo pozdě. Já se jmenuji Eliška. Eliška Větrná, pracuji v Hydrometeorologickém ústavu v Praze, v Komořanech, k vrbičkám 28. Takže kdyby měl někdo zájem, no ale to sem nepatří. Počasí dnes. Přestože prší, na celém území naší vlasti je jasno. Počasí zítra. Nejprve si připomeňme, jak bylo zítra před 100 lety. Hezky. Nejvíc vás jistě asi bude zajímat, jak bylo včera. Severozápadní okluzní fronta svým výběžkem zasáhla Středomoří, kde naši kolegové napočítali 86 minibarů. Tlak vzduchu přepočtený 8 hodin večer na marky. Kryváň. Kryváň 13,5. Paříž 13,50. Evropa setrvalý stav. A nyní se společně podívejme na povětrnostní mapu. Děkuji vám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tady to hezky vypíchnul Olda Kaiser. Já říkám vždy, že v rádiu není vhodné říkat, pojďme se podívat.
3: No jo.
2: Protože bychom měli spíš poslouchat. No, no, když tak se doporučit k podívání na stránkách nějakých internetových, ale takhle. Jakou, pamatujete tu éru, ještě když se naživo jelo třeba to zpravodajství počasí v televizi a zprávy a takové, vy to musíte přece pamatovat, teď i tatínek začínal s tím živým vysíláním v televizi.
3: No jistě, no. A já jsem si ho užila potom v Dobrých jitrech a tak, ano. Že to byly hodiny živého vysílání a mě poskytovali takový zvláštní kouzlo toho blízkého bezprostředního styku s posluchači. A bylo to moc krásný. Zprvu jsem teda se topila v trémě. Úplně jsem z toho byla prostě celá vyřízená a tak. Ale časem to úžasné publikum rozhlasové mě ty trémy zbavilo. A já jsem pak s nima chodila jako na dostaveníčko do našeho takového bytečku, tajného, soukromého, což bylo to prostředí, mikrofon a oni. A my jsme si strašně rozuměli. A kolikrát jsme se těžko loučili. Technici už potom tam v kabině z toho byli zoufalí, protože mě to trvalo moc dlouho. Já jsem jim byla strašně vděčná za to, že poslouchají a že jsou se mnou, že tam nejsem sama.
2: Jste zapomněla na čas, na hodiny?
3: No jistě.
2: Jako, jak se říká, přetekla jste třeba i přes časové znamení nebo něco takového?
3: Je,
2: někdy?
3: To se mě neptejte. To se zeptejte třeba Jitka Sakalová, která většinou tam seděla jako vedoucí člověk, ano. V té technické
2: brži,
3: v té kabině.
2: Ano.
3: Kde prosím?
2: V režii.
3: Jo, v režii. Ano, ano, to už zmíním. Tak ta si zažila svý se mnou, protože já jsem vždycky odevzdala ten text, který jsem si po doma načmárala, teď jsem jí to všecko předala a jak to bude, Jitunko, a tak. A ono to bylo třeba úplně jinak. A ona nemohla najít ten konečně jako šlágvort, ano, jak říkají odborníci, kde jsem chtěla skončit a čím jsem chtěla skončit, protože mě se nechtělo končit. Jo, jo, jo. My jsme byli v tak dobrý debatě a posluchači reagovali a no tak prostě se mi zalíbilo. Mm-hmm. Já jsem to živý vysílání milovala. A já si myslím, že živý vysílání taky člověka hodně prověří. Jestli chce a má co sdělit a jestli se chce podělit o to, co si přines do toho rozhlasu. No, sednout si takhle k textu, který vám někdo naklepe, teď na stroji, teda na stroji ne, no, už dávno, že jo, že vy to máte na počítači a tak různě to, ale stejně to máte už takhle připravený a nařízený. To já jsem neměla nařízený, já jsem byla taková neřízená střela a poměrně jsem dělala asi potíže, ale přesto musím říct, trošku se pochlubím, že jak ta Jitka Sakalová, těžce zkoušená, a ostatní zvukaři, kteří se mnou takhle absolvovali to živý vysílání, že na mě docela rádi vzpomínají.
2: Aby ne.
3: Protože ona jim ta služba utekla líp. Oni byli furt napnutý, co bude, jak to bude a to. A pořád a pobyhoval mezi tím Pepík Švehla, který tam měl hudbu připravenou, tu si mohl klidně odložit, pač na ní nedošlo kolikrát. Ale zase pak tam byla taková pauzička, která by se mi líbila, byla, kdyby něco pustil takovýho hezkýho, něžnýho a teď bylo hrabání. A to bylo tak krásný podívání do té režie. Jakou já jsem tam, jsem tam způsobila různý zmatky. No. Nevím, jestli tak rádi, jako já na ně, na všechny vzpomínám, ale bylo to krásný a užila jsem si to hrozně let.
2: A dnes si na to tak trochu vzpomíná a užívá si to opět.
3: Co
2: Pavlína
3: trochu,
2: Chlitovská.
3: Já to vzpomínám moc.
2: Ráda, no. Tak Humoriádě i ta je živým vysíláním a tady není připraveno dopředu nic, jen seznam ukázek a pak o tom rozhodují naši hosté a taky vy. Jako třeba v téhle chvíli, pokud jste si vybrali Oldřicha Kaisera, skočili jste do jiného šuplíčku, nabídnu ho ještě po druhé, dokončit předpověď počasí, anebo si uděláme změnu, řekli jsme si s Pavlínou, že bychom mohli zkusit nasadit, jak se říká, Ivu Janžurovou s Josefem Veldou ve scénce.
3: Ivanku Janžurovou, prosím.
2: Tak, co vyberete vy? 731 800 900, telefon do studia a SMS-kové číslo 90 01 04, humor mezera A nebo B v pořadu nazvaném
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Stále ještě si můžete vybírat. Oldřich Kaiser v jedné z variant pokračovat s předpovědí počasí, anebo Ivo Janžurová s Josefem Veldou. Ukázka, která je ve hře, vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchám vám dnes i Pavlína Filipovská. Tak kdo tam je? Dobrý den.
2: Miroslav Skarvine. Dobrý den, paní Filipovská.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a hlasuji pro pokračování.
1: Dobře, předpověď počasí, jak asi dopadne. Dobrá, děkujeme moc. Přesouváme se za dalším, kdo tam je na telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den, Breno z Martina. Pozdravím vás do studia a poslucháčov Humoriády. A 88 bodov dávam bečku.
1: Dobře, děkujeme, Breno, mějte se krásně. Ještě někdo tam je? Povídejte, hlasujte. Ve spojení jste s námi, tak škoda, že nepromlouváte, to znamená, že se přesouváme za dalším, kdo je na telefonu.
5: Dobrý den, tady Petr Zdanek, zdravím vás oba, zvlášť milou Pavlínku.
3: Dobrý den.
5: A vyslovila přání Ivu, tak já dám Ivu.
1: Dáte Ivu, dobře.
3: Děkuji vám.
1: Děkujeme za to zavolání, hlasování a ještě jeden hlas od vás posluchačů, ten telefonní, přičteme SMSky potom.
6: Dobrý odpoledne, tady měl z Dlouhé Třebové. Já vás zdravím, Patriku, a i paní Filipovskou. A chtěl bych Ivanku.
1: Dobře, tak jo, získala většinu bodů Iva Janžurová, Josef Velda, a tedy nazváno je to Opletení a mužské emancipaci, ta ukázka, která v tomhle boji v Humoriádě vyhrála.
7: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
8: Že zase v klubě chcetíš, že ti dneska padne karta, veď to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
7: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
8: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
7: No dovol, to je Goethe.
8: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
7: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
8: Co?
7: Rousseau.
8: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
7: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
8: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
7: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
8: V kredenci.
7: I s drátama?
8: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
7: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
8: Teploměr a acilpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
7: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
8: Taťko, ty jsi něco provedne, zapírej. Přiznej se.
7: A co bych provedl?
8: No, ještě před měsícem jsi neuměl přišít ani knoflík.
7: No jo.
8: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. A dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
7: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
8: Máš kapes?
7: Ale no, tady někde, na. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
8: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pleteň.
7: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
1: Se ta doba proměnila. Na kurzy vaření už chlapi chodí normálně, některé ženské časopisy, tak už to tak splnilo, taky proč ne. No to pletení nevím, ale možná taky někdo už se tomu
3: věnuje. Já nevím, já jsem se s Ivuškou dlouho nepotkala, což ano. Mě mrzí, tak se slýcháme, že jo, občas, ale ona byla hrozně rukodělná vždycky.
1: To je pravda.
3: Ano.
1: Ano.
3: Ona měla v tašce scénář, takhle jenom smotaný, tak to ona ani nepotřebovala nikdy žádný scénář moc. Ale měla tam nějakou práci rozpletenýho něco a nebo rozšitýho. A ona taky vyšívala, Ivuška. A my jsme hodně pracovali v tomhletý sestavě, pan režisér Podskalský, Iva a já. A on za mnou vždycky přišel, pan režisér, a říkal, Pavluš, co myslíte, co to tam teďko našívá? Co tím míní ty květy a tak? Já jsem říkal, pane režisére, já nevím, ale nejspíš to bude nějaký přehoz. A přes co, Pavluš? No, ona už to přehodí někde, ale... A to si představte, to mě až téměř slzy vyhrkly. Já jsem viděla Ivu nějakým takovým starším snímku, a ona měla na sobě ty šaty, které jednou při natáčení měla rozešitý. A to byly neuvěřitelné květy. Takový jako cizokrajný květy, nepředstavitelných barev, a byly k sobě takhle jak my říkáme, heftnutý. Jak se to řekne? No, přišitý.
1: Přišitý, ano. Heftnutý.
3: Heftnutý. K tomu. A to se taky rodilo, tohleto velikánský díl, ale kdysi dávno. A Ivuška to všechno asi má poschovávaný, protože v těch šatech hrála jako vždycky výtečně jednu roli. Komickou, pravda. Mhm. Ale bylo to pestrý, bylo to nádherný a ty šaty mluvily za ni.
1: Iva Jendžurová vyhrála u vás. Vyhraje to ještě podruhé, ale v ukázce z Homolků po boku dalších interpretů, jako je třeba paní Motlová, Šebánek, Husák, Růžičková a tak dál. A nebo si dopřejete jinou skvadru interpretů, kterou nabízím já proti. Povídání o Sněhorce z úst Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršuly Klukové. Tak co si vyberete? Homolkovi nebo scénka o Sněhorce? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900. Pište SMSky, když se neprovoláte, a posílejte i s heslem Humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali, na číslo 90 011 04. Přispějete do pořadu
0: Humoriáda.

0: Jirka. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vybíráte si, hlasujete na telefonu 731 800 900, dohlíží na to Pavlína Filipovská a Patrik Rozehnal tady ještě shrne. Nabízíme Ivu Janžurovou a spol v Homolkových, anebo scénku s Uršulou Klukovou, Jiřím Krampolem a Miloslavem Šimkem. Kdo se vyjadřuje teď po telefonu? Vítejte u nás.
4: Halo, dobrý ano, den.
3: Dobrý den.
4: Tady Jaroslava z Kadaně.
3: Ano.
4: Moc vás zdravím, hlavně Pavlínku.
5: Děkuji.
4: A mám takový nápad. Ona byla vždycky taková akční, velice rádi všichni poslouchali. Jestli by neměla zájem ještě nějaký pořad třeba vyrobit, nebo nějaký vzpomínkovej, myslím, že by to hodně lidí potěšilo.
5: No já nevím, já mám ty vzpomínky tak jednu na druhou, ono musel by mě někdo řídit zhora.
3: Mávat, zastavit, dát hazard.
4: To by tak napadlo, všechno. Myslím, že spousta lidí by zajásala.
3: Dobře.
4: Jinak vás moc zdravím, přeji
5: děkuju,
4: moc zdraví.
5: Děkuju vám.
4: A přeju si Ivanku.
3: Ano, dobře, děkujeme děkuju, i za ten nápad. Naště. Mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další tam je?
6: Dobrý den, zdravím vás z Vrbátek.
3: Ano.
6: Chtěl bych sem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji.
6: A hlasoval bych pro Sněhurku.
3: Dobře, varianta B, píšu jí bod, ať se daří, mějte se pěkně a ještě někomu dáme slovo.
7: A já vám za to slovo děkuju. Přeji vám krásné odpoledne, přitom vařím večeři. A chtěla jsem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji vám, opětuji.
7: A pan redaktor, jak oni jsou šikovní, ti redaktoři, jak oni umíjou ta mluva, to já úplně jsou z toho hotová.
5: No oni to umíjou, to vám řeknu, že jo.
7: Ne, opravdu jsou vynikající. Oni tak umíjou, ale tak umíjou, že já se skláním až k zemi před ní. Paní Pavlínko, vy jste vzdělaná žena, já vás moc mám ráda.
5: Děkuji
7: a
5: vám.
7: A hlasovala bych pro Bčko, prosím. A děkuju.
3: Dobře.
7: A zdravím.
3: Děkujeme, my taky, mějte se pěkně a myslím, že je rozhodnuto. Skáčeme, řekl bych, hodně dnes. Opět na další ukázku, děláte si to pestré. O Sněhorce, Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková vyhráli právě u vás tedy s touto ukázkou.
8: My jsme chtěli sehrát také něco dětem, ovšem Jiří Krampol to měl na starost a zapomněl.
9: Milé děti, já se vám omlouvám.
8: No to je dobře.
9: Hele, co to napraví tím, že bychom teďka tady na jevišti se cvičili nějakou notoricky známou pohádku?
8: No možná by to šlo ale kterou.
9: Sněhurka a sedm trpaslíků.
8: No tak špatná pohádka to není. To
10: je výborná pohádka, já budu hrát Sněhurku hlavní roli.
8: Ježišmarja. No tak to už tak dobrá ta pohádka nebude. Uršo, prosím vás, já vás nechci plašit, ale už jste to někdy viděla, že by Sněhurka byla menší než trpaslíci.
10: No to jste mě teda vyplašil. No. Vy chcete říct, že já jsem malá.
8: No to jsem snad neřekl, jako kdybyste spíš nějak chodila světem na štorc, nebo co. Vzadu už určitě nejste vidět.
10: No tak si vemu vysoký podpatky.
8: Ty vás zachráněj, vy byste potřeba chůdy a ještě vysadit.
10: No tak to teda ne, chůdy si nevemu, to bych se odstala v rakvi dřív, než bych si kousla do jabka od baby.
8: No, tak vidíte, vy jste ještě ke všemu nešikovná, vy jste jako Sněhurka prostě nepoužitelná.
10: Proč by jednou Sněhurka nemohla být malá? Důležitý je, že jsem krásná.
8: A proč tu krásu nevemete teda někdy sebou? Abychom se mohli s váma radovat společně.
10: Proč by Sněhurka nemohla být malá? Byla by to taková avantgarda.
8: Musím vás zapomeňte na avantgardu. Avantgardou můžete otravovat dospělí diváky, intelektuály. Ty si snad

0: stránku Matku Pluku. Tak my jako takhle malí děti jsme po tobě z praku střílili bábrdlata.
1: Jirko, to si pleteš, to byla Leopolda Dostálová, a ne já.
0: To si byla, ty asi to pamatuju moc dobře, když jsme tě nemohli dostat ze stanu od vojáků.
1: Ale prosím tě, helejte, to nebylo ze stanu.
2: Jenom z časových důvodů vás přerušu, jinak docela se zájmem poslouchám, jak se tady dvě kulturní památky hádají o to, která je starší. Jirko, ne, že bych se chtěl zastávat Uršuly. Ale srovnávat její věk s tvým, to je z tvý strany drzost.
0: Z mý strany?
2: No jistě, jít se ti přezdívá Metuzalem, prosím tě. Jiří Krampo sice chytře vylepšuje věkový průměr své rodiny tím, že si bere za manželky stále mladší a mladší holky. Neboť zastává názor, že s jarem je třeba vymést babu z chalupy. Někdy si dokonce dělá jaro už na podzim. Ale my, co známe dlouho, víme, že jeho první manželka byla věstonická Venuše.
1: Prosím vás, nechte toho, budeme teda hrát Sněhurku nebo ne?
2: No můžeme, Jira, vy se rozlučte s tím, že byste jí stvárnila vy. Vy, pokud budete v té pohádce vůbec chtít obtěžovat, tak by bylo nejlepší, kdybyste hrála nějaký lesní zvířátko. Pokud možno takové, které za celou pohádku neopustí noru.
1: Jestli se taková nora najde, do který se vejdu, no tak klidně, že jo?
2: Musí do Štěchovic, tam pan mužík kope.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Já bych tady rovnou pokračoval, ať posluchači taky rozhodnou, jestli ta pátá ukázka bude zase změnou, anebo zůstaneme tady u té Sněhurky. Co říkáte, Pavlíno, dáme jim hlasovat?
5: Ano.
4: Dobře.
5: Ano. Hlas lidu, hlas boží.
4: Ano, tak Uršula Kluková, Jiří Krampol, Miroslav Šimek nebo Oldřich Velen a vzpomínka na Menšíka, to je ta varianta. Tak co si vyberete? Čísla znáte, 731 800 900 a taky je to SMS-kové. A teď si pustíme i Pavlínu ze záznamu v písničce. No.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zpívala si tady sama se sebou i Pavlína.
2: No samozřejmě, protože já jsem na tohle pyšná, že pan Vlach, tehdy Karel Vlach, dirigent, mě svěřil tuhle tu krásnou píseň, která hejbala Prahou svýho času.
1: Ano.
2: A představte si, že můj tatínek, který začínal u operety, tak tohle to zpíval a tančil u toho. No. A já jsem to potom takhle převzala, sice neumětelsky, ale s obrovskou chutí a ráda.
1: Tak čím uzavřeme? S Uršou Klukovou, Jiřím Krampolem, Miloslavem Šimkem, anebo s Oldřichem Velenem a

0: vzpomínkou na pana Menšíka. Ptáme se vás po telefonu. Ještě rozhodněte. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co to bude?
1: Já bych určitě chtěla paní Uršulu.
0: Dobře, píšu jí bod, když nám to tam vazbí, rozumím tomu dobře, ale zklamu vás. Víc bodů, to tu dlouho nebylo, že jsme takhle skákali, bylo pro Oldřicha Velena a vzpomínku na pana Menšíka, Menšíkovu občanku. Tak tohle to si dáme a tím uzavřeme dnešní vysílání.
2: Takže toto mě všechno Láďa vyprávěl, jak dopadl na to osobní oddělení. Já jsem říkal, Láďo, prosím tě. Tak teďka tam jsi o 5 roku starší. Když to osobně oddělení, až budeš mít těch 60, ale to budeš mít těch 55, oznámí na důchodovém úřadě, že pan Menšík dožil 60, ať se mu pošlou papíry, že jde do penze. Tak na tom důchodňáku řeknu, no prosím vás, jste na tom Barandově, buď to jste ožralí, nebo jste se zblázili, nebo co, teď je mu 55. A Láďa říkal, ale prosím tě, to nějak dopadne, to ještě moc daleko. Načeš, utíkali roky a když Láďa už teda podle toho nového, když už jsme teda o 5 let starší, když dosáhl 50, teda měl furt těch 45, tak si mě zavolal ředitel do Jindřišské ulice a říkal, poslyšte, vy jste kamarádi, vy jste rodáci, on je takovej umělec, že já už bych mu teď zařídil, zasloužil jeho umělce. No, ve mně to trošku vrklo, pak říkal k 50, že mu to nesto. No, říkal jsem, no, dobře, on si zaslouží hledat což, no. A za dalších 5 let mě ten tyž ředitel volal, říkal, poslyšte, on za pár měsíců bude mít 55. A to on je zralej na národního umělce, přece za to, jak on se prezentuje a tohle, to já mu zařídím toho národního umělce. No to už jsem se spotil a povídám, no, s tím já vám neporadím, to se promluvte si s Husákem o tomhle. Až Husák rozdával národní umělce. Načeš? Láďa Menšík, já jsem to už pak sledoval jenom podle novin, jsem se dočetl, že dostal za národní umělce, Josef Kroner, národní umělce a tohle. Šel jsem za ním, říkám, Láďo, prosím tě, ty už z toho nevybruslíš, to smrdí kriminále, prosím tě, už je v tom namočený i Husák. Jak chceš dál pokračovat? Prosím tě, teď, až to praskne, tak Víš, co z toho bude? A on se rozesmál a říkal, člověče, nic nemůže prasknout, protože Husák je v tom namočený. On si měl ověřit moje data, než mě to dál. A když to praskne, tak on bude mít takovej život, že může přijít i Voflek. No a takhle přišel Voflek Láďa a ne Husák.
0: Ta dnešní na konci hostem byla Pavlína Flipovská. Ať se daří a krásné léto, Pavlíno.
3: Děkuju moc krát a to krásné léto přeju nám všem, mm-hmm. protože krásný léto posvětí život a myslím si i zastaví čas svým způsobem, což my ženský potřebujeme. No a děkuju vám, bylo mi mezi vámi moc, moc dobře. Naschledanou.
0: A já doufám, že stejně tak milo a příjemně vám bude i zítra v Humoriádě, kdy hostem bude Carmen Majerová.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeňští celníci zadrželi 72 tun nelegálního odpadu ze zahraničí. V Plzni na Lochotině obvod rekonstruuje 3 mateřské školy. Poslanec Turek dočasně končí jako vládní zmocněnec, počká na výsledky policejního vyšetřování dopravní nehody. A dnes bude většinou zvětšená oblačnost, odpoledne ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty do 27 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Kateřina Jiřinzová. Plzeňští celníci zadrželi dalších 72 tun nelegálního odpadu. Ve spolupráci s inspekcí životního prostředí překazili hned 3 pokusy o jeho nelegální dovoz z Německa a Itálie. Podle mluvčí plzeňské celní správy Marcely Kašparové se jednalo o asfaltové směsi a drcené plasty. Kamiony směřovaly do zařízení, která takový odpad ze zákona vůbec nesmí přijímat.
3: Rekordní množství zachycených zásilek potvrzuje, že Česká republika zůstává nadále místem pokusů o nelegální dovoz odpadu ze zahraničí. Případy jsme předali České inspekci životního prostředí a Ministerstvu životního prostředí, které rozhodne o dalším postupu.
2: První plzeňský obvod využívá léto k opravám mateřských škol. Například v Sokolovské ulici bude mít školka novou zelenou střechu. Nové elektrické rozvody se pak instalují v mateřských školách v Komenského a Západní ulici. Na čem se tam přesně pracuje, upřesňuje mluvčí obvodu Miroslava Vejvodová.
4: Součástí prací je výměna rozvodů, svítidel, vypínačů, zásuvek i rozvaděčů podle platných norem. Kvůli rozsahu stavebních prací byla rekonstrukce zahájena už v červnu a během letních prázdnin je školka uzavřena. Prázdninový provoz pro děti zajišťuje 81. mateřská škola v Břeclavské ulici.
2: Obvod za rekonstrukce všech 3 školek zaplatí přes 13,5 milionu. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to ve videu na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody v centru Prahy. Při ní se srazil se zdravotnickým vozem.
5: Turek ve videu řekl, že pokud ho policie označí za viníka nehody, na pozici rezignuje.
6: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou a za tím pánem jsem běžel mu pomoci.
5: Opozice vyzvala Turka, aby rezignoval na všechny politické funkce. Šéf ODS Martin Kupka se ve sněmovně vyjadřoval k videu, které se začalo šířit na sociálních sítích. Na něm je vidět, že Turek projížděl odbočovacím pruhem, ale z magistrály doleva neodbočil a ani před křižovatkou nespomaloval.
7: Že k té křižovatce mířil v odbočovacím pruhu, aby nakonec jel rovně? To chcete přikrýt?
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že pokud se nehoda stala tak, jak ukazují záběry, měl by Turek na pozici zmocněnce rezignovat. Lucie Špetová, Český rozhlas.
2: Irán v noci na dnešek podnikl útok na Bahrajn a Kuvajt, reagoval tak na údery Spojených států, které podle prohlášení americké armády pokračovaly i v úterý večer. Tehrán tvrdí, že útočí na americké základny v arabských zemích, protože Washington používá ve své operaci proti Iránu. Bahrajn je sídlem amerického námořnictva na Blízkém východě, základnu zde má americká 5. flotila. Sport. Fotbalisté Španělska slaví postup do finále mistrovství světa. O titul si zahrají díky semifinálovému vítězství v Dallasu 2-0 nad Francií. O druhé místo ve finále se dnes od 21 hodin českého času zahrají v Atlantě Argentina s Anglií. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do druhého kola premiérového ročníku turnaje v Aténách. Bulharku Tomovovou porazila 2x6-3. Uspěla také Tereza Valentová, která přehrála Belgičanku Kostulasovou 6-1 a 6-2.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou zvětšená oblačnost, odpoledne postupně výjimečně i s možností slabších přehánek nebo bouřky, s největší pravděpodobností na Šumavě a v Pošumaví. Večer ustávání srážek i protrhávání oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 19 až 22. Povane slabý, proměnlivý, během dne pak severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré, aby jo na prvním stupni tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Aktuálně nemáme v plzeňském kraji hlášené žádné vážnější dopravní nehody, místy ale může provoz komplikovat mlha, a tak buďte na silnicích opatrní.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Vítám vás ve středečním ranním vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Ano, máme středu 15. července 5 hodin 5 minut. Už za chvíli se trochu odreagujeme u pirátské otázky. Dětí se zeptáme, kam by ukryli opravdový poklad. A pak se podíváme do rozpálených ulic. Dopravní podniky sice v horku přednostně nasazují klimatizované vozy, kterých za 5 let výrazně přibylo, ale ne všude je to výhra. A zajímat nás bude kromě jiného, jak tropické teploty za volantem zvládají sami řidiči.
8: Dobré ráno

0: Kam byste schovali pirátský poklad?
1: Do jeskyně, do podzemí.
2: Prostě ten poklad schovám do truhly.
3: Do země, pod postel,
4: pod peřinu,
5: pod skálu.
6: Hluboko do pralesa.
7: Na ostrov.
8: Dát ho třeba to na střechu.
9: Do skříně.
10: Do sklepa.
11: Třeba na půdu.
12: Do komínu.
13: Já bych ho asi hodil do moře.
14: Do tý, do truhly a zamknutý.
15: Do podzemního tunelu.
16: Do truhly a dal bych to mamce, aby to někam schovala, ale vzal bych si v klíč, aby to neviděla, co to je.
17: Já bych ho rozházela chudým lidem.

0: Jsou 2:45, posloucháte středeční Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. V horkém počasí dopravní podniky častěji vypravují autobusy, tramvaje a trolejbusy s klimatizací. V jakém dopravním prostředku se cestující s klimatizací mohou setkat nejčastěji a jak to bez ní zvládají řidiči? To jsou otázky, na které odpovíme už v příštích minutách.
1: Počasí.
0: A teď to hlavní, jak dnes bude. Většinou zvětšená oblačnost po celý den, odpoledne postupně výjimečně i s možností slabších přehánek anebo bouřky s největší pravděpodobností na Šumavě a v Pošumaví. Srážky budou večer ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Teploty dnes 24 až 27 stupňů, na horách do 22.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Kryštof. V půl šesté budeme mít pro vás stručné zprávy, které připravuje Kateřina Jiřincová. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, 5:22, to je čas, kdy přeji dobré ráno, teď především dovozům městské hromadné dopravy a zdravím řidičky a řidiče, pro které už za chvíli poletí písnička od Briana Adamse. V horkých letních dnech nasazují dopravní podniky přednostně klimatizované vozy v českém městské nebo v české městské hromadné dopravě. Jich teď za posledních 5 let výrazně přibylo, jezdí jich zhruba dvojnásobek. Vyplývá to z dat Sdružení dopravních podniků. Nejčastěji mají klimatizaci autobusy, nejméně klimatizované jsou pak tramvaje. Vysoké teploty ale představují větší zátěž pro řidiče městské hromadné dopravy.
1: Je tam dusno, vzduch se tam točí horkej.
2: Popisuje službu v neklimatizované tramvaji řidič Štěpán Šmehlík z Prahy.
1: Člověk se začíná rosit, potit úplně po celém těle. A pak, když je trochu spocený, tak ten teplý vzduch, který v té kabině proudí, vlastně osvěžuje, protože se opírám o to moje mokré tělo.
2: Do dodatečné instalace klimatizace do starších vozidel dopravní podniky investují výjimečně. Hlavní je podle nich postupná obnova vozového parku, tak jako třeba v Praze, popisuje mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
3: V případě autobusů, elektrobusů a trolejbusů bylo vedením dopravního podniku již v roce 2017 rozhodnuto, že budou všechna nově pořizovaná vozidla vybavena celovozovými klimatizacemi.
2: Více než 100 tramvají 15T, které jezdí po Praze, je stále ještě relativně nová, ale bez klimatizace a do vybavení je z několika důvodů skoro nemožné. V období vysokých teplot se dopravní podniky snaží na linky nasazovat co nejvíce klimatizovaných vozidel a zjednodušit řidičům práci v horku, popisuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
4: Řidiči mají k doplňování tekutin k dispozici iontové rozpustné nápoje. A samozřejmě, pokud by se někomu z nich udělalo vlivem vysokých teplot nevolno, tak jsme okamžitě připraveni jej vystřídat.
2: Na sobě můžou mít krátkou letní uniformu. Některé tramvaje taky mají alespoň klimatizovanou kabinu pro řidiče. Tramvaje jsou ve srovnání s autobusy nebo trolejbusy nákladnější na pořízení a proto je jejich obnova nejpomalejší. Klimatizaci má v Česku jen asi 1/5 tramvají, říká mluvčí Sdružení dopravních podniků Linda Hajlichová.
5: Nejvýraznější nárůst zaznamenaly trolejbusy, u kterých se podíl klimatizovaných vozidel zvýšil z 20,7% na 49% a výrazně vzrostl také podíl klimatizovaných autobusů.
2: Klimatizaci tak podle ní má v české městské hromadné dopravě 6 autobusů z 10. Sára Adamcová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Přešticích na jižním Plzeňsku pokračuje veřejná sbírka Přeštice 800 pomáhají. Cílem je finančně podpořit organizace, které dlouhodobě pomáhají lidem v těžkých životních situacích. Sbírka potrvá do konce roku. Jak píšou Přeštice na svém webu, lidé můžou přispět například prostřednictvím vstupného na vybraných akcích v průběhu roku nebo do označených pokladniček. V Plzni dnes oficiálně otevřou dvě schránky nalezené při opravě střechy plzeňské katedrály. Ukryté byly v sanktutové věžničce nad hlavní lodí. Podle zvyku se do takových schránek ukládaly vzkazy pro budoucí generace. O otevření schránek informuje plzeňské biskupství. Poslanecká sněmovna dnes bude do třetice projednávat návrh vládní koalice o opětovném zavedení EET. Systém by se měl od nového roku vztahovat na obchody, restaurace i řemeslníky. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by podnikatelé s ročním výdělkem nepřesahujícím 1 000 000 korun mohli využít takzvané EET off. Podle Schillerové má EET každoročně přinést do státního rozpočtu na 14 miliard. Fotbalisté Španělska porazili v Dallasu 2-0 Francii a postoupili do finále mistrovství světa. O druhé místo ve finále si dnes od 21 hodin českého času zahrají v Atlantě Argentina s Anglií. Plzeňští fotbalisté v posledním přípravném utkání v rámci herního soustředění v Rakousku porazili ukrajinský Žitomir 2-0. Nový ligový ročník otevře Viktorie Plzeň v sobotu 25. července domácím duelem s Libercem. A ještě dnešní počasí. Čekejte většinou zvětšenou oblačnost. Odpoledne ojedinělé slabší přeháňky nebo bouřky s největší pravděpodobností na Šumavě a v Pošumaví. Večer ustávání srážek i ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Porouchané vozidlo omezuje provoz na dálnici D5 kolem 110. kilometru ve směru na Plzeň nedaleko sjezdu na Stříbro. Vozidlo stojí v odstavném pruhu, projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Po zprávách Katky Jiřincové vám dobré ráno ve středu 15. července přeje Ondřej Kapic. Půl šesté, skoro tři minuty. I maséry by mohly nahradit roboti. Alespoň taková je vize mladých inženýrů z ČVUT, kteří robotickému ramenu vdechli novou schopnost. A jak to udělali, že robotický masér našim zádům neublíží, tak to vám povíme po písničkách Jiřího Korna a Petra Muka.

0: 5,5 minuty bude 6:45. Posloucháte Český rozhlas Plzeň. Dobré ráno. Místo maséra z masa a kosti jen robotické rameno. Ano, i tak by mohly v budoucnu vypadat relaxační masáže našich namáhaných zad a kloubů. Odborníci z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT vyvíjejí speciální robotický systém, který díky skenovací kameře dokáže masírovat člověka. A že to funguje, zatím mladí inženýři zkoušejí sami na sobě.
1: Tady máme masážní lehátko, tady je vedle pultík, ze kterého vyčnívá jenom taková robotická ruka. Chcete říct, že když si lehnu, tak vlastně mě může masírovat?
2: Ano, je to kolaborativní robot, který může namasírovat člověka bez toho, aniž by ho nějakým způsobem zranil.
1: Říká mi Ondřej Švec z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT a tím, kdo vyzkouší robotického maséra, bude teď Adam Procházka.
3: Takže pokládám se břichem dolů vlastně, hlavu si dávám tady do útvoru na masírování.
2: Hýbu s robotem.
1: Zapínáte to robotické rameno a co teď?
2: A můžete slyšet, že provoz vůbec neruší procedury.
1: A teď začíná ruka skenovat vaše záda. Nemáte obavy, že dopadne na ty záda úplně?
3: Ne, jelikož jsme to vlastně tady vytvářeli, tak já tomu věřím.
1: No tak jaké to je, když máte na zádech místo masérově ruky ruku robotickou?
3: Tak cítím takové vibrace, je to příjemný. Myslím si, že se mi pomalu uvolní svaly.
1: Zásadní je kamera, která snímá tělo a robotovi pak říká, co má dělat.
3: Je tam speciální modul infračervený, který vlastně změří tu vzdálenost, zkonstruuje 3D obrázek a na ten projektujeme trajektorii, která se bude vykonávat tou robotickou rukou.
1: A teď to tady vidíme, jsou tam takové modré čáry, takový stromeček bych skoro řekla, že to vytvořilo na záde.
2: Ano, a zajímavostí je, že si vlastně fyzioterapeut může zvolit svoj po spirále nebo v trajektorii cikcak.
1: Takže robot si to oskanoval a teď vidíme, že to rameno se skutečně dostává k tělu člověka, ale jenom lehce.
2: Tady je pro nás naprosto klíčová vlastnost toho, že má ten impedanční režim. To znamená, že kdyby normální robot projel člověkem a zlomil mu kosti, tak tento robot zpracovává zpětnou vazbu a člověkem neprojede. Skutečně pracuje jenom s těmi vibracemi z té pistole.
1: Cítíte tam rozdíl, když srovnáte robotickou masáž s masáží člověka?
3: Určitě, my tady vlastně masírujeme na základě fotografií těla a masér dokáže prostě nahmatat body a další věci.
1: Masážního robota vývojářský tým ČVUT zatím testoval jen na sobě. Teď mladí inženýři chtějí pokračovat s fyzioterapeuty a maséry. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: tipy pro volný čas.
1: Na dvoří nové scény divadla Jekátila v Plzni bude od 17.30 patřit Bohemia Jazz Festu. Vystoupí Matyáš Paptrio, argentinská skupina Blancos i Grafitos a americký klavírista Gerald Clayton se svým triem. Vstup je zdarma. V areálu plzeňského Prazdroje se koná od 20 hodin další koncert tradičního festivalu Léto v Prazdroji. Tentokrát zazní největší hity legendární švédské skupiny ABBA v podání revivalové kapely ABBA Stars. Na plzeňské náplavce Umže začíná v 19 hodin koncert kapel Something Small Band a Balance. Těšit se můžete na šanson, folk i world music v příjemném prostředí u řeky. Koncert je součástí letního programu plzeňských náplavek. Na nádvoří jezuitské koleje v Klatovech vystoupí Jiří Dědeček. Básník a písničkář tam zahájí svůj koncert v rámci letních střed na nádvoří v 19 hodin. Vstupné dobrovolné. A do kostela Panny Marie Sněžné v Kašperských horách můžete zajít na svatojánský hudební festival. Od 19 hodin zaspívá mezzosopranistka Martina Kociánová a zahraje kytarista Lubomír Brabec. Z typu je to vše. Pěknou středu.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: České zásobníky plynu jsou teď méně naplněné než loni. Je to kvůli vyšší ceně plynu způsobené konfliktem na Blízkém východě. Virtuální systém pro lepší rehabilitaci pacientů vyvinuli na Západočeské univerzitě v Plzni. Plzeňští fotbalisté porazili v přípravě ukrajinský Žitomir. A dnes bude většinou zvětšená oblačnost, ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty do 27 stupňů. Hezké ráno, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. V českých zemích je teď zhruba o 1,5 miliardy metrů krychlových zemního plynu. Asi o třetinu méně než loni. Ukazují to data Ministerstva průmyslu a obchodu. Kapacita zásobníků je naplněná ze 47%.
3: Obchodníci letos plní zásobníky pomaleji mimo jiné proto, že ceny plynu jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než bývá v létě obvyklé, říká vrchní ředitel sekce energetiky rezortu průmyslu René Neděla.
4: Takže samotné uskladnění nepřináší takový obchodní zisk jako v některých předchozích letech.
3: Plynu ale bude v zásobnicích dál přibývat, potvrzuje to Denisa Řezničková, ředitelka obchodu a dispečinku státní společnosti Gas Storage.cz, která vlastní 6 zásobníků.
5: Kapacita našich zásobníků pro nadcházející zimní sezónu je v současnosti rezervována přibližně na 84%.
3: Plynu bude v Česku podle rezortu průmyslu na topnou sezónu dostatek, podle Asociace nezávislých dodavatelů energií, ale bude pro zákazníky zhruba o 5 až 15% dražší než loni. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Na Západočeské univerzitě v Plzni vyvinuli nový rehabilitační systém pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Pomocí virtuální reality se je snaží motivovat k nácviku a opakování správných pohybů paží. Kromě toho přináší systém i cenná data pro lékaře a výzkumníky. Podle mluvčí ZČU Andrej Čandové už novou technologii z Fakulty aplikovaných věd testují třeba v pražských fakultních nemocnicích na Vinohradech nebo v Tomajerově nemocnici.
6: Vedle lepší motivace pacientů k pravidelnému cvičení přináší systém i cenná data pro lékaře a výzkumníky. A první výsledky zatím naznačují, že z krevních testů by do budoucna mohlo být možné poznat, zda pacient absolvoval klasickou rehabilitaci nebo zda cvičil ve virtuální realitě.
1: U Seneckého rybníka v Plzni je nová stezka siluety zvířat. Obsahuje 25 stanovišť s dřevěnými deskami, na kterých jsou siluety savců, ptáků nebo obojživelníků. V blízkosti je pak jejich vyobrazení ve skutečné velikosti, a to navíc v prostředí, ve kterém se zvířata přirozeně vyskytují. K jednotlivým stanovištím vedoucí úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství správy veřejného statku města Plzně Richard Havelka dodává.
7: Místo, kde vidí vlastně siluetu zvířete a mají si tady podle toho návodu udělat vlastně kukátko z ruky a pozorovat a hledat to zvíře v terénu. A když ho najdou, no tak si můžou buď tady obkreslit tu frotáž, nebo si i přes QR kód třeba pustit zvuk toho zvířete. Sport.
1: Fotbalisté Plzně zakončili předsezónní přípravu v Rakousku vítězstvím 2-0 nad ukrajinským Žitomirem. Pro Západočechy šlo o generálku na nový ligový ročník, který zahájí 25. července s Libercem. Střelecky se prosadili Suáre a Kabongo. Spokojený byl po zápase trenér Viktorie Martin Hiský.
8: Ty vítězství vždycky tomu týmu dají větší sebevědomí a po těch dvou zápasech, které jsme tady odehráli předtím, tak samozřejmě cílem bylo vyhrát. Jsem rád, že jsme nedostali gól, to je taky důležité. Když samozřejmě soupeř nějaký možnosti měl, ale Dominik Ťapaj předvedl velmi dobrý výkon. Počasí.
1: Dnes bude zpočátku přechodně polojasno, místy mlhy, jinak během dne většinou zvětšená oblačnost, výjimečně i s možností slabších přeháněk nebo bouřky. Na Šumavě a v Pošumaví budou srážky četnější. Večer ustávání srážek i ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 19 až 22. Povane slabý proměnlivý během dne severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré, aby on na prvním stupni tedy mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Pozor dejte v Klatovech ve Vaňkově ulici. Kvůli stavebním pracím je komunikace v úseku ulic Masarykova Koldinova uzavřena, a to včetně vjezdu na parkovací plochu. Omezení potrvá do poloviny srpna.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Šest hodin, pět minut, přeji příjemné vstávání s Českým rozhlasem Plzeň. Co od nás uslyšíte v nejbližších minutách? Tak zamíříme za sportem, hokejové reprezentantky startují novou sezónu a o své místo v národním týmu bojují i dvě hráčky z našeho kraje. S obránkyní Anetou Paroubkovou, kterou čeká premiérový kemp, si povídal reportér Vladislav Janouškovec. Jsem docela zvědav, jak vidí své šance. A ze všeho nejdříve se s Petrem Jungmanem podíváme, co zajímavého přináší dnešní kalendárium.
2: Dobré ráno

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Je 15. července, středa. Svátek má vládce domu, Jindřich. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dopravní letadla, stíhačky, helikoptéry, bojová letadla, vesmírné rakety, raketoplán. To vše vyrábí firma Boeing. Jeden ze dvou největších světových výrobců letecké techniky byl založen v americkém Seattlu přesně před 110 lety v roce 1916. Policie České republiky vznikla na základě zákona před 35 lety v roce 1991. Twitter slaví dnes 20 let od spuštění plné verze. Název populárního komunikačního kanálu vychází z anglického slova tweet, tedy pípat. První epizoda populárního amerického sci-fi televizního seriálu Stranger Things měla premiéru přesně před 10 lety. Premiéra závěrečné páté série byla odvysílána letos v lednu. Pokus o vojenský převrat v Turecku začal před 10 lety v roce 2016. Nezdařil se, a tak prezident Erdogan odpověděl rozsáhlými čistkami v armádě, policii, justici, státní správě a ve školství. 290 lidí přišlo o život, 10 tisíce skončili ve vězení. 20. července byl dokonce v zemi vyhlášen 3měsíční výjimečný stav. Česká tenistka Markéta Vondroušová vyhrála před 3 lety jako první nenasazená tenistka dvouhru ve Wimbledonu.
3: All of you guys are amazing, you know my little sister, she's crying out there, so...
2: Rok po ní se tam radovala Barbora Krejčíková, teď v sobotu v českém finále Linda Nosková. V roce 1606, to je 420 let, se v holandském Leidenu narodil jeden z nejslavnějších malířů, Rembrandt van Rijn. A já přeju pěkný den.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte středeční dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Obránkyni z Plzně Anetu Paroubkovou čeká premiérový kemp dospělé ženské hokejové reprezentace. Více si povíme už za chvíli. Teď jsou 7:45.
1: Počasí.
0: Ráno bude přechodně místy polojasno a na mnoha místech mlhy, jinak během dne bude oblačnost převážně zvětšená. Přeháňky ani bouřky by se už vyskytovat neměly. Na Šumavě a v Pošumaví budou ale srážky četnější. Večer pak ustanou a oblačnost se začne protrhávat. Teploty maximálně 24 až 27 stupňů, na horách do 22.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: a dalších zpráv s Kateřinou Jiřincovou zbývá zhruba už 7,5 minuty. Kondičními testy na Fakultě tělesné výchovy a sportu a kempem v Chomutově začíná novou sezónu česká ženská hokejová reprezentace. O své místo v sestavě národního týmu budou bojovat také bývalé mládežnické reprezentantky z Plzeňska, a to útočnice Viktorie Jilková a obránkyně Aneta Paroubková. S druhou jmenovanou si povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Povídáme si s nejlepší českou juniorkou uplynulé sezony, hokejovou obránkyní Anetou Paroubkovou, která už ale dostala teď v létě také pozvánku do té ženské seniorské reprezentace. Tak jak se těšíte nejprve tedy na ty fyzické testy a pak soustředění, které vás čeká ještě teď v červenci?
2: Tak je to, jak říkám, skvělá příležitost. V 18 už jsem teďkon skončila, byl to můj poslední rok, takže teďkon musím na sobě makat a musím tomu věřit a snad dostanu šanci i v tom Ačku. A teď to začneme těma testama, máme tam kemp v Chomutově, takže uvidíme, jak to půjde.
1: Máte představu, v čem bude ten největší rozdíl třeba oproti těm osmnáctkám nebo oproti tomu juniorskému hokeji, teď ten přechod mezi ženy?
2: Tak určitě ty holky jsou mnohem zkušenější, jsou mnohem větší a mají prostě hodně zkušeností, takže to bude asi ten největší rozdíl a i tou fyzickou hrou to bude trošku jinačí.
1: Vy měříte 160 cm, tak je to handicap v ženském hokeji, protože některé ty soupeřky jsou třeba vyšší?
2: Neřekla bych úplně, že to je asi handicap. Můžu být malička, ale taky můžu těžit na něčem jiném. Hlavně, že jsem obránce, tak to není úplně nejlepší pozice na tak malou hráčku, ale je to něco, s čím se dá pracovat. Když nejsem zrůstově vysoká, tak taky můžu vynikat i v něčem jiném, takže na tom záleží.
1: Na čem si dáváte záležet, abyste vynikala právě to, jak jste teď zmínila, třeba nad svými konkurentkami v boji o místo v sestavě národního týmu nebo v zámoří, který vás čeká?
2: Co bych o sobě dokázala říct a v čem vynikám, tak si myslím, že je to útočná hra, že jako obránce ráda podporu útok a ráda jezdím do útoku. A i když by se to neřeklo, tak mám ráda i tu fyzickou hru, takže co se týče i tréninku, tak na to zaměřujeme, abych tu výšku nahradila i tou sílou.
1: Máte za sebou první rok v zámoří v Purcell Academy, teď ale budete měnit dres pro tu nadcházející sezonu, tak prozraďte, kam teď budou mířit vaše kroky.
2: Tak příští sezonu budu nastupovat v Kanadě, v Ontariu, ve Stony Creeku. Je to, dejme tomu, to nejvyšší liga U22, takže to bude super příležitost před univerzitou. Holky už mě kontaktovaly a všichni tam jsou hrozně fajn, takže to bude taky změna a uvidíme, jak to půjde.
1: Vy už jste mi prozradila, že máte podepsáno už na tu přes příští sezonu, kdybyste se měla objevit v univerzitní lize.
2: Tak už jsem se zavázala a jsem moc vděčná za to, že jsem mohla podepsat s Univerzitou Delaware vlastně po té sezóně, co budu ve Stony Creeku. A je to pro mě určitě neskutečný. Každá holčina, co hraje hokej, tak myslím, že to je její sen hrát tu nejvyšší univerzitní ligu, D1. Takže se strašně moc těším, bude to úplně co jiného, jiný hokej, než teda musím odmaturovat, abych mohla nastoupit na univerzitu a uvidíme, no.
1: Teď se zmínila, nejdřív musím odmaturovat, to znamená hokej v Kanadě a maturita tady v Česku, v Plzni na střední podnikatelské škole?
2: Tak já jsem teďkom tuto sezonu teda studovala obě školy naraz, studovala jsem i v Kanadě a dálkově tu českou, takže to bylo docela náročný, ale potřebuji zvládnout maturitu, chci českou maturitu, takže teďkom příští sezonu budu se soustředit na tu českou školu a musím zvládnout odmaturovat už v tom dálém termínu v dubnu, takže snad se to zvládne.
1: Nastěňuje své plány česká hokejová reprezentantka Aneta Paroubková z Plzně, Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňští celníci zadrželi dalších 72 tun nelegálního odpadu. Ve spolupráci s inspekcí životního prostředí překazili hned 3 pokusy o jeho nelegální dovoz z Německa a Itálie. Podle mluvčí plzeňské celní správy Marcely Kašparové se jednalo o asfaltové směsi a drcené plasty. Kamiony směřovaly do zařízení, která takový odpad ze zákona vůbec nesmí přijímat. S inovativním řešením přišli ve Zvíkovci na Rokycansku. Nová digitální úřední deska, která je umístěná na autobusové zastávce, kromě úředních dokumentů, informuje také o aktuálním dění v obci a lidé zde najdou i kalendář akcí a jízdní řády integrované dopravy Plzeňského kraje. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to ve videu na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody v centru Prahy. Při ní se srazil se zdravotnickým vozem. Turek ve videu řekl, že pokud ho policie označí za viníka nehody, na pozici rezignuje. Fotbalisté Španělska slaví po 16 letech postup do finále mistrovství světa. V semifinále v Dallasu porazili 2-0 Francii. V 21 hodin českého času začne v Atlantě druhý souboj o místo ve finále mezi Argentinou a Anglií. Fotbalisté Plzně zakončili předsezónní přípravu v Rakousku vítězstvím 2-0 nad ukrajinským Žitomirem. Pro Západu Čechy šlo o generálku na nový ligový ročník, který zahájí 25. července s Libercem. A dnes bude zpočátku místy polojasno, během dne většinou zvětšená oblačnost, výjimečně i s možností slabších přeháněk nebo bouřky. Na Šumavě a v Pošumaví budou srážky četnější. Večer ustávání srážek i ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dvě osobní auta se srazila v Plzni na Klatovské třídě mezi odbočkami do Husovy a Tylovy ulice ve směru na Bory. Je to v místě dopravních omezení, počítejte se zdržením a projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy měla Katka Jiřincová, Ondřej Kapic přeje dobrý den a příjemné ráno. Máme středu 15. července, 2:30 po půl sedmé. Proč se stal ze zpěváka Karola Duchoně v současné době fenomén? I to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host od režiséra Petra Bibiaka. Vrátíme se k němu po Daliboru Jandovi a Pavlu Bobkovi.

0: Plzeňský biskup Tomáš Holub vyběhl v dresu Viktorky na věž chrámu svatého Bartoloměje v Plzni ve skvělém čase 1 minuta a 53 vteřiny. Svým výkonem odstartoval letní výzvu pro veřejnost, ve které může každý zkusit jeho čas překonat a vyhrát roční permanentku. Podrobnosti dodá už za pár minut regionální stopař Jiří Trnka. Posloucháte Středeční dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Pomalinku přichází 6:45.
1: Počasí.
0: Teď ráno bude přechodně ještě místy polojasno a na mnoha místech se vyskytují mlhy. Jinak během dne bude oblačnost převážně zvětšená. Přeháňky či bouřky by se už vyskytovat neměly, je malá pravděpodobnost. Na Šumavě a v Pošumaví budou ale srážky četnější. Večer ustanou a oblačnost začne ubývat. Teploty 24 až 27 stupňů, na horách maximálně 22.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Na nejvyšší kostelní věži v České republice začala neobvyklá prázdninová soutěž s názvem Přeběhni biskupa. Organizátoři lákají Plzeňany a turisty, aby spojili letní výlet s aktivním pohybem a zdolali téměř 300 schodů na čas. Pro tři nejrychlejší úspěšné běžce je připravena lákavá odměna v podobě celoročního vstupu zdarma. Ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň teď zdravím kolegu Jiřího Trnku a přeji dobré ráno.
2: Já překrásné ráno bych do schodu na plzeňskou katedrálu. To je extrémní fyzický výkon, což na vlastní kůži pocítil i sám plzeňský biskup Tomáš Holub. Na vrchol vystartoval v dresu fotbalové Viktorie Plzeň a s kamerou na hlavě. Přičemž v závěrečné fázi stoupání už musel bojovat s obrovským vyčerpáním. Po zdolání posledního schodu se v čase 1 minuta a 53 vteřin doslova sesunul na všechny čtyři a několik desítek sekund jen rozdýchával svůj náročný výkon. Svým sportovním výkonem tak nastavil laťku pro všechny odvážlivce, kteří se teď během prázdnin pokusí jeho čas pokořit.
1: Já jsem si to zkusil představit sám na sobě. Já si myslím, že bych vůbec nahoru nedoběhl. Že bych se svalil možná
2: taky
1: už.
2: Myslím.
1: Já si myslím, že kdybychom oba dva soutěžili, tak ty skončíš dřív než já. Jak se lidé mohou do této letní výzvy vůbec zapojit, aby o svou šanci na výhru nepřišli?
2: Zájemci musí svůj čas na vyhlídce vyfotit, zaslat snímek na e-mail live.bip.cz a počkat na slosování. To proběhne koncem léta.
1: Tak o letní výzvě Přeběhni biskupa na věži plzeňské katedrály, do které se můžete po celé prázdniny zapojit i vy, přidal podrobnosti Jiří Trnka. Jiří, děkuji a naslyšenou.
2: Krásné ráno.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Zámek Červené Poříčí vás zve na výstavu Cestovní horečka aneb Když se šlechta vydala do světa. Vydejte se i vy do Orientu, rovníkové Afriky i Tichomoří. Objevte, jak urození cestovatelé poznávali svět, jaké suvenýry si přiváželi a jak jejich dobrodružství proměnila podobu zámeckých interiérů. Více na webu Zámku Červené Poříčí.
3: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Sedm hodin.
5: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Na plzeňském biskupství dnes otevřou dvě schránky nalezené při opravě věžičky na střeše plzeňské katedrály. V Horažďovicích můžou na tábor děti společně se svými prarodiči. Poslanci by měli hlasovat o znovu zavedení elektronické evidence tržeb. A dnes bude většinou zvětšená oblačnost, ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty do 27 stupňů. Příjemné ráno vám přeje u poslechu zpráv Kateřina Jiřincová. V Plzni dnes oficiálně otevřou dvě schránky nalezené při opravě střechy plzeňské katedrály. Ukryté byly v Sanktusové věžičce nad hlavní lodí. Podle zvyku se do takových schránek ukládaly vzkazy pro budoucí generace. O otevření schránek informuje plzeňské biskupství.
6: V takových schránkách bývají často mince, dokumenty, dobový tisk nebo osobní vzkazy tehdejších stavitelů a duchovních. Co je v těchto plzeňských, zatím není jasné. U jejich otevření bude dnes dopoledne plzeňský biskup a také starosta centrálního plzeňského obvodu. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
4: Horažďovické NV Centrum Proud pořádá pobytový tábor pro děti a jejich prarodiče. Ubytovaní jsou v budově NV Centra a každý den mají společný program. Letos přijelo 27 účastníků, z toho 11 dětí. Většina se opakovaně vrací. Upřesňuje hlavní vedoucí tábora Anna Šprdlíková.
7: Dvě dvojice jsou letos nové, jinak se všichni vracejí. Pro mě to znamená, že je to baví, že sem jezdí rádi a myslím si, že poskytnout prarodičům tady ten prostor, kde můžou trávit s vnoučatama čas, protože ne vždycky bydlí blízko, tak to si myslím, že je hrozně důležitý a že nemusí řešit jídlo, nemusí řešit bydlení, nemusí řešit, co budou dělat, prostě tráví ten čas s vnoučatama a je to fajn.
4: Horažďovické NV Centrum letos pořádá 16 táborů, z toho 3 pobytové. Od nového roku má znovu fungovat elektronická evidence tržeb, počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes ve třetím čtení měli schvalovat poslanci. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Naopak výjimku ze systému by měli malí živnostníci, kteří by mohli využívat takzvané EET off. Pokračuje poslanec Jan Hrnčíř za SPD.
8: Drobní živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun fungující v takzvaném režimu paušální daně budou mít tuto povinnost pouze dobrovolnou, takže chráníme drobné podnikatele před nadbytečnou byrokracií.
4: Měsíční paušální daň se ale nejmenší podnikatele budou muset navýšit ze 100 na 1500 korun měsíčně. Výjimku pro malé živnostníky prosadilo hnutí SPD a motoristé jako koaliční kompromis. Proti znovu zavedení EET je opoziční ODS, která návrat systému označila za automatickou nedůvěru vůči podnikatelům. Americká armáda oznámila, že dokončila novou vlnu úderů proti Iránu. Podle jejího velitelství CENTCOM bylo cílem snížit schopnost Tehránu ohrožovat obchodní lodě. Iránské revoluční gardy naopak dnes v noci zaútočily na Bahrajn, kde udeřili na základnu americké 5. flotily. Tvrdí také, že mířili na základny v Kuvajtu a v Jordánsku, kde jsou američtí vojáci. Sport. Fotbalisté Španělska slaví po 16 letech postup do finále mistrovství světa. V semifinále v Dallasu porazili 2-0 Francii. Dnes v 21 hodin českého času začne v Atlantě druhý souboj o místo ve finále mezi Argentínou a Anglií. Tenistka Sara Bejlek zabojuje v premiérovém ročníku turnaje v Aténách o postup do čtvrtfinále. Její soupeřkou bude večer Rakušanka Tagerová.
5: počasí.
4: Dnes bude zpočátku přechodně polojasno, místy mlhy, jinak během dne většinou zvětšená oblačnost, výjimečně i s možností slabších přehánek nebo bouřky. Na Šumavě a v Pošumaví budou srážky četnější. Večer ustávání srážek i ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 19 až 22. Povane slabý proměnlivý, během dne severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré, aby jo na prvním stupni tedy mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Sponzorem pořadu je
9: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
5: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Nehodu dvou vozidel šetří policisté v Plzni na Klatovské třídě ve směru na Bory mezi odbočkami do Husovy a Tylovy ulice. Počítejte s omezením provozu i možným zdržením v koloně.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Přeji příjemné středeční ráno s Českým rozhlasem Plzeň. Máme krátce po 7. hodině a já pro vás mám tipy na dopolední výlet i jednu letní hádanku. U Seneckého rybníka totiž vyrostla nová naučná stezka Siluety zvěře. Můžete tam s dětmi potkat divočáka nebo ostříže a když si přibalíte papír a telefon, čeká vás parádní zábava. Detaily povíme už v této půl hodině. Nejdříve ale probereme aktuální téma. Kdo nebo co je to vlastně uchavec? To je otázka, která čeká na děti v anketě. Ahoj rádio.
5: Dobré ráno

0: Kdo nebo co je to uchavec?
1: Třeba sluchátko, zvíře, člověk, houba.
2: Že má velký uši, že se uchytává dřeva.
3: Je to ryba.
4: Může to být pes.
5: Prej je nějaký člověk hluchý a prej neslyší.
6: Kůň, třeba uchovec ten, slon.
7: Uchavec může být třítek.
8: Třeba ty zástrčky do ucha.
9: Šelma.
10: Že má dlouhý nos.
11: Ahoj, rádio!
12: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Vidíte strakapouda, divoké prase, kachnu i ostříže můžete pěkně pohromadě díky nové stezce Siluety zvěře u Seneckého rybníka v Plzni. Až se na ní vydáte, nezapomeňte mít s sebou tušku, papír a telefon. Proč? To si řekneme už za chvíli.
1: Počasí.
0: Minutu po čtvrt na 8 přeji pěkné ráno meteorologovi Pavlu Kopečkovi. Vítejte, dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá s počasím teď po ránu?
2: Tak poměrně často se vyskytují mlhy a tam, kde nejsou mlhy, tak tam je polojasno. Teploty se pohybují od 13 do 17 stupňů Celsia.
0: Jaký nás čeká den? Bude jasný nebo zatažený?
2: Tak určitě jasný nebude. Očekáváme, že po rozplynutí ranních mlh se bude během dne tvořit poměrně bohatá kupovitá oblačnost. S menší pravděpodobností se pak budou tvořit i přehánky, po případě i bouřky, a to zejména v horských oblastech, a většinou ty bouřky by se mohly vyskytovat na Šumavě nebo v Pošumaví. Srážky budou večer ustávat a oblačnost se bude protrhávat. Teploty se budou pohybovat od 24 do 27 stupňů. Vítr bude mít slabý proměnlivý, během dne potom severních až severovýchodních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: Meteorolog Pavel Kopeček, děkuji za předpověď. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný den.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, 7 hodin 20 minut. V Plzni u Seneckého rybníka mají děti novou atrakci. Město tam otevřelo novou naučnou stezku se siluetami zvířat. Pokud budou mít děti v ruce tušku, mohou si zvířata obkreslit a pokud do lesa vyrazí i s mobilním telefonem, uslyší i zvířecí zvuky.
1: A už jste viděli někdy beberku?
2: Jo.
1: Viděli?
3: Děti z lesní školky Medvíďata jako první prochází novou naučnou stezku.
1: Někde beberku? To bylo jednoduchý.
3: Nejde ale o klasickou naučnou stezku s tabulemi, textem a obrázky, jak doplňuje vedoucí úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství Plzeňské správy veřejného statku Richard Havelka.
4: Tak je tady rozmístěno v tom lesním oddělení 25 zvířat lesních a i zvířat, které třeba žijou u vody, jsou tady třeba obojživelníci. A děti mají za úkol najít nejdřív tu pozorovatelnu, tomu se správně říká pozorovatelna, taková ta tabulka, což je místo, kde vidí vlastně siluetu zvířete a mají si tady podle toho návodu udělat vlastně kukátko z ruky a pozorovat a hledat to zvíře v terénu. A když ho najdou, no tak si můžou buď tady obkreslit tu frotáž, nebo si i přes QR kód třeba pustit zvuk toho zvířete.
3: Tvůrci stezky mysleli i na propojení s moderními technologiemi, jak říká náměstek plzeňského primátora pro životní prostředí Aleš Tolar ze STAN.
5: Tak já jsem moc rád, že správa veřejného statku kraje je správcem všech našich městských lesů, rybníků, tak kromě tak myslí i právě na tuto výchovnou část a vzdělávání především mladých a mladou generaci tady přibližují to prostředí lesů, živočichy, ptáky, které tady žijí. Je to takový vkusný prvek jednak dřevěné cedule, ale které mají zároveň i nějakou interaktivní moderní složku QR kódy, pomocí kterých může to dítě nebo ta rodina i třeba slyšet toho ptáka nebo vidět divočáka v tom reálném prostředí.
1: Zkusíme si pustit, jaký zvuk divočák vydává. Jo. Představte si, že ten divočák, i když takhle nechrochtá, tak ho poznáte v lese, protože on strašně smrdí. A jak dělá teda ten divočák?
3: Děti z lesní školky Medvíďata provádí stezkou lesní pedagožka Martina Kováříková.
6: Lesní pedagogika je důležitá. Ty děti si pomocí her odnesou zajímavé informace, takže my se snažíme tou zážitkovou formou je přitáhnout k přírodě a k lesu a nějakým zajímavým způsobem jim říct informace o tom, jak ten les roste, co tam žije.
3: Nová stezka Siluety zvěře vyšla město na necelých 250 000 korun. Z Plzně Julie Tomášková, Český rozhlas.

zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň chystá 5 velkých parkovacích domů za stovky milionů korun. Poté, co před 2 týdny otevřela 3podlažní objekt Atom na Lochotině pro 173 aut, dokončuje stavbu na Světovaru. Ke konci se blíží také příprava parkovacích domů na Vinicích a na Borech. Velký dům vyroste i nad zoologickou zahradou a druhý, dosud největší, u centrálního autobusového nádraží poblíž centra. Na Západočeské univerzitě v Plzni vyvinuli nový rehabilitační systém pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Pomocí virtuální reality se je snaží motivovat k nácviku a opakování správných pohybů paží. Kromě toho přináší systém i cenná data pro lékaře a výzkumníky. Nejmenší děti z rodin, které potřebují větší podporu, dostanou pomoc přímo doma. Rodičům ve vyloučených lokalitách budou pomáhat vyškolené komunitní pracovnice, takzvané omamy. Ukážou jim, jak u dětí rozvíjet řeč, myšlení nebo zvídavost. Program Včasná péče začne v Ústeckém a Karlovarském kraji. První pracovnice vyrazí do rodin nejpozději v lednu příštího roku. Fotbalisté Španělska porazili v Dallasu 2-0 Francii a postoupili do finále mistrovství světa. O druhé místo ve finále si od 21 hodin českého času zahrají v Atlantě Argentina s Anglií. Plzeňští fotbalisté v posledním přípravném utkání v rámci herního soustředění v Rakousku porazili ukrajinský Žitomir 2-0. Nový ligový ročník otevře Viktorie Plzeň v sobotu 25. července domácím duelem s Libercem. A dnes bude zpočátku místy polojasno, během dne většinou zvětšená oblačnost, výjimečně i s možností slabších přeháněk nebo bouřky. Na Šumavě a v Pošumaví budou srážky četnější. Večer ustávání srážek i ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pozor, dejte v Plzni na Klatovské třídě ve směru na Bory mezi odbočkami do Husovy a Tylovy ulice. Policisté tam došetřují nehodu 2 osobních aut. Projížděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Půl osmé, 2,5 minuty, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Ondřej Kapic přeje dobré ráno. Dočasný přesun Horažďovického sběrného dvora, soutěže z oblasti cestovního ruchu týkající se Českého lesa a rozhovor s bývalým starostou sboru dobrovolných hasičů města Touškova Františkem Rumlem. To je náplň dnešní rubriky O čem se píše. Už za pár minut, tedy po skupinách Elán a Brontosauři.

0: půl osmé a 8 minut ve středu 15. července.
1: O čem se píše?
0: Horažďovický obzor upozorňuje, sběrný dvůr se dočasně přesune do areálu bývalého kláštera. Stěhování vypukne v pondělí 20. července. Z toho důvodu bude sběrný dvůr až do konce měsíce uzavřen. Provoz v náhradních prostorách začne 1. srpna. Rozsáhlá rekonstrukce a modernizace sběrného dvora v Horažďovicích by měla být dokončena k 30. srpnu příštího roku. Se třemi soutěžemi z oblasti cestovního ruchu seznamuje své čtenáře zpravodaj města Horšovský Týn. Jedná se o turistickou hru muzea, galerie a expozice v Českém lese, fotosoutěž na téma Český les a horní falc, příroda nezná hranice a společenskou hru pro celou rodinu Kupeckou cestou Českým lesem. František Ruml je dlouholetým dobrovolným hasičem ve městě Touškově a bývalým starostou sboru. Místním hasičům i městu aktivně pomáhal desítky let. Rozhovor s ním najdete v Touškovském zpravodaji. U příležitosti svých 80. narozenin zavzpomínal na životní cestu, práci i proměny Touškova v průběhu let. A co pana Františka v poslední době potěšilo? Nedávno ho dvě děti pozdravili ahoj. Maminka je napomenula, že se říká dobrý den, a oni odpověděli, že on je hasič a u hasičů si všichni tykají.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho

0: Dobré ráno, máme středu 15. července. Jak bude?
1: Počasí.
0: Ráno přechodně místy polojasno a na mnoha místech se vyskytují mlhy. Jinak během dne čekejte, že oblačnost bude převážně zvětšená, přehánky ani bouřky by se už vyskytovat neměly. Na Šumavě a v Pošumaví ale srážky budou četnější, večer pak ustanou a oblačnost se začne protrhávat. Teploty maximálně 24 až 27, na horách 19 až 22 stupňů.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
0: Za minutu bude 7:45, šedivá Praha 80. let nebo nablízkaný americký sen. Už za chvíli budeme v dobrém ránu soutěžit o audioknihu Martiny Formanové Ten sen. Budu tu stát, to je duet Moniky Absolonové a Davida Dejla.
2: Budu tu stát, až zas přijde sníh.

0: Středeční dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Plzeň pokračuje dál. Jsou 3:45. Co byste řekli na audioknihu Martiny Formanové nazvanou Ten sen od vydavatelství Tebenas? Vypráví příběh 20-leté Daniely, která se v 80. letech minulého století snaží najít svůj vlastní prostor v šedivé a nudné Praze, než se rozhodne pro emigraci za velkou louží. Audioknížku načetla herečka, na jejíž jméno budete muset přijít. Narodila se do úspěšné herecké rodiny v roce 1971. Znát ji můžete třeba ze seriálu Ordinace v růžové zahradě. Objevila se i v celé řadě filmů i pohádek, například V čertově nevěstě. No a mám možnosti, nebojte, audioknihu Ten sen načetla buď to za A. Bára Munzarová, za B. Tereza Ramba, nebo za C. Linda Rybová. A aby to bylo ještě jasnější, pomůžu ukázkou z jednoho vánočního rozhlasového pořadu, která veškeré vaše pochybnosti určitě rozptýlí.
1: Jako každá herecká rodina, samozřejmě chudák maminka na poslední chvíli musela všechno během dopoledne štědrého dne udělat, takže my jsme byli vyexpedováni s tatínkem ven a chodili jsme na Pražský hrad na takovou procházku úžasnou.
2: Český rozhlas Plzeň 221 554 222.
0: Soutěžíme o audioknihu Martiny Formanové Ten sen. Kdo vám ji načetl, to se možná dozvíme už teď z vaší odpovědi. Náš telefon je 221 554 222. Dobré ráno přeji.
3: Dobrý den, tam Pavel.
0: Pavel, já vás zdravím. Tak poznal jste z ukázky anebo z takové té drobné nápovědy, kdo by to mohl být, která ta herečka načetla Ten sen, tedy audioknihu Ten sen?
3: No, já bych řekl Munzarová.
0: Bára Munzarová, ano. Kolik už vlastníte takových audioknih, zeptám se?
3: No, občas od vás vyhraju, tak něco mám nějakých.
0: Takže tady to přidáme do sbírky.
3: Mám momentálně kolem 15.
0: 15, tak to dáme na 16. teď. Martina Formanová, Ten sen. Ať se vám kniha, audiokniha líbí. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
3: Taky děkuju.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

7 hodin 56,5 minuty, před námi jsou zprávy. Ať míříte kamkoliv, buďte opatrní na cestách. Po ranní nehodě autobusu u Lidic na Kladensku teď záchranáři ošetřují 12 lidí. Další aktuality přidá Kateřina Jiřincová ve zprávách v 8 hodin.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Kdo ke komu vlastně patří? Lásku uprostřed velkoměsta budou hledat samotáři v kultovní komedii Davida Ondříčka. ČT 2. Nová krev podsvětí. V ulicích New Yorku vybudují své vlastní impérium na špatné straně zákona mladí gangstři v premiérovém filmu. A ČT Art. František Černý a Karel Holas na výletě za barvitou historií kapely v dokumentu Čechomor 30 let. Středeční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Osm hodin.
4: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Ve Zvíkovci na Rokycansku informuje o příjezdech a odjezdech autobusů multifunkční digitální deska. Zásobníky plynu jsou v Česku plné ze 47%, to je méně než loni. Fotbalisté Plzně porazili v přípravě v Rakousku ukrajinský Žitomir. A dnes bude většinou zvětšená oblačnost, ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty do 27 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Jiřincová. S inovativním řešením přišli v městě Zvíkovec na Rokycansku. Digitální úřední deska v budově Infocentra informuje také o spojích integrované dopravy Plzeňského kraje. Pokračuje nezávislý starosta Zvíkovce Petr Uher.
5: Pořídili jsme do Zvíkovce, do malé obce, máme 220 obyvatel, digitální úřední desku za podpory Plzeňského kraje, kterou jsme umístili do našeho infocentra, je to infocentrum a vlastně zastávka autobusu. Aby nebyla jenom úřední deska, tak když je spořič obrazovky, tak každý turista, každý občan ví přesně, kdy odjíždí autobus, je to na pozadí vlastně ty úřední desky.
3: Asociace nestátních otevřených památek ANOPA odstartovala veřejné hlasování v anketě Průvodce roku. Lidé tak můžou podpořit ty, kteří jim na nestátních hradech nebo zámcích připravili nejlepší prohlídkový zážitek.
6: V anketě o nejlepšího průvodce roku můžete podpořit i zástupce z Plzeňského kraje. Třeba průvodce na hradě Kašperk na Klatovsku, zámku Žinkovi na jižním Plzeňsku nebo jízdárny Světce na Tachovsku. Hlasovat můžete přímo při návštěvě konkrétní památky nebo na webu Asociace památek, a to až do konce října. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
3: V zásobnících plynu v České republice se teď nachází méně plynu než loni. Podle statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu jich v loni bylo o 800 milionů metrů krychlových víc než letos. Asociace nezávislých dodavatelů zároveň uvádí, že plyn je momentálně dražší než v létě bývá, a to kvůli konfliktu na Blízkém východě. Asociace také odhaduje, že cena plynu v topné sezóně vzroste zhruba o 5 až 15%. Do poloviny století bude každý třetí obyvatel Evropské unie starší 65 let. Vyplývá to z nového demografického reportu, který v úterý představila Evropská komise. Počet obyvatel 27 je podle něho aktuálně na vrcholu a do konce století bude už jen klesat. V Evropské unii teď žije víc než 450 milionů lidí. Do konce století má podle expertů jejich počet klesnout pod 400 milionů.
7: Sport.
3: Plzeňští fotbalisté v posledním přípravném utkání v rámci herního soustředění v Rakousku porazili ukrajinský Žitomir 2-0, když se trefili Suáre a Kabongo. Záložník Viktorie Patrik Hrošovský věří, že si Západočeši formu přenesou do začátku nadcházející ligové sezóny.
8: Pevně v to verím, tak ještě máme vlastně 10 dní do ligového zápasu, tak verím, že se nám vyhnu zranenia a že budeme připraveni na to. Myslím si, že to soustředění splnilo účel, že jsme se připravili tak, jak jsme potřebovali, a teď už to předvést jenom na tom hlavním hřišti.
3: Nový ligový ročník otevře Viktorie Plzeň v sobotu 25. července domácím duelem s Libercem.
7: Počasí.
3: Dnes bude zpočátku přechodně i polojasno, místy mlhy, jinak během dne většinou zvětšená oblačnost, výjimečně i s možností slabších přeháněk nebo bouřky. Na Šumavě a v Pošumaví budou srážky četnější. Večer ustávání srážek i ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 19 až 22. Povane slabý proměnlivý, během dne severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré, aby jo na prvním stupni tedy mírně na zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
9: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Dvě osobní auta se srazila v Plzni v Regensburské ulici u kruhového objezdu. Na místě zasahují policisté, projíždějte opatrně.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Dobré ráno, v příštích minutách opustíme oběžnou dráhu Země a s Martinem Písaříkem se podíváme na mrazivý Neptun. Hned potom se ale vrátíme na Rokycansko, kde hrad Krašov právě teď zažívá doslova dvojí obležení z pevniny i z vody. Jak se na zřícenině v chráněné rezervaci správně chovat a co jsou to za čty záhadné úplňkové brigády? Na to se zeptám Michala Hofmana z tamního spolku. Tak vypadá v kostce další program dnešního Dobrého rána.
9: Dobré ráno a Ondřej Kapic.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že od svého objevení Neptun oběhnul Slunce jenom jednou? Objev Neptunu je krásnou ukázkou přesnosti výpočtů klasické mechaniky. Francouzský matematik Urbain Le Verrier a britský matematik a astronom John Couch Adams spočetli v roce 1845 nezávisle na sobě z poruch trajektorie Uranu parametry dráhy nové planety, která tyto poruchy způsobovala. Vlastní planetu nalezl v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. První podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Jako ostatní planety i Neptun obíhá okolo Slunce. Vzhledem ke vzdálenosti, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu. Trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby svého objevení to stihnul pouze jednou. Podle výrazných změn v množství odraženého světla se také zdá, že na Neptunu se v průběhu rotace střídají 4 roční období. Každé z nich trvá okolo 40 let. Tahle teorie ale ještě musí být potvrzena dalším zkoumáním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, 8 hodin 16 a půl minuty. Romantická zřícenina hradu Krašov nad řekou Berounkou na Rokycansku láká každý rok víc a víc lidí. Z pevniny dobývají turisté, z řeky zase vodáci. Jaké akce tu připravili pro letošek? To rozebereme v dobrém ránu už za pár minut.
1: Počasí.
0: Ráno má být přechodně místy polojasno a na mnoha místech se stále ještě udržují mlhy, jinak během dne bude oblačnost převážně zvětšená, přeháňky ani bouřky by se už vyskytovat neměly. Na Šumavě a v Pošumaví budou ale srážky četnější, večer by měly ustávat a oblačnost začne ubývat. Teploty 24 až 27 stupňů, na horách do 22. Na zítřejší předpověď se okolo 8:45 zeptám meteorologa Pavla Kopečka.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Krištofa Šňůry v dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň 9 minut před 8:30. V letní sezóně je hrad Krašov na Rokycansku doslova dobýván ze dvou front. Zhora sem po naučné stezce míří turisté a cyklisté, z dola pak od řeky zase vodáci. Oblíbená romantická zřícenina hradu nabízí nejen úchvatné výhledy, ale také bohatou historii, o kterou pečují dobrovolníci. Já teď po telefonu zdravím předsedu Spolku pro ochranu přírodní rezervace hradu Krašov, Michala Hofmana. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Sezóna je v plném proudu. Vychováváte si návštěvníky hradu? Povězte, jak se vlastně správně chovat na hradě, který je zároveň v území přírodní rezervace?
1: Tak je to poměrně jednoduché. Měli by se chovat samozřejmě jako doma, takže nějakým způsobem si vážit toho, co na hradě je. I když s tím jsou občas problémy, ale mohl bych pochválit, že jako většina návštěvníků je slušných. A co se týká rezervace, tak je samozřejmě upozorňujeme, takže aby udržovali pořádek a měli ohledu plnost v přírodě.
0: Takže žádné zásadní problémy nevidíte?
1: Je to poměrně dobré.
0: Tak to je dobrá zpráva. Je mi jasné, že péče o historickou památku nikdy nekončí a vyžaduje spoustu času a také rukou. Pořádáte i takzvané úplňkové brigády pro dobrovolníky. O co přesně jde?
1: Tak jsou to každoměsíční brigády, vždycky pořádám v sobotu nejblíž úplňku. Tyhle ty termíny my dáváme vědět v podstatě hlavně před prostřednictvím Facebooku a našeho profilu tam. A je to jednoduchý, prostě to je potřeba, nebo momentálně, i co se týká projektů, nejvíc zapotřebí dělat, tak tam prostě děláme. No.
0: Navedl jste mě na otázku, jaké nejbližší akce jsou teď před vámi?
1: Nejbližší akcí teda, tak máme teďka úplňkovou brigádu 25. července a potom, co se týká akce jakoby pro lidi, tak máme 8.8. tradiční krašovský jarmark.
0: Tak to se budeme těšit. Na hrad Krašov na Rokycansku nás teď pozval Michal Hofman, předseda Spolku pro ochranu přírodní rezervace a hradu Krašova. Tak vám děkuji za rozhovor a přeji úspěšné úplňkové brigády, ale i samozřejmě ostatní, aby hrad Krašov na Rokycansku prospíval i do budoucna. Mějte se dobře, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Rokycansku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

Trnatelner ve středečním dobrém ránu na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. 8 hodin 27,5 minuty do 8:30 a zpráv s Katkou Jiřincovou. Zbývá čas tak akorát na písničku od Petry Černocké.

0: 9:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňští celníci zadrželi dalších 72 tun nelegálního odpadu. Ve spolupráci s inspekcí životního prostředí překazili hned 3 pokusy o jeho nelegální dovoz z Německa a Itálie. Podle mluvčí plzeňské celní správy Marcely Kašparové se jednalo o asfaltové směsi a drcené plasty. Kamiony směřovaly do zařízení, která takový odpad ze zákona vůbec nesmí přijímat. V Plzni dnes oficiálně otevřou 2 schránky nalezené při opravě střechy plzeňské katedrály. Ukryté byly v sanktusové věžičce nad hlavní lodí. Podle zvyku se do takových schránek ukládaly vzkazy pro budoucí generace. Informuje o tom plzeňské biskupství, kde dnes obě nádoby s dokumenty otevřou. U Lidic na Kladensku dnes ráno havarovaly 2 autobusy. Záchranáři ošetřili 12 lidí. Jedna žena má středně těžké zranění. Vrtulník je přepraví do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Další lehce zraněné záchranáři rozváží do okolních nemocnic, převážně do nemocnice v Kladně a Slaném. Okolnosti nehody vyšetřují policisté. Fotbalisté Španělska slaví po 16 letech postup do finále mistrovství světa. V semifinále v Dallasu porazili 2-0 Francii. V 21 hodin českého času dnes začne v Atlantě druhý souboj o místo ve finále mezi Argentinou a Anglií. Tenistka Sára Bejlek zabojuje v premiérovém ročníku turnaje v Aténách o postup do čtvrtfinále. Její soupeřkou bude večer Rakušanka Tagerová. A ještě dnešní počasí. Zpočátku čekejte místy polojasno, během dne většinou zvětšenou oblačnost, výjimečně i s možností slabších přeháněk nebo bouřky. Na Šumavě a v Pošumaví budou srážky četnější. Večer ustávání srážek i ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: S omezením i možným zdržením počítejte v Plzni v Regensburské ulici u kruhového objezdu. Policisté tam vyšetřují nehodu 2 vozidel. Projížděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je po zprávách 2,5 minuty po 9:30, posloucháte středeční Dobré ráno. Ondřej Kapic přeje příjemný den. Pomsta nemusí být výhradně sladká, klidně může být i slaná, navíc aromaticky dost výrazná. Jednou příhodou to v příštích minutách doloží herečka Jitka Asterová.

0: za to dá. Za 4,5 minuty bude 9:15. S vámi je Český rozhlas Plzeň. Kdo se někdy od partnera dočkal nevěry, ten si asi následující příhodu poslechne s jistým pocitem za dosti učinění. Jitka Asterová se kdysi v rádiovém pořadu věnovala partnerským vztahům a některé posluchačské příběhy nemůže dodnes zapomenout.
1: Měla jsem téma pomsta. Když vám někdo z těch partnerů zlobí, co jako ten druhý, jak by se měl pomstit, jako? A já jsem výherci nebo výherkyni, vždycky jsem musela číst ty SMSky, tu nejvtipnější jsem ohodnotila dárkem. Pečlivě jsem si četla jako ty nejlepší SMSky na to dané téma. Téma pomsta a napsala mi paní Marie. Dodnes si to pamatuju. Asi byla tak tehdy v mých letech, čili mladá holka, střední věk, a říkala, že po 30 letech manželství najednou manžel z ničeho nic oznámil, že už ho nebaví a že se zamiloval jinde a že by bylo dobrý, kdyby se odstěhovala z toho jejich bytu a odešla bydlet k mamince. No tak to byla rána z čistého nebe, ona se úplně jako cože? A teď to mi neřekla, odkud to měla, ale asi to někdo poradil a říká, no tak to takhle nenechám, abych je nechala jen tak v tom našem bytě. Šla do obchodu a nakoupila asi 50 sardinek, ty otevřela ty sardinky a nacpala je do těch garniží a nejvíc do ložnice, tam, kde se topilo k tomu topení, jo. No a odjela bydlet k mamince. No a manžel jí tak po 14 dnech volá a říká jako, Marie, prosím, tady to strašně smrdí, jako, nevíš, jako co ty, no to nevím, čověče, ta tvoje stará, teda mladá, si neuklízí, jo. Ten zápach neustále jako stoupal na intenzitě, až prostě v té ložnici se neodehrávalo už vůbec nic, což se paní Marie velmi líbilo. A pak uvažovali vlastně o výměně toho bytu a ta paní Marie pobaveně velmi řekla tomu manželovi. Bývalý mu říkal, hele, víš co, já se teda obětuju, hele, tam to tak smrdí, ten byt nikdo nekoupí. Mně to je jedno, prostě já si zacpu nos a já se tam teda nastěhuju, jo. A on řekl, no tak teda jo, no. Tak a ta jeho nová, tak když se stěhovali, tak ona byla ještě ke všemu strašně hamižná a do toho novýho bytu si zbalila ty garniže. Takže jejich peklo pokračovalo.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Příjemné středeční ráno, 8:45.
1: Počasí.
0: O tom, jak bude, si teď popovídám s meteorologem Pavlem Kopečkem. Dobrý den přeji.
2: Dobré ráno.
0: Pojďte nám říct, co nás dneska čeká za počasí.
2: Tak dnes po rozplynutí ranních mlh očekáváme, že bude zpočátku ještě poměrně málo oblačnosti, ale už

0: jasno, kránu se opět budou tvořit mlhy. Po jejich rozplynutí se bude opět tvořit přechodně zvětšená oblačnost, zejména kupovitá. Výjimečně by se mohly objevit přeháňky, zejména v horských oblastech. A opět na Šumavě by mohla se vyskytnout nějaká bouřka. Teploty budou o něco málo vyšší než dnes, 25 až 28, a vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Říká meteorolog Pavel Kopeček. Děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou, pěkný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude režisér Peter Bebiak.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin 52 minuty, středeční dobré ráno končí, dobré dopoledne vám už po zprávách popřeje Stanislav Jurík. Ondřej Kapis přeje klidný den.
1: Víte, že v Heřmanově Huti najdete historický vodojem přebudovaný na vyhlídku? Vodojem byl původně určen pro potřeby pivovaru ve Velkýši. Kvalita vody byla ale nestálá, takže nebyla využívána přímo k vaření piva. Jedná se o hodnotnou stavbu jak z hlediska historie vodárenství a pivovárnictví, tak z hlediska stavební.

0: technologie, netradičních materiálů a celkového architektonického pojetí. Vodojem je jedním ze dvou dochovaných objektů svého druhu v České republice.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Státní plavební správa kontrolovala plavidla na přehradě Hracholusky. U Ledic na Kladensku havarovaly dva autobusy, na místě je několik zraněných. A dnes bude většinou zvětšená oblačnost, ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty do 27 stupňů. Pěkný den vám přeje Kateřina Jiřincová. Na přehradě Hracholusky platí kvůli poklesu hladiny omezení pro plavidla. Z 22 kilometrů dlouhé přehrady můžou užívat jen 15 kilometrů od hráze. Dodržování pravidel na přehradě tento týden kontrolovala státní plavební správa. Které lodě na nádrž smí, upřesnil pracovník správy David Urban.
3: Je tady povoleno mít evidované plavidlo s vlastním strojním pohonem do maximálního výkonu 10 kW. Tato plavidla všechna musí dodržovat výhradně výtlačný režim plavby, nesmí jezdit ve skluzu a tvořit velké vlnobytí. Vodní skutry na vodním díle Hracholusky jsou zcela zakázány.
2: Kvůli poklesu hladiny má zkrácenou trasu i výletní párník, který nezajíždí do přístavišť Vranov a Butov. Klatovy dokončili instalaci mobiliáře podél nových cyklostezek a pěších tras. V jejich okolí je teď zhruba 25 nových informačních cedulí, přes 20 turistických přístřešků a také aktualizované mapy. Zohledňují změny tras hlavně nové vedení mezinárodní cyklostezky číslo 38, říká mluvčí radnice Radmila Nagovská.
4: Zatímco dřív vedla přes Běšiny směrem na Železnou Rudu, nově je vedena přes Beňovy, Bezděkov, Mírsko a Špičácké sedlo. Aktualizované mapy tak nyní odpovídají skutečnému stavu nově vybudovaných stezek, změnám tras i novým možnostem propojení v okolí města.
2: Záchranáři zasahují u nehody dvou autobusů pražské integrované dopravy u Ledic na Kladensku. Na místě vyhlásili traumaplán. 17 cestujících se zranilo. Jednu ženu transportoval vrtulník do nemocnice do Prahy. Další mají lehčí zranění, úrazy rukou, nohou a odřeniny. Policisté silnici uzavřeli, říká jejich středočeská mluvčí Michala Richterová.
5: Po 6:30 ráno jsme vyjížděli společně s dalšími složkami integrovaného záchranného systému k dopravní nehodě dvou autobusů, k níž došlo na silnici první třídy číslo 61 na pomezí Lidic a Buštěhradu. Na místě je několik zraněných s tím, že jeden z nich byl letecky transportován do jedné z pražských nemocnic. Sport.
2: Do finále mistrovství světa ve fotbale, které se koná v Severní Americe a Mexiku, postoupilo Španělsko. Úřadující evropští šampioni porazili v Dallasu 2-0 Francii. O zlato si Španělé zahrají buď proti Anglii nebo Argentíně. Druhé semifinále turnaje začne dnes v 21 hodin.
1: Počasí.
2: Dnes bude zpočátku přechodně polojasno, jinak většinou zvětšená oblačnost, výjimečně i s možností slabších přeháněk nebo bouřky. Na Šumavě a v Pošumaví budou srážky četnější. Večer ustávání srážek i ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách kolem 20. Povane slabý proměnlivý během dne severní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré a byl na prvním stupni tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz v Plzni v Regensburské ulici na výjezdu z kruhového objezdu. Na místě je policie. A nehodu máme hlášenou také na Domažlicku mezi Horšovským Týnem a obcí Borovice. I tam jsou policisté, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Hezký středeční den, máme 4 minuty po 9. hodině. Ani dnes nebude chybět zámecké léto ve 9:45, ale ještě předtím, už za chvilku, se zaměříme na kojenecké plavání a dostaneme se i k tomu, jestli se s miminkem koupat ve veřejném koupališti nebo v moři.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Plavání s nejmenšími dětmi se fyzioterapeutka a instruktorka dětských pohybových aktivit Petra Obytová věnuje už víc jak 30 let. Před čtvrtstoletím byla průkopnicí kojeneckého plavání v Plzeňském a Karlovarském kraji. Jak sama říká, u dětí plavecká motorika nastupuje už kolem 3. roku věku. V případě kojenců a batolat tedy nejde o klasické plavání, ale spíš o seznamování se s vodou. A kdy je možné s ním začít?
1: Ve vaničce od dokončeného 4. měsíce. Některé děti dokonce můžou začít dřív, pokud se narodili s nějakou váhou, šikovnou.
2: A proč je dobré už s miminky plavat? Ono se říká, že miminka jsou ve vodě jako doma, že jsou ve svém prostředí.
1: No, ono tomu právě tak není, protože plodové vody je strašně málo při porodu a vůbec pobytu v děloze. A my se potřebujeme celý ten proces toho dětského plavání v uvozovkách, dětského plavání zvyknout na tu vodu.
2: Takže dítě se musí adaptovat, musí si postupně zvykat a v ten moment je dobré, když má u sebe toho rodiče, který je mu oporou a u kterého vidí, že je všechno v pořádku.
1: Určitě. Tady ten proces není plně samozřejmý, je dlouhý a o to radostnější, když ho může sdílet právě s těmi rodiči a když je to pozitivní prostě reakce, kterou to dítě v té vodě má.
2: Kde s kojencem plavat? Je léto a rodiče vyrážejí i do přírody.
1: Pokud je to dítě do roka, to znamená, že je opravdu kojenecký věk, dítě by nemělo být v těch veřejných vodách, v bazénech, ale pokud je to nějaké domácí prostředí, kde tu vodu znají, mají ošetřenou, tak samozřejmě mohou plavat i v těch domácích bazénech společně.
2: Jak v moři brát dítě do moře a nebo ne? Takhle malé dítě.
1: Tam je to o tom, že teda namočím mu nožičky tomu kojenci, takže si myslím, že proč tuhle proceduru neudělat, pokud je ta pláž nebo ten přístup do moře natolik vhodný, že tam prostě s tím dítětem takhle mohou být, ale o plavání tady opravdu nemůžeme mluvit.
2: Plavání pouze ve specializovaných bazénech. Jak to v těch specializovaných bazénech funguje?
1: U nás v bazénu je 5 rodičů se svými dětmi, mají každý svůj instruktor. Děti si hlavně hrajou. Hrají si a pokud k tomu zlákáme i rodiče, tak je to úplně nejlepší, když si dokáže hrát i rodič. A samozřejmě se děti učí nápodobou, takže je fajn, když chceme po dítěti, aby fouklo do vody nebo se zanořilo, tak aby i rodič tuto kompetenci měl.
2: A nemusí se účastníci bát, že je budete nutit třeba děti potápět, i když nebudou chtít a podobně?
1: Určitě ne. Celkový pojetí toho plavání je respektující a tím si myslím, že je řečeno úplně všechno.
3: Nám se kluk narodil o 2 měsíce dřív, takže byl jako nedonošený, měl trošku problém jako s chozením a díky tomu plavání vlastně to pohybování se daleko víc zlepšilo. Teď mu byly 2 roky a začali jsme sem chodit už prvotně na vaničkování, když byl úplně maličký, když mu bylo nějakých 6 měsíců.
4: No my chodíme od 3 měsíců s oběma holčičkama a je to baví, tak je to hezký na ně koukat, jak jsou spokojení v bazénu, jak se zlepšujou.
2: Jedním z cílů tohoto plavání s malinkatými dětmi je, aby si k vodě našli vztah a aby pokračovali v plavání i dál. Vy jako fyzioterapeutka určitě doporučujete plavání i nadále pro děti.
1: Voda je absolutně přirozený prostředí ve smyslu toho, že je nám dostupný, takže to je naprosto skvělý a rozhodně doporučuji.
2: Co vám osobně dali ty roky zkušeností s kojeneckým plaváním?
1: Neskutečně mi to posouvá. Nejenom, že jsem poznala hloubku té dětské duše, ale poznala jsem samozřejmě i sama sebe a zjistila jsem, že abychom mohli pracovat s dětma, musíme nejdřív vychovat sebe.
2: Společným plaváním s miminkem mu nejenom dáte do života základ pro pravidelný pohyb, ale také už v tak časném věku vytvoříte společné zážitky a vzpomínky. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: A dnes jsme vybrali povídku Jiřího Krampola, která se jmenuje...
2: Můj životopis. Pocházím z velmi chudé rodiny. Maminka pracuje v Tuzexu jako kosmetička podlah. A tatínek je řezník. Je velice ochotný. Vždycky, když je potřeba někoho zabít, vezme sekeru a jde. Nejstarší bratr Václav je zaměstnán u benzinové pumpy, kde, jak tvrdí, ho to nebaví, ale když se ho zeptám, proč to dělá, tak se jen směje. Další moji dva bratři jsou dvojčata, Petr a Jidáš. Původně se Jidáš měl jmenovat Pavel, ale tatínek se na řeznickém bále opil a pak se vsadil. Petr prodává v zelenině a Jidáš taxikaří na pravidelné lince letiště Interkontinentál. Proto se naučil částečně německy a dělit 1:16. Promiňte, 1:18. Snad protože tatínek nepravidelně platí příspěvky, nedostali jsme ještě nikdy poukaz na rodinnou rekreaci ROH, přestože tatínek žádal ze zdravotních důvodů Tatry, protože celý rok dýchá prachy. Jezdíme pravidelně na prázdniny k babičce Žofí do jižních Čech. Babička bydlí na samotě u lesa, kde má malý záhumenek a malou chaloupku. Dříve to bývalo letní sídlo Lobkoviců. Tatínek, bratři a sestra do toho vrazili pár korun, aby se v tom dalo bydlet i nyní, když stoupl životní standard. Hned za golfovým hřištěm, vedle tenisových kurtů, přímo u sauny má naše rodina bazén s mořskými vlnami. Za hezkého počasí je vidět maják na druhém břehu. Každé ráno se Jidáš prohání na vodních lyžích. Člun řídí pan Marek, jinak náš zahradník, trenér, masér a kuchař, kterému je každá koruna dobrá, protože má malý důchod, jelikož se mu nezapočítávají léta, kdy sloužil u Lobkoviců. V době honu, kdy k nám do lesa sjezdí zastřílet valutoví přátelé, sestry Věry, převléká se pan Marek za bílého jelena. Bílou kůži máme a parohy má pan Marek vlastní. Několikrát se převlékl také za zajíce, ale to již odmítá, neboť v loni v době odchytu byl lapen do sítě, bolestivě označkován a poslán do Francie, kde byl vypuštěn v loňském lesíku. Naštěstí nestratil ducha přítomnost, vyhnal francouzského zajíce z nory, přespal v ní, druhý den prodal svoji kůži na bleším trhu, koupil si džíny a vrátil se zpět do milované vlasti. Díky pochopení úřadu z toho neměl ani zvláštní popotahování. Jen myslivecký svaz v tom neustále šťourá a pan Marek musí každý týden nosit hajnému potvrzení od zvěrolékaře, že je člověk. Petr, co dělá v zelenině, nutí babičku, aby pěstovala rané brambory. Onehdy, když šestá pětituna opouštěla babičinu zahrádku, Petr radostně zvolal: Brambora k bramboře, úno je na dvoře.
0: Český rozhlas Plzeň.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: Je půl desáté a v našem vysílání za chvilku budeme v reportáži řešit prázdninové dilema k babičce a dědovi a nebo na tábor. V Horažďovicích mohou mít o prázdninách děti obojí najednou a prostě jet na tábor společně se svými prarodiči. Podíváme se za nimi už za chvilku.
1: Tipy pro volný čas.
0: Nádvoří nové scény divadla Jakátyla v Plzni bude od půl šesté patřit Bohemia Jazz Festu. Vystoupí Matyáš Paptrio, argentinská skupina Viancos i Grafitos a americký klavírista Gerald Clayton se svým triem. Vstup je zdarma. V areálu plzeňského Prazdroje se koná od 20 hodin další koncert tradičního festivalu Léto v Prazdroji. Tentokrát zazní největší hity legendární švédské skupiny ABBA v podání revivalové kapely ABBA Stars. Na nádvoří jezuitské koleje v Klatovech vystoupí Jiří Dědeček, básník a písničkář tam zahájí svůj koncert v rámci letních střed na nádvoří, a to v 19 hodin. Vstupné je dobrovolné. Do kostela Panny Marie Sněžné v Kašperských horách můžete zajít na svatojánský hudební festival. Od 19 hodin zaspívá mezzosopranistka Martina Kociánová a zahraje kytarista Lubomír Brabec. Série kolonádních koncertů Západočeského symfonického orchestru pokračuje od 15 hodin a 15 minut na hlavní Mariánsko-Lázeňské kolonádě. Zazní melodie z filmů jako Dobytí ráje, Fantomas, Sedm statečných nebo West Side Story. Chebská galerie 4 zve na výstavu fotografií Hinka Čermáka. Ústřední inspirací jeho díla je ženská postava a ženský akt. Právě ty uvidí návštěvníci galerie v autorových cyklech. Tolik tipy pro volný čas, teď tu pro vás máme Petra Nováka a potom už výlet na tábor prarodičů s vnoučaty.

0: Když vládli dinosauři, chovatelák nebo jak se do lesa volá, to jsou témata některých táborů, které v létě pořádá Envi Centrum Proud v Horažďovicích. Většinou jsou příměstské, protože je o ně větší zájem. Mezi těmi pobytovými ale už několik let nesmí chybět jeden vcelku netradiční. Společný tábor pro děti a jejich babičky a dědečky. A každoročně je plný.
1: Pojďte se jenom podívat po všech těch.
2: Na louce u řeky za Envi Centrem Proud jsou na stromech podivná strašidílka.
3: Okay. To je taky zajímavý, vy. Teda.
2: Babička Iveta je tady se čtyřletou Viktorkou. Co to tady teď si prohlížíte?
4: Duchy. My jsme vyrobili z nějaké hmoty, já nevím, jak se vlastně jmenuje.
3: My jsme byli loni na táboře s jinou skupinou a chtěli jsme vyzkoušet tuhletu, protože je ekologicky zaměřená a mě to oslovilo. Tak jsme to zkusili a moc se nám tady líbí. Takže myslím, že sem příští rok přivezu ty vnučky už dvě.
2: Hned vedle na stromě je další duch a toho vyrobila jak desetiletá Amálka.
5: Ne, už jsem tady byla minulej rok.
2: Dneska si tady
5: s babi a dědou.
2: A ještě se s nějakým sourozencem?
5: Jo, s Víťou a s Kubou, je můj vlastně bratranec Kuba.
2: Babička a dědeček Dáša a Jiří přivezli vnoučata tři.
6: Protože tady nejsme poprvé, tak to svědčí o tom, že se nám tady líbí, nebo nejenom nám, ale hlavně dětem.
2: No a babička?
7: No,
2: babička.
7: Je to super, nemusím vařit, tady je postaráno o kuchyň a děti jsou spokojení a my s nima, takže.
2: Takže příští rok zase?
7: Co děti?
5: Jo.
2: Takže je rozhodnuto. Celkem máme 27 účastníků, z toho je 16 dětí a 11 dospělých. Vedoucí tábora je Anna Šprdlíková. Dvě dvojice jsou letos nové, ale jinak se všichni vracejí. Pro mě to znamená, že je to baví, že sem jezdí rádi a myslím si, že poskytnout prarodičům tady ten prostor, kde můžou trávit s vnoučatama čas, protože ne vždycky bydlí blízko, tak to si myslím, že je hrozně důležitý. Nemusí řešit jídlo, nemusí řešit bydlení, nemusí řešit, co budou dělat. A to si hrozně užívají a nás to baví pořád.
8: Envi Centrum Proud pořádá během prázdnin 16 táborů, z toho 3 pobytové. Kromě tohoto pro děti a jejich prarodiče je i jeden pro děti s rodiči. Z Horažďovic Jitka Englová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na Horažďovicku.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Zámecké léto.
1: Přeji vám hezký den, příjemnou středu, i když nevím po té dnešní noci, jak moc příjemná je. Republika se nám rozdělila na tři části, tedy vlivem deště. Někde pršelo tak, že to zničilo třeba sazenice na zahradě. Někde to krásně zalilo a tam vládne nadšení. No a někde ani nekáplo, tak tam to nadšení není, protože ty zahrady by potřebovaly zalít. Tak já jenom, co se té nálady týče, já doufám, že ten náš pořad o zámecké léto náladu pěkně sjednotí, upraví, zpříjemní. A užijete si s námi 15 minut našeho příjemného vlastně vzdělávání i soutěžení. Vzdělávání, no navštěvujeme naše zámky a soutěžení hrajeme o zajímavé ceny. Tak pěkně postupně, František Kinský, to je náš průvodce zámeckým létem, už je nachystán a zve vás na další objekt.
0: Zámecké léto.
2: Zajímat se dnes budeme o velkolepé romantické sídlo rodu Auersperků, ležící na Kutnohorsku, inspirované Anglií a Francií. Jedná se o zámek Žleby, který ukrývá rozsáhlé sbírky zbraní, luxusního nábytku, ale také velkolepou funkční zámeckou kuchyň. Víc vám už řekne Bára Kvapilová.
3: Pár kroků od parkoviště a ocitnete se na zámeckém návrší, které ze tří stran obtéká říčka Doubrava. Gotickou branou tady vstoupíte rovnou do pohádky a dokonce si můžete vybrat, která to bude. Natáčeli se tady Tři bratři, Kouzla králů, Nejkrásnější hádanka anebo Ošípkové růžence. Průvodcem mi tady bude kastelán Tomáš Řehoř.
4: Jsme na dolním nádvoří Žlebského zámku, takzvané předzámčí, kterému dominují dvě věci. V první řadě je to Fernkornova kašna, na jejímž vrcholu je znázorněno erbovní znamení rodiny Auersperk, knížecí rodiny Auersperk, které představuje zubra. Tady na kašně navíc vidíme praotce Auersperga, který podle pověsti zachránil císaře Karla Velikého před útokem zubra a císař mu z vděčnosti toho zubra věnoval do erbu. No a v novějším provedení vidíme toho auersperského zubra nad hlavní branou Žlebského zámku, které se také říká Zubří.
3: Návštěvníci to určitě nepřehlédnou a my jdeme hlavní branou rovnou dovnitř.
4: Rytířská síň vlastně vstupním antré celého zámku, odkud se ty cesty rozebíhají na strany, jak do té části reprezentační, tak do části soukromé, kde se nacházely knížecí apartmány.
3: Nacházíme se v modrém

0: knihovny byly převezeny na žleby.
1: Dá se říci, že měla blízko k císařovně Sisi?
0: Jako členka velkého císařského dvora byla palácovou dámou, takže rozhodně měla přístup stejně jako její manžel k císařské rodině.
2: Tohle jsou vlastně autentické kresby z těch pověstných tedy skicářů aursperských kněžen.
0: Kněžny a samozřejmě Vincenc Karel navrhovali i jednotlivé části vybavení, ať to byl nábytek, ať to byly kožené tapety, ať to byly parketové podlahy.
1: Žleby mají neuvěřitelných 9 věží. Umíte je z paměti?
0: Pokusím se. Velká věž, holubová věž, záchodová věž, dál je zubří věž, 2 věže v čele toho severního průčelí, hodinová věž, parková věž a větrná věž.
1: Prošli jsme zámeckou kuchyní i divadlem a jsme na konci okruhu.
0: No tak zase někdy příště.
1: A pokud budete mít ještě sílu, tak jako já, můžete se projít krásným zámeckým parkem a navštívit oboru s bílými jeleny.
3: Zámecké léto.
4: Zámek Žleby si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.
5: Já se vsadím, že vás zaujaly ty věže, no mě samozřejmě, prostě jsem jenom člověk, zaujala ta záchodová věž. To by byla soutěžní otázka, tak která z nich tam nepatří? Ne, tak prozradím, tohle soutěžní otázka nebude, tak tím jsem vám to zjednodušil. Ale jestli jste poslouchali dobře to naše vysílání, tak odpověď na otázku bude, jak se říká, brnkačka. Zavolejte 731 800 900, soutěž může začít, třetí volající půjde do vysílání, no a pokud se mu nezadaří, tak pak náhradník a pokud ani jemu, tak tím by pro ten daný den soutěž skončila. Myslím, že se to nestalo ani v loni v zámeckém létě, zatím taky ne, tak doufám, že ta tradice zůstane zachována, tedy tradice úspěšnosti.
3: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Skupina Smoky v Českém rozhlase, u nás v české verzi Václav Neckář, Mídlový princ. No, veliký nápor teď na náš telefon. Mě by zajímalo, kolikrát bylo naše číslo 800, tedy 731 800 900 vytočeno. Já už jsem jednou uváděl, že při tom prvním soutěžení v loni mi zděšeně volali z Prahy a říkali, co se u vás děje v tom studiu, že bylo vytočeno 3,5 tisíckrát vaše telefonní číslo. Takže je vám asi jasné, že dovolat se může opravdu jenom někdo. A já už vím, kdo to je. Je to paní Kristýna z Tábora. Dobrý den, paní Kristýno.
1: Dobrý den.
0: No, v Táboře tam je fůra památek, vidíte. Navštěvujete památky, máte ráda takové návštěvy?
1: Ale jo, občas jo.
0: Občas jo. Teď vás budu týrat dál, kde naposledy jste byla? Aha, je mi jasné, je mi jasné. Dobře, necháme to, odložíme tuto otázku. Já vám položím jinou a na tu mi budete muset odpovědět. Tak jdeme na to. Otázka zní, jak se nazývá hlavní brána zámku ve Žlebech? Za A medvědí, za B zubří, za C jelení.
1: Já myslím, že je to za B zubří.
0: Počkejte, vy myslíte, kdo to tam myslel vedle vás a řekl zubr? Já to slyšel.
1: Já.
0: Dobře, tak gratulujeme vašemu já. Tedy vašemu druhému já, teď už prozraďte, kdo to byl.
1: No, tak byl to brácha.
0: Brácha, takže bráchovi gratulujeme, jemu dáte ponožky z té výhry, souhlasíte?
1: No, souhlasím.
0: Dobře, dostanete totiž k ním brýle, deku, termosku a batoh a budete v pátek zařazena do slosování o soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Tak berete?
1: Ano.
0: Tak já jsem rád. Pokud ano, tak vám držím palce na páteční losování. Na konci prázdnin pak budeme losovat výherce 3 víkendových zámeckých pobytů. Mějte se moc pěkně, paní Kristýno, naslyšenou, zdravím i vašeho bratra, hezký den. Paní Kristýna tam teď omdlí samozřejmě, jak jsem pochopil, naslyšenou, to už bylo v mdlobách trošku. No a naslyšenou se těší Pavel Kudrna zase zítra, krátce před 10:00, to se vydáme na zámek Jezeří, taky nádherný objekt. No co dodat, 731 800 900, to je důležité telefonní číslo, zapamatujte si ho, dejte si ho do mobilu, do paměti, pak se krásně vytáčí, jenom ťuknete a už to jede. No a už jede Marika Gombitová, no a samozřejmě další program Českého rozhlasu. Ať se vede, ať se daří.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na plzeňském biskupství dnes otevřou dvě schránky nalezené při opravě věžičky na střeše plzeňské katedrály. Ministerstvo financí prověří kvůli milionovým odměnám hospodaření zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. A dnes bude většinou zvětšená oblačnost, ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty do 27 stupňů. Hezké dopoledne, zprávy připravila Kateřina Jiřincová. V Plzni dnes oficiálně otevřou dvě schránky nalezené při opravě střechy plzeňské katedrály. Ukryté byly v Sanktusové věžičce nad hlavní lodí. Podle zvyku se do takových schránek ukládaly vzkazy pro budoucí generace. Informuje o tom plzeňské biskupství, kde dnes obě nádoby s dokumenty otevřou.
2: V takových schránkách bývají často mince, dokumenty, dobový tisk nebo osobní vzkazy tehdejších stavitelů a duchovních. Co je v těchto plzeňských, zatím není jasné. U jejich otevření bude dnes dopoledne plzeňský biskup a také starosta centrálního plzeňského obvodu. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
0: Architektonicky i stavebně unikátní dřevěnou novostavbu hasičské zbrojnice staví ve Vejprnicích na severu Plzeňska. Stavba už má hlavní nosné obloukové lepené konstrukce a aktuálně truhláři a tesaři pracují na vnitřním vybavení. Na novou hasičskou zbrojnici se podařilo zajistit dotace z ministerstva vnitra a Plzeňského kraje. Pokračuje starosta Vejprnic Pavel Karpíšek z ODS.
3: Jedná se o výstavbu, která byla započeta před necelým rokem a měla by být dokončena v měsíci září. Věřím, že se nám podaří požádat o kolaudaci a předat hasičům novou moderní hasičárnu k užívání.
0: Ministerstvo financí zkontroluje zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra, zaměří se na její hospodaření. Uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO. Reagoval tak na zjištění Českého rozhlasu, podle kterého si končící manažeři pojišťovny při odchodu přijdou na desítky milionů korun. Odchodné přes 20 milionů dostane výkonný ředitel Otakar Smolík nebo šéfka personálního oddělení Lidie Jaroměřská. Vysoké odměny jim zajistily smlouvy podepsané bývalým generálním ředitelem pojišťovny Davidem Kostkou. Ministr Vojtěch uvedl, že rezort zdravotnictví je připravený podat trestní oznámení. Pojišťovna totiž už několik let vykazuje ztrátu. Ani jeden z manažerů na žádost o vyjádření nereagoval. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do druhého kola premiérového ročníku turnaje v Aténách. Bulharku Tomovovou porazila 2x6-3. Uspěla také Tereza Valentová, která přehrála Belgičanku Kostulasovou 6-1 a 6-2. O postup do čtvrtfinále bude dnes na turnaji usilovat Sára Bejlek. Její soupeřkou bude večer Rakušanka Tagerová.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku přechodně i polojasno, jinak většinou zvětšená oblačnost, výjimečně i s možností slabších přehánek nebo bouřky. Na Šumavě a v Pošumaví budou srážky četnější. Večer ustávání srážek i ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 19 až 22. Aby jo, na jedničce tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: S omezením provozu počítejte na dálnici D5 kolem 116. kilometru ve směru na Rozvadov. Kvůli práci na silnici je tam uzavřený pravý jízdní pruh. Přejeme vám šťastnou cestu a jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Oslavil půlkulatiny a po důkladné rozvaze přenechal svoje místo dalším. Jiří Lodr opustil diecézní charitu Plzeň po 33 letech. Jak se pomoc potřebným v průběhu let mění a přizpůsobuje a který příběh z charitní práce utkvěl panu Lodrovi v paměti na pořád? Na to se ho zeptáme, a to osobně už za okamžik, protože bude naším hostem.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Naším dnešním dopoledním hostem je Jiří Loder, dnes už můžeme říct emeritní ředitel diecézní charity v Plzni. Vítejte u nás ve studiu, dobrý den.
1: Přeju krásný den.
0: Dodatečně přeju všechno nejlepší půlkulatinám. Vy jste měl velkou oslavu v pátek, tedy se svými lidmi, s diecézní charitou jako takovou a s jejími službami. Jak to probíhalo? Já jsem viděl fotky, to byla hromadná akce.
1: Tak ono 65 let je opravdu milost a já jsem s ním mohl projít 33 let vztahů a ty vztahy jsou strašně důležitý, takže opravdu přišli bez donucení, přišli radostně a byly to jeden z neskutečně krásných chvíle, protože pak jsme měli i kapelu, takže jsme si i zatancovali a hrozně se ho pozdílelo a prostě pro mě je každý den zdrojem vděčnosti, takže za ně moc děkuju a oni to ví, takže my si předáme opravdu právě ten úsměv a podporu.
0: Pokusím se posluchačům popsat vaší rozradostněnou fotografii, kdy máte na hlavě, myslím, že slamák a měl jste takovou šerpu, která z obou stran byla potištěná, ze předu a ze zadu. Co na ní bylo? Něco o dědovi?
1: Tak já jsem si dělal legraci a říkal jsem, že teďka začíná moje služba děda charita a oni zase vtipně samozřejmě na to reagovali, takže já jsem dostal právě jako hned v úvodu šerpu, kde mám teda děda charita a na druhé straně pro jistotu mám důchodce, jo, aby se to pěkně vyvážilo a bylo to strašně milý, protože jsme si vydováděli vlastně v tom.
0: Co je pravdy na tom, že jste dostal 65 druhů ovoce a zeleniny?
1: Je to bomba, protože skutečně jako na každém tom druhu zeleniny vlastně byla ta číslice, takže jsem se opravdu, když jsem dělal inventuru, dopočítal do těch 65 a byla to opravdu pořádná bedna a děkuju Klatovským, protože to prostě byla kreativita veliká.
0: To byl dárek od nich.
1: Ano.
0: Dobrá, uděláme střih do roku 1993, to je rok, kdy jste s diecézní charitou v Plzni začínal. Je to i datum vzniku této organizace?
1: Ano. My jsme měli tu milost vzniknout skutečně na svátek všech svatých 1. listopadu roku 1993. A bylo to naprosto fantastické. Nýbrž já jsem odcházel jako místopředseda zemědělského družstva Červený Hrádek. Miloval jsem zemědělství. Nikdy jsem si nedal představit, že by dělal něco jiného. A měl jsem spousta různých dohledů státní bezpečnosti, takže jsem byl velmi vděčný za to, že jsem mohl. Vlastně to můj otec byl vlastně zatčený v roce 82 za vlastizradu a hanobení rasy přesvědčení národa, takže já jsem s ním strávil rok a půl a já to potom tak strašně miloval od toho roku 90. Vlastně se stal místopředsedou, tak jsme dělali transformaci družstva a najednou střih. Já jsem předtím se stal v poměně vážně jsem onemocněl, takže jsem nemohl chodit. A prostě generální vikář, když mě navštívil, tak byl velmi trpělivý. Moje manželka říkala, no toho nikdo nedostane zemědělství. A on mi vyslechl, já jsem měl A4 napsanou všechno, proč nemůžu přijmout něco jiného než zemědělství. A on takovou lásku, ten Josef Žák, čekal a pak mi řekl, co vděčnost. A musím říct, že to je klíč, který mě provází celý život. A takže jsem vstoupil do charity naprosto neuvěřitelně, nikde nic. A fungovaly teda charity pod Budějovickou diecézí a pod Pražskou diecézí, ale byly to dobrovolné charity, které jsem přebíral postupně jako dobrovolné charity. Jediný projekt byl v roku 91 na úrovni Charity Česká republika a to byla domácí péče jako experiment státu. Takže jinak prostě naprosto nepoznaný prostor. No a ještě tam bylo takový úžasný, že otec biskup mě vlastně říkal, no asi za měsíc říkal, víš co, já nemám jak tě platit, protože my jsme byli v šuplíčkách, církev měla šuplíčky ze státu a najednou ten šuplíček, jako který měl pro pastorační asistenta arcidiecéze pražský, tak jak jsem byl nazván, tak najednou se vyprázdnil. Otec biskup vykulil oči a říkal, to já teďka jsem tě vytáhnul od rodiny a tak je to problém. No a dopadlo to teda krásně tak, že nás Bůh nikdy nechal ve štychu a přátelé z Řezna, z diecézní charity Regensburg přijeli přivítat nového ředitele, novou charitu a přivezli mi peníze na rok jako na to. Takže všechno je krásné.
0: No, začal jste tady úplně na zelené louce, dá se říct. Co tenkrát začalo fungovat jako první pod diecézní charitou? Když si vzpomenete na ty první
1: kroky. První skutečně bylo zachránit a převzít domácí péči od 1. roku 94. což se s pomocí Boží povedlo a s velkým úsilím lidí, takže skutečně jsme pak převzali právoplatně z ústředí vlastně tuto službu. A pak neuvěřitelnou schodou milosti se vlastně ve Františkánské ulici, kde sloužili před válkou vlastně františkáni jako svoji humanitární misi, tak v domečku svatého Františka, kde dneska teda bydlí otec biskup Tomáš, tak v tomto domečku jsme měli první domov, který jsme otevírali pro lidi bez domova v polovině roku 94. Aha. A to byly naprosto úžasné chvíle pomoci. A pak se začalo dít spousta zázraků.
0: Musel jste se obklopit patřičnými lidmi, protože dělat to sám samozřejmě není možné v takovém rozsahu služeb. Nakonec se diecezní charita rozrostla na, dá se říct, desítky různých služeb a nejenom v Plzni, je to tak?
1: Ano, my máme skutečně plzeňská dieceze, plzeňský a karlovarský kraj a jenom diecezní charita má dneska kolem 20 služeb registrovaných a další neregistrovaný. A diecezní charita je střecha, která odpovídá arcibiskupovi za službu, ale pak máme vlastně oblastní charitu Klatovy, oblastní charity Rokycany, farní charitu Stříbro, pak farní charitu Karlovy Vary, farní charitu Aš, oblastní charitu Ostrov nad Ohří. Takže to jsou všechno úžasné centra další pomoci a to všechno vlastně jako tvoří to, ten tým, ale také jsou služby, které jsou vlastně registrované jako celokrajsky. A to je třeba poradna pro cizince, anebo intervenční centrum, nebo terénní krizová služba.
0: O diecezní charitě i dalších osudech Jiřího Ladra, našeho dnešního hosta, si budeme povídat zase za chvilku.

0: Naším nikoli ředitelem a hostem je pan Jiří Lotr. Dlouho jsem se takhle pěkně nepřeřekl. To půjde do Silvestra zřejmě, pane Lotře. No, vy jste dlouhodobým ředitelem 33 let na jednom místě. Snad ani není v republice nikdo, kdo by takové místo zastával takhle dlouhou dobu. Vnímáte to tak? Je to tak?
1: Je to tak v tom vedení. Charit, skutečně jsem jako takový relikt, protože skutečně 33 let jsem byl na jednom místě služby. Ano.
0: Když se ještě vrátíme do minulosti, před ten rok 1993, vy už jste zmínil tatínka, zmínil jste rok 82. Já tady z těch svých poznámek musím vypíchnout to, že jste se učil chovatelem ovcí.
1: Ano.
0: Je to tak?
1: Ano.
0: Že jste byl toho zemědělského vzdělání?
1: Já jsem právě, ano. My jsme měli pekařství a prostě to byl takový cech jako a potom jsme přišli, samozřejmě to nemá cenu popisovat jak složitě, to by bylo samozřejmě pořad někdy, ale pravda je, že ten můj milovaný tatínek pořád byl vlastně v kontrolován státní bezpečností a na mě se to taky jako podepsalo a oni mu řekli prostě, studovat váš ten prostě nebude, zapomenete prostě, zapomeňte. No takže já jsem šel do Nečtin, kde jsem skutečně byl rok naprosto šťastný chlapec, kde jsem bydlel na hradě Nečtiny a kde jsme pásli ovce na plachtině a opravdu tam bylo několik stát ovcí a měl jsem taky hospodářský zvířata. Já jsem zároveň dělal žár na traktor ten rok a prostě mi to bavilo. A nebavilo mi potom, kašlal jsem na učení, jako to už zase se nepřeháněl, protože jsem říkal, tak jako to bych měl zvládnout bez nějaký velký, a zase to opravdu prožíval. Ale můj tatínek nikdy nedal pokoj a říkal, já si to budu vyčítat do konce života. Ne, prostě ty to budeš zkusit. Takže on teď navštívil takový ty činitele, kteří do toho hodně měli co mluvit a dali mu nějaký podmínky. Dali mu taky podmínky, že ano, že se můžu dostat na střední školu, ale jedině s podmínkou, že teda už složím jako přijímačky samozřejmě a to druhý, že teda v mých 18 letech vstoupím do politického hnutí KSČM. Já jsem samozřejmě vstoupil do života, ano, přijímačky jsem udělal, takže pak jsem zase byl zootechnikem ve Stříbře a jsem to strašně miloval, takže, ale to bačování, víte, to bačování bylo strašně důležitý, protože ono dát dohromady stádo ovcí a vidět, že se vám rozutečou na každý místo, to je pro toho budoucího ředitele strašně důležitá role, protože musí to umět obejmout a nějak to prostě řešit.
0: Já tam vidím naprosto jasnou souvislost, ty vaše ovečky i v té charitě, je to tak?
1: Ano, jak jsem říkal, že se tomu brání z toho městí odejít, ale posléze jsem opravdu hodně těch dovedností, který jsem mohl věnovat při těchto aktivitách zužitkoval.
0: Tady diecézní charita dneska funguje už jako v podstatě velká organizace. To jsou desítky, možná stovky lidí, kteří se starají o to, aby diecézní charita fungovala. Kdybyste měl za ta léta jenom říct dvě, tři záležitosti, které se vám opravdu povedly, na který jste pyšný a budete na ně vzpomínat.
1: Víte, to já jsem strašně vděčný za každý chvilku toho, protože ty zázraky, kdy nemáte peníze a najednou můžete budovat třeba domy pro seniory, když můžete najednou tvořit zázemí pro maminky s dětma, spousta milosti, neuvěřitelně, to je na román. A já jsem říkal, že nikdy s pokorou, pokud to bude někdo chtít vydat, takže bych něco opravdu chtěl sepsat, protože to je strašně moc. Ale rozhodně jsou momenty, které jsou třeba charita před povodní a po povodní byla jiná.
0: Ano.
1: To byl neskutečný záběr. My jsme vydrželi 3 roky vlastně v těch týmech vlastně pomoc lidem po povodních a bylo to přes 2000 domácností, které jsme opravdu 2 roky a třetí rok potom jsme dokončovali. Byli jsme tam jako velice intenzivně. A v té době právě byla potom otevřena obrovská zahraniční pomoc, která pomohla třeba vybudovat pro městskou charitu centrum ve Vochově, kdy jsme zdědili vlastně, nebo získali jsme darem statek od skvělých lidí, kteří nám ho opravdu darovali. My jsme tam mohli vybudovat centrum pomoci a bydlení lidí po povodních a teď momentálně je tam centrum pomoci. Pak ten zázrak najednou toho, že můžete dokončit dům pokojního stáří v Plzni v Hlavanově ulici, ve spolupráci ze spousta milostí, která probíhala, prostě to byly neskutečné věci a pak zároveň i dům naší paní v Klatovech, který je v nádherném areálu. Dneska tam je Panna Maria, která byla dlouho na štítu klatovského chrámu. To jsou velké věci. A pak ten zážeh toho, co znamenalo pro nás samozřejmě covid, to bylo nesmírně těžký a bylo to hodně, hodně jako pozbuzující na mnoha místech. A zase jsme měli takový milosti, že třeba s měli terapeutku, která s týmem klientů, kteří zůstali v izolaci, nemohli za nima děti, což je pro nás úplně prioritní věc, tak udělali stromy života. A já je pořád vidím před sebou, ty stromy života, na kterých vlastně každý z těch obyvatel toho domova pro svý děti napsal něco zásadního a předal vlastně jim ten strom života s osobním prostě věnováním a s osobníma příběhama. A to si myslím, že jsou věci, které otřásly v základech jako covid, ale těch milých věcí, které se uložily do toho srdce vděčnosti pro hodně.
0: Je těch služeb a těch akcí charity dostatek, anebo vnímáte určitý nedostatek naopak, jakože lidé se poptávají a vy nemáte kam je třeba
1: místě? Víte, určitě. Je obecně nastupující zase ta aktivita ročníku 70+ a jejich péče, to je téma, kterému se chci v budoucnosti věnovat zase dál, jako v tom je to týma nesmírně silný téma. A tam samozřejmě je strašně důležitý, že ano, pořád v té síti je služeb jakoby hodně, ale nestačí kapacitou, to je naprosto jasný. Ale na druhé straně to není jenom o kapacitách, je to o potřebách, ale taky je to o tom, že my potřebujeme ke každé té službě lidi. A dneska je velký, jako ne snad zásadní, ale je dneska pro mě složitý na tom prostoru získat ten tým, aby bylo možné ty služby poskytovat. A to si myslím, že jsou zásadní témata.
0: I o personálních otázkách budeme mluvit s Jiřím Lutrem za chvilku v dalším vstupu našeho dopoledního rozhovoru. Hezké dopoledne.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou.

0: Povídáme si s Jiřím Lodrem, který končí ve funkci ředitele diecézní charity Plzeň, už má nástupce. To bychom možná mohli říct, kdo je tím nástupcem? Vy jste si ho nějak dlouhodobě připravoval?
1: Ano, Karel Weishaupel je sušický dodák a byl na diecézní charitě jako zástupce ředitele vlastně skoro 3 roky. Mm-hmm. A to je strašně důležitý, protože ono, jako to sdílení, kontakty, informace, ale to nasátí taky ty atmosféry. A taky je pravda, že já pořád opakuju někdy, já už až jako možná protivně, ale říkám, jako je důležitý milovat Boha a lidi. A to je o vztazích. A je strašně důležitý, aby ty lidi se cítili, jako že máme své povinnosti, ale dokážeme si být blízko. A to je taky jedna z těch message, které já kromě odbornosti se snažím Karlovi nějakým způsobem být po pomoci a mám z toho velkou radost, že to mohl převzít.
0: Samozřejmě mu držíme palce, zdravíme ho přes rozhlasové vlny. Kdybyste si mohl trochu postěžovat v uvozovkách, co charitě obecně nejvíc chybí, kde vidíte, že jí třeba bota tlačí, je to financování třeba nebo něco jiného?
1: Víte, my pořád máme zákon o sociálních službách na půl cesty, protože zákon přesně definuje pro poskytovatele úkoly a musí je plnit naprosté kvalitě a naprosto jakoby i s nádechem plnit opravdu, protože to je důležitý a jsou důležitý. Ale na druhé straně máme nenárokové financování. A to je velká proměna. Jsou obce, jsou města jako město Plzeň třeba, nebo plzeňský kraj, který se snaží, ale jsou obce, které fakt pomáhají, jako třeba jako Blovice nebo tak pomáhají, ale na druhé straně jsou některé obce, které jakoby říkají, no my na to nemáme. A vždycky ty rozpočty jsou vlastně jenom otázka priorizací. A ty sociální služby prostě, ty jsou viditelné a jsou vlastně ta služba, která je tam doma a kde my hledáme vlastně to společně. A ono se to lepší, takže já jsem optimista a pořád budeme hledat s láskou, protože samozřejmě musíme k tomu patřit samozřejmě ta druhá služka. To je vyúčtování. A pak hloubková kontrola. A já mám vždycky takovou radost jsem měl, že jedna kontrola končila a druhá už zvonila, že jde na kontrolu a říkali, no u vás je to fajn, tak my to bylo vždycky jako by v pořádku, tak my to rádi prokontrolujeme. Takže to je taky důležitý, že důvěřuji, ale prověřuji a je to naprosto legitimní. Jenom je třeba, a musím říct, že je třeba hledat cesty, protože my jsme založili kdysi hluboko v roce 2010 na té národní úrovni takové společenství poskytovatelů sociálních služeb, který je vlastně Charita Česká republika, Česká rada sociálních služeb. Je tam Naděje, je tam Armáda spásy, je tam Diakonie, Slezská diakonie, Sea Raider, jsou tam potraviny banky. A v tuhle tom společenství my se scházíme každý měsíc. Děláme analýzy potřeb, děláme ale dároveň i průzkumy, děláme si ověření vlastně našich dat a tak. A spolupracujeme na hledání cesty. A to je ten nádech a výdech, který miluju a kterým jako s pomocí Boží asi zůstanu. A je to pro nás strašně důležitý. Takže to hledání cesty, změna financování je nutná a je důležitá.
0: A i ten vzájemný kontakt vnímám jako velmi důležitý. Tak jak jste řekl, ty organizace, určitě, že spolu komunikují jednou měsíčně, to je velmi podstatné.
1: Určitě. A ono je důležitý, že třeba ano, je příspěvek na péči. Ono se spousta věcí jako vydobilo, nebo jsou úhradové mechanismy, ale jsou i bezúhradové služby. Jo, je strašně důležitý vlastně v celém tom té složité struktuře služeb, který poskytují non-profitní organizace, fyzické osoby a příspěvkové organizace, které mají trošičku ten svět malinko trošku jinak, tak je to strašně důležitý. A víte co, zase obrovská vděčnost, že ten tým, vynikající lidi na ekonomických odděleních, stabilní týmy, který jsou schopní vlastně zabrat, jako jo, já vždycky vidím, jak oni opravdu nekoukají na hodinky a to jsou obrovské milosti, jo, takže když ten konec roku dokončíme a ten prosinec, jako se blíží ty Vánoce a my ještě pořád ladíme ty, kde sehnat, kde zaklepat, kde poprosit a pak se to jako nějak uzavře a my ten rok s nějakým božím pomocí uzavíráme, tak máme velkou radost.
0: Taky budeme muset uzavírat tohle dnešní povídání, ono by se povídalo, ale Já ještě jenom podotknu, že jste dostal ocenění města Plzně od sociálních služeb Zlatý anděl v roce 2013, to bylo, když Charita fungovala přesně 20 let, tak v tom roce jste získal tohle nejvyšší ocenění, takových ocenění není příliš rozdáno po městě Plzně a vy jste tehdy byl velmi dojat, tedy to si vzpomínám na ten ples sociálních služeb. No a samozřejmě se posluchači budou ptát, co budete dělat teď. Já vím, že do důchodu nejdete, už jste zmínil Česká rada sociálních služeb, tu jste zmínil, v té zůstáváte aktivní.
1: Ano, já jsem prezident České rady sociálních služeb, která je celoblíková organizace, která zaštiťuje vlastně pomoc organizacím a zároveň tedy jsme se dohodli, že bych zůstal na 0,4 úvazku na diecézní charitě a právě si jsem se rád věnoval tomu, co všichni strašně moc baví a to je právě teda to hledání cest v tom, jak změnit vlastně třeba ten způsob toho financování, jak udělat dobře vlastně pro ten systém jako celek. To je strašně důležitý. A pak jsem s velikou láskou tam, kde jsem studoval, kde jsem poctivě 4 roky bojoval a taky prožil tolika milostí ve Stříbře a ten tým stříbrský je skvělej, tak tam mám, tak zůstávám na necelých 0 na dohodu na malinký úvazeček ve Stříbře ředitelem farní charity a jsem za to strašně vděčný, protože to je prostě, já jsem naplněný obrovskou energií vděčnosti a to musím říct, že celý ten můj život vlastně o tom je, protože jsem poznal, co jsou prázdní ruce ředitele a kolik milosti tam přichází z vůli.
0: A když jsme začali tou stuhou, tou šerpou, kterou jste dostal na té oslavě a tam bylo děda Charita a důchodce, tak vy jste i dědečkem, je to tak, staráte se o vnoučata?
1: Ano, a to mám velikou radost, protože my skutečně máme tu úžasnou milost, že máme momentálně 4 vnoučata a na podzim čekáme přírůstek, takže opravdu to je prostě předávání této radosti a možná i trošku vtipu, ale já už moc nemoralizuju, tam už jsem většinou jenom ta chůva.
0: Je pravda, že jste jediný kluk v rodině, že jste se narodil po řadě děvčat.
1: Ano.
0: A když jste se narodil, tak tatínek týden byl nezvěstný. Je to...
1: Ano, můj tatínek chodil pro úravce a říkal, že není schopný splodit určitě kluka, protože má 2 krásné holky a nevěřil, dokud neviděl, takže takhle se to prostě traduje.
0: Tak začínáme, vlastně končíme u začátku. Já moc děkuju za rozhovor, naším hostem byl dnes Jiří Lodr. Ať se vám daří ve vašich dalších krocích a v životě.
1: Děkuju, jsem šťastný, děkuju.
0: Na shledanou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň.

Letošní mezinárodní turistické setkání Eurorando 2026 bude v Krušných horách připomínat nový symbol. Takzvané kamenné srdce Evropy vzniká v Božím daru. Vydáme se tam za chvilku.

0: Božím daru v Krušných horách vzniká takzvané Kamenné srdce Evropy. Nový památník tam tvoří kvůli mezinárodnímu turistickému festivalu Eurorando 2026. Město očekává, že se místo stane novým turistickým cílem. Památník zároveň připomene hornickou minulost Božího daru.
1: Hele, to je srdce.
2: Všímá si nově vznikajícího objektu turistka Šárka.
1: Je to takový rozpačitý, myslím si, že až to bude hotový, třeba by to mohlo vypadat hezky, ale nerozumím tomu počinu. Je to zatím takový nic neříkající pro nás. No.
2: Na vycházce k okolo Božího daru ji doprovází její dcera Bára.
3: Spíš jsem si toho jako moc nevšimla, no. Taková rozkopaná věc uprostřed pole.
2: V okolí památníku ještě pracuje těžká technika. Stavbu má na starosti Anton Jurica.
4: Celý ten návrh je v podstatě dost jednoduchý a architekt rozkreslil přesný tvar a celý se to povařilo, osadilo do terénu.
2: Je to ocelové srdce, položené, vypadá to jako vykrajedlo na vánoční ozdoby, akorát tedy v mnohem větších rozměrech.
4: Je to zamáčklý do louky a vyskládaný tady místním kamenem Krušnohorským svorem, který je tady přímo z toho místa.
2: Je to nakloněné k terénu, takže je to vidět z cyklostezky.
4: My jsme s tím tady otáčeli, jak to vlastně nastavit a myslím si, že se to povedlo, že to je vidět z těch hlavních cest a bude to i docela pěkný fotopoint.
2: Památník vzniká k příležitosti Mezinárodního festivalu pěší turistiky Eurorando. Účastníci do něj během setkání vloží kameny, které přivezou ze svých domovů. Podrobnosti přidává zástupce ředitele destinační agentury Krušnohoří Jan Kerner.
5: Inspirací pro Kamenné srdce bylo Španělsko, kde při Eurorandu se slévaly vody z celé Evropy. My jsme si řekli, že ke Krušným horám spíše než voda patří kameny, protože ta hornická tradice je velmi silná v Krušných horách.
2: Srdce je zatím vyskládáno jenom místními kameny.
5: Řekněme, když 3000 lidí přiveze každý kilogramový kámen, tak už máme hnedka 3 tuny kamene, což je taková jedna menší Tatrovka, takže já věřím, že se to srdce zaplní. A cílem Euroranda je motivovat lidi k tomu, aby se zpět do Krušných hor vrátili o rok, o dva později s kamarády, s rodinou, aby zkrátka objevili krásné místo na zemi a vrátili se na něj. A pak můžou přivést svůj další kámen.
2: Festival pěší turistiky Eurorando 2026 se na české i německé straně Krušných hor uskuteční od 20. do 27. září. Z Božího daru Václav Malý, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

I my půjdeme dál, a to ke zprávám v 11 hodin. Do té doby bude hrát a zpívat George Harrison a my vám přejeme hezké dopoledne. Dneska je středa, 15. července.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Nemocnice v Plzeňském kraji hlásí během prázdnin vyšší nárůst zraněných dětí. Přibývá úrazů z elektrokoloběžek. Ve Zvíkovci na Rokycansku informuje o příjezdech a odjezdech autobusů multifunkční digitální deska. A dnes bude většinou zvětšená oblačnost, ojediněle přeháňky nebo bouřky, teploty do 27 stupňů. Příjemné dopoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. Klatovská nemocnice eviduje během letních prázdnin nárůst dětských úrazů o 40 až 50%. Více zraněných dětí mají i v Domažlicích, Rokycanech a ve fakultní nemocnici v Plzni. Píše o tom server iDnes. Malí pacienti končí v ordinacích nejčastěji se zlomeninami, tržnými ranami a odřeninami po pádech z kol nebo inline bruslí. Primář klatovské chirurgie Zdeněk Bytel varuje, že rapidně přibývá zejména úrazů z elektrokoloběžek. Většinu dětí lékaři ošetří ambulantně, část si ale nechávají v nemocnici na pozorování. Zdravotníci proto apelují na rodiče, aby na děti více dohlíželi a důsledně kontrolovali používání přilep a chráničů. S inovativním řešením přišli v městysu Zvíkovec na Rokycansku. Digitální úřední deska v budově infocentra informuje také o spojích integrované dopravy Plzeňského kraje. Pokračuje nezávislý starosta Zvíkovce Petr Uher.
2: Pořídili jsme do Zvíkovce, do malé obce, máme 220 obyvatel, digitální úřední desku za podpory Plzeňského kraje, kterou jsme umístili do našeho infocentra, je to infocentrum a vlastně zastávka autobusu. Aby nebyla jenom úřední deska, tak když je spořič obrazovky, tak každý turista, každý občan ví přesně, kdy odjíždí autobus, je to na pozadí vlastně té úřední desky.
0: Policie dnes převezla z litoměřické vazební věznice do Německa zadrženou německou pravicovou extrémistku Marlu Svenju Liebechovou. Ta byla německými soudy ještě před úřední změnou pohlaví odsouzená jako muž Sven Liebech. Dostala trest 1,5 roku vězení za štvaní lidu, pomluvy a urážky. O předání extrémistky do německé věznice rozhodl minulý měsíc plzeňský krajský soud. Minulý týden to pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Liebechová měla být umístěna ve věznici v Saské Kamenici, kam ale nenastoupila. Policie je pak následně na základě evropského zatykače zadržela letos v Dubnu v Aschenachebsku. Sport. Španělé porazili 2-0 Francii a postoupili do finále mistrovství světa ve fotbale. Na turnaji v Severní Americe a Mexiku budou o zlato hrát buď proti Anglii nebo Argentině. Jejich utkání začne dnes v 21 hodin.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku přechodně i polojasno, jinak většinou zvětšená oblačnost, výjimečně i s možností slabších přeháněk nebo bouřky. Na Šumavě a v Pošumaví budou srážky četnější. Večer ustávání srážek i ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 19 až 22. Povane slabý proměnlivý, během dne severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré, aby jo na prvním stupni tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda cyklistky se stala v Chotišově na Jižním Plzeňsku v Plzeňské ulici poblíž odbočky do Čapkovy ulice. Na místě zasahují záchranáři a policisté, projíždějte tam opatrně. A pozor, dejte na dálnici D5 na nájezdu ve směru na Prahu exit 89 Sulkov. V odstavném pruhu tam stojí porouchané nákladní vozidlo.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Středa po 11. hodině znamená to, že se blížíme k dalšímu dílu rubriky Příběhy nejen šumavské, no a ještě dřív dostane slovo Josef Fousek a jeho dnešní zamyšlení má název S tím se nedá nic dělat. No tak s tím se asi opravdu nedá nic dělat.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: kouskův svět.
1: S tím se nedá nic dělat. Beznadějná věta, kterou často vyslovujeme, když si nevíme rady. Hledáme záchranný bod. Jak z té pasti uniknout? Ke slovu přicházejí vědmy, věštci, kartářky, jasnovici, okultisté, senzibilové. Chytáme se stébel protonoucí. Hledáme zázračné všeléky, nasloucháme amatérským mudrcům. Hledáme cesty ze svých potíží, propadáme depresím, sebelítosti a celý svět se nám proměňuje ve velké rumiště beznaděje. S tím se nedá nic dělat. Toužíme po světě, kde není strach. Hledáme lásku a porozumění. Začínáme si malovat vlastní pohádku. Utíkáme od skutečnosti. Ztrácíme přátele a naše okolí nás má za podiviny a také za blázny. Někdy přijdou chvíle, kdy se člověk vzdává. Přichází neúspěchy, opustí nás ten, koho jsme milovali. Ztrácíme přátele a kamarády a smutek, ten je nakažlivý. Přiznám, že neumím dát návod, jak z pasti ven, ale říkám zcela poctivě, jsou okamžiky, kdy jsem v té pasti také. Mám to štěstí, že jsou okolo mě lidé, které mám rád a kteří mají rádi mne. Své trable mezi ně sobecky rozdělím. Ti, kteří jsou na rány života sami, nemají ani kočku, ani psa, ani papouška, natož člověka blízkého. Mají jedinou možnost svěřit se alespoň dopisem, psaným nebo poslaným na dálku myšlenkou. Ve chvíli samoty je jedinou cestou vnořit se do vzpomínek a uvěřit, že ti, kteří nás opustili, jsou s námi, že o nás ví. Znovu přijde tichý úsměv, slyšíte jejich kroky a uklidní vás laskavá slova. Ale abych byl poctivý, nemohu radu dát potvrzenou, protože jsem měl vždy s kým se rozdělit a zaplašit samotu. Je hořké svěřit se a být zklamán, ale znovu je nutno pokoušet se o to, jinak přítele a nakloněné srdce nenalezneme. Neříkám, s tím se nedá nic dělat, ale říkám, s tím se musí něco udělat.
0: Fouskův svět.

Dívám se do dnešního odpoledního programu a tam je humoriáda mezi 16. a 17. hodinou a dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadů herečka Carmen Majerová. Humoriáda tradičně po 16. hodině. No a u nás v dopoledním programu už za chvíli seriál Příběhy nejen šumavské. Vám už za chvíli budeme vyprávět o velmi starém rodu Lambergů, který je spojován především s hradem Rabí. Tak si nový díl nenechte ujít, začíná už za okamžik. Teď jsou tady plzeňští mandraže.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň.

0: Velmi starý lot Lambergů je spojován především s hradem Rabí a jeho okolím, se Žihobcemi a Žichovicemi. Úžasná krajina Pošumaví totiž na začátku 18. století uchvátila Jana Filipa Lamberga, který hrad Rabí a velkostatky Žihobce a Žichovice koupil. O 100 let později pak jeho potomka Emila Antona Lamberga stihla krutá smrt v místních lesích. Víc vyprávějí Jan Dvořák a Iva Kokešová.
1: Nejen šumavské. Emil Anton Lamberg se narodil přesně před 210 lety, 26. března 1816, jako nejmladší z 8 dětí šlechtickému páru Karlu Evženu Lambergovi a princezně Frederice Žofii Tereze Antonii Valburze.
2: Jenže Emil Anton čtyři své sourozence ani nepoznal, protože zemřeli předčasně, buď pár měsíců po narození a v případě třetí dcery Josefíny Frederiky v necelých 2 letech. A matka Emila Antona přežila i jeho, když v pouhých 20 letech tragicky zahynul při honu v Soběšickém háji.
1: Lambergové byli vášniví milovci a na podzimní leče se na jejich panství sjížděla šlechta ze širokého okolí. Bylo tomu tak i na podzim 1836, kdy mezi lovci byl i mladý Emil Anton.
2: Ten, když zbystřil kořist, vystřelil ze své kulovnice. Ta se mu ale přitom nečekaně roztrhla a vážně mu poranila levou ruku. Bezvládné tělo se silně krvácející rukou vynesli ven z lesa revírníci Pikaus a Klement.
1: Těžce zraněný mladý šlechtic byl převezen v kočáře do zámku v Žihobcích, kde mu první ošetření poskytl sušický lékař Hatlák a doporučil převoz do nemocnice do Prahy.
2: Dlouhou cestu ze zámku v Žihobcích do Prahy Emil Anton ještě přežije, ale zranění je příliš vážné. Mladý pán umírá 5. prosince roku 1836. Jeho tělo nechá rodina převést zpět na zámek a pochová ho do rodové hrobky v kapli svatého Erazima v Nezamyslicích.
1: V místě tragédie v Soběšickém háji nechala rodina vztyčit křížek, který ale v průběhu času zmizel neznámo kam. Na tragédii se nezapomnělo a o 180 let později, v roce 2016, zde spolek Lamberská stezka nechal vybudovat pomník s připomínkou této tragédie.
2: Za zmínku ale ještě stojí osud staršího bratra Emila Antona, Gustava Jáchyma. Ten se jako 28-letý mladý pán zapletl teprve se 16-letou dcerou šafáře Kateřinou Hrádkovou. Ta mu povila 8 dětí, jenže s Gustavem Jáchymem nebyla sezdána, protože nebyla urozeného rodu.
1: Je možné, že Gustav Jáchym si sňatek musel vybojovat, což se nakonec také stalo. Rok po svatbě se novomanželům narodilo ještě poslední, 9. dítě. Když Gustav Jáchym zemřel, tak jako neurozená musela Kateřina Hrádková sídlo v Čechách opustit.
2: S dětmi se odstěhovala do Rakouska, kde také zemřela. Její ostatky však byly převezeny do rodinné hrobky Lamberků do Nezamyslic, kde byla pochována po boku svého manžela.
3: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na Sušicku.

kalendáři je dneska 15. července. Jindřich, tak gratulujeme k svátku. Další podrobnosti z kalendária uvede Petr Jungmann už za chvilku. A možná, že Jindřichům budeme hrát i k svátku mezi 12. a 13. v písničkách pro vás. Hezké dopoledne.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Je 15. července, středa. Svátek má vládce domu, Jindřich. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dopravní letadla, stíhačky, helikoptéry, bojová letadla, vesmírné rakety, raketoplán. To vše vyrábí firma Boeing. Jeden ze dvou největších světových výrobců letecké techniky byl založen v americkém Seattlu přesně před 110 lety v roce 1916. Policie České republiky vznikla na základě zákona před 35 lety v roce 1991. Twitter slaví dnes 20 let od spuštění plné verze. Název populárního komunikačního kanálu vychází z anglického slova tweet, tedy pípat. První epizoda populárního amerického sci-fi televizního seriálu Stranger Things měla premiéru přesně před 10 lety. Premiéra závěrečné 5. série byla odvysílána letos v lednu. Pokus o vojenský převrat v Turecku začal před 10 lety v roce 2016. Nezdařil se, a tak prezident Erdogan odpověděl rozsáhlými čistkami v armádě, policii, justici, státní správě a ve školství. 290 lidí přišlo o život, 10 000 skončili ve vězení. 20. července byl dokonce v zemi vyhlášen 3měsíční výjimečný stav. Česká tenistka Markéta Vondroušová vyhrála před 3 lety jako první nenasazená tenistka dvouhru ve Wimbledonu.
3: All of you guys are amazing, you know, my little sister, she's crying out there, so...
2: Rok po ní se tam radovala Barbora Krejčíková, teď v sobotu v českém finále Linda Nosková. V roce 1606, to je 420 let, se v holandském Leidenu narodil jeden z nejslavnějších malířů, Rembrandt van Rijn. A já přeju pěkný den.

Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála, s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň.

Jeden z vůbec prvních hitů Petra Bendeho, Láska na vlnách Českého rozhlasu Plzeň a Českého rozhlasu Karlovy Vary. Naše dnešní babské rady vás naučí zacházet se šitake. Prosím vás pěkně, to není žádný rychlovlak. Je to asijská houba s výraznou chutí a zajímavými výživovými hodnotami. Tak šitake, už za chvilku. A pokud zrovna obědváte, tak dobrou chuť, samozřejmě.

0: Babské rady.
1: Houba shiitake je doslova malá, ale šikovná. V Číně a v Japonsku je považována za elixír života, ničí viry a posiluje imunitní systém. Z pohledu čínské medicíny čistí krev, posiluje slezinu, žaludek a posiluje také plíce. Shiitake je houba s bohatou historií, využívá se zejména v asijském kulinářství, a to nejen pro příjemnou chuť, ale rovněž pro svou výživovou hodnotu. Vegani a vegetariáni ji často používají jako náhražku masa. Do pokrmů se tyto vitální houby přidávají jak v čerstvém stavu, tak i sušené. Hodí se k masitým i zeleninovým pokrmům. Dají se opékat, dusit, smažit nebo grilovat. Shiitake má velmi nízkou energetickou hodnotu a její nutriční hodnota je vysoká. Nasytí, ale nemusíte mít strach z přibírání na váze. Pokud budete výtažky hub konzumovat v potravinových doplňcích, je vhodné zvýšit příjem vitamínu C, který zajistí lepší vstřebatelnost účinných látek.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

No a ve svižném tempu dojdeme k středečnímu poledni a potom už budeme hrát po zprávách na vaše přání mezi 12. a 13. hodinou. Tu budou písničky pro vás. Předpoledem ještě Michal David.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Dobřany zprovozní první semafory ve městě. Západočeská univerzita v Plzni chce dál zvyšovat počty studentů. U Božího daru vznikl památník Kamenné srdce Evropy. A dnes bude velká oblačnost, přehánky nebo i bouřky, teploty do 27 stupňů. Příjemné poledne zprávy přináší Andrea Samešová. Dobřany na jižním Plzeňsku budou zítra kolaudovat nové semafory. Město je nainstalovalo na hlavním tahu na křížení s ulicemi Lipová a Sokolovská během dubna. Podle nezávislého starosty Dobřan Martina Sobotky mají semafory zvýšit bezpečnost.
2: Někdy ty kolony tam byly hodně dlouhé, no a potom došlo také k nějakým nehodám na této křižovatce. To samé platí o křižovatce s ulicí Sokolovská u základní školy, kde to je v horizontu a do zatáčky. A tam šlo teda hlavně o ten bezpečnostní aspekt.
0: 5 fakult Západočeské univerzity v Plzni stále nabízí volná místa. Druhá kola přijímacího řízení se týkají humanitních, technických i ekonomických oborů a cílem je mimo jiné navýšit počty studujících. Už v prvním kole přišlo 17 000 přihlášek, nejvíce za poslední desetiletí, uvedl to rektor univerzity Miroslav Lávička. Na technické fakulty je možné podávat přihlášky do 7. srpna, do 3. srpna na fakultu strojní, do 9. srpna na elektrotechnickou, do konce července na ekonomickou a do konce srpna se mohou zájemci hlásit na filozofickou fakultu. Kompletní přehled je k dispozici v elektronické přihlášce. U hraničního přechodu mezi Božím darem a německým Oberwiesenthalem vznikl nový turistický památník. 8 metrů široké srdce z kamene připravili organizátoři mezinárodního festivalu Eurorando. Účastníci setkání na konci září přivezou kameny ze svých domovů a postupně do něj vloží, říká zástupce ředitele destinační agentury Krušnohoří Jan Kerner.
3: Inspirací pro Kamenné srdce bylo Španělsko, kde při Eurorandu se slévaly vody z celé Evropy. My jsme si řekli, že ke Krušným horám spíše než voda patří kameny, protože ta hornická tradice je velmi silná v Krušných horách. Do budoucna bude Kamenné srdce složené z kamenů z celé Evropy, ale ty základní kameny jsou z Krušných hor.
0: Festival se uskuteční od 20. do 27. září. 9 evropských zemí vyzvalo Evropskou unii k ukončení financování Mezinárodního olympijského výboru. Vadí jim rozhodnutí z minulého týdne, které zrušilo zákaz pro ruský olympijský výbor. Ruští sportovci se tak budou moci zúčastnit letních olympijských her v roce 2028 v Los Angeles. Otevřený dopis podepisovali ministři odpovědní za sportovní problematiku ze Švédska, Estonska, Nizozemska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Finska a Dánska. Podle nich ruská agrese na Ukrajině znemožňuje tamním reprezentantům připravovat se na mezinárodní soutěže za rovných podmínek. Ministři v dokumentu dodávají, že ruský a běloruský režim sport i nadále zneužívají ke svým účelům. Sport. Fotbalisté Španělska se úterní výhrou 2-0 nad Francií zajistili nejen postup do finále mistrovství světa, ale přepisovali i historické tabulky. Španělsko například vyrovnalo nejdelší evropskou sérii neporazitelnosti v základní době. Po 90 minutách nenašlo přemožitele 37 zápasů po sobě. Jako první evropský celek ovládli Španělé na velkých turnajích 8 zápasů play-off po sobě a jako první v historii udrželi čisté konto v 6 duelech. O finálovém jsou soupeři se rozhodne dnes mezi Anglií a Argentinou. Počasí. Dnes bude podle nejnovější předpovědi převážně oblačno, místy přehánky nebo bouřky, hlavně na Šumavě a v Pošumaví, srážky četnější a bouřky mohou být intenzivnější. Večer ubývání oblačnosti a také srážek. Teploty 24 až 27, na horách do 22 stupňů. Fouká slabý proměnlivý, postupně to bude severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré, Abio jednička, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se došetřuje v Kotěšově na jižním Plzeňsku, v Plzeňské ulici, kde havarovala cyklistka. A pozor také na silnici 200 v Mířkově na Domažlicku. Poblíž křižovatky na Hřebřany je na vozovce rozlitý olej.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
4: Sotva člověk pustí znělku, už se rozblikají telefony 221 554 222. Číslo se od včerejška samozřejmě nezměnilo. A ani moderátor písničky pro vás a Stanislav Jurík, Český rozhlas Plzeň, přeji vám příjemné poledne. Pustíme si Hanu Zagorovou, další písničky už vybíráte vy a je to na vás, jestli budete hrát Jindřichům, nebo někomu k svátku jinému, či někomu k narozeninám, nebo třeba k výročí svatby, anebo jen budete chtít někoho pozdravit. Je to jen na vás.

0: Z Biografoláska míříme rychle do Klenčí pod Čerchovem za paní Anou, která tam čeká na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den všem posluchačům i vám v rozhlase přeju krásný prosluněný den. Má gratulace letos, tentokrát je zůstává v Klenčí, ale tí kamarádce Jindře, která neslaví svátek a v neděli narozeniny. Jindro, přeju ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, boží požehnání, ať se ti splní všechno přání, ať tě stále kvetou kytičky na zahrádce a kočičky, ať tě dělají radost. No a gratulace je i pro sestru Irenu, která je dvojče a taky oslaví v neděli narozeniny. Tak to, ta písnička je i pro ní. Tak se to děvčata užijte a my potom půjdeme v pátek do cukrárny to oslavit. Tak děkuju.
0: Užijte
1: za
0: si to.
1: Zahrání a my děkujeme. Naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.

to byl Andrea Bocelli na přání. Teď budeme hrát další písničku na základě písemného vzkazu. Srdečně vás zdravím a prosím vás o zahrání písničky od Michala Tučného, a to pro Václava Šuteru z Plzně, který dnes slaví své krásné 70. narozeniny. Milý náš Václave, zdraví, štěstí, dobrou víru, tam udržuj správnou míru, po douškách ber, neplýtvej, do 100 let ti bude hej. Jménem členů Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Plzeň vše nejlepší, hlavně pevné zdraví a mnoho upřímné lásky ze srdce přeje Milan, a my samozřejmě přání plníme a gratulujeme k 70. nám.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude režisér Peter Bebiak.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Povídka na sobotu. Vydejte se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Před pár okamžiky jsme v písničkách pro vás hráli ke kulatinám, další jsou tady právě teď. Dobrý den, rádi bychom nechali zahrát a předali gratulaci našemu členovi panu Janovi Nechoď domů z Poběžovic. Oslavil 80. narozeniny a my mu přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, pohodu a dobrou náladu do dalších let. Podepsán je výkonný výbor zasloužilých hasičů okresu Domažlice. Díky za vyřízení a písničku si přejeme Jsem na světě rád. Je to duet Nadi Urbánkové a Karla Gotta. Našli jsme ho, zahrajeme a gratulujeme k 80. nám.

0: A už je tady další telefonát, slovo dostane pan Láďa Střemošné. Zdravím vás, dobrý den.
1: Já vás zdravím. Předně chci vám všem z rádia poděkovat za to, že jste tak ochotní, že jste mi vzali ten telefonát.
0: Rádo se stalo.
1: A teď touto cestou bych chtěl nechat zahrát pro svoji maminku, která si pak za to, co dělá pro mě a pro svý okolí, zaslouží veřejně poděkovat. Maminko, hrozně si tě vážím za tvoji starostlivost, za milosrdenství a lásku a pokoru, kterou dáváš i mojí osobě, i když jsem nejstarší z tvých dětí, mezi čtyřech dětí. Maminko, proto jsem ti vybral Kubu Smolíka, kterýho máš ráda, a dohodli jsme se na jedné písnice, to budeš taky ráda. Chci vám veřejně poděkovat celému rádiu i mojí mamince.
0: Taky děkujeme. Ještě nám řekněte aspoň křestní jméno maminky, ať víme, komu hrajeme.
1: Bohunka.
0: Dobře.
1: Je to pro maminku Bohunku Štruncovou ze Třemošní.
0: Výborně. Tak zdravíme samozřejmě, ať se vám i nadále daří a díky za zavolání, Láďo. Mějte se hezky.
1: Já taky moc vám děkuju.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

A už je to další písemný vzkaz v písničkách pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Milé rádio, zahrajte prosím písničku pro pana Jindřicha Langa do Pařezova k jeho dnešním 72. narozeninám a zároveň i k svátku, který dneska slaví. Všechno nejlepší, hodně štěstí, pevné zdraví, moře lásky, pohody a radosti mu přeje sestra Růžena s rodinou a všichni jeho nejbližší, kteří ho mají rádi. Děkujeme.

0: No a další vzkaz do vysílání dnešních písniček teď pošle po telefonu paní Jarmila z Plzně. Dobrý den.
1: Dobrý den všem v rozhlase a poslouchajícím. Chtěla bych zahrát dnes písničku svému řetí, který jede z Německa ke mně na návštěvu, tak aby dojel v pořádku. Moc děkuju.
0: Taky děkujeme a aby mu to šlo jakoby nic, tak pošleme tuhle písničku s tímhle názvem. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na vazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

tobě lucerny září, už se stmívá. Z krajiny za zrcadlem

0: Pokračujeme v písničkách pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Zajímavý zkaz k svátku má teď Jirka, který volá z Bělé nad Radbůzou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím posluchače Rádia Plzeň a chtěl bych zahrát naší člence turistů Jindřišce Cvachovcové, která má dneska životní jubileum, přát jí hodně zdraví, štěstí a aby se nám starala pořád poctivě o pokladnu. A vybral jsem jí Montgomery, protože my u turistů vždycky zpíváme ne na zajížany, ale za turisty.
0: Takže,
1: děkuji
0: ano.
1: Moc.
0: Dobře, tak za turisty a za Jindřišku. Takhle to uděláme, Jirko.
1: Ano. Děkuji.
0: Mějte
1: moc.
0: Mějte se hezky. Díky, naslyšenou.

0: Další telefonát je k narozeninám. Gratulovat bude paní Jana ze Svojkovic. Zdravím vás, dobrý den. Haló.
1: Dobrý den. Já bych chtěla zahrát pro dceru.
0: Dobře, vy tam máte puštěné rádio, prosím, slumte si ho, ať se neslyšíte čtyřikrát za sebou. A teď už můžete pro dceru gratulovat, takže? Tak
1: dobrý
0: slyšíme
1: den.
0: Se. Ano, už se slyšíme.
1: Já bych chtěla zahrát pro Petru Fidlerovou. Má dneska narozeniny. Taky přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky. Co potřebuje.
0: Dobře. Tak nemáte úplně nejlepší signál, slyšeli jsme máma, Tomáš a další se ztratilo bohužel trochu.

paní Silva nám píše, dneska má svátek Jindřich, tak jsem si vzpomněla na Jindru Poláka a jeho kapelu Jelen a když máme léto, tak to vidím na píseň Spím v obilí. Jindřichům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům posílá Silvie. Děkujeme za tenhle vzkaz, kterým končíme dnešní písničky pro vás. Zítra mezi 12. a 13. budeme na vlnách Českého rozhlasu Plzeň hrát na vaše přání znovu. Přeji hezký den.

0: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadla i večerní program pod hvězdami na památkách v Plzeňském kraji. Hlavním centrem je zámek Horšovský Týn, který vás přenese do světa japonské kultury. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Státní plavební správa kontrolovala plavidla na nádrži Hrachlůzky. Veřejnost může v anketě podpořit svého oblíbeného průvodce. A čekejte převážně velkou oblačnost, přeháňky nebo i bouřky, teploty do 27 stupňů. U zpráv přeje pěkné odpoledne Andrea Samešová. Na přehradě Hracholusky platí kvůli poklesu hladiny omezení pro plavidla. Z 22 kilometrů dlouhé přehrady mohou využívat pouze 15 kilometrů od hráze. Dodržování pravidel tento týden kontrolovala státní plavební správa. Jaké lodě na vodu smí, upřesní pracovník správy David Urban.
3: Je tady povoleno mít evidované plavidlo s vlastním strojním pohonem do maximálního výkonu 10 kW. Tato plavidla všechna musí dodržovat výhradně výtlačný režim plavby, nesmí jezdit ve skluzu a tvořit velké vlnobití. Vodní skutry na vodním díle Hrachlůzky jsou zcela zakázány.
2: Kvůli poklesu hladiny má kratší trasu i výletní parník, který nezajíždí do přístavišť Vranov a Butov. Jižní Čechy dnes zasáhnou silné bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se mohou objevit až do 22 hodin. Bouřky bude doprovázet přívalový déšť, napršet může v úhrnech až 30 mm srážek, foukat má i silný vítr o rychlosti až kolem 70 km za hodinu. Meteorologové varují také před vysokými teplotami, které zítra zasáhnou Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský kraj. Očekávají až 34 stupňů Celsia. Lidé by se měli držet ve stínu a dodržovat pitný režim. Na jihu Moravy platí také riziko vzniku a šíření požáru. Veřejnost může hlasovat v anketě Průvodce roku. Vyhlásila ji Asociace nestátních otevřených památek ANOPA a lidé mohou podpořit průvodce, kteří jim na nestátních hradech nebo zámcích připravili nejlepší prohlídkový zážitek.
4: V anketě o nejlepšího průvodce roku můžete podpořit i zástupce z Plzeňského kraje. Třeba průvodce na hradě Kašperk na Klatovsku, zámku Žinkovi na Jižním Plzeňsku nebo jízdárny Světce na Tachovsku. Hlasovat můžete přímo při návštěvě konkrétní památky nebo na webu Asociace památek, a to až do konce října. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas. Sport.
2: Reprezentační tým hokejistek čeká první kemp nové sezóny v Chomutově. Ještě předtím hráčky absolvují ode dneška až do pátku kondiční cvičení. Premiérovou pozvánku do národního týmu dostala 18-letá obránkyně z Plzně Aneta Paroubková.
5: Tak je to, jak říkám, skvělá příležitost. V 18 už jsem teďkon skončila, byl to můj poslední rok, takže teďkon musím na sobě makat a musím tomu věřit a snad dostanu šanci i v tom Ačku. A teď to začneme těma testama, máme tam kemp v Chomutově, takže uvidíme, jak to půjde. Počasí.
2: Dnes bude převážně oblačno, místy přeháňky nebo bouřky, hlavně na Šumavě a v Pošumaví, srážky četnější a bouřky mohou být intenzivnější. Večer ubývání oblačnosti, teploty do 27, na horách do 22 stupňů. Bio jednička, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 na 15. kilometru u Berouna ve směru na Plzeň stojí porouchané osobní auto a pravý jízdní pruh zůstává neprůjezdný. Místo je označené šipkou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
6: Seriál 90. Případy prvního oddělení či film Zpráva. O zvěrstev v koncentračním táboře Osvětim či v letošním roce snímek Duchoň o legendárním slovenském zpěvákovi. To je jen krátký výčet úspěchů našeho dnešního hosta, režiséra Petera Bebjaka. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, prajem.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal režisér Petr Bebiak, který letos v Karlových Varech uvedl film Duchoň. V srpnu stoupil do kin. Film popisuje kariéru slovenské hudební legendy Karola Duchoně. Od jehož úmrtí vlastně letos uplyne, stalo se to v listopadu, 40 let. Čím to, že Karol Duchoň je stále na Slovensku, řekněme, známý, nebo mluví se o něm? Vy jste o něm natočil film.
1: Ono to nie je, že stále, ono je to istý návrat. Pretože bolo obdobie, už tie 80. roky, tá druhá polovica 80. rokov, už bola skôr taká, že už sa mu tak nedarilo, už nebol taký záujem o neho, o jeho vystúpenia, koncerty, ani tie nové pesničky nejak nevznikali a nehrávali ho tak často, ani nebol žiadnych tých federálnych show v zábavných reláciách. A taký návrat, v podstate to je nejakých 10-15 rokov dozadu na Slovensku extrémny. A je to tým, že začali súčasní umelci robiť jeho cover verzie, jeho pesničiek, ale aj taká tá istá nostalgia pre istú skupinu ľudí a pre mladú generáciu, čo je na tom veľmi prekvapivé, že práve aj tá ho začala ako keby vnímať a počúvať častejšie. A zrazu sa z neho stal fenomén, ktorý jednoducho prevalcoval všetky veľké osobnosti slovenskej histórie aj kultúry, pretože vznikli o ňom tri divadelné predstavenia. Vydali sa dve knihy, podľa mňa aj tri teraz vzniká ďalšia. Je natočený film, jeho pesničky sa hrávajú v rádiách a hlavne ešte aj v reklamách sú jeho pesničky, ako tie, ktoré majú pritiahnuť tú pozornosť tých ľudí, ktorí majú nakupovať daný tovar. Takže je z neho veľký fenomén na Slovensku.
0: A říkám si, jestli by byl takovým fenoménem, kdyby se dožil vysokého věku, kdyby nezemřel tak strašne mlád.
1: Myslím si,
0: 35 letech.
1: Myslím si, že nie. Myslím si, že práve ten čas a to, že je to v sebe aj istá taká v úvodzovkách revolta alebo nejaký taký ako život, ktorý bol neviazaný, čo môže pôsobiť z toho práve, pretože zomrel naozaj v 85., keď mal 35 rokov a bolo to aj istým pričinením toho alkoholu alebo toho životného štýlu, akým fungoval a existoval.
0: Vás osobně, protože když zemřel Karol Duchoň, bylo vám 15 let, zasáhl vás nějak?
1: Nie, on nepatril medzi tých spevákov, ktorí v tom čase, ktorých by som nejak vyhľadával a počúval. Vtedy prichádzala éra Petra Nadia, Elán a úplne iná generácia mladých ľudí. Ale osobne som sa s ním stretol. A to, keď som mu bol povedať v Chynoranoch, odkiaľ som, keď tam prišli hrať koncert, tak mal som 12 rokov a prišiel som mu povedať dole z knižnice, kde som tak brigádoval, tak tam pracovala pani, ktorá mala na starosti kultúru. A prišiel som dole povedať Karolovi Duchoňovi, že sa nepredal ani jeden lístok. Takže otočili auta a odišli preč do Bratislavy a neodohrali koncert, lebo nebolo pre koho.
0: A to bylo vaše jediné setkání s Karolem Duchoňem a asi jste nemohl tušit, že za, nevím, x desítek let o něm budete točit film.
1: Tak to jsem vtedy určitě netušil.
0: Petr Bebiak je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského. Zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Peter Bebiak, který se také podílí na režii úspěšných kriminálních seriálů. Já jsem v úvodu říkala, že tu zanecháváte u nás v Česku výraznou stopu. Vy jste se podílel na Mordpartě, Specialistech, Případech prvního oddělení. Jsou ty kriminální příběhy něco, co vás fascinuje, zajímá, protože jsou oblíbené divácky, takže asi i diváky zajímají.
1: Ano, ale celé to vlastně způsobilo a začalo někdy úplně dávno, kdy jsme na Slovensku vyrobili po dlhé době kriminální seriál, volal se Mesto tieňov. A na základě něho vznikla vlastně verzia novácká kriminálka Anděl, že se prebrali ty isté případy, len se upravili, něco se vyhodilo a potom se dopísali ještě aj nové. A tento seriál, ta prvá séria v danom čase mala obrovský ohlas, že to malo nějaké 40-50% šéry. A tým pádom mě jako režiséra, jako tvorcu, má to vlastně vo vnímaní alebo v té pozici, že ma začali ty producenti alebo televizie viac volať na tento žáner. Preto to tak nějak to jako prišlo, ale zase pre mě bylo důležité, aby aj v tom žánri som našiel nejaké veci, ktoré môžem posúvať alebo ktoré sa môžem naučiť a hlavne, keď vznikalo niečo nové. Pre mňa bola taká zlomová miniséria Spravedlnosť. Pretože to je zrazu projekt, ktorý sme sami vymysleli, vyvíjali, ale bol inak postavený. Nebola to taká tá klasická kriminálka, ale tam už vlastne o tom, kto spáchal zločin, viete na začiatku. A len sledujete cestu otca tej vrahyne, ako sa to snaží celé dostať niekde pod koberček, aby sa vlastne nevyšetrilo to, kto je vrahom. A to bol zrazu ako keby trošku iný pohľad a iná štruktúra v rámci toho rozprávania a to ma bavilo, keď sa to zrazu nejak mení. A potom trebárs ďalšia vec, ktorá mňa bavila osobne veľmi, tak bolo stretnutie s pánom Marešom. A to boli či už to prípady prvého oddelenia, alebo hlavne 90-ky, pretože zase to vychádza z tých absolútnych realít, ktoré tí ľudia prežili a tie sa dostávajú do toho scenára. A je to aj cítiť, je to aj v tom, ako tie postavy rozprávajú, ako konajú, čo sa tam deje. Nie je to žiadna akčná kriminálka, ale zase má svoje napätie, má svoj vtip a práve tom sa mi páčilo tiež, že je to taký nový prístup, že nie sú to také tie vymyslené kriminálky od stola, kde v podstate s realitou naozaj majú veľmi málo.
0: Ano, vy jste měl k ruce vlastně bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše. Dostali jste se někdy do sporu, protože přeci jenom on je ten, který ten proces zažil, zná ho, ale vy jste zase ten, který z toho musel udělat divácky záživný díl nebo záživně, aby to prostě lidi bavilo, aby to nebylo zdlouhavé, aby to ocípalo takzvaně.
1: To je právě. Nikdy jsme se nedostávali do takýchto sporů, protože absolutně jsem bral to, že to, co napísal, vychádza z reality. To naozaj, že jasné, že aj on si může zmeniť postavy, může si vymýšlet, protože to je autorská záležitosť. Ale veľa vecí je práve ako keby podkuté tou pravdou a tou reálnosťou. Takže do toho je ťažko nejak vchádzať a rozporovať to. A mojou úlohou bolo práve pomôcť tomu, práve v tej vizuálnej, v tej hereckej alebo tej dramatickej stavbe, aby tie charaktery pôsobili realisticky, aby sme tú realitu, ktorú on napísal alebo dal do toho scenára, tak aby sme ju nezopsuli niečím umelým a vymysleným a aby sa zrazu z toho nestratil taký ten reálny, tá pachuť života.
0: Peter Bebiak zůstává naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: miniserie, ktorá obsahuje nejakých 6 epizód. Takže tej
1: krimi?
0: Práce.
1: Krimi?
0: A jeden projekt z toho je čisté krimi, áno.
1: Tak ať se vám práce daří a my diváci se budeme těšit na výsledek. Moc děkuju, že jste tady byl, režisér Peter Bebjak.
0: Děkujeme velmi pěkně za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na některých místech 3. plzeňského obvodu se přemnožil ječmen myší. Radnice se ho snaží likvidovat. Sněmovna dnes schválila znovu zavedení EET. Česko chce zjednodušit výzkum nových léků a zítra bude většinou polojasno, teploty do 28 stupňů. Pěkné odpoledne, zprávy pro vás má Andrea Samešová. Meteorologové dnes vydali další výstrahu před bouřkami. V Plzeňském kraji platí až do dnešní 21. hodiny pro Klatovsko, Sušicko a Horažďovicko. Další podrobnosti připojí plzeňský meteorolog Pavel Kopeček.
2: Během středečního odpoledne a večera očekáváme na většině území našeho kraje občasné přeháňky, popřípadě i bouřky, zejména v jižní části kraje, tedy na Šumavě a v Pošumaví, mohou být bouřky i silné, doprovázené přívalovými srážkami, menšími kroupami a také nárazy větru kolem 70 km hodině.
0: Na podnikatele by v Česku měla od příštího roku znovu dopadnout elektronická evidence tržeb, schválila to sněmovna. Podle vlády půjde o modernější verzi bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Narovnat má podnikatelské prostředí a podle odhadu ministerstva financí ročně přinese státu přes 14 miliard korun. Zákon musí ještě projednat Senát a podepsat prezident. Předloha zavádí i další daňové změny. Mimo jiné rodinám s dětmi navrací takzvané školkovné a studentům slevu na dani. Nealkoholické nápoje podávané v restauracích zařazuje do 12% sazby DPH. Centrální plzeňský obvod seče některé trávníky i během suchých letních měsíců. Důvodem je přemnožený ječmen myší. Čím je právě tato rostlina nepříjemná, vysvětluje starosta obvodu David Procházka z hnutí ANO.
3: Tento plevel totiž vytlačuje travní porost a jeho ostré osiny navíc představují velké riziko zejména pro naše psí miláčky. Proto jsme v tomto týdnu sekali například ve spodní části Bor a na náměstí Českých bratřích a v přilehlých ulicích v okolí Rabáte, kde lidé své čtyřnohé parťáky často venčí.
0: Česko chce zjednodušit výzkum a hodnocení nových léků. Právě podle rychlosti celého procesu se totiž firmy podle ministerstva zdravotnictví nakonec rozhodují, v jaké zemi klinickou studii nakonec udělají. Loni v Česku bylo přes 900 studií, do kterých se zapojilo 17,5 tisíce pacientů. Jaké výhody by zrychlení procesu mohlo mít, řekl David Kolář, ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.
4: Nemocnice z toho mají výzkumné projekty mezinárodní, mají z toho renomé a mají z toho samozřejmě peníze, protože ty farmaceutické společnosti investovaly přes 3 miliardy korun, které v těch nemocnicích jsou vlastně tím pádem k dispozici za tu realizaci. Pacienti se dostanou opět až 10 let dříve k tomu léku, který je v té klinické studii, když vezmeme onkologické onemocnění, tam jde o každý týden, o každý měsíc.
0: Sport. Volejbalisté Karlovarska se v Lize mistrů utkají ve skupině s letošním finalistou. Čeká je polský klub Zavěrče. Dále narazí na německý Lineburg a španělský tým z kanárských ostrovů Las Palmas. Rozhodl o tom dnešní los.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno, postupně přibývání oblačnosti, déšť nebo přehánky, výjimečně bouřky, kráno místy mlhy. Teploty 17 až 14, na horách až 12 stupňů. Zítra čekejte polojasno, na jihu zpočátku více oblačnosti, během dne při přechodně zvětšené oblačnosti přehánky, výjimečně v Pošumaví i bouřka. Teploty 25 až 28, na horách do 24 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr a bio-2 střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 15. kilometru u Berouna pozor ve směru na Plzeň, stojí tam porouchané auto a pravý pruh zůstává neprůjezdný, úsek je označený šipkou. Zdržení čeká řidiče před Prahou od 4. kilometru dálnice až do hlavního města. A v Horažďovicích se dnes pracuje na silnici 1/22 ve Strakonické ulici u čerpací stanice Robin Oil, kde se opravuje dopravní značení. Buďte proto opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Už 14 hodin a 5 minut je středa s datem 15. července a po delší době máme opět trochu zalito. Vylepšil se vzduch a tím vzduchem se k vám nese další odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Krátce po 14:30 tedy navštívíme jeden netradiční tábor, kam jezdí děti i se svými prarodiči. Samozřejmě otevřeme rozhlasové tržiště pro vaše inzeráty a už za chvíli tu bude další díl seriálu Co v učebnicích nebylo. Tentokrát na téma Planeta Neptun. Tak i nadále hezké odpoledne, vážení.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že od svého objevení Neptun oběhnul Slunce jenom jednou? Objev Neptunu je krásnou ukázkou přesnosti výpočtů klasické mechaniky. Francouzský matematik Urbain Le Verrier a britský matematik a astronom John Couch Adams spočetli v roce 1845 nezávisle na sobě z poruch trajektorie Uranu parametry dráhy nové planety, která tyto poruchy způsobovala. Vlastní planetu nalezl v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. První podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Jako ostatní planety i Neptun obíhá okolo Slunce. Vzhledem ke vzdálenosti, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu. Trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby svého objevení to stihnul pouze jednou. Podle výrazných změn v množství odraženého světla se také zdá, že na Neptunu se v průběhu rotace střídají 4 roční období. Každé z nich trvá okolo 40 let. Tahle teorie ale ještě musí být potvrzena dalším zkoumáním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kdo ke komu vlastně patří? Lásku uprostřed velkoměsta budou hledat samotáři v kultovní komedii Davida Ondříčka. ČT2. Nová krev pod světí. V ulicích New Yorku vybudují své vlastní impérium na špatné straně zákona mladí gangstři v premiérovém filmu. A ČT Art. František Černý a Karel Holas na výletě za barvitou historií kapely v dokumentu Čechomor 30 let. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: K babičce a dědovi anebo na tábor. V Horežďovicích mohou mít o prázdninách děti obojí najednou a prostě na tábor společně se svými prarodiči. Podíváme se za nimi už za chvíli. Teď jsou tady...
1: Tipy pro volný čas.
0: Nádvoří nové scény divadla Jekátila v Plzni bude od 17.30 patřit Bohemia Jazz Festu. Vystoupí Matyáš Pap Trio, argentinská skupina Blancos i Grafitos a americký klavírista Gerald Clayton se svým triem. Vstup je tam zdarma. V areálu plzeňského Prazdroje se koná od 20 hodin další koncert tradičního festivalu Léto v Prazdroji. Tentokrát zazní největší hity legendární švédské skupiny ABBA v podání revivalové kapely ABBA Stars. Na plzeňské náplavce Umže začíná v 19 hodin koncert kapel Something Small Band a Balancé. Posluchači se mohou těšit na chanson, folk i world music v příjemném prostředí u řeky. Koncert je součástí letního programu plzeňských náplavek. Na nádvoří jezuitské koleje v Klatovech vystoupí Jiří Dědeček. Básník a písničkář tam zahájí svůj koncert v rámci letních střed na nádvoří, a to v 19 hodin a vstupné je tu dobrovolné. A konečně do kostela Panny Marie Sněžné v Kašperských horách můžete zajít na svatojánský hudební festival. Od 19 hodin zaspívá mezzosopranistka Martina Kociánová a zahraje kytarista Lupomír Brabec. Tolik tedy dnešní tipy. No a teď bude Jožoráš přirovnávat svoji dívku ke zvláštnímu druhu vody.
2: Keby bylo něco.

0: Jsou 3:30, posloucháte Český rozhlas Plzeň a jdeme za letní zábavou. Když vládli dinosauři, chovatelák, nebo jak se z lesa ozývá, tak to jsou témata některých táborů, které v létě pořádá Envirocentrum Proud v Horažďovicích. Většinou jsou příměstské, protože je o ně větší zájem. Mezi těmi pobytovými ale už několik let nesmí chybět jeden vcelku netradiční. A to společný tábor pro děti a jejich babičky a dědečky. A každoročně plný.
1: Cože bude?
2: Pojďte se jenom podívat po všech těch.
3: Na louce u řeky za Envicentrem Proud jsou na stromech podivná strašidílka.
4: Okay. To je taky zajímavý, vy. Teda.
3: Babička Iveta je tady se 4letou Viktorkou. Co to tady teď si prohlížíte?
5: Duchy. My jsme vyloby z nějaké hmoty, já nevím, jak se vlastně jmenuje.
4: Aha.
5: A teď koukáme, jak se všem dětem povedli.
3: Vy jste tady poprvé.
4: Ano. My jsme byli loni na táboře s jinou skupinou a chtěli jsme vyzkoušet tuhletu, protože je ekologicky zaměřená a mě to oslovilo. Tak jsme to zkusili a moc se nám tady líbí. Takže myslím, že sem příští rok přivezu ty vnučky už dvě.
3: Hned vedle na stromě je další duch a toho vyrobila jak 10letá Amálka.
6: Ne, už jsem tady byla minulej rok.
3: Takže ty už to tady znáš.
6: Mně se tady líbilo všechno.
3: I ta parta, viď? Nebo jste dobrá parta?
6: Jo, jsme.
3: Jo. Dneska si tady
6: s babi a dědou.
3: A ještě se s nějakým sourozencem?
6: Jo, s Víťou a s Kubou, je můj vlastně bratranec Kuba.
3: Babička a dědeček Dáša a Jiří přivezli vnoučata 3, všechna vnoučata nebo ještě?
7: Máme jedno větší, ale to už sem nejezdí.
3: A vy jste zkušení, už jste tady byli, že? Tak co se ti tady nejvíc líbí vždycky?
6: Že tady všechno děláme.
3: A ty?
6: Že opajkáme buřty.
3: A to víš, buřty, ta jistota. No a co dědečkovi se nejvíc líbí?
7: No tak to, že se tady o děti postarají, co se týká náplně. A protože tady nejsme poprvé, tak to svědčí o tom, že se nám tady líbí, nebo nejenom nám, ale hlavně dětem.
3: No a babička?
8: No, je to super, nemusím vařit, tady je postaráno o kuchyň a děti jsou spokojení a my s nima, takže.
3: Takže příští rok zase?
8: Co děti?
9: Jo.
3: Takže je rozhodnuto.
10: Celkem máme 27 účastníků, z toho je 16 dětí a 11 dospělých. Vedoucí tábora je Anna Šprdlíková. Dvě dvojice jsou letos nové, ale jinak se všichni vracejí. Pro mě to znamená, že je to baví, že sem jezdí rádi a myslím si, že poskytnout prarodičům tady ten prostor, kde můžou trávit s vnoučatama čas, protože ne vždycky bydlí blízko, tak to si myslím, že je hrozně důležitý. Nemusí řešit jídlo, nemusí řešit bydlení, nemusí řešit, co budou dělat. A to si hrozně užívají a nás to baví pořád.
3: V čem je rozdíl připravit tábor jenom pro děti a připravovat tábor pro děti a jejich prarodiče?
10: Musíte počítat s tím, že někdo se bude chtít zapojit, někdo se nebude chtít zapojit a že ne do všech aktivit, do kterých děti půjdou po hlavě, tak ti dospělí půjdou, protože už přece jenom pocit, jako dospělí si zapomínáme trošku hrát, ale většinou na to přistoupí a je to fajn.
3: Envicentrum Proud pořádá během prázdnin 16 táborů, z toho 3 pobytové. Kromě tohoto pro děti a jejich prarodiče je i jeden pro děti s rodiči. Z Horažďovic Jitka Englová, Český rozhlas.
11: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Přesně tak, středeční rozhlasové tržiště je na svém začátku, jako obvykle voláte svoje inzeráty na číslo 221 554 222. Pojďme na to, zdravím, dobrý den.
4: Dobrý den. Z rodinných důvodů ukončuji chov koz a nabízím následující zvířata. 2,5letého plemeného anglonubijského kozla s průkazem původu, 2 5měsíční kozičky a kozu po 3 kůzlatech, vše velmi levně. Bylo by to na telefonu 723 405 762 a je to Domažlicko.
3: Zapsal jsem 723 405 762.
4: Ano, děkuji. Naschledanou.
3: Naschledanou. Kdo je tam dál? Povídejte, dobrý den.
5: Haló.
3: Posloucháme vás.
5: Haló.
3: Tak a poslouchat můžeme, ale asi se nic nedozvíme, jdeme dál. Dobrý den.
5: Tam je... Dobrý den.
3: Rádio slumit, rádio zavřít.
5: Jo, pardon. Tak, už je to dobře. Takže chtěl bych prodat videorekorder plně funkční LG za 500 korun a je to Plzeň 7 6, no, takže já to zruším, já jsem si zapomněl číslo.
3: Škoda,
5: nezlobte se.
3: Musíte si to napsat.
5: Jo, no.
3: Tak nashledanou, příště to zkuste.
5: Nashledanou, příště.
3: Rozhlasové tržiště poslouchá dalšího, dobrý den.
6: Dobrý den, prodám Citroen C3, nově po technické, nový rozvody, odběru i hned, 606. 230
3: 424.
6: Děkuji.
3: Dopisuji tedy číslo 606 230 424, ať to vyjde. Mějte se.
6: Ano, nashle.
3: Nashledanou, rozhlasové tržiště teď poslouchá vás. Dobrý den.
7: Dobrý den. Karel Šimon, počkejte, já mimo rádio. Já bych měl na prodej kalové čerpadlo Feka, je to profesionální, není to ponorní, je to normální čerpadlo, který je na suchu a bere kal teda. A nabízím ještě motor 2800 otáček, 1,5 kilomaty, patkový. Kdo by měl zájem, pardon, na telefonní číslo 777 209 828.
3: Tak jestli jsem to stihl rychle napsat, tak je to 777 209 828, ano?
7: Ano.
3: Naschledanou.
7: Kalový čerpadlo a motor, jo? Mm-hmm. Děkuju, hezký den, naschledanou.
3: Ještě jeden telefon stihneme, dobrý den.
8: Dobrý den. Nabízím k prodeji 3 kusy nových plášťů, letní vzorek, Baron Britlantis, 185 na 60, R14, jsou nevyužitý. Dále křídel na cirkulárku tovární výroby 600 mm, jsou na tom 3 řemenice, průměr 100 mm, plně funkční, v perfektním stavu. A jako poslední nabízím izolaci 6 rolí Velbit Basa PVS 4 na 15, vše levně. Na telefon 724 236 408. Tak. Děkuji za inzerci a přeji hezký den.
3: Vám také, máme to zapsané. Poslední číslo v dnešním rozhlasovém tržišti zní 724 236 408.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovy Šrot, Republice ocel.
9: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Hrabě. To bych se na to mušál podívat, pane hrábě, říká roztomilým nářečím Horal v podání Jana Hartla ve filmu Tajemství hradu v Karpatech, když oslovuje šlechtice, kterého stvárnil Michal Dočolomanský. A tady mě přepadla odvážná myšlenka. Mohou mít opravdu hrábě jako nástroj k hrabání nějakou souvislost s hrabětem? Je to těžko představitelné. Viděli jste někdy hraběte s hráběmi? S pomocí etymologického slovníku jsem si v tom udělal jasno. Hrábě jako nástroj nepochybně souvisí se slovanským slovesem hrabat, kdežto hrabě jako šlechtic má původ v němčině, kde jinde. Jde o staré slovo grafie, potažmo graf, což byl původně správce, úředník nebo soudce. Později se z toho stal dědičný šlechtický titul, který do češtiny přešel nejprve jako hrabě, až k současnému hrabě.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu.
2: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: Dnes otevřená pouzdra nalezená při opravě katedrály v Plzni obsahovala noviny nebo mince z roku 1991. Sněmovna schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. A zítra bude většinou polojasno s teplotami do 28 stupňů. Pěkné odpoledne zprávy přináší Andrea Samešová. Množství dobových novin, mince, turistické letáky, farní věstník nebo třeba údaje o průměrné mzdě a cenách potravin obsahovaly dvě kovové schránky nalezené na začátku července při rekonstrukci střechy katedrály svatého Bartoloměje v Plzni. Schránky dnes na biskupství otevřeli zástupci firmy, která opravu provádí. Všechny materiály pochází z počátku 90. let 20. století. Plzeňský biskup, historici i památkáři doufali, že se najdou i starší předměty. Přesto byl obsah pro ně překvapením. Po prozkoumání biskupství rozhodne, které z předmětů do schránek vrátí a čím pouzdra případně doplní. Klatovy dokončili instalaci mobiliáře podél nových cyklostezek a pěších tras. V jejich okolí je teď zhruba 25 nových informačních cedulí, přes 20 turistických přístřešků a také aktualizované mapy. Zohledňují změny tras hlavně nové vedení mezinárodní cyklostezky číslo 38, říká mluvčí radnice Radmila Nagovská.
6: Zatímco dřív vedla přes Běšiny směrem na Železnou Rudu, nově je vedena přes Beňovy, Bezděkov, Mírsko a Špičácké sedlo. Aktualizované mapy tak nyní odpovídají skutečnému stavu nově vybudovaných stezek, změnám tras i novým možnostem propojení v okolí města.
5: Podnikatelé zřejmě budou muset od příštího roku znovu povinně evidovat tržby. Vládní návrh, který s ním počítá, dnes schválila koaličními hlasy sněmovna. Podle vlády má jít o modernější verzi elektronické evidence tržeb bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Povinnost by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i na řemeslníky. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to má hlavně narovnat podnikatelské prostředí a ročně přinést do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun.
7: Navázali jsme vlastně na zkušenosti s EET 1 a liší se velice zásadně v tom, že je moderní, je méně administrativně náročné, vyšli jsme z různých výtek, které byly vůči nám směřovány, když jsme zaváděli EET 1 a také jsme technologicky 10 let prostě někde jinde.
5: Část opozice přínos do rozpočtu zpochybňuje. Elektronická evidence tržeb podle ní navíc nepřiměřeně zatíží malé živnostníky. Návrh teď posoudí senátoři. Česká policie dnes převezla zadrženou německou pravicovou extrémistku Marlu Svenju Líbichovou do Německa, kde má nastoupit do vězení. Z vazební věznice ji eskorta předala německým kolegům na hranicích. 55-letou Líbichovou původně německé soudy odsoudily jako muže, mimo jiné za štvaní lidu, pomluvy a urážky. Líbich si ale na matrice úředně změnil pohlaví. O předání do Německa rozhodl minulý měsíc Plzeňský krajský soud a vrchní soud verdikt následně potvrdil. K výkonu trestu nastoupí Líbichová do ženské věznice v Saské Kamenici.
8: Sport.
5: Večerní zápas mezi fotbalisty Argentiny a Anglie dnes v Atlantě určí druhého finalistu mistrovství světa. Jeho americký celek se pokusí udržet 100% semifinálovou bilanci a udělat další krok na cestě k obhajobě zlata. Angličané budou usilovat o teprve druhý postup do finále v historii. Zápas začne v 21 hodin středoevropského času a vítěz se ve finále utká se Španělskem.
1: Počasí.
5: V noci bude polojasno, postupně přibývání oblačnosti, déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky, kránu místy mlhy. Teploty 17 až 14, na horách až 12 stupňů. Zítra polojasno, na jihu zpočátku více oblačnosti, během dne při přechodně zvětšené oblačnosti přehánky, výjimečně v pošumaví i bouřka. Nejvyšší teploty zítra 25 až 28, na horách do 24 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr a bio dvojka, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
5: Dopravní nehoda zablokovala provoz na silnici 199 u Tisové na Tachovsku, kde se srazila dvě osobní auta. A ještě nehoda na dálnici D5 u Sulkova na Plzni severu. Ve směru na Prahu bouralo nákladní vozidlo. I tudy projíždějte s velkou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na hodina 5 minut a já už se dívám do programu vysílání další hodinky tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. No a vidím, že naším hostem po telefonu bude bývalý fotbalista plzeňské Viktorky Pavel Horvát, který je ambasadorem akce s názvem Penaltový král. Bude o tom řeč. Další díl zámeckého léta na vás rovněž čeká. Tentokrát se vydáme na zámek Žleby a už za pár minutek seriál Technické památky půjde o jeden bunkr pro jednoho muže u Nejtku. No a mezi tím samozřejmě i příjemná muzika. Taky nadále zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: technických památek. Technických památek. Jen pár minut chůze od náměstí v Nejtku na Karlovarsku vede lesem stará křížová cesta. Kromě historických kampliček jednotlivých zastavení si pozorní návštěvníci na úpatí křížového vrchu mohou všimnout poněkud nepatřičné stavby ukryté mezi stromy. Redaktorku Janu Strejčkovou k ní zavedl historik a nejdecký kronikář Pavel Andrš.
1: Jedná se o železobetonovou stavbu, německý Einmannbunker. Jedná se vlastně o kryt, o bunker, který byl určen pro jednoho muže, ale dovnitř se vešly až 4 osoby využívající nouzový úkryt. Jedná se vlastně o pozorovací objekt z druhé světové války, který byl začleněn do systému protiletecké obrany. Ten nejdecký má výšku 2,30 m a šířku 1,50 m, s tím, že má i 4 průzory.
2: My stojíme jenom kousek od průmyslového závodu současného. Ano. Ty se tu nacházely právě i za druhé světové války, tudíž ano. To bylo strategické místo.
1: Ano, bylo to strategické místo, s tím, že za druhé světové války se v nejdeckých továrnách, ať to byla nejdecká Přádor na Vlny, nebo tehdejší Wildfang, dnešní Metalis, prováděla zbrojní výroba. Konkrétně v Česárně, v Přádelně se montovaly letecké součásti letadel značky Junkers a v Wildfangu se vyráběly zápalky a hlavice do dělostřeleckých granátů.
2: Zajímá mě, jak se do té stavby lezlo. Horem?
1: Nikoli. Každý bunker, i ten nejdecký, má takový dveře, do kterého se lezlo a vlastně, jestliže to bylo možné, tak se tam vešlo i několik osob, nejenom ten jeden. Ostrahu náletem vyklizených podniků a právě těch pozorovatelů měla na starosti ozbrojená závodní stráž. Byla to organizace, vznikla v roce 1941 a organizačně spadala pod policejní ředitelství. A právě v těchto bunkrech při náletech nebo při riziku náletu byly vyklizeny průmyslové objekty a z těchto pozorovatelen vlastně se sledovalo, kde ty pumy vybuchly. Ty nejdecké bunkry teda se využívaly pouze v období druhé světové války do roku 1945 nebo v závěru druhé světové války. Potom už ty pozorovací účely už neměly. Na této stavbě bunkru na křížovém vrchu můžeme vidět i značku státní nivelace, to znamená značka, díky níž můžeme na mapě vidět ty konkrétní body s nadmořskou výškou. Jinak tyto body se nacházejí na významných budovách, ať to jsou úřady, nemocnice, ale právě tato značka je i na bunkru z druhé světové války.
3: Podle kronikáře Pavla Andrše se v Nejtku nacházelo nejméně 6 podobných bunkrů. Do dnešních dnů se dochovaly už jen 2. Kromě toho na křížovém vrchu stojí další zhruba o kilometr dál u Bernovského rybníku. Z Nejtku na Karlovarsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Víc než 50 zámků navštěvujeme v našem vysílání během letošního zámeckého léta. Kam se podíváme dnes? To už je otázka pro našeho průvodce Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Zajímat se dnes budeme o velkolepé romantické sídlo rodu Auersperků, ležící na Kutnohorsku, inspirované Anglií a Francií. Jedná se o zámek Žleby, který ukrývá rozsáhlé sbírky zbraní, luxusního nábytku, ale také velkolepou funkční zámeckou kuchyň. Víc vám už řekne Bára Kvapilová.
3: Pár kroků od parkoviště a ocitnete se na zámeckém návrší, které ze tří stran obtéká říčka Doubrava. Gotickou branou tady vstoupíte rovnou do pohádky a dokonce si můžete vybrat, která to bude. Natáčeli se tady tři bratři, kouzla králů, nejkrásnější hádanka anebo ošípkové růžence. Průvodcem mi tady bude kastelán Tomáš Řehoř.
4: Jsme na dolním nádvoří Žlebského zámku, takzvaném předzámčí, kterému dominují dvě věci. V první řadě je to Fernkornova kašna, na jejímž vrcholu je znázorněno erbovní znamení rodiny Auersperk, knížecí rodiny Auersperk, které představuje zubra. Tady na kašně navíc vidíme praotce Auersperga, který podle pověsti zachránil císaře Karla Velikého před útokem zubra a císař po vděčnosti toho zubra věnoval do erbu. No a v novějším provedení vidíme toho auersperského zubra nad hlavní branou Žlebského zámku, které se také říká Zubří.
3: Návštěvníci to určitě nepřehlédnou a my jdeme hlavní branou rovnou dovnitř.
4: Rytířská síň vlastně vstupním antré celého zámku, odkud se ty cesty rozebíhají na strany, jak do té části reprezentační, tak do části soukromé, kde se nacházely knížecí apartmány.
3: Nacházíme se v modré sametové ložnici, krásné vilemíny z Auersperku. Čím byla zajímavá?
4: Tak třeba tím, že byla o 14 let mladší než její knížecí manžel, a kterého o 31 let přežila. A krom toho, tak byla vlastně spoluautorkou toho, jak zámek byl přestavěn, jak byl upraven do té romantické podoby, ale také významně přispěla do rozšíření sbírek, protože díky tomu, že podědila po svém tatínkovi z rodu Colloredo Mansfeld Colloredský palác v Praze na Starém Městě a třeba zámek Zelenou horu u Nepomuku, tak sbírky, nejcennější sbírky, vlastně včetně knihovny, byly převezeny na Žleby.
3: Dá se říci, že měla blízko k císařovně Sisi?
4: Jako členka velkého císařského dvora byla palácovou dámou, takže rozhodně měla přístup, stejně jako její manžel, k císařské rodině.
5: Tohle jsou vlastně autentické kresby z těch pověstných, tedy skicářů auersperských kněžen. Kněžny a samozřejmě Vincenc Karel navrhovali i jednotlivé části vybavení, ať to byl nábytek, ať to byly kožené tapety, ať to byly parketové podlahy.
3: Žleby mají neuvěřitelných 9 věží. Umíte je z paměti?
4: Pokusím se. Velká věž, holubová věž, záchodová věž, dál je zubří věž, 2 věže v čele toho severního průčelí, hodinová věž, parková věž a větrná věž.
3: Prošli jsme zámeckou kuchyní i divadlem a jsme na konci okruhu.
4: No tak zase někdy příště.
3: A pokud budete mít ještě sílu, tak jako já, můžete se projít krásným zámeckým parkem a navštívit oboru s bílými jeleny.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Žleby si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

zda jsem vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích,

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co je to šuplera?
1: Šuplík. Šutr. Kamen. Šikula.
2: Jinko, šupáme na zadek.
1: Šupina. Koše.
2: Motorka.
1: Uhlí. Šumava. Že to máme doma a měříš se s kým.

0: Jsou 3 minuty po 15:30, posloucháte Český rozhlas Plzeň a jak už jste možná slyšeli i v našich zprávách, v Plzni dnes otevřeli 2 schránky nalezené při opravě střechy plzeňské katedrály. Ukryté byly v sanktusové věžičce nad hlavní lodí. Podle zvyku do takových schránek předchozí generace ukládali vzkazy pro budoucí generace. O otevření schránek informovalo plzeňské biskupství, kde dnes obě nádoby s dokumenty otvírali a byl u toho i náš reportér Lukáš Milota. Lukáš, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne, byl u toho také plzeňský primátor, starosta centrálního obvodu, další hosté pozvaní a také samozřejmě plzeňský biskup Tomáš Holoupa. Ten ještě před otevřením řekl, že je napjatý a že čeká, co v těch schránkách bude, že trošku tuší, že by tam mohly být dokumenty z poslední opravy v 90. letech minulého století, ale že doufá, že tam budou třeba i 100 let staré dokumenty, když se katedrála a střecha opravovaly naposledy.
0: Jak ty schránky teda vůbec vypadaly a kdo je vlastní rukou otevřel?
1: Byly zhruba 30-centimetrové, měděné, jedna byla kulatá, takový tubus, jako třeba na diplom z vysoké školy, a ta druhá schránka byla takový hranol. No a otevřeli je pracovníci odborné firmy, kteří opravují střechu a kteří je také našli, ty schránky, a pomocí vrtačky a kleští tak je postupně otevřeli.
0: No a hlavně, co uvnitř bylo?
1: No, to bylo překvapení, to jsme na to všichni koukali, čekali jsme, co vytáhnou. V první schránce, v té hranaté, tak byly propagační letáky města Plzně z počátku 90. let, třeba o plzeňské radnici, také tam byly tuší mince, pětník a další drobné, které tehdy v té době platili. No a v té druhé kulaté schránce, tak byly dobové noviny, které v té době, v 90. letech, bylo možné v Plzni koupit, jak už regionální, tak třeba i celostátní, a také tam bylo takové poselství s informacemi, že v roce 1991 právě do té schránky tyto dokumenty ukládají.
0: Ovšem prý původně byla šance, že uvnitř těch schránek budou i o něco starší dokumenty, ty tam ale nebyly. Tak nějaké zklamání?
1: No, zklamání bylo. Biskup plzeňský Tomáš Holub evidentně tedy trochu zklamaný byl, protože se nenaplnilo, že by tam skutečně byly třeba dokumenty od těch bývalých stavitelů a lidí, kteří rekonstruovali katedrálu. No ale vysvětlení je na snadě, protože se potvrdilo, že když v 90. letech opravovali věž nebo střechu katedrály, tak zjistili, že tam byla schránka, ale že byla prostřelená zřejmě během druhé světové války a v následujících 10 letech do ní zatékala. A ty dokumenty tedy byly značně poškozené, zničené. Je ale velká naděje, je to nová informace, že se tyto dokumenty nebo jejich zbytky dostaly do Národního památkového ústavu a pokud skutečně tomu tak je a najdou se, tak ještě třeba nás čeká nějaké překvapení.
0: A co se tedy bude s nalezenými dokumenty dít dál?
1: Tak ty dnes objevené, nalezené, vyjmuté dokumenty. Dokumenty současné, tedy z roku 2026 a možná i nějaké ty historické, pokud se dohledají, tak by se měly vrátit zpátky do schránky a plzeňské biskupství chce v rámci opravy, tedy střechy katedrály a věžičky, tak tu schránku vrátit zpátky tam, kde původně ta schránka byla, nebo schránky byly, oni jsou dvě. No a na tu věžičku přijde nový měděný kryt, takže by tam zase potom několik desítek let ty schránky měly být ukryté. Nevím, Romane, jestli se dočkáme ještě dalšího otevření.
0: Tak
1: tady v rádiu.
0: Necháme to těm nahoře.
1: Tak.
0: Co se bude s nalezenými dokumenty dít dál, to vám právě řekl Lukáš Milota, kterému děkuji za informace a naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Zuzana Onderová, to je terapeutka v rodinné firmě a také autorka pohádek a dobrodružných knih pro děti. Ta bude zítra naším dopoledním hostem. Zeptáme se jí například, jak se její profese promítá do literární tvorby, jak jí v práci pomáhají její vlastní, teď už dospělí synové. A čtou dnes ještě vůbec děti, můžete poslouchat zítra po 10. hodině.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Je jasné, že nemůžeme změnit ani vteřinu toho, co máme za sebou. Ale kdybyste měli třeba Arabelin kouzelný prsten, jakou větu byste řekli při jeho otočení? Co byste změnili? Jaké období života byste už nechtěli prožít a jaké naopak ano? V dnešní noční lince se vás moderátorka Jitka Lukešová zeptá, kdybyste mohli změnit minulost? Udělali byste to? Vaše názory a příběhy můžete volat od 23 hodin, teď je ovšem teprve 15.49, to znamená, že za chvíli hodina 16. a další aktuální zprávy Českého rozhlasu Plzeň a pak Humoriáda a dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu herečka Carmen Majerová a to společně s Patrikem Rozehnalem, no a také s vámi, kteří můžete reagovat SMS-kami nebo i telefonátem. No a Roman Stupka vám všem i nadále přeje příjemný poslech.

Víte, že v Heřmanově huti najdete historický vodojem přebudovaný na vyhlídku? Vodojem byl původně určen pro potřeby pivovaru ve Velkýši. Kvalita vody byla ale nestálá, takže nebyla využívána přímo k vaření piva. Jedná se o hodnotnou stavbu jak z hlediska historie vodárenství a pivovarnictví, tak z hlediska stavební technologie, netradičních materiálů a celkového architektonického pojetí. Vodojem je jedním ze dvou dochovaných objektů svého druhu v České republice.

Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni na Skvrňanech by mohl vzniknout polyfunkční dům s velkokapacitním parkovištěm. Po bouřce nefunguje několik měřicích stanic povodí Ohře. Basketbalista Satoranský bude hrát v Izraeli. A zítra čekejte většinou polojasno, teploty do 28 stupňů. U zpráv přeje pěkné odpoledne Andrea Samešová. V plzeňských Skvrňanech by mohl vzniknout nový polyfunkční dům. Kromě obchodu a kanceláří nabídne přes 250 parkovacích míst. Aktuálně je hotová studie. Než se začne stavět, obvod plochu upraví pro parkování aut. Doplňuje místostarosta 3. městského obvodu Pavel Šrámek z Pirátů.
2: Tento týden začínáme s opravou povrchu bývalé LPG stanice ve Vejprnické ulici u Hasičárny. Vytvoříme tam 28 parkovacích míst, přičemž 2 místa budou pro tělesně postižené a 4 místa s přípravou na dobíjení.
0: Povodí Ohře přišlo po včerejší bouřce o několik vodoměrných stanic. Nefungují měřicí zařízení na vodních dílech Fláje, Janov a na řece Svatavě. Správce toku zjišťuje rozsah škod a pracuje na obnovení provozu. Výpadek se týká průběžného sledování vodních stavů v těchto lokalitách. Podrobnosti přidává mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová.
2: Tento týden začínáme s opravou povrchu bývalé LPG stanice ve Vejprnické ulici u Hasičárny. Vytvoříme tam 28 parkovacích míst, přičemž 2 místa budou pro tělesně postižené a 4 místa s přípravou na dobíjení.
0: Ke společnému nákupu vojenské techniky se dnes zavázalo Česko a Slovensko. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD podepsal memorandum se slovenským protějškem Robertem Kaliňákem. V budoucnu by země měly společně pořídit minomety a vojenská auta. Podle Zuny by společný nákup zajistil i lepší cenu za vybavení.
3: Je to velmi náročný a ambiciózní program, který tímto společně spouštíme. Takže si myslím, že to je velmi významný krok. Jde o praktické naplňování závěrů z jednání a podepsaného memoranda mezi vládami obou zemí.
0: Ministři se také domluvili, že se na konci července společně potkají na představení zmíněné techniky na Slovensku. Sport. Basketbalista Tomáš Satoranský bude po odchodu z Barcelony působit v Hapoelu Tel Aviv. V izraelském klubu podepsal roční kontrakt. Euroligový tým o tom informoval na svém webu. 34-letý Satoranský strávil v Barceloně 4 roky a po letošní sezóně mu vypršela smlouva. Počasí. V noci polojasno, postupně přibývání oblačnosti, déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřky, kránu místy mlhy. Teploty 17 až 14, na horách až 12 stupňů. Zítra polojasno, na jihu zpočátku více oblačnosti, během dne při přechodně zvětšené oblačnosti přeháňky, výjimečně v Pošumaví i bouřka. Teploty 25 až 28 stupňů a Bio2 střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 blokuje provoz nehoda u Sulkova na Plzni severu na kilometru 88 ve směru na Plzeň. Havarovala odtahová dodávka s naloženým autem. Průjezdný je pouze levý pruh a na Tachovsku je nehoda na silnici 199 v Tisové. Střetla se 2 osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor jáda.
4: Další hodina se zábavou, s ukázkami, s vašimi telefonáty a s hostem, který je ve studiu. Toho dobře znáte i z těch letních repríze Zlaté lásky. Jedna z průvodců, tedy Carmen Majerová, se mnou ve studiu. Carmen, zdravím, hezké odpoledne.
5: Krásné odpoledne.
4: Vy jste přišla i s Petrem, Petra máme ale za dveřmi.
5: Ano.
4: Ano. Kdy naposledy vás rozesmál?
5: Já myslím, že každou chvíli.
4: Máte doma veselo?
5: Ano, ráno máme hlavně veselo, protože probíráme, jak si stojíme, jak se zvedneme.
4: A jak ten den uběhne.
5: A kam půjdeme.
4: Tak jsem rád, že jsme se sešli tady v Humoriádě a pobavíme se v této hodině.
1: Humoriáda.

0: Rozjedeme už naplno humoriádu dnes s Carmen Majerovou. Usmívá se i na Seznam ukázek. Doufám, že jsem se tak jako trefil třeba i se jmény, která by mohla něco říct. Jsem zvědav, jaké vyberete jako první, Carmen. Tak
1: no
0: co to
1: ano, bude? Já vyberu s radostí Merinku Rosulkovou a Stelu Májovou.
0: Dobře, takže scénka nazvaná Žádost o rozvod.
2: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete.
3: Chápu, děvenko, chápu.
2: To je veliký a, abych řekla, tak problematický životní krok, zvláště když, jak dlouho jste byla vdána?
3: 38 let, děvenko,
2: 38 let a po tolika letech manželství. No to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale... Byl vás pan manžel?
3: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije heverem.
2: Prosím vás.
3: Kvůli tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano. Jemný mechanik. No,
2: chodí tedy pozdě domů.
3: Ale Moutelík, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů? Například ten Markaloup od nás, od naproti, ten chodí pozdě, ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať žije náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať žije náš pan ředitel za 1200 měsíčně jako já.
2: Ale já už ale skutečně nevím, proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
3: Ale Moutelík se nehrdlí, děvenko. Kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak, a Pěnkava, děvenko, Pěnkava ten...
2: Ano, paní Moutelíková, ale já tomu opravdu nerozumím. 38 let jste vdaná. Váš manžel vás nebije.
3: Nebije.
2: Nehrdlí,
3: kdepak.
2: Nepije.
3: Počkat, to já nevím.
2: Jak to, že to nevíte?
3: No, když on Moutelík před 38 lety...
2: No?
3: Odešel z domu a ještě se nevrátil.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, Určka Rosulková.
1: Tak to jsem se potěšila.
0: Jo.
1: To jsem se tak potěšila. Merinka i Stelinka, obě kolegyně, na které hrozně ráda vzpomínám. Jestli pak víte, že Merinka byla velký dobrodruh. Ona kamarádila s Evou Svobodovou,
0: ano,
1: které jsme říkali vlk. Jo?
0: Proč?
1: Nevím, jednou Květa Fialová, nějak jsme seděli a Květa Fialová kouká na Evu Svobodovou a povídá, hele, poslechni, ty jsi vlastně takovej vlk. Ty vůbec jsi ženská. Tak a od té doby se jí říkalo vlk.
0: No. Ano.
1: A Merinka, oni hodně cestovali, byli tam, už měli vysoký věk, tak oni byli třeba například na první svatbě Charlesa III.
0: Jeli.
1: V Anglii, když si bral Dianu, tedy princ Charles tenkrát,
0: jak se tam
1: tak oni vyrazili, a to nebylo nic jednoduše,
0: no,
1: peníze, žádné, víza, tohle všechno, no, to nebylo jen tak, jako dneska se seberem a jedem.
0: Mm-hmm.
1: No, takže my žasli, dámská šatna v napětí, když se vrátili, jak vám vyprávěli pochopitelně barvitě, že to všechno viděli zblízka.
0: Takže ty davy, které jsme viděli, tehdy vlastně jeden z největších televizních přenosů, z hlediska sledovanosti,
1: ano,
0: se mluví
1: ano,
0: o miliardě a
1: ano,
0: více,
1: ano,
0: tak tam někde byla
1: Merinka. Ano, tam byla Merinka Rosulková a vlk. Ty. Z městských divadel pražských.
0: Takže jste pak měli zprávy z první ruky, tak říkám za hlavně v té době teda, protože toho se tady tolik neinformovalo. Ten bulvár tady nebyl tam už, jo?
1: No jistě, jo? Ne, to pro nás, to byla prostě událost.
0: Mm-hmm. Tak takovýhle dobrodruh byla Marinka, tak ano. V takovém věku. Dobře, no tak jsem rád, že jsme si je mohli vybrat. Třeba i posluchači vyberou ještě po druhé, protože ve hře je navíc po boku Josefa Bejvla, Zdeňka Najmana, povídání nebo scénka nazvaná Ochotníci. Zůstaneme u divadla. A nebo já nabízím proti Václava Postráneckého a Miroslava Moravce s židovskými anekdotami. Ano. To je ta druhá varianta a posluchači teď rozhodnou na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď. Stejně jako psát SMSky na textovkové číslo 90 01 04. Humor mezera A, tedy pro Marii Rosulkovou, anebo humor mezera B pro ty židovské anekdoty, když to zjednoduším. A k tomu jedna písnička, ať na to máte čas. Marie Rotrová.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda připomínám dnes s Carmen Majerovou a taky s vámi. Jste ve spojení 1809 se studiem a vybíráte si z dvou ukázek jen jednu tedy. Tak Marie Rosulková s Josefem Bejvlem se Zdeňkem Najmanem nebo Václav Postránecký a Miroslav Moravec a jejich židovské anekdoty. Komu byste dali bod vy? Dobrý den, přejeme.
4: Dobrý den, tady je Vladimír z Prahy 10, já bych nechal Ačko. A chtěl jsem se zeptat paní Majerové, jak se má Zuzanka?
5: A dobře, naše Zuzanka se chystá na cestu, zítra letí se svým tatínkem do Norska.
3: Užijí si.
4: Tak jo. Jestli si mě pamatuje ještě, nevíte, ještě se s ní nemluvila.
5: To já nevím.
3: To musíte se zeptat Zuzanky.
5: Ano, zeptám se Zuzanky.
3: Dobře.
5: A pardon, vaše jméno?
4: No, řidič z vozovny Strašnice.
3: A řidič z vozovny Strašnice a Vladimír a příjmení?
5: Ano, to určitě bude.
4: To příjmení to i nic nezekré.
3: Dobře, takhle. Dobře, vyřídíme.
5: Já to zjistím.
3: Děkujeme, mějte se pěkně, přesouváme se za dalším hlasujícím.
6: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a paní Carmen. A chtěla bych Ačko a musím jí poděkovat a panu Kostkovi za ten pořad, jak jste vy uváděl ty lásky. Bylo to perfektní.
3: Ano, děkuji. Jenom připomenu, že tyhle ty příběhy my teď ještě jednou přes léto, každý všední den po té 21. večer opakujeme. Pokud vám nějaký unikl, tak si můžete poslechnout a vlastně Petr Kostka a Carmen Majerovou jsou s námi. Dobře, tak děkujem.
5: My taky,
3: mějte se krásně.
5: Je to milé, děkuji.
3: Kdo ještě přidá svůj hlas na konto nějaké ukázky?
7: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Majerová.
5: Dobrý den.
7: Dobrý den, Ivan Patriku a hlasuju pro židovský anekdoty.
3: Dobře, tak jo, děkuji moc, mějte se pěkně. Ještě aktualizuji i naši SMS bránu a vidím, že tady hlasy i ty, které byly předtím rozhodly, že vítězí dobrý výběr Carmen Majerové, ještě jednou Marie Rosulková.
5: Ano.
3: Dáme si tedy právě i se Zdeňkem Najmanem a Josefem Bejvlem. Ochotníci.
8: Pojedeme, ten výstup si jmeme ještě jednou. František přichází zleva.
9: Jo.
8: A za tu židli, jo.
9: Ty to myslíš takhle, jo.
8: Ta židle to je jako strom, jo. A jukne.
9: Jako ze zastromu, jo.
8: Jo.
9: Juk.
8: Ura! Františku, ty musíš jukat radostně.
9: Juk. To no. Máme jukat radostně tadyhle na Voráčkovou.
8: Samozřejmě. Stojí za stromem a radostně jukáš. No.
9: Juk. Ty mě podrž. Počkej, já tady mám nějaký řeči.
8: No.
9: Já spěchal jsem za tebou, Voráčku, totiž lásko má a svět byl hned hezčí. To mám říkat radostně Voráčkovi tady z tohle.
10: Ale samozřejmě, když jsem to přece říkal.
9: No tak no. Dobře. To svět neviděl, co se na mě žádá dnes. Na pracu.
11: Mlo.
9: Družstva. Spěchal jsem za tebou, Voráčku, a svět víc dnes. Hned hezčí.
11: Já jsem tě čekala, čekala.
9: Hele, Voráčková, ty na mě nešišlej a čekej mě. Čekej mě, jak to máš napsaný s otevřenou náručí. Já tě prosím, učitelské, aby mě čekala Voráčková, jak to má napsaný.
8: Samozřejmě, soudružko Voráčková, ale my nemůžeme libovolně zacházet s autorským textem, jo?
9: Tak to no slyšíš.
11: Dobře.
9: Tak bych prosil, abys otevřela tu náruč.
11: No, dobře. Já jsem tě čekala, čekala s otevřenou náručí.
8: No, panouš.
9: Leze to zní jako sklupatý.
11: Dobar.
9: Hele, když jsem viděl Voráčka, totiž. Marie, když jsem viděl kouš rodného hnízda, zapomněl jsem na školu, na kamarádi.
8: Dy.
9: Co?
8: Dy.
9: Dy. Co dy?
8: Kamarádi.
9: Jo tak, kamarádi. No jo. A svět byl hned hezčí. Pro mě si existovala jenom ty. On je asi spisovatel neznal, Voráčko. Tak teď ty.
11: Můj milý Odone, víš, že i naši poznali, že přijedeš? A neřekla jsem jim ani slovo.
9: Teď ona nedá pokoj a budeš
11: jen šiklat. Jsem se těšila, těšila.
9: Těšila, těšila. Dej rozum, Marie, co to je možný? Podívej se, to bylo prvně, co jsi mě řekla, ani slovo. To já bych poznal, že se něco děje. Víš?
11: No dobře, já to nemusím rád s tebou, víš? No. To se ví, aby se nám všichni smáli, ne?
8: Koukej, soudružko Voráčková, umění se nikdo smát nebude.
9: Teda učitelské umění ne, ale nám jo. Hele, učitelské, vem rozum do hrsti, ona má Voráčková dočista pravdu, koukni. Vypadám já na 18 a Marie tady na 16.
11: Mosko.
8: No, je to trošku.
11: To se ví, soudruhu režisére, najdi si proto nějaký mladý blázny. No. To je pro mladý.
9: To není pro nás.
8: No. To já taky vím, že vy dva se na to moc nehodíte. Ale co mám dělat, když vy dva jste nejmladší z té vesnice?
0: Humoriáda.
3: Ochotníci tedy. Carmen, ochotničila jste taky?
5: No vlastně ano. Já jsem začínala jako malá nebo mladá dívčina. Ano, hrála jsem... Byly to teda školní léta,
3: ano.
5: Ale vedl nás herec divadla v Trutnově, krajského oblastního divadla v Trutnově, pan Miroslav Grác, který si mě někde odchytil na ulici a říká, a děvenko, nechtěla bys hrát divadlo? A já, ano, ano.
3: Takže vy jste nalezený talent. Ano. Takhle. To ne jako, že by se někdo
5: jsem hrála,
3: přihlásil.
5: A měli jsme tedy soubor a hráli jsme, jezdili jsme na zájezdy a na základě toho jsem pak vlastně dostala nabídku mezi profesionály, že jsem hrála Barunku v Babičce, v inscenaci Babička, která se hrála v létě v Ratibořicích. Tak a tam jsem vlastně tedy vstoupila mezi ty profíky.
3: Jo, jo, jo.
5: No a tam to zavonilo v tom divadle strašně moc. Nádherný, vzpomínám na to.
3: No a pak, když to skočím, přišla i ta městská divadla pražská. Ano. Tam jste se asi potkali i s Josefem Bejvlem.
5: Ano, ano, Pepička Bejvla byl, on byl rozmilej, no tak... Já si vzpomínám jedna historka. Po 68. se, myslím, rojili takový ty dívky, co se svlékaly, že jo, nebo tak jo, na ano. těch kabaretech a různě. Ano. A on jezdíval, měl své číslo a jezdíval na kabarety. Já vím, vzpomínám si, že jo, jednou chlapi v šatně říkali, hele Pepo, ty jsi včera byl, jo, a jaký to tam bylo. A on říkal, jo, představ si, tak. A než já jsem měl měl to svoje vystoupení, tak přišla dívka a měla jenom kalhotky a tady nahoře, a teď já to nemůžu, diváci mě nevidí, ale takhle v oblasti tedy dámských ňader kroužil rukama a říkal, a tady měla takový, no takový, a teď oni, no co, třásně, ale ne, tak co tam měla, no takový puklice. Tak to mě, do dneška si to připomínáme.
3: Tak vážení, tohle je Humoriáda s Carmen Majerovou.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Krásně ten čas ubíhá, když se hezky vypráví a poslouchají příjemné ukázky. Tak dnes s Carmen Majerovou, co vybereme dalšího pro posluchače?
2: No tak já myslím, že by to mohla být Jiřinka Bogdalová a pan Karel Šíp. To bude kvalita.
1: Z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného, Vyprávění vtipů.
3: Já jsem se přišla jenom zeptat, jestli vám řekli, že jste tady v divadelním zákulisí. Řekli? Jo? No to je ale dobře, protože jsem normálně nikdo nesmí, že jo? Jenom herci a takový ty lidi okolo, jako je třeba inspicient nebo nápověda.
4: Co pak, Jiřínko, nějaký problém?
3: Ne, no žádné, já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli lidi vědí, že jsou v zákulisí.
4: A to oni samozřejmě vědí. No, to přeci víte, no nedělíte, že ne?
3: Ale ne, no, ale no já jsem...
4: No ne. Paní, vy jste snad říkala tady Jiřince, jako že nevíte, o co jde, nebo co? Paní, já na vás koukám od začátku, nechte... já si od začátku říkám, že s váma tady budou problémy. Vy jdete do první řady, možná to máte i zadarmo a děláte problémy. No. Rozumíte? No ne, to tak... nejde. Helejte se, nemyslete si, já si to s ní vyřídím, Jiřinko. No. Nemyslete si, paní, to už dneska ale... se dá udělat, že my třeba hlasováním vás můžeme vyloučit z tohohle divadla.
3: Ale to...
4: Jiřinka má tyhle ty pravomoce.
3: Ale...
4: Víte, jak my tady říkáme? Big Mother.
3: No tak to nechte toho. No to je... Ne, to... Ne, to... Já jsem vám jenom ještě chtěla říct, že takovouhle hromadnou exkurzi tady pořádáme poprvé, jo? A to víte, když je něco poprvé, no tak to... Ne, ale jinak v zákulisí, jo, to tady žije normálně. Tady se rozebírají rodinný vztahy a říkají nejnovější vtipy, že jo?
4: Jo!
3: A co?
4: To jste mě připomněla. Jeden jsem slyšel, dobrý. Nevím, jestli ho znáte, asi ne. Můžu. To takhle povídá manželka manželovi. Ty jsi prej vyprávěl v hospodě...
3: Takže alkoholik, jo?
4: Vy ho znáte?
3: Koho?
4: No ten vtip.
3: Ale vtip ne, ale pár alkoholiků znám a vím, co umějí. Ne, promiňte, no, prosím. Já jsem chtěla jenom toho chlapíka jako upřesnit.
4: Ano, ano,
3: prosím,
4: dobře.
3: No, to...
4: Můžu?
3: Jo.
4: Hele, to takhle povídá manželka tomu svýmu alkoholikovi,
3: tak
4: jo?
3: Přece.
4: Ale to já jsem tam teďka dal jenom kvůli vám.
3: Yeah.
4: Jinak to tam není důležitý, jestli je to alkoholik nebo ne. To v tom mým vtipu není podstatný, no rozumíte? Yeah. To on jako bych v té hospodě mohl klidně sedět tam u limonády.
3: Cokoliv. No tak dobře, pokračujte. Manželka řekla tomu svýmu. No.
4: Jo. Manželka povídá manželovi.
3: Tomu svýmu.
4: Komu jinému asi?
3: Já, no.
4: Samozřejmě tomu svýmu. Tam není žádný manžel jiný manželky.
3: Já, no.
4: Tak to přesně nemusím říkat v tom vtipu.
3: No jo, no.
4: Vám se teda krásně vypráví vtipy.
3: Ne, ale já mám ráda vtipy, ale musím být přesný. Mě nebaví takový to potkali se dva, ten jeden povídá. Ne, já potřebuji vědět, kde se potkali. Jestli v tramvaji, nebo na letišti, nebo v ložnici. Je z ložnice, to znám jeden, to takhle manžel. Odešel do práce a manželka si přivedla domů milence. Za půl hodiny přišel domů i její malej syn a když viděl maminku v ložnici s cizím pánem, tak se rychle schoval do skříně. Najednou ta manželka slyší, že se vrací manžel, tak do stejné skříně strčila milence. Ve skříni bylo chvíli ticho a najednou ten kluk povídá, je tady tma, co? Je. Já tady mám s sebou baseballový míček, nechceš ho koupit? Nechci. No já jenom, že táta je venku, stačilo by zavolat. No tak dobře, kolik? $250. Tak jo, za chvíli kluk zase. Je tady tma, co? Já mám s sebou ještě baseballovou rukavici. Kolik? $750. Tak jo, no za pár dní otec povídá synovi. Hele, vem baseballový míček, jo, a rukavici půjdem si zahrát. Kluk povídá, to nemůžeme, já jsem to prodal za $1000. No to je příšerný, za $1000, kdy to nemá vůbec takovou cenu. Jak můžeš takhle okrádat kamarády? Půjdeš do kostela a vyspovídáš se. Kluk přijde do zpovědnice, rozhlídne se a povídá, tady je tma, co? A farář na to, nezačínej zas.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Pořad za oponou a vyprávění vtipů, tedy Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Usmívá se i Carmen Majerová, vybrala si tuhle scénku. Tak na pana Šípa nebo na paní Bohdalovou se zavzpomínáme, připomeneme si.
2: Já pana Šípa osobně neznám. No a na Jiřinku ráda zavzpomínám, ale tak jako teďka no, jsme vlastně se viděli, měla svou oslavu. Mm-hmm. Byli jsme za ní v tobogánu, já jsem ji upekla sekanou, nesla jsem ji to v krásné míse a říkám, Jiřinko, Jiřinko, prosím tě, tady je ta sekana, jo, já vím, ta je výborná, protože už se mi to jednou, jo, já vím, to je ten recept, ten, a ty jsi mi ho nadiktovala, všecko tohle věděla, já říkám, hele, tady nejde o tu sekanou, tady jde hlavně o tu mísu, jo, prosím tě, mám ji vrátit, jo, já říkám, ne, proboha, ne, to je právě ta vzácnost, to je právě to, aby jsi dávala pozor, aby si s tím někde nemajzla o podlahu, rozumíš?
1: Ano.
2: Jo, tak, ona je to vzácnost.
1: Takže původně dárek mísa a řekla jste si, nepřinesu ji prázdnou.
2: No máme prázdnou, to nemůžu.
1: Rovnou do toho něco udělám.
2: Ano, takže tam byla pěkná sekana.
1: Ježíš, já se začínám kát úplně. Aha. Já jsem kdysi taky dal Carmen mísu, ale prázdnou.
2: Ano.
1: A měl jsem tam něco.
2: Sekanou.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? S Jiřinou Bohdalovou a s Karlem Šípem? Vyprávění vtipů, anebo nabídnu, no musím taky něco silného, aby to byl aspoň zajímavý souboj. Tak zkusím děkovnou řeč od Luďka Soboty. Varianta B. Ačko Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, Bčko Luděk Sobota, vyhlasujete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou s heslem Humor mezera A či B, podle toho, co jste si vybrali z ukázek, posíláte na číslo 90 011 04. Tak do toho, je to na vás.
5: Bylo leto.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Připomeňme si Karel Šípěřina Bohdalová nebo Luděk Sobota, ukázky, které jsou ve hře. Vy s námi jste ve spojení, telefonní číslo je 731 800 900. Tady Patrik Rozehnal a Carmen Majerová. Kdo je na telefonu?
4: Dobrý den, telefonu pan Baranec.
3: A pro co hlasujete?
4: Já bych jsem chtěl hlasovat pro pana Sobotku, i když teda Jiřínka Bohdalová jako žena má přednost.
3: Ale Sobota to vyhrává.
4: Ale to bylo první, co mě napadlo, byl ten Luděk Sobotka, proto mě vždycky rozesmíval a chtěl bych to věnovat své rodině.
3: Dobře, ukázku i poslech. Fajn, tak jo, dobrý den dalšímu.
5: Dobré odpoledne. Standa Zemík vás, Patriko, zdraví, její paní Carmen. Ano. A já bych chtěl Bohdalovou.
3: Píšeme jí bod i s Karlem Šípem tady. Ještě někdo, kdo se přidá?
6: Dobrý den. Zdravím vás i vašeho milého hosta, prosila bych Ačko a jenom bych chtěla říct paní Carmen, že je úžasná i v říšních lidech města Pražský.
7: Děkuji, děkuji, jste moc milá.
3: Děkujeme za to hlasování, děkujeme za pomoc všem, je rozhodnuto, ten druhý dnešní souboj vyhrává Karel Šípa, Jiřina Bohdalová, dál budeme pokračovat ve vyprávění vtipů.
8: Ten je docela dobrý, jo? Ale tenhle taky.
9: Já.
8: To takhle povídá manželka v ložnici?
9: Da, já, da.
8: Tomu svýmu alkoholikovi.
9: No jo, protože v tomhle stavu už vidí, že s ním nic nebude, jo, tak si chce aspoň před spaním popovídat, no. Že jo? Ne?
8: Jo.
9: Já.
8: A ta blondýnka mu povídá.
9: Jo, ona je to blondýna.
8: No tak to mě tak napadlo, blondýna tak jako jiná by si snad notrika ani nevzala.
9: No jo, ale já vám teda nevím, co, teď se to rozmohlo proti těm blondýnám. Teda, mě to nevadí. Mně to nevadí, já jsem odjakživa tmavá. Já ani blond paruky nenosím. Ono to může prosáknout do hlavy. No, ne, ale přitom blondýnky dokážou měnit i pravidla silničního provozu.
8: Jděte to, nevím.
9: No jistě, jeden můj známý mi říkal, že kvůli blondýnkám policajti vymysleli úplně novou dopravní značku.
8: A jakou?
9: Konec kruhového objezdu. No.
8: To takhle povídá manželka manželovi. Ty prý si v hospodě vykládá.
9: A to už jste ale říkal. O té hospodě. Už na začátku.
8: No to jsem říkal.
9: Já si pamatuju.
8: Ale už je to dlouho. Já kvůli to souvislosti, to si každý už nemusí ten začátek vtipu pamatovat.
9: Ale jo, pamatuju.
8: No tak jako by si to pamatuju. Ale paní si paní si nepamatuje. No, tak jako kdybyste mě taky nepřerušovala, no, tak už jste se tady dávno všichni zasmáli. No, tak. Povídá takhle manželka manželovi. Ty prý si vykládal v hospodě, že jsi s ně bral pro peníze. Co je to za blbost, já jsem přeci žádný peníze neměla. A on říká, a co jsem měl teda říct?
9: Ty to měl říct, no pravdu.
8: Jakou pravdu?
9: No pravdu, proč jsi doopravdy vzal, že jo, tak dál.
8: Co dál?
9: No už dokončete ten vtip. To je...
8: To bylo celý.
9: To bylo celý?
8: To bylo celý. Jiřinko, až zase uslyším nějaký nový vtip, můžu ho tady vyprávět zase?
9: Ale můžete, no. ale měl by být veselější. A hlavně celý. Ne, já myslím, že už je čas uvést prvního hosta. A víte co? Uveďte ho vy.
8: Ano.
9: Jo, uvejte ho. Ale dávejte pozor, aby byl celý.
8: Přichází rock'n'roll band Marcela Woodmana.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tentokrát vynecháme, máme nachystanou jinou píseň, která udělá předěl u dalšího hlasování, ale s tím Karlem Šípem. Osobně se neznáte, Carmen, ale všechno party nebo u něj v pořadu jste byla?
7: Ne, ne, nebyla.
3: Jak to, že vás tam nepozval ještě? To není
7: no,
3: možný.
7: Nevím,
3: jak?
7: Asi mě nezná.
3: Není možná. A Petr tam byl?
7: Ano, ano,
3: no,
7: ano.
3: Tak
7: ano.
3: Jak to, že ne vy?
7: No,
3: to
7: nevím,
3: se, to
7: no.
3: se musí napravit, to musíme Karlovi zavolat, kde se stala chyba.
7: Ne, to by se mu asi nelíbilo, to bychom mu vnucovali.
3: To ne, ale jenom ne. Tak jako vnukli myšlenku, že třeba. Nebo byste se tam necítila?
7: Ne, to ne, jo. Určitě. No tak on je milý, spontánní no. člověk,
3: ano.
7: aspoň já mám tu představu. Takže vlastně teď jsem ho potkala když v tom tobogánu, když jsme no. byli za tou Jiřinkou, ale tak jenom dobrý den,
3: ano.
7: ano, takže, ale jak říkám osobně, ho neznám. Mhm.
3: Vyprávíte si doma i někdy vtipy, takhle jako si herci třeba v šatně vypráví, protože
7: no, určitě
3: byste
7: Petr
3: herecká
7: vždycky
3: rodina.
7: Přijde s nějakým, protože přeborník ve Vinohradském divadle je pochopitelně bez pochyby Tomáš Tepfr, který prostě to sype a Petr je rád, vypráví, umí vyprávět, ano, ale já si žádný nepamatuju.
3: Takže jenom nasloucháte.
7: A já naslouchám.
3: Co si zase přines, co Tomáš
7: no,
3: vyprávěl?
7: No někdy jsem taky někdy možná nějaký, ale taky jsem možná nějaký vyprávěla.
3: Mm-hmm. No a veselé historky z rodinného života, když se také sejdete, ať už se Zuzankou Zelenkou, s Tereskou, no, no. tak vyprávíte si takhle, co se jako stalo takové, jako co se komu přehodilo, nebo připomínáte si
7: jo,
3: i to, co léta
7: no
3: všichni
7: to,
3: znají?
7: Jo, ježiš, ne, to se povídá, to se semele všechno možný, ale vždycky nejroztomilejší na tom je to, že když my s Petrem na něco vzpomínáme a teď si nemůžeme vzpomenout, kdy to bylo a kdy jsme to vlastně byli a který to bylo, tak já nevím, právě se třeba zeptáme Zuzky, protože je nejstarší a říkám, Zuzi, a jak to teda tenkrát bylo? A ty jsi tam, a já nevím, a to já už si nepamatuju, no, tak to je. Je to,
3: paměť je,
7: je to
3: hrozná všech, dobrá. Vážení, musíme to uzavřít a protože nechceme vybírat za vás, ale vám dát tu možnost vybírat si mezi ukázkami, tak do hry vracím ta svá Bčka a jedno bude Ačkem a teď Bčkem v tom posledním souboji. Takže Václav Postránický a Miroslav Moravec, ať to nepletu, Ačko, Bčko, Luděk Sobota, tedy buď Žirovské anekdoty, anebo Děkovná řeč proti sobě a telefonní číslo stále stejné 731 800 900 pro vaše hlasování. Když se nedovoláte, využijte SMS brány s číslem 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Jenom vy rozhodnete, čím uzavřeme dnešní vysílání. Petr Spálený už je připraven v našem pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ještě nějaký ten hlas může přibít na konto buď Václava Postráňského s Miroslavem Moravcem, nebo můžete hlasovat pro Luďka Sobotu. S Carmen Majerovou se ptáme, kdo volá. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den. Zdravím paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A pana redaktora.
1: Děkuju.
2: A je to moc těžké, já nevím.
1: tak

0: Je to tak, můžu to už prozradit, součet hlasů tomu hodně, hodně napovídá, takže nějaké ty anekdoty na závěr.
1: Mám pro vás skvělou partii, mladý muži, spouští jiný šathen z tabidla své výmluvnosti. Mladá, bohatá, vzdělaná, že by neměla žádnou chybičku, diví se nápadník, jenom docela maličkou, koktá. Pořád? A kde pak? Jenom když mluví.
2: Domluvá šathen starému mládenci, aby se oženil. Ani nápad, brání se muž. Žiju se dvěma sestrami a ty se starají o všechno, co potřebují. No, to je hezká věc. Nedá se odbít dohazovač, ale ani dvě sestry vám jaksi nemohou poskytnout to, co jedna vlastní žena. Jak to, že ne? Kdo říká, že ty sestry jsou moje?

0: Tak vy chcete vízum do Brazílie, pane Seidler, povídá úředník na konzulátě. A máte nějaký opravdu závažný důvod?
1: No jak pak by ne? Mám se příští měsíc ženit.
0: V Brazílii?
1: Ne, v Čáslavi.
0: Friedenfeldovi provdali dceru. Po svatbě si povzdechne matka. Jsem ráda, že už to máme za sebou. Jenom si pořád říkám, jestli se naše Rivke opravdu dobře vybrala. Jestli bude se svým mužem šťastná.
2: Vaza jist šťastná, míní otec. Jsem já šťastný? Jsi ty šťastná? Tak jako my bude šťastná taky.
0: Slyšel jsem, že ses oženil.
1: Slyšel jsi správně.
0: Jsi spokojen?
1: No jistě. Už mě nebavilo potloukat se pořád po hospodách.
0: A teď?
1: No teď už mě to zase baví.
0: Krejčí šmauc hučí do svého kolegy, který se právě oženil. Nic mi potom není, ale proč jsi vzal takovou šeredu? Mně to nevadí, protože je krásná uvnitř. No, tak bych si ji nechal alespoň obrátit.
1: Obchodník Grinfeld se prochází po náměstí svatého Marka v Benátkách a potká našince.
2: Jomtov, pane Grinfeld, co vy tady, ptá se krajan. Jomtov, jsem tu na svatební cestě. Tak mazltov, a kde máte paní? No kde by byla? Někdo musel zůstat v krámě a ona je víc klidem.
3: Humoriáda.
4: Děkujeme za pomoc, děkujeme za poslech. Carmen Majerové za to, že dorazila do studia a mohli jsme si popovídat, bylo to fajn.
5: Ano, děkuji Patriku za pozvání, moc ráda jsem přišla, bylo mi ctí.
4: Ano, a uvidíme a uslyšíme se s posluchači zase na přelomu prázdnin, jestli se nepletu. Těším se na to.
5: V září,
4: je to tak. Mějte se krásně, ať se vám daří a poslouchejte další naše pořady. A Zlatou lásku můžete každý všední den po 9. večer. Carmen, naslyšenou.
5: Nashledanou, krásné dny.
6: Raz, keď budeš stát s inou pri oltáři.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Dnešní nehoda u Tisové na Tachovsku se vyžádala 3 zraněné, zasahoval i vrtulník. Sněmovna dnes odsouhlasila opětovné zavedení EET. Poslanec Turek by v případě stíhání nevyužil imunitu. A zítra bude většinou polojasno, teploty do 28 stupňů. Pěkné odpoledne zprávy přináší Andrea Samešová. Celkem 3 zraněné si vyžádala odpolední dopravní nehoda 2 osobních aut nedaleko obce Tisová na Tachovsku. Záchranáři na místo vyslali i vrtulník. Jednoho zraněného museli z havarovaného vozu vyprostit hasiči. Jak k nehodě došlo, popisuje policejní mluvčí Michaela Reindlová.
4: Podle dosud zjištěných skutečností jel řidič narozený v roce 1979 s vozidlem značky Seat ve směru od Nové hospody na Tisovou. V levotočivé zatáčce zřejmě dostal smyk, přejel do protisměru a došlo ke střetu s protijedoucím vozidlem značky Dacia, které řídil muž narozený v roce 1973.
3: Poslanec motoristů Filip Turek by nevyužil imunitu v případě trestního stíhání kvůli pondělní autonehodě. Napsal to deníku Blesk. K nehodě se dál vyjadřovat nechce s ohledem na vyšetřování. Turkovo auto se v pondělí v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem, který převážel krev. Včera Turek řekl, že do rozhodnutí policie nebude dočasně působit jako vládní zmocněnec pro klima. Pokud ho policie označí za viníka, na post rezignuje. Sněmovna dnes schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Začne platit od příštího roku. Tentokrát už bez povinného tištění účtenek. Podle vlády půjde o modernější verzi. Opatření má podle koalice narovnat podnikatelské prostředí a ročně má podle odhadu ministerstva financí přinést státu více než 14 miliard korun. Opozice zákon kritizovala a navrhovala jeho zamítnutí. Například podle poslankyně Věry Kovářové z hnutí STAN nebude mít EET slibovaný přínos.
5: Výnos z EET pro státní rozpočet bude v podstatě nula. Ohání se tím, že to bude dobré pro hospodářský růst. Já jsem v tom zákoně nenašla nic, co by podporovalo hospodářský růst.
3: Předlohu teď musí posoudit ještě Senát a podepsat prezident. Při výstupu na francouzskou část hory Mont Blanc zemřeli v noci na dnešek 2 Češi. Informuje o tom Česká asociace horských vůdců. Podle ní skupinu tvořenou horským vůdcem a 2 klienty zasáhlo padající kameň. Jeden z klientů utrpěl zranění. Lékaři ho po ošetření propustili z nemocnice. Neštěstí se stalo na místě, kde je pád kamenů poměrně častý. Případ vyšetřují francouzské úřady.
6: Sport.
3: Volejbalisté Karlovarska se v Lize mistrů utkají s letošním finalistou polským Zavěrče, dále s německým Lineburgem a španělským Las Palmas. Rozhodlo o tom dnešní losování v Lucemburku. Hrát se bude od prosince do poloviny února a přímo do čtvrtfinále postoupí pouze vítězové 5 skupin.
6: Počasí.
3: V noci bude polojasno, postupně přibývání oblačnosti, déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Kránu místy mlhy, teploty 17 až 14, na horách až 12 stupňů. Zítra polojasno, na jihu zpočátku více oblačnosti, během dne při přechodně zvětšené oblačnosti přehánky, výjimečně v Pošumaví i bouřka. Teploty 25 až 28, na horách do 24 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr a bio 2, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: S omezením počítejte na dálnici D5 na kilometru 88 u Sulkova na Plzni severu ve směru na Prahu havarovala odtahová dodávka s naloženým osobním autem. Nehoda se stala na silnici 1/20 u obce Mileč na jižním Plzeňsku. Motorkář narazil do stromu a na Tachovsku u Benešovic na silnici 605 bourala dvě osobní vozidla. Buďte proto opatrní.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Ano, začíná pravidelný zpravodajský přehled dnešního dění na Plzeňsku. Ze všeho nejdříve se podíváme do Horažďovic na unikátní tábor, kde děti tráví léto společně se svými babičkami a dědečky. A pak se ohledneme za jednou velkou érou a představím vám Jiřího Lodra, který stál neuvěřitelných 33 let v čele diecézní charity Plzeň a teď se rozhodl své žezlo předat dál.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
0: A chybět nebudou samozřejmě ani skvělé písničky, reportáže a aktuální předpověď počasí s meteorologem. Hned po prvním hudebním kousku vám navíc přineseme přehledný souhrn dnešních klíčových událostí. Dobrý den přeje Ondřej Kapic.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Ve studiu Andrea Samečová.
2: Příjemné odpoledne. V sídle plzeňského biskupství dnes otevřely dvě schránky nalezené při opravě střechy katedrály svatého Bartoloměje v centru Plzně. Uvnitř byly uložené překvapivě pouze dokumenty a mince z 90. let minulého století. Podle zvyku se do takových schránek ukládají vzkazy pro budoucí generace. Více už k obsahu Jiří Orna, ředitel Západočeského muzea v Plzni.
3: V té jedné schránce byl dobový tisk, takový průřez toho, co v té Plzni tehdy vycházelo, ať už prostě klasicky noviny, anebo tedy různé letáky, které ještě se vztahovaly vlastně k revoluci v roce 89. V té druhé schránce byly dobové mince.
2: Podrobnosti se dozvíte z našeho vysílání zhruba za půl hodiny. Architektonicky i stavebně unikátní celodřevěnou novostavbu hasičské zbrojnice staví ve Vejprnicích na severu Plzeňska. Stavba, která začala před necelým rokem, už má hlavní nosné obloukové lepené konstrukce a aktuálně truhláři a tesaři pracují na vnitřním vybavení. Na novou zbrojnici se podařilo získat dotaci z ministerstva vnitra a také z Plzeňského kraje. Uvedl to starosta Vejprnic Pavel Karpíšek z ODS. Stavba by měla být dokončená v září. V Horažďovicích se koná netradiční tábor pro děti a jejich prarodiče. Společně se ubytují v budově pořádajícího Envy centra Prout a každý den mají společný program. Letos přijelo 27 účastníků, z toho 11 dětí. V čem je rozdíl připravit tábor pouze pro děti a společný tábor pro děti a jejich prarodiče, řekne hlavní vedoucí Anna Šprdlíková.
4: Musíte počítat s tím, že někdo se bude chtít zapojit, někdo se nebude chtít zapojit a že ne do všech aktivit, do kterých děti půjdou po hlavě, tak ti dospělí půjdou, protože už přece jenom prostě jako dospělí si zapomínáme trošku hrát, ale většina na to přistoupí a je to fajn.
2: Další podrobnosti uslyšíte v reportáži Jitky Englové už za pár minut. Plzeňský magistrát nabízí výstavní prostory v Mázauzu radnice. Prostory vyhrazen hlavně pro neziskové organizace, školy nebo organizace pracující s dětmi a mládeží, menšinami nebo seniory. Město o tom dnes informuje na svém webu. Také námět výstavy by měl tematicky souviset s významnou akcí nebo výročím a měl by se vztahovat k Plzni nebo Plzeňskému kraji. V žádosti je možné podávat do konce srpna.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: 17:16, Český rozhlas Plzeň, den v kraji, když vládli dinosauři, chovatelák nebo jak se do lesa volá, tak to jsou témata některých táborů, které v létě pořádá Envy Centrum Proud v Horažďovicích. Většinou jsou příměstské, protože je o ně větší zájem. Mezi těmi pobytovými ale už několik let nesmí chybět jeden vcelku netradiční. Společný tábor pro děti a jejich babičky a dědečky a každoročně je plný.
1: Po všech těch.
2: Na louce u řeky za Envy Centrem Proud jsou na stromech podivná strašidýlka.
3: Okay. No. To je taky zajímavý, vy. Teda.
2: Babička Iveta je tady se 4letou Viktorkou. Co to tady teď si prohlížíte?
4: Duchy. My jsme vůbec z nějaké hmoty, já nevím, jak se vlastně jmenuje.
3: My jsme byli loni na táboře s jinou skupinou a chtěli jsme vyzkoušet tuhletu, protože je ekologicky zaměřená a mě to oslovilo. Tak jsme to zkusili a moc se nám tady líbí. Takže myslím, že sem příští rok přivezu ty vnučky už dvě.
2: Hned vedle na stromě je další duch a toho vyrobila jak 10letá Amálka.
5: Ne, už jsem tady byla minulý rok.
2: Dneska si tady
5: s babi a dědou.
2: A ještě se s nějakým sourozencem?
5: Jo, s Víťou a s Kubou, je můj vlastně bratranec Kuba.
2: Babička a dědeček Dáša a Jiří přivezli vnoučata 3.
6: Protože tady nejsme poprvé, tak to svědčí o tom, že se nám tady líbí, nebo nejenom nám, ale hlavně dětem.
2: No a babička?
7: No,
2: babička.
7: Je to super, nemusím vařit, tady je postaráno o kuchyň a děti jsou spokojení a my s nima, takže.
2: Takže příští rok zase?
7: Co děti?
5: Jo.
2: Takže je rozhodnuto. Celkem máme 27 účastníků, z toho je 16 dětí a 11 dospělých. Vedoucí tábora je Anna Šprdlíková. Dvě dvojice jsou letos nové, ale jinak se všichni vracejí. Pro mě to znamená, že je to baví, že sem jezdí rádi a myslím si, že poskytnout prarodičům tady ten prostor, kde můžou trávit s noučatama čas, protože ne vždycky bydlí blízko, tak to si myslím, že je hrozně důležitý. Nemusí řešit jídlo, nemusí řešit bydlení, nemusí řešit, co budou dělat. A to si hrozně užívají a nás to baví pořád.
8: Envy Centrum Proud pořádá během prázdnin 16 táborů, z toho 3 pobytové. Kromě tohoto pro děti a jejich prarodiče je i jeden pro děti s rodiči. Z Horažďovic Jitka Englová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Posloucháte Středeční den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Už za pár minut nás čeká povídání o zítřejším počasí.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Den v kraji.

0: V 1993 vznikla diecézní charita Plzeň. U jejího zrodu byl Jiří Lodr, který pak vedl více než 30 let. A právě s ním už za malou chvíli uslyšíte část našeho dnešního dopoledního rozhovoru.
1: Počasí.
0: Za 4 minuty bude 5:30. S jakým počasím vstoupíme do druhé poloviny července? To už je otázka na meteorologa Pavla Kopečka. Dobrý den.
2: Odpoledne.
0: Pojďme začít tím, jaké počasí můžeme očekávat večer a v noci.
2: Tak bude ta oblačnosti poměrně málo, většinou polojasno, i když zpočátku by se ještě mohla vyskytnout nějaká přehánka, případně i bouřka. Během noci pak ale čekáme, že bude oblačnosti přece jenom od západu jeho západu přibývat a postupně se také přidá dešť nebo přehánky, výjimečně by se mohla opět objevit i bouřka. K ránu se pak budou tvořit lokální mlhy. Teploty se budou pohybovat od 17 do 14 stupňů a vítr bude mát jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
0: Zítřejší teploty nabídnou vyšší číselné hodnoty než ty dnešní?
2: Tak vyšší určitě ne, bude tak podobně jako dnes, tak do těch 28, maximálně 29 stupňů tady na Plzeňsku. Jinak na obloze bude většinou polojasno, na jihu zpočátku ještě i více oblačnosti, ráno místy mlhy, během dne potom zase může při přechodně zvětšené oblačnosti se vyskytnout opět lokální přehánka a hlavně v Pošumaví pak očekáváme i nějakou bouřku, ale to je spíš málo pravděpodobné. Teploty 25 až 28, tady na Plzeňsku až 29 stupňů.
0: Meteorolog Pavel Kopeček, děkuji za předpověď. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a pěkný den.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Skupina All for One, posloucháte zpravodajský pořad Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Ve druhé části pořadu se společně vydáme za historií i skvělou hudbou. Nejdříve vám odhalíme, jaké tajemství skrývaly dvě schránky nalezené při opravě střechy plzeňské katedrály svatého Bartoloměje a hned potom se přesuneme na nádvoří nové scény divadla Josefa Kajetána Tyla. Právě tam totiž startuje plzeňská část vyhlášeného Bohemia Jazz Festu. Naše redaktorka Jitka Doubravová vám přiblíží dnešní program. Máme 6:30. Jiří Lodr byl 33 let v čele diecézní charity Plzeň. Teď se rozhodl vedení organizace opustit. Dnes dopoledne byl naším hostem. Moderátor Stanislav Jurík se ho ptal na začátky charity v Plzni.
1: Do roku 1993, to je rok, kdy jste s diecézní charitou v Plzni začínal. Je to i datum vzniku této organizace?
2: Ano. My jsme měli tu milost vzniknout skutečně na svátek všech svatých 1. listopadu roku 1993. A bylo to naprosto fantastické. Nýbrž já jsem odcházel jako místopředseda zemědělského družstva Červený Hrádek. Miloval jsem zemědělství. Nikdy jsem si nedal představit, že by dělal něco jiného. A měl jsem spousta různých dohledů státní bezpečnosti, takže jsem byl velmi vděčný za to, že jsem mohl. Vlastně to můj otec byl vlastně zatčený v roce 82 za vlastní zradu a nobení asi přesvědčení národa, takže já jsem s ním strávil rok a půl a já to potom tak strašně miloval od toho roku 90. Vlastně se stal místopředsedou, tak jsme dělali transformaci družstva a najednou střih. Já jsem předtím se stal poměrně vážně jsem onemocněl, takže jsem nemohl chodit. A prostě generální vikář, když mě navštívil, tak byl velmi trpělivý. Moje manželka říkala, no toho nikdo nedostane zemědělství. A on mi vyslechl, já jsem měl A4 napsanou všechno, proč nemůžu přijmout něco jiného než zemědělství. A on takovou lásku, ten Josef Žák, čekal a pak mi řekl, co vděčnost. A musím říct, že to je klíč, který mě provází celý život. A takže jsem vstoupil do charity naprosto neuvěřitelně, nikde nic a fungovaly teda charity pod Budějovickou diecézí a pod Pražskou diecézí, ale byly to dobrovolné charity, které jsem přebíral postupně jako dobrovolné charity. Jediný projekt byl v roku 91 na úrovni charity Česká republika a to byla domácí péče jako experiment státu. Jinak prostě naprosto nepoznaný prostor.
1: Začal jste tedy úplně na zelené louce, dá se říct. Co tenkrát začalo fungovat jako první pod diecézní charitou? Když si vzpomenete na ty první
2: kroky. První skutečně bylo zachránit a převzít domácí péči od 1. roku 94. A pak neuvěřitelnou schodou milostí se vlastně ve Františkánské ulici, kde sloužili před válkou vlastně Františkáni jako svoji humanitární misi. Tak v domečku svatého Františka, kde dneska teda bydlí otec biskup Tomáš, tak v tomto domečku jsme měli první domov, který jsme otevírali pro lidi bez domova v polovině roku 94. Aha. A to byly naprosto úžasné chvíle pomoci. A pak se začalo dít spousta zázraků.
1: Musel jste se obklopit patřičnými lidmi, protože dělat to sám samozřejmě není možné v takovém rozsahu služeb. Nakonec se diecézní charita rozrostla na, dá se říct, desítky různých služeb a nejenom v Plzni, je to tak?
2: Ano, my máme skutečně plzeňská diecéze, plzeňský a karlovarský kraj a jenom diecézní charita má dneska kolem 20 služeb registrovaných a další neregistrovaný a diecézní charita je střecha, která odpovídá arcibiskupovi za službu, ale pak máme vlastně oblastní charitu Klatovy, oblastní charity Rokycany, farní charitu Stříbro, pak farní charitu Karlovy Vary, farní charitu Aš, oblastní charitu Ostrov nad Ohří. Takže to jsou všechno úžasné centra další pomoci a to všechno vlastně jako tvoří to, ten tým, ale také jsou služby, které jsou vlastně registrované jako celokrajsky. A to je třeba poradna pro cizince, anebo intervenční centrum, nebo terénní krizová služba.
0: Jiří Lodr také zmínil, jak se pomoc potřebným v průběhu let mění a na který příběh z charitní práce nezapomene. Celý rozhovor s ním si můžete poslechnout v našem internetovém audioarchivu na adrese plzeň.rozhlas.cz.
3: Den v kraji.
0: V sídle plzeňského biskupství včera otevřeli dvě schránky nalezené při opravě střechy plzeňské katedrály. Uvnitř byly překvapivě jen dokumenty a mince z 90. let minulého století. Už po Petře Černocké doplníme podrobnosti.

0: Pět minut bude 6:15. Nejdříve velké napětí a pak trochu zklamání. Tak to vypadalo na plzeňském biskupství otevírání dvou měděných schránek. Ty se našly v Sanktusové věžičce, která je součástí aktuálně opravované střechy plzeňské katedrály. Dvě schránky pocházejí z 90. let minulého století, kdy se střecha opravovala naposledy. Jestli ve dvou zaletovaných pouzdrech budou dokumenty z 90. let nebo se do nich tehdy vrátily i nějaké starší listiny a mince, to vyšlo najevo až při jejich navrtání a rozstřižení.
1: Co myslíte, že tam bude?
2: No tak já jsem zvědavý.
1: Říká biskup Tomáš Holub ještě před samotným otevřením schránek.
2: Tím, že se katedrála opravovala na začátku 90. let, tak si myslím, že tam bude něco z té doby, ale myslím, že tam taky bude něco ještě z té doby Mokra a Hilberta, to znamená přelom 20. století. A třeba tam bude ještě něco staršího.
1: Takže jste napnutý.
2: Jsem napnutý.
1: Teď už začíná samotné otevírání. Pracovníci odborné firmy, kteří opravují střechu katedrály a kteří v Makovici věžičky dvě zhruba 30 cm dlouhé schránky našli, tak právě s pomocí vrtačky a kleští otevírají první ze dvou schránek, nejprve tu ve tvaru hranolu.
3: Je tam nějaký lejstra.
1: Obsah schránky komentuje ředitel Západočeského muzea Jiří Orna. Ve schránce jsou hlavně propagační materiály Plzně.
4: Plzeňská radnice, letáček. Informační bulletin občanského fóra Plzeň město.
3: Občanské fórum, 90.
1: Teď je na řadě druhá 30-centimetrová měděná schránka válcového tvaru.
3: Vy jste nestříhal s tím ty listiny, co?
5: No, přesně, by byly pak znehodnocení trošičku.
1: A zase obsah schránky komentuje ředitel Západočeského muzea Jiří Orna.
4: Datum 30. září 1991. Obecné údaje o měsíčním platu a cenách. Plzeňské noviny. Takže opravdu všechen tisk, který tehdy v Plzni vycházel. Tady jsou popsané plakáty v centru Plzně od 23.11.1989 do 2. ledna 1990.
1: Plzeňský biskup Tomáš Holub.
3: Tak já si myslím, že tam bylo něco staršího.
1: Nenaplnilo se tak očekávání, že by ve schránkách mohly být i přes 100 let staré dokumenty. Podle Ivy Fitztumové z plzeňského biskupství se tedy dnes potvrdilo, že do schránek už se při poslední opravě střechy v 90. letech tyto staré dokumenty nevrátily.
6: Podařilo se nám zjistit od pamětníka, že když opravovali střechu, tak našli v Makovici prostřelenou schránu, zřejmě prostřelená z konce druhé světové války, a celou tu dobu do těch 90. let do té schrány zatékalo. Takže ty věci byly hodně poškozeny, ale údajně je předali na Národní památkový ústav. Takže nyní začíná pro nás zajímavé pátrání, jestli se něco najde. Pokud se něco podařilo zachránit, tak určitě o tom dáme zprávu do nových schrán, které budou uloženy zase v Makovici pro další generace.
1: Uložení do věžičky je v plánu už letos v srpnu. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Máme tu další téma, autorská tvorba, moderní jazz, latinskoamerický folk i autentická hudební improvizace. V Plzni se dnes koná mezinárodní jazzový festival Bohemia Jazz Fest. Koho dnes na nádvoří nové scény divadla J.K. Tyla uslyšíme, povíme za chvíli. Živě nás na festival pozve redaktorka Jitka Doubravová.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji, 17 hodin, 51 minut. Bohemia Jazz Fest právě rozezněl nádvoří nové scény divadla J.K. Tyla v Plzni. Jeden z největších letních jazzových festivalů v Evropě odstartoval prvním dnem včera v Praze a dnes si špičkový světový jazz můžou vychutnat návštěvníci v Plzni. Program, který je každoročně zdarma a sleduje přímo na místě redaktorka Jitka Doubravová. Dobrý podvečer, Jitko.
1: Hezký den.
0: Kdo festival zahájil a koho můžeme na plzeňském pódiu dnes vidět a také slyšet?
1: Tak právě teď hraje české uskupení hudebníků Matias Pap Trio, které letošní plzeňský program otevírá. Tito hudebníci se potkali na konzervatoři Jaroslava Ježka a dnes v Plzni představí převážně autorskou hudbu s polem moderního jazzu. Po úvodním triu se na pódiu představí španělský projekt Blancos y Grafitos, který propojuje jazz a hudbu písničkářů s latinskoamerickým folkem. Na to já se osobně velice těším. Program slibuje dynamickou hudební oslavu, která má posluchačům umožnit cítit nejrůznější emoce skrze každé vlákno své bytosti. Vrcholem večera pak bude od 20:30 americký pianista Gerald Clayton se svým triem. Šestinásobný nominant na cenu Grammy patří k nejvýraznějším osobnostem současného světového jazzu.
0: Dnešní večer nabídne ještě jednu výjimečnou událost. Prozradíš jakou?
1: Ano, součástí programu bude také slavnostní předání Bohemia Jazz Award, ceny, kterou festival každoročně uděluje významným osobnostem světového jazzu za jejich celoživotní přínos. V Plzni se bude předávat vůbec poprvé. A já teď předám slovo jazzovému kytaristovi Rudy Rinkovi, který festival v roce 2005 založil, aby nám něco o této ceně pověděl.
2: Dobrý den, tak cena Bohemia Jazz Award, my už ji dáváme asi 14 nebo 16 let, poprvé ji dostal John Scofield, ale ty lidi, kteří vlastně ji dostali, to jsou ty jedni z nejlepších muzikantů, kteří existují, McCoy Tyner.

0: festival vlastně vznikl. Co bylo tím hlavním důvodem?
1: Hlavním důvodem dávat tu cenu, anebo hlavním důvodem...
0: Toho festivalu.
1: O toho festivalu. Toho festivalu. A hlavním důvodem festivalu, no tak já, protože jsem, že jo, já jsem narozen v Praze a opustil jsem naši československou vlast tenkrát, hlavně kvůli tomu, že jsem chtěl slyšet všechno, co se dá slyšet ve světě a slyšel jsem toho tolik a najednou jsem si uvědomil, že vlastně všichni mý kamarádi byli tady 50 let v té izolované bublině a já jsem si vlastně řekl, že jsme přišli o tolik skvělý hudby, že ten festival, který já dělám, je jenom o tom, že všichni, kteří se jenom trošičku zajímají a možná i ty, kteří se vůbec nezajímají, mají možnost slyšet něco úžasného ve svém vlastním prostředí a nemusí jezdit někam do Ameriky nebo do Francie, někam kamkoliv, ale ten svět přijde k ním.
0: Tak to byl Rudy Linka, otec festivalu, a my si společně jdeme vychutnat letní jazzový drink.
2: Tak to zní úžasně. Dodám ještě, že po dnešní zastávce v Plzni se festival přesune do Prachatic, následovat bude Hluboká nad Vltavou, no a závěr bude patřit Brnu. Tak to byla malá ochutnávka letošního Bohemia Jazz Festu. Jitko, děkuji a přeji hezký večer a naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký večer.
3: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

17 hodin, téměř 57 minut, uteklo to jako voda, Pavel Bobek dospíval, končí středeční den v kraji. Za chviličku zprávy s Andreou Samešovou, některé hospodářské lesy se mohou změnit na lesoparky. Jeden z nich by tak mohl vzniknout i blízko Nýřan na severním Plzeňsku. O důvodech přeměny vám povíme v našem zítřejším vysílání. No a také poradíme, jak si z dovolené nepřivést štěnice, případně jak se jich zbavit. No a povíme i něco o obezitě dětí. Naslyšenou se zítra v 17 hodin těší Ondřej Kapic.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Dobřany na Plzeňsku zprovozní první semafory ve městě. Na některých místech třetího plzeňského obvodu se přemnožil ječmen myší. A zítra bude většinou polojasno s teplotami do 28 stupňů. Pěkný večer, u zpráv vás vítá Andrea Samešová. Dobřany budou zítra kolaudovat nové semafory. Město je nechalo nainstalovat na hlavním tahu na křížení s ulicemi Lipová a Sokolovská během dubna. Podle nezávislého starosty Martina Sobotky mají hlavně zvýšit bezpečnost.
2: Někdy ty kolony tam byly hodně dlouhé, no a potom došlo také k nějakým nehodám na této křižovatce. To samé platí o křižovatce s ulicí Sokolovská u základní školy, kde to je v horizontu a do zatáčky. A tam šlo teda hlavně o ten bezpečnost. Aspekt.
0: Centrální plzeňský obvod seče některé trávníky i během suchých letních měsíců. Důvodem je přemnožený ječmen myší. Čím je právě tato rostlina nepříjemná, vysvětlí starosta obvodu David Procházka z hnutí ANO.
3: Tento plevel totiž vytlačuje travní porost a jeho ostré osiny navíc představují velké riziko zejména pro naše psí miláčky. Proto jsme v tomto týdnu sekali například ve spodní části Bor a na náměstí Českých bratřích a v přilehlých ulicích v okolí Rabátek, kde lidé své čtyřnohé parťáky často venčí.
0: Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy se teď nebude účastnit žádných oficiálních jednání, schůzek ani porad vedení ministerstva životního prostředí. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí rezortu Veronika Krejčí. Turek včera oznámil, že pozici dává k dispozici do té doby, než policie vyšetří jeho pondělní dopravní nehodu, při které se v centru Prahy srazil se záchranářským vozem. Podle ministerstva životního prostředí případný zástup v pozici zmocněnce může zajistit úřad vlády. U hraničního přechodu mezi Božím darem a německým Oberwiesenthalem vznikl nový turistický památník. 8 metrů široké srdce z kamene připravili organizátoři mezinárodního festivalu Eurorando. Účastníci setkání přivezou kameny ze svých domovů a postupně je do něj vloží, říká zástupce ředitele destinační agentury Krušnohoří Jan Kerner.
4: Inspirací pro kamenné srdce bylo Španělsko, kde při Eurorandu se slévaly vody z celé Evropy. My jsme si řekli, že ke Krušným horám spíše než voda patří kameny, protože ta hornická tradice je velmi silná v Krušných horách. Do budoucna bude kamenné srdce složené z kamenů z celé Evropy, ale ty základní kameny jsou z Krušných hor.
0: Turistický festival se uskuteční od 20. do 27. září. Sport. Norský cyklista Wern Scholt vyhrál rovinatou 11. etapu Tour de France. Zvítězil v závěrečném hromadném spurtu. V průběžném vedení je i dál Slovinec Pogačar. Má více než 3,5-minutový náskok před Dánem Vingegaardem. Nejlepším z Čechů byl v 11. etapě Pavel Bittner na 23. příčce. Počasí. V noci bude podle nejnovější předpovědi polojasno, postupně od jeho západu přibývání oblačnosti, déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky, kránu místy mlhy. Teploty 17 až 14, na horách 15 až 12 stupňů. Zítra většinou polojasno, zpočátku i více oblačnosti. Během dne při přechodně zvětšené oblačnosti místy přehánky, výjimečně v Pošumaví i bouřka. Teploty 25 až 28, na horách do 24 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr. A BIO2, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni došlo k dopravní nehodě v Zábělské ulici, srazila se dvě osobní auta a blokují provoz. Nehoda je také na jižním Plzeňsku na silnici 20 u obce Mileč, kde naboural motorkář do stromu. A ještě nehoda u ostrova u Bezdružic na Plzni severu v části Krsov. Buďte proto opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, muziky, muziky.
5: Milí posluchači, právě nastal čas na dobrou dechovku. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Jan Skládal. Dnešní pořad bude věnovaný chodské dechovce, tedy kraji kolem Domažlic. A proto si hned na úvod poslechneme řízný pochod Sláva Chocku, který v roce 1932 složil Josef Flegel. A kdo to byl Josef Flegel? Především violončelista, hudební pedagog a skladatel, spojený zejména s pražským hudebním životem první poloviny 20. století. V letech 1898 až 1901 působil jako učitel hudby v Hořicích, poté jako solový violončelista vojenských orchestrů v Košicích, Terezíně a v Praze. V období první republiky působil v České filharmonii. Po roce 1919 si v Praze otevřel vlastní hudební školu, kde vyučoval klavír, housle a violončelo až do roku 1948.

Dozněl pochod Sláva Chocku, kterým se každoročně zahajuje i tradiční chocký bál v Domažlicích, který se zpravidla koná předposlední březnovou sobotu. Jak už zaznělo, budeme se dnes věnovat chockým dechovkám, které se v rámci tohoto bálu a chockých slavností o hudební doprovod pravidelně starají. Jako první si představíme horalku, kterou v roce 1973 založil vojenský muzikant původem ze Strakonic, pan Karel Bastián, a Václav Wiesner ze Starce u Gdyně, rodák z Nevolic. Následuje proto valčík Přijď k nám večer v úpravě Milana Hranaje, který v horalce sedával i za bicí soupravou. Ve studiu Českého rozhlasu Plzeň jej v roce 2002 naspívali Dagmar Maříková a Jiří Fajl.

Tak touto písničkou jsme pozdravili i všechny Pepíky. A tím se dostáváme k nástupci Václava Wiesnera, panu Josefu Kubalíkovi ze Štítovek, kterého srdečně zdravím. Následující polku Ošemetná láska složil Jan Čiviš z Holíšova, který s Horálkou léta hrával na baskřídlovku, zpívá opět pan Jiří Fajl z Domažlic.

Milí posluchači, posloucháte pořad Muziky muziky. Dnešní vydání je věnované aktivním chodským dechovkám. Po horálce, kterou od letošního roku vede kapelník Karel Benda, přichází na řadu dupalka kapelníka Michala Jansy z Nevolic. Založena byla v roce 1990 a působí od roku následujícího. Její písničky si pro vás chystal kolega Jaroslav Tachovský, a proto si dnes poslechneme skladbu další chodské kapely, a to Vrchovanky z Mrákova. Dechová hudba Vrchovanka kapelníka Petra Němce, řečeného Bajsa, byla založena v květnu roku 1995 za pomoci Stanislava Švandrlíka. V roce 2008 natočila CD, ze kterého si pustíme chodskou lidovou písničku v úpravě pana Josefa Tumse z Blížejova Tamhle je háječek. Zpívají Martina Pincová, Jana Randová, Jiří Kuplík a Petr Němec. Hned po ní zazní i autorská skladba Josefa Tumse Studánka pod Čerchovem.

V roce 1997 založil ve Starém Klíčově kapelu Hájenka Miroslav Paleček, ve které 5 let působil coby umělecký vedoucí pan Karel Fictum. Na jeho odkaz dnes navazuje i kapela Regent. Psal se rok 2000 a v Domažlicích vznikla kapela Domažličanka Jana Mlezivy, kterou v roce 2022 převzal Jaroslav Řezníček, zvaný Švejda z Postřekova, a pojmenoval ji po své rodné vsi – Postřekovanka. Nyní se už pro nás chystá lidová polka v úpravě Milana Baginského Domažlická muzika. Zpívají Eva Dřímalová a Josef Kuplík, neboli Pepa Dvorák ze Spáňova, který je tváří Postřekovanky dodnes.

Ze studia Rádia vašeho kraje se s vámi pro dnešek loučí Jan Skládal. Závěr dnešního dílu věnovaného aktivním chodským dechovkám bude patřit opět do mažličance, respektive postřekovance a směsi chodských písniček. V úpravě Jana Čiviše zazní Mrákovská věž, Bořická šenkýřka, Vokolochodova a Já se vždycky ohlídám.

Na vlnách Českého rozhlasu se právě rozezněla Rendsburská dudácká polka a to je signál, že právě začíná špalíček lidových písní. Ten dnešní bude poněkud jiný. Převyprávím vám příběh o tom, jak se jeden strejček z Postřekova vydal za synem do Prahy. A pozor, vyprávět budu v chodském nářečí. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Josef Kuneš.

Tak tedy Karakýl strýček Švejda do Prahy. Strýček Švejda vostával v Potřekově a v Praze měl ženatýho syna. Dostal on jednou nápad, že by ho jíl naštívit. Dlouho hučil do starého Špoucla, aby jíl do Prahy s ním, až Špoucl poudá. A tak teda, když jináč ty čerchmante nedáš, tak já s tebou pojeru. Necháli si hupec hodný kus toče, rozloučili se se svýma bábama a šli na dráhu. Švejda koupil dvě kartičky do Prahy a když je podává průvočímu ke kontrole, špitá přitom něco Špouclovi do ucha. Průvočí kartičky překontroloval, proštíp, ale bylo mu divný, proč se oba děrkové na ní tak divně dívají a šklebí se od ucha k uchu. Když se pak na ně ohlíd, dali se už děrkové do opravduckýho smíchu. Žaloval teda Cuxfírovi, že se mu děrkové smíjou. Vyrazil teda na ně Cuxfíra. Prohlíd kartičky, ty buly, to se ví v pořádku. Ale děrkové se smíli, až se za bruch popadáli. Co se stalo dál, vám prozradím až po pěkných písničkách.

Posloucháte Špalíček lidových písní a v něm vyprávění o tom, jak jel strejček z Postřekova do Prahy. Když se děrkové pořád řechtáli, dopálil se teda i cuksvíra a jak vlak v Klenčí zastavil, šel na ně žalovat do kanceláří. Chtějí, nechtějí, mušíli děrkové z vlaku ven a rovnou do kanceláří. Tam se do nich přednosta pustil, že zlehčujou ajzmponácký řemeslo a začal jim nadávat, až se starý Švída dopálil a rozkřík se na ně. Vy, ajzmponáci, moc mi neříkejte, že jste nějaký chytrý. Teď ani jeden z vás nepoznal, že máme vyhandlovaný kartičky a klidně jste je proštipli. No jo, dík, já mám špouclovo kartičku a on zase jít mou. Přednosta se dal do smíchu, smíl se jít cuksvíra s průvočím. Děrkové se vrátili do vlaku a dojíli šťastně až do Prahy.

Když už děrkové Prahu drobek prošli, zastavili oni se na Karlově mostě a čumili delů na rybáře ve Vltavě. Bafáli přitom fajfky a to, co ví, v houbě zuby žádný. Tu starý Švída vidí, karak rybář něco tahá z vody. Nakloněný nad vodou se ptá Špoucla. Ty, Vondro, cak on to tam dělá? A jak odevřil houbu, vypádla mu milá fajfka až bluňk do vody. Špoucl na ní kouk, už klíp se a poudá. Tak. A víc neřek teký nic. Ta jeho fajfka tekýž bluňk do vody a bulo to celý. Dopálený Švída se na ní otočí a poudá. Ty holci, starý ořechvet, to si aspoň ty nemoh držít houbu? Mohli jsme mít aspoň jednu fajfku dohromady. Ičkom nemáme docela nic.

Posloucháte Špalíček lidových písní a v něm vyprávění o tom, jak se dva strejčkové z Postřekova vydali do Prahy. Švída se Špouclem se smutně loudají z Pražského mostu, když jdou kolem jednoho velkého baráku, na kterým bula cedulka. Zastaví-li a louskají, co je na té ceduli napsanýho. Švída, který humíl to psaní čerstvě již přeříkát, popáč Poucla za rameno a půjdá. Vondro, honem z té Prahy pryč. Ty Pražáci mají na nás padeno. Honem se musíme spakovat a šups na dráhu, hajď máme Prahu, co nejspíš za Řibetem. Co pa jsme pro ty Pražáky nějaký dobytek? Když přijeli domů, stará Švídka byla zvědavá, že jsou tak brzo zpátky. Hale, lotří jsou v té Praze a nic jinýho, poudá Švída. Asi se musíli dovědět, že jsme tam se Špouclem na návštěvě a tak na jedný chalupě vyvěsili cedulku s nápisem Dnes máme k obědu 3 chody. No, jednoho už tam asi míli a na nás čekali, až přijdem. Ale depa, na to jsme se nenarodili, aby si z nás nějaký Pražáci dělali fašírku nebo šperkburt. Vypálili jsme jim rymík a už nás žádný na světě v Praze neuvidí.

0: Milí posluchači, v dnešním Špalíčku jsem vám převyprávěl příběh o tom, jak dva strejčkové z Postřekova vyjeli na návštěvu do Prahy. Hrál vám plzeňský lidový soubor, lidová kapela Rokytka, domažlická a Konrádyho dodácká muzika. Zpívali Jiří Bárta, Miloslav Cígler, Kamil Jindřich, Jiří Kapic, Antonín Konrády, Jana Kopřivová, Michal Polcar, Václav Švík a vokální skupina. A ode mne už je to pro dnešek vše. Zase příště naslyšenou se na vlnách Českého rozhlasu těší Josef Kuneš.
1: Místopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Schránky nalezené ve věžičce plzeňské katedrály ukrývaly dokumenty a mince z 90. let. Ve Zvíkovci na Rokycansku informuje o autobusových spojích multifunkční digitální deska. Většinou polojasno, teploty do 28 stupňů, takové bude zítra počasí. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Několik desítek let staré dokumenty a noviny ukrývaly dvě schránky nalezené ve věžičce plzeňské katedrály. Pouzdra, ve kterých bývají vzkazy budoucím generacím, vyjmuli pracovníci při opravě střechy. Dnes byly schránky otevřeny. Více už ředitel Západočeského muzea Jiří Orna.
3: V té jedné schránce byl dobový tisk, průřez toho, co v té Plzni tehdy vycházelo, ať už se klasické noviny, nebo tedy různé letáky, které ještě se vztahovaly vlastně k revoluci v roce 89. V té druhé schránce byly dobové mince, dobové letáky a je zajímavé, že tam byly periodika minulosti Západočeského kraje, který vydává archiv města Plzně.
2: S inovativním řešením přišli ve Zvíkovci na Rokycansku. Digitální úřední deska v budově infocentra nabízí i informace o spojích integrované dopravy plzeňského kraje. Pokračuje nezávislý starosta Petr Uher.
4: Pořídili jsme do Zvíkovce, do malé obce, máme 220 obyvatel, digitální úřední desku za podpory plzeňského kraje, kterou jsme umístili do našeho infocentra, je to infocentrum a vlastně zastávka autobusu. Aby nebyla jenom úřední deska, tak když je spořič obrazovky, tak každý turista, každý občan ví přesně, kdy odjíždí autobus, je to na pozadí vlastně té úřední desky.
2: Ministři sportu 9 unijních zemí vyzvali Evropskou unii, aby finančně nepodporovala Mezinárodní olympijský výbor. Vadí jim zrušení zákazu pro ruský olympijský výbor. Ruští sportovci se budou moci zúčastnit letní olympiády 2028 v Los Angeles.
5: Otevřený dopis podepsali ministři třeba ze Švédska, Nizozemska, Rumunska nebo pobaltských států. Podle nich by Mezinárodní olympijský výbor a další sportovní organizace neměly využívat žádnou unijní finanční podporu. Souhlasí s tím i český ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
6: Určitě bych se nebránil, kdyby se Česká republika připojila k těm členským zemím EU, které financování MOV chtějí omezit. Ze své pozice také osloví Mezinárodní olympijský výbor se svým stanoviskem.
5: Proti možné účasti ruských sportovců na letních olympijských hrách se minulý týden postavil i Český olympijský výbor. Podle něj by Rusové neměli soutěžit na mezinárodní scéně, dokud trvá agrese proti Ukrajině. Jan Duchoslav, Český rozhlas. Sport.
2: Basketbalista Tomáš Satoranský bude nově působit v izraelském Hapoelu Tel Aviv, kde podepsal roční kontrakt. Klub o tom informuje na svém webu. Satoranský strávil poslední 4 sezóny v Barceloně a poté letošnímu vypršela smlouva.
1: Počasí.
2: V noci polojasno, místy přibývání oblačnosti, déšť nebo přeháňky, výjimečně bouřky, kránu i mlhy, teploty 17 až 12 stupňů. Zítra polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti, místy přeháňky, teploty do 28 stupňů a bio 2, střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Nehoda se došetřuje u obce Mileč na Plzeňsku na silnici 1/20, kde havaroval motorkář. Projíždějte úsekem s velkou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: To jsem pozdravil nejen magistru Dagmar Magincovou, ale takhle začíná i e-mail, který k nám přišel od posluchačky Inky. A ona nám napsala, nevím, jestli můj dotaz patří sem, ale nenapadá mne, kde jinde by se to dalo zjistit. Patří sem. Víte, paní magistro, patří. Paní Inko, máte štěstí, patří, vystihla jste to, našla jste správnou rubriku. V poslední době, jak píše paní Inka, se setkala s averzí k tomu, když někdo někomu přeje štěstí a drží mu pěsti. Všeobecně mezi lidmi se drží palce. Paní Inka ale od jak živa, když chce někomu přát, aby měl úspěch, nebo aby se mu dařilo, tak drží pěsti, protože pěsti jsou štěstí, píše. Na druhou stranu, pokud by držela palce, přeje prý dotyčnému kopance. Tak se ptá, jestli jí můžeme říct, jak to vlastně s těmi pěstmi a palci a držením a tak je. Předem děkuji za odpověď. To jsem zvědavý, jak jste se s tím poprala a co jste vyhledala.
2: Zkusím to trošičku zestručnit. Když se vrátíme k tomu významu, tak ten je samozřejmě jasný u obou těch rčení. Jak držet pěsti, tak držet palce znamená přát někomu úspěch, být na jeho straně, přát mu dobrý výsledek. A já jsem se tedy podívala do slovníku české frazeologie a idiomatiky a zjistila jsem, že tam se uvádí pouze frazem držet někomu palec nebo palce. O pěsti se tam nic neříká. A je tam ale zase navíc vysvětleno, že toto rčení se užívá zpravidla i s gestem, kdy palec zatneme do pěsti, schováme ho pod prsty ruky. A u toho frazému jde o přejímku z němčiny, ale původně to gesto je pravděpodobně z římských dob, kdy gladiátor, který prohrál, tak se o něm rozhodovalo tím gestem palec dolů. A proti tomu existovalo gesto jakéhosi soucitu a milosti. To znamená ten palec schovaný v pěsti, aby nemusel zemřít.
1: Jsou tady nějaká synonyma toho výrazu držet pěsti, držet palce, když už jsme u toho?
2: Jsou a zase můžeme zůstat třeba u těch, která uvádí ten slovník české frazeologie. Ze srdce někomu něco přát, nebo být v duchu s někým, a nebo někomu přát zlom vás, což jak je velice zajímavé spojení. A jestli ještě můžeme na závěr ujistit paní Inku, že v těchto případech, kdy volím mezi nějakými frazémy, není nutné se ptát, který je správný a který je špatný. Protože už Jaroslav Zaorálek, který se rčeními a příslovími intenzivně zabýval, vyslovil takovou charakteristiku rčení, nebo frazému, nebo idiomu, a sice, že jde o stylistické obohacení našeho vyjádření, které má lidový původ spontánní, bezprostřední. Takže jakou variantu si zvolím, tak obohacuji svůj individuální styl, svůj jazyk, vyjadřuju svoji náladu a podobně.
1: Můžeme si s tím hrát, můžeme si dělat, co chceme.
2: Přesně tak.
1: Paní Inko, držíme palce, promiňte, pěsti, abyste se s tím poprala.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že od svého objevení Neptun oběhnul Slunce jenom jednou? Objev Neptunu je krásnou ukázkou přesnosti výpočtů klasické mechaniky. Francouzský matematik Urbain Le Verrier a britský matematik a astronom John Couch Adams spočetli v roce 1845 nezávisle na sobě z poruch trajektorie Uranu parametry dráhy nové planety, která tyto poruchy způsobovala. Vlastní planetu nalezl v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. První podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Jako ostatní planety i Neptun obíhá okolo Slunce. Vzhledem ke vzdálenosti, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu. Trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby svého objevení to stihnul pouze jednou. Podle výrazných změn v množství odraženého světla se také zdá, že na Neptunu se v průběhu rotace střídají 4 roční období. Každé z nich trvá okolo 40 let. Tahle teorie ale ještě musí být potvrzena dalším zkoumáním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Brno v podvečer zasáhla silná bouřka. Hasiči vyjeli k 50 událostem. O stavbě obchvatu Volár na Prachaticku rozhodne referendum. A počasí zítra zpočátku ještě zvětšená oblačnost a doznívání srážek. Postupně až polojasno, maxima kolem 29 stupňů, na jižní Moravě až kolem 32. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Hasiči v Brně v posledních několika hodinách zasahovali zhruba u 50 událostí kvůli silné bouřce s kroupami. Nejvíce zasažen přívalovým deštěm byl střed města. Zatopené byly například některé křižovatky. Hasiči proto hlavně čerpali vodu z ulic a odstraňovali spadlé větve. Potvrdil to jejich mluvčí Petr Příkazský.
3: Víš, že jsme začali v 17.30 a řešili jsme odstraňování stromů z různých komunikací, chodníků i silnic. Někde jsme čerpali vodu komunikací a momentálně se situace teď uklidnila.
2: Lidé ve Volarech na Prachaticku rozhodnou v referendu o stavbě obchvatu. O vyhlášení usilovala petice, kterou nakonec podepsalo téměř 700 lidí. Její iniciátoři se obávají, že plánované rozšíření silnice z Blažejovic do Volar přivede do města více tranzitní dopravy a zhorší bezpečnost i kvalitu života. Lidé požadují, aby město začalo opět aktivně řešit obchvat.
4: Zatím teda si myslím, že to potřeba není.
5: Myslí si obyvatelka Volar paní Markéta. Podle opozičního zastupitele Tomáše Válka z Pirátů je cíl petice dát samosprávě závazný mandát o obchvatu jednat s odborníky i dotčenými úřady.
6: Pokud se tedy tato trasa rozšíří a přivede sem další auta bez toho, aniž bychom měli souběžně vyřešený obchvat, bude to pro Volary znamenat pomalou smrt.
5: Nezávislá starostka Martina Pospíšilová s vypsáním referenda souhlasí. Upozorňuje, že případný obchvat by zvýšil dopravu v okolních obcích.
7: My teď usilujeme odklon tranzitní dopravy na jedničkovou silnici.
5: O vypsání referenda zastupitelé definitivně rozhodnou na zasedání 27. července. Z Volar Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
2: Na radnici v Jaroměři na Náchodsku se obrací nespokojení obyvatelé města, kterým se nelíbí kvalita nedávno dokončené opravy ulice Svatopluka Čecha. Podle starosty Jana Borůvky z hnutí ANO jde ale zatím ze strany státu pouze o provizorní opravu. Ředitelství silnic a dálnic totiž plánuje rozsáhlou rekonstrukci několika ulic v Jaroměři.
8: Tady udělali ty nejnutnější opravy, protože za 2 roky, když se to bude celý předělávat, tak tohle to nový, vlastně co tam jako udělali, tak bylo, že se to úplně sypalo, tak to tam bylo opraveno, aby to 2 roky vydrželo. Nech se to celý udělá, zrekonstruuje jako znova.
1: Počasí.
2: Večer a v noci na zítřek čekáme v České republice zpočátku ještě oblačno až polojasno, místy přechodně skoro jasno, pouze výjimečně přehánky nebo bouřky. Postupně ale od jihozápadu až zataženo, místy déšť, přehánky, ujedinělé bouřky, a to hlavně v jižní části republiky. Nejnižší teploty mezi 19 a 14 stupni, při zmenšené oblačnosti 12. Zítra přes den oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo, doznívající déšť nebo přehánky, postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky, ujedinělé bouřky, a večer budou srážky ubývat. Maxima zítra mezi 25 a 30 stupni, na jihu Moravy až 32. K tomu slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je nové omezení u exitu Jirny Úvaly. Na kilometru 8 je provoz stažen do pravého pruhu, tvoří se kratší kolona. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
9: Seriál 90. případy prvního oddělení či film Zpráva. O zvěrstev v koncentračním táboře Osvětim či v letošním roce snímek Duchoň o legendárním slovenském zpěvákovi. To je jen krátký výčet úspěchů našeho dnešního hosta, režiséra Petera Bebjaka. Vítám vás, dobrý den.
10: Dobrý den, prajem.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal režisér Petr Bebiak, který letos v Karlových Varech uvedl film Duchoň. V srpnu stoupil do kin. Film popisuje kariéru slovenské hudební legendy Karola Duchoně. Od jehož úmrtí vlastně letos uplyne, stalo se to v listopadu, 40 let. Čím to, že Karol Duchoň je stále na Slovensku, řekněme, známý, nebo mluví se o něm? Vy jste o něm natočil film.
1: Ono to nie je, že stále, ono je to istý návrat. Pretože bolo obdobie, už tie 80. roky, tá druhá polovica 80. rokov, už bola skôr taká, že už sa mu tak nedarilo, už nebol taký záujem o neho, o jeho vystúpenia, koncerty, ani tie nové pesničky nejaké nevznikali a nehrávali ho tak často, ani nebol žiadnych tých federálnych show v zábavných reláciách. A taký návrat, v podstate to je nejakých 10-15 rokov dozadu na Slovensku extrémny. A je to tým, že začali súčasní umelci robiť jeho cover verzie, jeho pesničiek, ale aj taká tá istá nostalgia pre istú skupinu ľudí a pre mladú generáciu, čo je na tom veľmi prekvapivé, že práve aj tá ho začala ako keby vnímať a počúvať častejšie. A zrazu sa z neho stal fenomén, ktorý jednoducho prevalcoval všetky veľké osobnosti slovenskej histórie aj kultúry, pretože vznikli o ňom tri divadelné predstavenia. Vydali sa dve knihy, podľa mňa aj tri teraz vzniká ďalšia. Je natočený film, jeho pesničky sa hrávajú v rádiách a hlavne ešte aj v reklamách sú jeho pesničky, ako tie, ktoré majú pritiahnuť tú pozornosť tých ľudí, ktorí majú nakupovať daný tovar. Takže je z neho veľký fenomén na Slovensku.
0: A říkám si, jestli by byl takovým fenoménem, kdyby se dožil vysokého věku, kdyby nezemřel tak strašne mlád.
1: Myslím si,
0: 35 letech.
1: Myslím si, že nie. Myslím si, že práve ten čas a to, že je to v sebe aj istá taká v úvodzovkách revolta alebo nejaký taký ako život, ktorý bol neviazaný, čo môže pôsobiť z toho práve, pretože zomrel naozaj v 85., keď mal 35 rokov a bolo to aj istým pričinením toho alkoholu alebo toho životného štýlu, takým fungoval a existoval.
0: Vás osobně, protože když zemřel Karol Duchoň, bylo vám 15 let, zasáhl vás nějak?
1: Nie, on nepatril medzi tých spevákov, ktorí v tom čase, ktorých by som nejak vyhľadával a počúval. Vtedy prichádzala éra Petra Nadia, Elán a úplne iná generácia mladých ľudí. Ale osobne som sa s ním stretol. A to, keď som mu bol povedať v Chynoranoch, odkiaľ som, keď tam prišli hrať koncert, tak mal som 12 rokov a prišiel som mu povedať dole z knižnice, kde som tak brigádoval, tak tam pracovala pani, ktorá mala na starosti kultúru. A prišiel som dole povedať Karolovi Duchoňovi, že sa nepredal ani jeden lístok. Takže otočili auta a odišli preč do Bratislavy a neodohrali koncert, lebo nebolo pre koho.
0: A to bylo vaše jediné setkání s Karolem Duchoňem a asi jste nemohl tušit, že za, nevím, x desítek let o něm budete točit film.
1: Tak to jsem vtedy určitě netušil.
0: Petr Bebiak je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Petr Bebiak, který se také podílí na režii úspěšných kriminálních seriálů. Já jsem v úvodu říkala, že tu zanecháváte u nás v Česku výraznou stopu. Vy jste se podílel na Mordpartě, Specialistech, Případech prvního oddělení. Jsou ty kriminální příběhy něco, co vás fascinuje, zajímá, protože jsou oblíbené divácky, takže asi i diváky zajímají.
1: Ano, ale celé to vlastně způsobilo a začalo někdy úplně dávno, kdy jsme na Slovensku vyrobili po dlhé době kriminální seriál, volal se Mesto tieňov. A na základě něho vznikla vlastně verzia novácká kriminálka Anděl, že se prebrali ty isté případy, len se upravili, něco se vyhodilo a potom se dopísali ještě aj nové. A tento seriál, ta prvá séria v danom čase mala obrovský ohlas, že to malo nějaké 40-50% šéry. A tým pádom mě jako režiséra, jako tvorcu, má to vlastně vo vnímaní alebo v té pozici, že ma začali ty producenti alebo televizie viac volať na tento žáner. Preto to tak nějak to jako prišlo, ale zase pre mě bylo důležité, aby aj v tom žánri som našiel nejaké veci, ktoré môžem posúvať alebo ktoré sa môžem naučiť a hlavne, keď vznikalo niečo nové. Pre mňa bola taká zlomová miniséria Spravedlnosť. Pretože to je zrazu projekt, ktorý sme sami vymysleli, vyvíjali, ale bol inak postavený. Nebola to taká tá klasická kriminálka, ale tam už vlastne o tom, kto spáchal zločin, viete na začiatku. A len sledujete cestu otca tej vrahyne, ako sa to snaží celé dostať niekde pod koberček, aby sa vlastne nevyšetrilo to, kto je vrahom. A to bol zrazu ako keby trošku iný pohľad a iná štruktúra v rámci toho rozprávania a to ma bavilo, keď sa to zrazu nejak mení. A potom trebárs ďalšia vec, ktorá mňa bavila osobne veľmi, tak bolo stretnutie s pánom Marešom. A to boli či už to prípady prvého oddelenia, alebo hlavne 90-ky, pretože zase to vychádza z tých absolútnych realít, ktoré tí ľudia prežili a tie sa dostávajú do toho scenára. A je to aj cítiť, je to aj v tom, ako tie postavy rozprávajú, ako konajú, čo sa tam deje. Nie je to žiadna akčná kriminálka, ale zase má svoje napätie, má svoj vtip a práve tom sa mi páčilo tiež, že je to taký nový prístup, že nie sú to také tie vymyslené kriminálky od stola, kde v podstate s realitou naozaj majú veľmi málo.
0: Ano, vy jste měl k ruce vlastně bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše. Dostali jste se někdy do sporu, protože přeci jenom on je ten, který ten proces zažil, zná ho, ale vy jste zase ten, který z toho musel udělat divácky záživný díl nebo záživně, aby to prostě lidi bavilo, aby to nebylo zdlouhavé, aby to ocípalo takzvaně.
1: To je právě, nikdy jsme se nedostávali do takýchto sporů, protože absolutně jsem bral to, že to, co napísal, vychádza z reality. To naozaj, že jasné, že aj on si môže zmeniť postavy, môže si vymýšľať, pretože to je autorská záležitosť, ale veľa vecí je práve ako keby podkuté tou pravdou a tou reálnosťou. Takže do toho je ťažko nejak vchádzať a rozporovať to. A mojou úlohou bolo práve pomôcť tomu, práve v tej vizuálnej, a v tej hereckej alebo tej dramatickej stavbe, aby tie charaktery pôsobili realisticky, aby sme tú realitu, ktorú on napísal alebo dal do toho scenára, tak aby sme ju nezobsuli niečím umelým a vymysleným a aby sa zrazu z toho nestratil taký ten reálny, tá pachuť života.
0: Petr Bebiak zůstává naším hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: dalšího v běhu.
1: Ano, vždy to tak je. Albo málo by být.
0: Vy jste také točil seriál Chlap, kdy vlastně na Slovensku to byla druhá šance. Vy jste ale točil tu českou verzi. Čeká vás nějaké pokračování? Nerozebíhá se už natáčení další řady?
1: Ne. Ten projekt mal iba toto jednu sezonu. Toto už jsou rozhodnutia televízie, že či mal, alebo či naplnil očakávania, alebo nie. Takže do toho ja proste nevidím. Ale v podstate pripravujeme aj projekty pre ďalšie, či už pre komerčné stanice, alebo aj pre Českú televíziu. A sú to v podstate minisérie, ktoré obsahujú nejakých 6 epizód. Takže
0: krimi? Krimi?
1: Jeden projekt z toho je čisté krimi, áno.
0: Tak ať se vám práce daří a my diváci se budeme těšit na výsledek. Moc děkuju, že jste tady byl, režisér Petr Bebjak.
1: Děkujeme velmi pěkně za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovna dnes schválila znovu zavedení elektronického

0: elektronické evidence tržeb. Ministerstvo životního prostředí snížilo počet akceleračních oblastí na Vysočině a zítřejší počasí zpočátku ještě zvětšená oblačnost, doznívání deště, postupně až polojasno. Maxima zítra odpoledne kolem 29 stupňů, na jihu Moravy až 32. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Podnikatelé v České republice zřejmě od začátku příštího roku opět budou muset povinně evidovat své tržby. Znovu zavedení evidence dnes ve finálním třetím čtení totiž schválili poslanci. Podle vlády to přinese do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun. Opozice to ale rozporuje.
1: V obnovené EET už například nebude nutné tisknout papírové účtenky, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
2: EET má narovnat podnikatelské prostředí. Má i určitý přínos do státního rozpočtu. Bude tam minimum údajů, které musí uvádět. Velice jsme překopali sankční systém.
1: Výjimku z povinnosti mít EET mají mít živnostníci s ročními tržbami do milionu korun. Zároveň norma přináší balík daňových úlev. Kvůli tomu podle Věry Kovářové z hnutí STAN nepřinese EET žádný výnos.
3: Ohání se tím, že to bude dobré pro hospodářský růst. Já jsem v tom zákoně nenašla nic, co by podporovalo hospodářský růst.
1: Návrh teď míří do Senátu. Ministryně financí očekává, že ho senátoři vrátí zpátky do sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Počet akceleračních oblastí pro výstavbu větrných elektráren na Vysočině klesne ze 14 na 10. Čtyři zóny se navíc zmenší. Vyplývá to ze stanoviska Ministerstva životního prostředí. Většina dotčených obcí s vyřazením z akceleračních zón nemá problém.
4: Zrušení akceleračních oblastí neznamená, že v obcích nebudou moct větrníky vzniknout. Investoři budou muset pouze absolvovat nezkrácené povolovací řízení. Některé zóny, které ministerstvo nezrušilo, ale obce i nadále odmítají. Proti stavbě větrníků ve zrychleném řízení je například vedení Obrataně na Pelhřimovsku. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Po ničivém požáru z loňského června opět ožívá pila ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. Oheň tehdy zničil výrobní halu i většinu technologií. Dnes už na místě stojí nová budova a zaměstnanci se pozvolna vrací do práce. Podle vedení se podařilo obnovu zvládnout díky hlavně nasazení vlastních pracovníků. Potvrdil to ředitel pily Marian Koniar.
5: Specifikum naší firmy je, že máme vlastní kovovýrobu a po požáru někdy v zimě v podstatě celá firma začala pracovat na obnově, na výrobě strojů. Sport.
0: Před několika málo minutami začalo druhé semifinále mistrovství světa ve fotbale mezi Argentinou a Anglií. Vítěz tohoto souboje nastoupí v neděli ve finále proti Španělům. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy ještě zataženo, doznívající déšť a přehánky. Postupně se budou vyskytovat opět lokálně přehánky, ojediněle také bouřky, večer budou srážky ubývat. Maxima zítra mezi 25 a 30 stupni, na jihu Moravy až 32.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 Praha-Plzeň je u Berouna silný provoz. Podle všeho je to proto, že se mezi kilometry 18 a 14 pohybuje údržba. Tolik doprava. Přejeme vám šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pořád Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
6: Zlatá láska.
7: Láska je odměnou, silou, která překoná strasti a nesnáze. Dokáže vám to příběh, který jsme pro vás vybrali.
8: Jí je 71 let, on je o 4 roky starší. Už jsou spolu více než 52 let.
7: Už v dětství se naučili vážit si pokoje, dostatku a hřejivého citu. Láska je svedla k sobě a vynahradila jim vše, co jako malí neměli.
8: Milují se a váží si jeden druhého. A přitom stačilo málo a nevzali se.
6: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořad o lásce, která kvete v každém věku.
1: Dnes budou hlavními hrdiny Miluška a Karel Cilichovi, kteří se poznali na Teplicku v severních Čechách.
0: Prožili spolu už 52 let jako manželé. Jejich láska je jak z červené knihovny, plná zvratů, překvapení, ale hlavně vroucího milování. Vyražme za nimi společně s Patrikem Rozehnalem.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Zdravím. Miluška a Karel.
5: Ano, ano.
4: Jsme to my, přesně.
5: To my.
3: Tak pro Milušku mám květinu takhle.
5: Ježišmarja, děkuji pěkně.
3: A pro Karla mám něco sladkého, anebo se o to podělíte.
4: Děkuji, moc krát.
5: Děkujeme moc krát, super. A vítáme vás u nás.
4: Vítám. Můžu vám říkat Patriku?
3: Můžete.
4: Jo.
3: Já vám budu říkat Karle a vám Miluško.
5: Dobře, děkujeme.
4: Já děkuji.
5: Já mám trému jako blázen, to si neumíte představit.
3: Z čeho teď budete vyprávět o tom, co jste prožili?
5: Jo, prožili a prožíváme teď tuplovaný prožití teďko.
4: Prostě nádhera, jo.
0: Jejich láska se začala rodit v srpnu roku 1971. Karel se vrátil z dvouroční povinné vojenské služby a potkal svoji sestřenici, která ho pozvala domů na kávu.
1: Stejné pozvání dostala i mladá Miluška, která se s Karlovou sestřenicí kamarádila. Došlo k osudovému setkání.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A první pohled mi padla do oka, jo, že to byla prostě, jsem říkal, to je ta pravá, ta musí být moje. Byla nervózní taková, jo. Ale nějak jsme se prostě dali trošku do řeči a tak jsem ji pozval potom na rande, jak se říká, že jo. Chodili jsme na procházky hlavně, jo. Pořád se drželi za ručičku, aby mi neutekla. Byly to hezké chvilky, které jsme prostě prožívali a měli jsme se rádi. Chodili jsme spolu za ručičku.
3: První pusa, kdy přišla?
4: No, ta přišla, to bylo hned po týdnu asi, co jsme se poznali vlastně u té sestřenice.
5: No, bylo to takový nesmělý, protože říkám, tak známost byla krátká v podstatě, že jo. Tak člověk se trošičku zdráhal, protože já jsem těch vztahů moc neměla, měla před ním vlastně jeden vztah akorát. Takže to bylo takový prostě vzláštní, no, takže to byla taková letmá pusa víceméně, nebylo to takový otevřenější a takový to opravdu zamilování, no, zamilovaná pusa, no. Takže to chvilku trvalo, než jsem se do toho dostala.
4: No, bylo to hezký, ale já jsem říkal, musím to zkusit, zkusil, bylo to hezký.
3: Nějaká první pozornost, dárek nebo něco, co demonstrovalo to, že Karel vás usiluje, bylo něco takového?
5: No většinou to byla nějaká kytička, taková menší, jako jo. Jenomže to bylo na podzim, takže těch kytiček už moc nebylo, že jo. Ale jako vždycky nějaká pozornost malá to byla, teda to musím říct, ano, no.
4: Šli jsme i dokonce do divadla, mě byl tady zrovna leckář zpívat, tak jsme šli do toho divadla, říkám, pozvuji, uvidíme. Tam samozřejmě už jsem chytal ruku, jo, vedle sebe.
5: A tak muž vždycky po mně šmátrala rukama, já pryč, ruce pryč, prostě jako jo.
4: No, a bylo to. Bylo to, vlastně to bylo koncem září a v listopadu vlastně jsme se brali, 20. listopadu.
3: Vy jste to vzali takhle hopem, Miluško?
5: Ano, takhle hopem. Ale říkala jsem si, no mám nebo nemám, protože manžel mě pak požádal o ruku, že jo, no. A já jsem tak trošku váhala, protože jsem si říkala, neznám ho, že jo, když se známe krátce, z toho nemůže být nic dobrýho, jako jo. A teď kolegyně v práci do mě hučeli, ty jsi hloupá, proč si ho chceš vzít hnedka, jo. Neznáš ho, kdo ví, co to je záč, jako jo. A tak mě nasadili takového brouka do hlavy, že mě to prostě vrtalo furt hlavou, já jsem prostě nemyslela na nic jiného, než na to. No a manžel pak zanedlouho přinesl teda svatební oznámení, že jo. A když jsem to teda viděla, tak jsem se rozplakala a říkala jsem, nezlob se, asi tě nevezmu. já tě nechci prostě.
3: Karle, jaké to bylo, když vám Miluška řekla, ne, nevezmu?
4: No, byl jsem z toho celý zdrcený. Prostě jsem, nespal jsem, prostě říkám, to ne, to není možný, že mě nechce. Musím to nějak udělat, aby mě chtěla. Tak jsem se snažil prostě jí přemlouvat, říkám, vem si mě. A...
3: Přemýšlel jste, proč odmítla na začátku Miluška?
4: To nevím. Prostě... Řekla, ne, já se tě nevemu, já teď mám vytištěný ty svatební oznámení, říkám, no tě hezky tady. Ale říkám, budu bojovat a vybojuji, bude moje.
3: Bylo chlapovi třeba v takovém stavu i do breku?
4: No řeknu vám, že bylo. Bylo. Já jsem docela i takový lítostivý, jo, že citlivý na tohleto a docela mě to jako i mrzelo, když mi to řekla, jo, že jsem z toho i nespal a byl jsem prostě takovej mimo. Řeknu, ale přežil jsem to a bylo to.
3: Přemýšlel jste i nějakou taktiku zahrnutý květinami, víc projevy lásky, někam jí zvát, anebo prostě nechat to uzrát chvíli?
4: No, já bych to, já jsem říkal, že buď to to bude, jak se říká tedy, ale jaký nějaký dary a tohle na to člověk neměl tenkrát v té době. To byla doba, prostě my jsme byli, dá se říct, takový chudý rodině. Já jsem z 10 dětí, jo, takže tam peněz nebylo na zbyt nikdy. Co jsem si prostě neviděl mýma rukama, tak se neměli. Jo. Takže nějaký dary, ale prostě se mi říká, že jí mám rád, že jí miluju a tohle to všechno. Takže snad to pochopila a zůstalo to takhle.
3: Když se zamyslíte, Miluško, se to tak ve vás zlomilo, že jste sama pro sebe si řekla, ale jo, risknu to. Co bylo tím zlomem, nebo kdy to nastalo, jestli si i ten okamžik třeba pamatujete, kde to bylo, kdo vám k tomu pomohl, nebo jaké rozhodnutí?
5: No, tak mě k tomu taky nikdo nepomohl, ale prostě já jsem potom vlastně taky, jako byla z toho špatná, že jsem ho vlastně odmítla. A tak jsem si potom říkala, no tak... Zkusím, ale nebylo to hned, určitě to nebylo druhý den, jako to vím, že prostě to chviličku trvalo. Nehledě na to, jak jsem říkala, že do mě hučeli kolegyně a všichni ostatní, tak jsem si říkala, hele, to je moje rozhodnutí konec konců, jo. Tak si zatím budu stát a jdu do toho. No, nehledě na to, že měsíc přede mnou se vlastně vdávala sestra, takže když jsme to pak jeli oznámit teda rodičům, ty bydleli ve Velvarech, tak tam byla sestra, její ten manžel nynější, že jo, ten do manžela taky učel, jo, prostě co blázníš, co, jak to s ní myslíš a tohle to kde si, co si, takovýhle řeči, no, mamka z toho byla taky teda vykulená doslova, říkala, no, jestli chcete, tak prostě ta svatba bude, no, a byla.
3: Jaké to bylo v rodině mít takhle dvě svatby za sebou?
5: No bylo to asi hrozný, protože mamka z toho byla nešťastná, protože se všechno vlastně investovalo do první svatby sestry, že jo? Takže na nás bohužel už toho tolik nezbylo. No, skoro nic, no. Svatbu jsme měli sice hezkou, to jako máme na ní hezký vzpomínky, ale nebylo to takový prostě, jako to bylo třeba u té sestry, že jo? No.
3: Jaký byl ten svatební den Milušky a Karla Celichových, to se dozvíme za malou chvíli.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě.
1: Až se v bílém půjdu vnát.
2: Já ti přeju zase blaďba, ty jo máš, co ti koupí kilo ryb a dvídek na plát.
1: Až se v bílém půjdu vnát.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou provždy rád.
1: Až se v bílém půjdu.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska.
6: Na začátku jejich vztahu byly ženské pochybnosti a mužské slzy. Možná za to mohl strach z neznáma, nebo opatrnost, kterou si oba nesli z dětství. Ale jak už víme, svatba nakonec byla.
5: Jakoby si vzali k srdci slova Johna Lennona. Láska je květina, kterou musíte nechat růst. Sezdali se v Teplicích 20. listopadu 1971.
4: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
7: Vzpomínám si ten den, jako že jsem šel ráno pro kytku, kterou jsem měl objednanou tady dole u Červeného kostela. A mrzlo ještě, už začalo mrznout trochu.
8: Miluško, jak začínal ten váš svatební den? Karel šel pro kytici, co vy? Vy jste se šlechtila?
9: Tak já jsem se šlechtila, ale protože jsem taky na šaty neměla, že jo. Takže jsem vlastně zdědila svatební šaty po sestře, která se teda vdávala v tom říjnu. Takže jsem měla vlastně její svatební šaty, takže taky nějaký velký zázrak to nebyl.
8: Byla jste před tím obřadem nervózní?
9: Hrozně. Hrozně. Klepala jsem se jak osika. Ruce se mě potily, prostě kytka se mi klepala v ruce, takže fakt ta nervozita teda byla, ale záhy to pak zmizelo v pohodě už jako jo. No.
8: Závoj byl?
9: No, byl, byl.
8: Šel dobře zvednout?
7: Šel dobře zvednout závoj, pusinka proběhla hezky, dlouze, bylo to nádhera.
8: Tak vy už jste to trochu trénovali předem, ne?
9: Ne, absolutně ne, to bylo jenom tak letmo vždycky, to nebylo zas až tak, no, to vzniklo až po té svatbě, potom úplně všechno a na té svatbě hlavně teda, no.
8: Co se dělo na svatbě?
9: No ty polibky, no, to byl jeden za druhým pak a to už potom byla vášeň, no. Tak to už bylo úplně o něčem jiným.
8: Mužka se usmívá až skoro červená úplně.
9: No, bude se červená, co to, no. No dobrý, tak můžeme.
7: No hostinu jsme měli nahoře tady v Dubí, v nějaké restauraci, to byla taková restaurace, kde bylo teď, co, prostě to, museli jsme to udělat tam, kde to bylo takový nejlacinější, že jo, peníze nás by nebyly. Že jsem si musel na té svatbě dopůjčit, dá se říct, jo, když to nerad říkám, ale svatba proběhla, dá se klidu všechno, nikdo se tam nepopral, manželku mi unesli, ale já jsem ji vystopoval. Koho milujete, toho najdete všude.
8: Kdy skončilo to svatební veselí? Jak dlouho do noci jste juchali?
9: No, tenkrát v těch restauracích, co jsme měli, většinou se zavíralo v 10 hodin, maximálně v 11 teda. Takže jsme tam teda byli do konce toho všeho a pak jsme vlastně svatební noc měli u manželovo bratra nahoře tady na sídlišti na Šanově. No a tam proběhla i naše svatební noc.
8: Kdo o ní promluví?
7: Tak svatební noc byla vášnivá, dá se říct, jo? Proto říkám, musím to rychle využít všechno a takhle. Ale bylo to hezky. Proběhlo to v klidu, všechno, paráda. Jsem byl spokojený. Jo? A jináč pak to pokračovalo dál a dál až do dneška. Máme rádi.
9: Jo, je to fakt, no, máme se rádi, co nám chybí, jsme spokojení, vidíte, jak jsme tady prostě, jak žijeme, Takže jako je to všechno v pohodě, ale je to všechno naše práce, našima rukama, jako jo. Nic jsme pomalu nedostali.
8: Byl to těžký začátek? Byli jste na to sami?
9: Každopádně to bylo těžký, no. Ale o tom bych nechtěla mluvit, já jsem to dětství fakt neměla lehký, to bylo prostě hrozně složitý.
8: Ale je to podhoubí toho možná, na čem jste pak stavěli svůj vztah?
9: Tak to musím říct asi takhle. Můj biologický tatínek měl manželku, že jo, no. A oni byli takový jako víceméně jako statkáři. A moje biologická maminka prostě u nich sloužila. A tatínek prostě se zřejmě zamiloval do toho, co tam pracovala teda. No a z toho jsem vznikla já. Ale protože jeho žena prostě nemohla mít děti, tak jsem v podstatě vyrůstala u nich. A do 15 let prostě jsem jí brala jako matku. A do 15 let jsem o mojí biologické matce nevěděla. Až když jsem dostala občanský průkaz a v něm v podstatě bylo, že teda moje biologická matka je úplně někdo jiný. No, ale tak jsme to pak nějak dali dohromady, jo. Takže jsme se poznali pak jako blíže. No, v podstatě vlastně už byla sestra na světě taky, protože my jsme o rok jenom. Takže jsme se začali navštěvovat, já jsem tam pak jezdila. A u té nebiologické maminky, prostě když tatínek zemřel, tak jsem měla doslova očistec. To si neumíte představit, jo. Já jsem zakončila základní školu. Udělala jsem zkoušky na ekonomku. Jenomže ona mě to prostě zatrhla, že do žádné ekonomky nepůjdu, že potřebuju peníze a že musím jít pracovat. Já jsem byla jako tintítko hubená a musela jsem, to mě dotáhla za ruku přes jejího známého do mlékárny Teplický tady. Tam jsem tahala ty těžký konve, měla cisterny. Když byla vejplata, už stála před branou toho té mlékárny, sebrala mi všechny peníze a dostávala jsem 3 koruny na svačinu v té době. 3 koruny. Takže to byla katastrofa. Já jsem neměla co na sebe. Ty ženský, co tam se mnou pracovali, tak mi po jejich dětech nosili oblíkání. Takže já na to mám hrozný vzpomínky. Já jsem z toho byla pak úplně nešťastná. Ale říkám, dokavať žil tatínek, tak to bylo všechno jakž takž v pohodě, protože on nedopustil, aby mě bylo ubližováno. On mě fakt miloval a já jsem milovala jeho. Ale jakmile zemřel, a to vidím jako dneska, ještě on měl těžký astma. Takže skončil v léčebně tady za Teplicema v Křemíži, v ústavu. Takže já jsem za ním jezdívala, vždycky jsem si doslova vyžebrala peníze na autobus, abych se za ním dostala. A když jsem tam přijela, už byl před smrtí, tak to slyším ty slova jako ještě dneska. Miluško, prosím tě, už za mnou nejezdi, to je můj konec. To si neumíte představit, jak mě to sebralo.

0: Takže já jsem prostě ten život prožila hrozně ošklivej, teda musím říct. A potom, až teda to mě bylo asi 17, si mě k sobě vzala biologická máma, protože si mě snažila za ty roky všechno vynahradit, že jo? Takže to bylo všechno v pohodě. Jenomže ona mě potom nějak vypátrala, ta matka nebiologická, a napsala dopis a prosila mě, ať se vrátím zpátky, že se změní a že bude jiná. Já jsem strašně mírumilovný člověk, já nemám ráda nesváry, nemám ráda hádky, nic takového. Takže jsem nakonec teda zase vzala kufr a vrátila jsem se sem do Teplic. No. Nebylo to o nic lepší, v té době jsem pak poznala vlastně manžela, že jo? Takže jsme bydleli u nich. Jenomže to nešlo, oni nám dělali různý naschvály, prostě tragédie, no hrůza. To. Manžel si požádal o bydlení, takže jsme dostali starý byt, tady byla kdysi taková stará zástavba 1-1. Když jsme tam přišli, to byla šupna na uhlí, to si neumíte představit, jak to vypadalo. Takže manžel to celý zrenovoval, jo, dal to dokupy, udělali jsme z toho krásný byt, suchý záchod jsme měli na dvoře. V létě, když bylo hezky, jsme se koupali v prádelně. A jinak jsme se měli normálně klasika doma ve vaničce, jinak to nešlo. Ale mám na ty roky, bydleli jsme tam 5 let, vlastně jsme už pak měli prvního syna, že jo. 5 let jsme tam bydleli, já na to mám neuvěřitelně krásné vzpomínky. To byl prostě byt a bylo to naše, že jo, konečně, no.
1: Pro vás, Miloško, ale po té svatbě nakonec zjistit, že máte vedle sebe takového muže, který je ctižádostivý, ochotný pracovat, udělat pro vás první a poslední, vydobít vám nový domov, kde budete v klidu, budete mít tam své zázemí a navíc pojištěno tím, že ten jeho zájem byl tak velký, že o vás tolik stál, že se to vyplatí po jeho boku být. To musel být takový jako životní dárek a splacení všech těch negativ, které do té doby vás v životě potkaly, ne?
0: Ano, jak říkáte. Protože muž je strašně hodnej, šikovnej, teda udělá první, poslední prostě, jak v práci, vánoční cukroví peče, vánočku peče, když potřebuju, tak i uvaří prostě, naprostá pohoda. Prostě to opravdu bylo splacení, protože jsem si říkala, já už si ani neumím představit někoho jinýho pak vedle sebe, jo. Protože on opravdu udělal první, poslední, jako jo, pro nás. A vůbec celkově i dodnes pro naši celou rodinu.
1: Jak byste během prvních let svého soužití tu vaší lásku popsali? Jaké přívlastky byste jí dali, co tehdy pro ní bylo typické, důležité, co jí vystihovalo?
0: Jo. No co, že jsme se měli rádi, že jsme se milovali v podstatě, že jo? To byl ten největší dar, který nás mohl potkat, jako podle mě.
2: No, je to pravda, protože nic jiného si nedovedu představit bez ní. Každou chvilku jsme byli spolu, seděli jsme, povídali si všechno, tak jak to má být.
3: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si. Viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zlatá láska.
1: Miluše a Karel Cilichovi prožívají nádhernou lásku. Jsou spolu už více než půl století. Všechno ve svém životě si museli vybojovat sami.
2: O to víc si váží každé maličkosti. Pěkného dne a vztahu, který rozkvetl jak jarní louka.
1: Chtěli bychom je potěšit, udělat jim radost. Proto jsme Patrikovi přibalili na cestu k ním i velký automatický kávovar a moderní přenosné DAP rádio.
2: Do této chvíle nemají o ničem tušení. Patrik jim naše dárky vybalil v kuchyni a teď je k ním vezme.
3: Je, to si děláte srandu, ne?
4: Ne, je to kávovar.
3: Je to káva, to vidím, no to je bomba. Tak to je teda bomba.
5: To jste nás dostali,
3: to jste nás dostali, ano, to je neuvěřitelný. Patrik, já vám musím dát pusu. Děkuju.
5: Já poblahu k tomu, díky.
4: Já vám blahu za ten život.
3: Jo, super, díky. Děkujeme moc. Lásky. No to nemá chybu. Nádhera.
4: Je to i s kávou.
3: Já to vidím.
4: Zrnkovou.
3: Zrnkovou dokonce. Tak, teda, to.
5: Máme radost, velkou radost.
3: Velkou radost. Děkujeme Carmen Majerový i Kostkovi, Petrovi a vám taky. Moc, jo, moc. Hezky.
4: Pijete kafe.
3: Pijeme. Já jsem vám ho chtěla uvařit.
4: Teď můžem.
3: Jo.
5: Tak máme.
3: Dáte si kafe?
4: No musíme to vyzkoušet.
3: No musíme to vyzkoušet.
4: Ale pozor, je tam ještě jeden. On je taky hodnotný, ale je trochu menší ten dárek.
5: Rádio.
4: Digitální.
5: Digitální.
3: To je snad zlej sen.
4: Nezlej, ne.
3: Ne, dobrý. Super sen.
5: Transistorové rádio. Teď.
4: Tohle je přenosné, nabijete ho a vydrží vám a můžete na zahrádce pouštět a poslouchat váš oblíbený Český rozhlas.
5: Jo, tam posloucháme určitě tam. To je pořád jenom tam sever.
3: To je bomba, já jsem v němém úžasu z toho, super.
4: Slyšíte to, Petře a Carmen, jakou mají radost, my máme i za vás.
3: Neuvěřitelnou radost, neuvěřitelnou.
5: Moc krát děkujeme.
2: My jsme nadšeni s vámi. Užívejte si s oběma přístroji pohodové chvíle.
1: Život Milušku a Karla Cilichovi nešetřil. Připravil jim jednu velkou zkoušku vztahu. Díky ní dnes vědí, že láska pomůže, hojí, léčí, navozuje mír a otevírá nové naděje.
2: Ale začněme časem po svatbě. Kdy nastaly nádherné roky a na svět přišli potomci, které čekalo šťastnější dětství, než měl Karel s Miluškou.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: První syn se narodil teda. My jsme bydleli vlastně v tom malinkém bytě. A první syn se narodil 17. prosince 72. A na Štědrý den jsem přišla domů z porodnice. Takže to byl takový dárek pro manžela, teda, jo, že byl naklizeno, na stromeček udělaný, všechno připraveno. Prostě. Takže mě přivezla sanitka se řvoucím Radkem.
4: Dali jste si ho pod stromeček?
3: Dali jsme si ho pod stromeček, ano, dali.
5: Ale když jsem ho přivezl domů, byl jsem šťastný. Jo, že na ty prostě jsem všechno obstaral, udělal v tom bytě. Postýlku jsem půjčil, protože na ní jsme neměli, že, tak jsem si ji půjčoval. No, ale přišla domů na Štědrý den přímo a byli jsme šťastní, že máme dárek.
4: Co se odehraje v srdci novopečeného táty, mámy, když přijde jejich první dítě domů?
5: Pro mě to byl zážitek, jako celoživotní zážitek, dá se říct, jo, ten náš kluk. Bylo to hezký.
4: Viděl jste se v něm?
5: Jo, viděl jsem se v něm.
4: Miluško, co pro vás jako mámu? Co to bylo najednou mít svoje dítě?
3: Tak já jsem byla šťastná jak blecha, i když ten porod trval hrozně dlouho teda, ale pak když se narodil, tak jsem byla prostě šťastná jak blecha. No, tak byl to první, že prvorozený synáček, takže to byl takový hezký dárek, no, pro nás. Hm.
4: Byl plánovaný?
3: Byl. A vyšlo to hned.
5: Až po svatbě.
3: Samozřejmě, no. Pak jsem teda otěhotněla znovu a narodil se nám druhý syn Martin. Jenomže bohužel tohle se nám nepovedlo, nebo našemu Martinkovi ne. Narodil se a od samého narození měl hrozný zdravotní problémy. Neustále už jako miminko, už snad hned po porodu byl, strávil v nemocnici. A to bylo snad každý měsíc ve špitálu v nemocnici. A po každý jiný chorobopis prostě. Takže jsem si tenkrát řekla, že už musím něco udělat jinýho, tak jsem si nechala ofotit ty chorobopisy a poslala jsem to do Prahy, do Thomayerovy nemocnice. Tam nám odepsali, že teda máme Milio, našeho chlapečka, přivést. A tam teda zjistili, že má nevyvinutý ledviny a v celém tělíčku, že má zúžený a rozšířený cévy. Takže podstoupil takovou menší operaci, nějakou jako operativní zákrok. Vypadalo to, že to bude dobrý, dostal teda spoustu léků, takže jsme dávali léky, když teda přišli domů, že jo, jsme ho přivezli. Jenomže jednoho krásného večera mi tady v pokojíčku plakal, že ho bolí strašně hlava. Začal nám padat domdlob, tak jsme volali záchranku. Druhý den jsme měli jet do Ústí na kontrolu, takže nás okamžitě převezli teda tam. Tam ho nasadili na přístroje, že jo. Když jsme tam pak druhý den volali, tak řekli, že je to beznadějný, že prostě odešel, že už dejchá jenom přístroje a že ho budou muset odpojit. Takže to bylo pro nás neuvěřitelný. No to bylo hrozný, to si nikdo neumí představit. Takže mu byly vlastně necelý 4 roky, když nám teda zemřelo.

0: jako oni říkali, buď to se rozhodněte, že ho máme odpojit, anebo nechat ještě na těch přístrojích. Ale pak jsme se dohodli s Miluškou, že necháme odpojit. Ale to byl... To byla rána. To byla rána pro nás prostě, jo. Museli jsme dále, protože nechtěli jsme, aby trpěl pořád, jo. Tak jsme nechali odpojit a bylo to v pořádku potom, když jsme říkali, necháme to, uvidíme. Ale dobrý.
1: Byli jste tam s ním?
2: Byli jsme tam s ním, když ho odpojovali. To prostě, to je nepopsatelný, no, nepopsatelný. Ale v podstatě byl mrtvý, že jo, jenom ty přístroje prostě fungovaly, jenom nic nefungovalo. No, takže v podstatě on dostal jako mozkovou příhodu, jako u dospělého člověka přišla mozková příhoda, krvácení do mozku, no. A tím to prostě vzniklo, no.
1: Máte v paměti, kdy jste spolu tak jako mluvili naposledy, co jste si stačili ještě třeba říct, jako máma se synem nebo tak?
2: No, to byla ta noc vlastně, kdy se to začalo projevovat, že jo. Takže jsem ho držela v náručí a tak jsme si povídali, Martinku, to bude dobrý, to půjdeme za panem doktorem a bude to všecko v pořádku. Kejval jenom hlavou, on začínal být v té agonii, to prostě takový. Takže to byly tyhle ty moje slova. Já jsem ho držela v náručí a v podstatě mi umíral v náručí. Prostě nepředstavitelný. Kdo to neprožije, tak jako fakt neví, o čem. No,

0: jak se říká, život jde dál. Jo? Museli jsme to překonat všechny tyhle ty strasti a prostě to šlo.
1: Muselo to jít.
2: Co vám dávalo v tu chvíli tu největší sílu? Co vám nejvíc pomohlo?
1: Nejvíc nám pomohlo, protože tady byl starší syn, že jo? A ten byl předškolák. Takže jsme prostě, museli jsme to nějak překousnout a přejít to prostě, dostat z toho kluka, prostě mu to vysvětlit, že jo. No, tak byl taky, říkám, byl z toho taky teda špatný, no, Radek, no. A protože jsme teda nechtěli zůstat, takže nějakou chvilku to trvalo, takže jsme nechtěli zůstat jenom u toho syna, že jo, prvního. Takže jsme se s mužem rozhodli, že to zkusíme teda ještě na potřetí. No, vyšlo nám to teda, ale celý to těhotenství jsem žila ve stresu, ve strachu, aby jsme nezažili to, co jsme zažili předtím. Naštěstí to teda vyšlo, narodil se nám Tomášek, takže to byla velká úleva, že byl zdravý. Stal se z něho samozřejmě mazánek a ještě do dneška je to mazánek, jo, protože člověk to viděl furt takový, aby se něco nepřihodilo, aby byl v pořádku, že jo, tohle to. Dneska je mu 40, ne, že bych ho řadila na první místo, ale pořád je to prostě takový vysněný dítě, se dá říct.
2: Vymodlený.
1: Vymodlený, doslova.
0: Přežili jsme to, šli jsme dál a jsme spolu.
2: Říká se, že čas pomůže, stiší, uzavře rány, nezapomene na ně člověk, ale tak nějak vyléčí. Kolik času bylo potřeba?
1: No, potřeba času bylo hrozně moc, protože a ještě do dneska, kor na Vánoce, když jsme prostě tady pohromadě s mužem teda, sedneme si ke stolu, tak mě tečou slzy. Mě tečou slzy prostě. Takže to prostě okamžitě se mi všechno promítne v hlavě a člověk nezapomene, to nejde zapomenout. A já ty Vánoce prostě odbrečím, odpláču.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Miloše a Karel Cilichovi si svou lásku opečovávají už více než 52 let.
2: Zajímá nás, jak si pamatují některé společné chvíle. Jestli dokáží odhadnout reakce toho druhého dopředu. Jak se znají?
1: Zkusíme to zjistit malým manželským testem. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky každému stranou, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyší oni stejně jako vy až teď.
3: Karle, co jste se oba naučili v manželství? Co by bylo to, co vám manželství dalo?
4: Dalo nám takovou soudržnost k sobě.
5: No štěstí, zdraví, dlouhá léta. Na tu lásku ne, naší.
3: Když máte špatný den, co vám pomůže?
4: Když mám špatný den, jdu na zahrádku.
3: Když má váš muž den pod psa, jak se říká, čím to léčí?
5: Čím to léčí? Pivem, že si dá pivo.
3: Pozoroval jste ji někdy, jak spí?
4: Jo, to pozoruju. Protože to jí chrápe, to někdy občas a dělám pořád jenom to.
3: Co myslíte? Pozoruje vás někdy, když spíte?
5: Určitě. Protože někdy i zachrápnu, teda. Takže no určitě.
3: Dáte se ho ráno. Zase jsi se díval?
5: Jo, zase si mě sledoval, viď? Zase si mě budil.
3: Vaše paní je skvělá kuchařka, přesto je nějaké jídlo, které se jí nedaří, nebo ho nerada dělá?
4: Nerada dělávala koprovku. A najednou jí...
3: Které jídlo nerada děláte?
5: Sladký knedlíky.
3: Proč?
5: Protože já je nejím, já je nesnáším a muž to má rád.
3: Je to jediná věc, kterou má rád?
5: No, to jich je víc, koprovou omáčku například.
3: A přeci jen nejedla byste to kvůli němu?
5: No koprovku ano, tu jsem se naučila a to mě tak zachutnala, že ji můžu i studenou teď.
3: Ulejvá se někdy peníze?
5: Ne, nikdy.
3: Takže kasu držíte vy?
5: Kasa je tady pod mým palcem.
3: Kdo doma drží kasu?
4: Manželka. Miluška drží kasu.
3: Ulejváte si stranou někde?
4: Ne, neulejvám. Nemám proč.
3: Kdo je lepší tanečník?
4: No, já bych řežal.
5: Tančí dobře. No, dobře mu jde tanec.
3: Kdy se nejvíc Miluška vsteká?
4: Když něco nejde.
5: Učil se nejvíc stekám, když mám jít žehlit.
3: Co je na Milušce nejvíc sexy?
4: To je dobrá otázka. Sexy. Já myslím, že všechno. Všechno je sexy na ní.
3: Kterou část vašeho těla si myslíte, že opěvoval?
5: Ježíš Maria. No asi celé tělo, ne. Nejenom jednu věc.
3: Tak něco třeba na vás je nejvíc sexy.
5: No tak to asi byly prsa. No.
3: Karle, jak Miluška líbá?
4: Tak klasicky, že jo. Jako každá možná, nevím. Je dobrá. Líbá dobře, tak je to.
3: Jak si myslíte, že Karel řekl, že líbáte?
5: Já? No asi dobře, ne. Přece by neřekl, že líbám špatně.
3: Když projevujete něžnosti, jak to vypadá?
5: Tak se obejmeme, prostě dáme si pusinku, no.
4: Začně mě hladit třeba, nebo pojď ke mně. Ty mi nedáš ani pusu. Už natahuje a dávat pusu v pusinu. Aby ty voníš. Takže takhle, jinak jako normálně, no. Obejme mě třeba.
1: Mladí si myslí, že láska je milostný žár, touha. Ti starší už vědí, že k lásce patří i další věci. Učme se od těch, kteří získali věkem přehled, moudrost a životní nadhled.
2: Ptejme se zlatých manželů Miluše a Karla Cilichových, jaký je návod na šťastný život. kde hledat duševní klid a jak poznat lásku.
5: Já si myslím, že jsme furt stejný, jako jo. Ale běží to, je to pravda, že říkám vždycky, hned je pondělí, hned už zase víkend. Prostě ten týden uteče jako voda, vždycky říkám, a zase jsme o něco starší. No.
3: A jak ta láska po těch 52 letech vypadá? Jak ji jeden druhému projevuje? Řekněte to nám těm mladším, ať víme, co nás hezkého čeká.
5: No, musíte se mít hodně rádi, jako se máme my rádi s tátou. No, a to je ta láska to prostě. Láska. No.
4: Veliká láska.
5: Veliká láska. Tak tady projdeme, tak se poplácáme, nebo no. Se obejmeme, že jo, i po těch letech, viď?
4: Vlastně, no. Řeknu, maminko, co budeme jo. Dneska papat.
5: Jo, a já, tatínku, nechtěl by si už stávat.
4: Jo, občas člověk něco přinese, nějakou kytičku, jo. Přes zimu, přes leto má na zahrádce, ať si ji vytrhne, jo.
3: Je pozorný jako manžel?
5: Jo, každopádně. To musím říct, že ano.
3: A je pečující jako manželka?
4: Hodně, hodně. Hodně pečuje o mě všechno. I když to tolik nevyžaduju. Ale mám to rád.
3: Bála jste se někdy o Karla?
5: Jo, několikrát. Několikrát, protože muž vlastně podstoupil operaci. No, má problémy trochu se srdíčkem, takže to teda taky byl strach. Takže každopádně.
3: Vy jste se někdy strachoval o Milušku?
4: Určitě. Určitě. Někdy člověka napadne, jo, říkám, jako když jsem byl na ty montáži a řekla, co bude dělat, nebo něco, že bude čistit okna, a říkám, prosím tě, nelez tam. To nejde. Nevíš, co se ti může hodit, jo, přihodit. No tak to jsem měl někdy strach. Člověk může mít strach, i když jdeš přes ulici, že jo. Člověk neví, kdo do vás prinkne.
3: Pro tu spokojenost, krásu a štěstí každého dne v tomhle věku, co je pro vás důležité?
5: No pro nás je důležité v našem věku už hlavně zdraví. A ten kontakt, že se chytneme za ruce, jo. Že jdeme na procházku, že když se takhle tady projdu a po kuchyni, taťka jde kolem mě, takhle mě hezky poplácá vždycky, tak co mamko, co děláš? Jo, takže takhle prostě to vypadá, no.
3: A jak byste tu svou lásku, kterou teď máte, jak byste ji popsali?
5: Jak bysme ji popsali, no. No honem, no, jak bysme ji popsali. No, jsme šťastní, že máme jeden druhýho, že si žijeme ten náš život tak, jak jsme si ho zařídili. No a jinak tak ty běžné záležitosti, které tady spolu trávíme, no.
4: Máme se rádi a

0: jenom to, že jdeme do toho, protože znovu a další roky. Tak.
1: V tom druhém životě, no.
0: Prostě žiju s ní, mám ji rád, miluji ji a tím to pro mě vadne. Nikoho jiného nechci. Jo? Jsem spokojený. Mně se to líbí, život s mojí Miluškou.
2: Pořád ji milujete?
0: Pořád ji miluju, hodně ji miluju. Bez ní bych nebyl tady.
2: Pořád ho milujete?
1: Určitě, každopádně, na 100%. Děkuji mu za to, že vůbec jsme spolu teda, že jsme spolu vydrželi takovejch let teda. Jo, a že se máme stále rádi prostě. A že je ke mně vždycky a byl a je vždycky moc strašně hodný a milej. Za to mu děkuju.
2: Za co byste jí chtěl za těch 52 let ve vašem případě poděkovat?
0: No, chtěl bych jí poděkovat za celý život, že se o mě dobře starala všechno prostě a že jsme spolu vydrželi těch 52 let. A mě to strašně těší na srdci, jo, že prostě jí miluju. Mě jí prostě nikdo už neveme, tam jí zůstane pro mě jenom. A jí mám rád.

0: Miluška a Karel Cilichovi už vědí, že láska má čarovnou až pohádkovou moc. Na začátku Karel vysvobodil Milušku z těžkostí. Otevřel jí náruč a nabídl celý život. My už víme, že to byl od něj rytířský čin a pro ni královská odměna. Když milujete, není čeho se bát.
1: Jak někdo moudrý kdysi řekl, nenajdete lásku. Láska najde vás. Má to něco společného s osudem a tím, co je napsáno ve hvězdách.
0: Mějte na paměti, že vy sami, stejně jako kdokoliv v celém vesmíru, si zasloužíte lásku a náklonnost. Vděčně je přijímejte, radujte se a žijte.
1: Život patří lásce. To už dobře ví Carmen Majerová.
0: A Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: České zásobníky plynu jsou v těchto dnech méně naplněné než loni. Ostravská fakultní nemocnice právě dnes otevřela nové centrum preventivní medicíny a počasí zítra zpočátku ještě zvětšená oblačnost, doznívání srážek, postupně polojasno. Maxima kolem 29 stupňů, na jižní Moravě až kolem 32. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. V českých zásobnících je teď zhruba 1,5 miliardy metrů krychlových zemního plynu. Je to asi o třetinu méně než loni. Ukázala to data Ministerstva průmyslu a obchodu. Kapacita zásobníků je teď naplněná zhruba ze

0: 47%.
1: Obchodníci letos plní zásobníky pomaleji mimo jiné proto, že ceny plynu jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než bývá v létě obvyklé, říká vrchní ředitel sekce energetiky rezortu průmyslu René Neděla.
2: Takže samotné uskladnění nepřináší takový obchodní zisk jako v některých předchozích letech.
1: Plynu ale bude v zásobnicích dál přibývat, potvrzuje to Denisa Řezničková, ředitelka obchodu a dispečinku státní společnosti Gas Storage CZ, která vlastní 6 zásobníků.
3: Kapacita našich zásobníků pro nadcházející zimní sezónu je v současnosti rezervována přibližně na 84%.
1: Plynu bude v Česku podle rezortu průmyslu na topnou sezónu dostatek, podle Asociace nezávislých dodavatelů energií, ale bude pro zákazníky zhruba o 5 až 15% dražší než loni. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Ostravská fakultní nemocnice dnes otevřela nové centrum preventivní medicíny. Lékaři se tam budou starat o lidi, kteří chtějí předcházet vzniku kardiovaskulárních, onkologických a dalších nemocí. Zájemci se mohou přihlásit také do programu zdravého životního stylu a dlouhověkosti, říká vedoucí centra Filip Ječmínek.
4: Vítáme i plně zdravé pacienty, kteří mají zájem o prevenci ještě dřív, než nemoci vůbec nastanou. A dalším skrytým bonusem je možnost vyhnout se i medikamentozní léčbě, to znamená lékům proti těm nejčastějším civilizačním onemocněním, jako je vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, cukrovka.
0: Společnost AŽD začala na Jičínsku testovat první českou vlakotramvaj. Vozidlo by mělo být schopné jezdit na regionálních tratích i do center velkých měst.
5: Původně se jednalo o starou brněnskou tramvaj, kterou technici podle náměstka pro výzkum společnosti AŽD Antonína Diviše přestavili.
6: Primární změna je v bateriovém boxu, to znamená nahrazujeme napájení stračního vedení bateriovým boxem.
5: Společnost dostala povolení, aby mohla vlakotramvaj testovat na zkušební dráze, popisuje generální ředitel firmy Zdeněk Chrdle.
7: Já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdyby příští sezonu turistickou už tady mohla jezdit cestujícími, ale to záleží opravdu, jak ty testy budou.
5: České zákony zatím provoz vlakotramvají neumožňují. Josef Beneda, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalové mistrovství světa má právě teď na programu druhé semifinále. V utkání Anglie-Argentina je odehrán první poločas, stav je zatím nerozhodný 0-0. Vítěz tohoto souboje se v neděli střetne ve finále se Španělskem. Počasí. Večera v noci čekáme zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i skoro jasno a jen výjimečně se vyskytnou přehánky nebo bouřky, postupně od jihozápadu až zataženo, místy déšť, přehánky, ojedinělé bouřky, a to zejména v jižní části republiky. Nejnižší teploty mezi 19 a 13 stupni. Zítra přes den oblačno až polojasno, ráno a dopoledne ještě zataženo, doznívající déšť nebo přehánky, postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky, ojedinělé bouřky a večer budou srážky ubývat. Maxima zítra vysoká 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až kolem 32. Povane slabý, proměnlivý vítr.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Zdržení čekejte na dálnici D11 nedaleko Prahy. U exitu 8 je nové omezení. Na Prahu i Hradec Králové je zavřený levý pruh. Úseky jsou dlouhé zhruba 300 metrů. Kolony se zatím netvoří. Projíždějte ale velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
8: Divadlo pro vaše uši.
9: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak uznávám, to oblečení, které jsem si vybral pro dnešní divadlo, není příliš společenské, ale za to viditelně praktické, protože nás čeká kavárna, ale nad řekou, takže chajda nebo stan, ohniště, modřínovej les a taky čaj s trochou jehličí.

0: Kavárna nad řekou vznikla v rozhlase někdy v 60. letech a byla to další příležitost, jak posluchačům nabídnout povídky třeba o víkendu k poslechu na chalupě nebo na chatě, protože tenkrát ještě s jediným televizním programem byl rozhlas asi tím nejvěrnějším společníkem při společných setkáních s kamarády. Takže ještě jednou, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Promiňte, přátelé, že jsem oblečen jen v teplákách. V kavárně nad řekou je to obvyklý ranní společenský úbor. Leč jdu-li vás pozvat na večerní posezení u táborového ohně, snad přece jen bych měl... Promiňte tedy ještě jednou. Posaďte se, prosím. Dovoluji si zvláště upozornit, že v kavárně nad řekou je nový typ křesel s vůní mateří doušky. Upozorňuji dále, že jedině v kavárně nad řekou je krb bez jediné cihly. Jedině v kavárně nad řekou na stropě padají hvězdy a podává se lesní káva s jehličím. Jedině v kavárně nad řekou se cigareta oklepává pouze na koberec. Račte tedy vstoupit. Nebude vás obtěžovat pohled na načesané slečny a grenadínu s brčkem. V kavárně nad řekou nevadí šmouha na tváři a pommes frites à la kavárna nad řekou se jedí vždy jen rukou. Prosím, posaďte se, oheň už se rozhořel a večer v kavárně nad řekou začíná. Přisedněte tedy, pro každého ohně dost. A chcete-li pak šálek kávy, i ten se najde. Prosím? Ale ne, v kavárně nad řekou se platí úsměvem, písničkou, příběhem. Povíte nám něco?
2: Jsem motorista. A tak jako všechny motoristy, i mne pronásleduje v létě nepokoj a honí mě z místa na místo, z vesnice do vesnice, z města do města. Mám už svou techniku. Přijedu do města, zaparkuju auto, dojednám nocleh, prohlédnu muzeum, navštívím domy, kde přenocoval Jan Lucemburský nebo Karel IV., abych získal vzdělání, vyslechnu historii o paně zazděné do základů budovy, u cedule malé popovičky 3 kilometry vyfotografuju manželku, abych mohl dokumentovat, že jsem tu byl, a zapíchnout doma do mapy nalepené na hobře další špendlík s červenou hlavičkou. Nakonec navštívím místní hladomornu, aby mi v místní restauraci chutnala večeře. Jinak jsem člověk po většině klidný. Pokuty za nepřiměřenou rychlost platím bez odmlouvání, alkohol nerad, stopaře nevozím a sekretářku jsem si už dávno vzal. Motorismus má však pro mne četná překvapení. Jako tuhle. Přijedu do města, rozhlédnu se, chci zaparkovat. Místo v hotelu jsem měl zamluvené a mohl jsem tedy stihnout ještě jednu hladomornu a dva kostely s gotickou řezbou. Vhodný parkovací prostor jsem našel brzy. Zdobila jej však zánovní cedule s nápisem Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. Platit poplatek za hlídání do 18 hodin a pak nechat automobil bez dozoru jsem považoval, promiňte, za nesmysl. Rozděl jsem se tedy do dalších ulic. Pochodil jsem však stejně. Buď v nich byl zákaz stání, nebo parkoviště hlídané stejně jako předešlé. Ani z občanů mi nikdo neporadil, až jakýsi stařík v roztřepené čepici mi řekl, abych si zajel do Kovářské uličky, kde prý za A není hlídané parkoviště a za B ani zákaz parkování. Zajel jsem tedy do Kovářské uličky a zaparkoval. Pak mi to nedalo a zašel jsem na místní úřad. Co je to za pořádek, řekl jsem referentovi, když pořádný automobilista může ve vašem městě parkovat jen v Kovářské uličce. Referent mě vyslechl, udělal si několik nečitelných poznámek plnicím perem značky Pionýr, potřásl mi rukou a ujistil mne, že není byrokrat. A nebyl. Druhý den se v Kovářské uličce objevil nápis Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. A ani stařík v roztřepené čepici už by mi nemohl poradit. Je totiž v Kovářské uličce hlídačem.

0: toužil jsem po paroží, tedy jelením samozřejmě. Když se blížilo září, nebylo se mnou v kanceláři už vůbec k vydržení. Po kradmu, už posté, hltal jsem knihu Karpatský jelen a jeho rod. Plížil jsem se a přiskakoval po chodbách a na jedné poradě o komplexním rozboru jsem se tak hluboce zasnil, že jsem úplně bezděčně zatroubil jak statný dvanácterák. Soudruh vedoucí to považoval za osobní urážku, ale vysvětlujte mu duševní polohy myslivecké vášně. A pak to přišlo. Byl den svatého Václava, k večeru jsem dorazil k určené hájovně. Zabouchal jsem na vrata, nechal se očuchat strakatým ohařem a pěl chválu nad buchtami paní lesní. A netrpělivě jsem očekával hajného. Říkal, že jde jelena obeznat, aby byl úplně jistý, a že si máte chvilku odpočinout a posilnit se, ale nějak nejde, pravila paní hajná a nakropila si prádlo. Když začala žehlit, venku už se stmívalo. A to on to dneska bere, jak se patří, říkala. A když zahlídla, že tluču špačky, dodala. Tak už jsem vám odeslala, musíte se na to slavné ráno vyspat. Ještě za tmy vás zbudíme. Spal jsem neklidně. Ve snu jsem pronásledoval silného, korunovaného šestnácteráka a když už jsem ho měl nadostřel, zjistím, že nemám kulovnici. Spotil jsem se. A to už hajný stál ve dveřích.
1: Tak, mladej, jde se na to. Pomalu se rozednívá a jeleni troubě jak na pouti.
0: Byla ještě tma a chladno. Hajný byl zachumlaný do vlněné šály a pára mu šla od úst, když říkal:
1: Musíme jít zvolna, jen žádný zbrklosti a držte se za mnou. Slyšíte, jak na kopcích troubějí? Pánečku, tam jich je.
0: Zaposlouchal jsem se do nejkrásnějšího koncertu, jaký vůbec v přírodě je. V kopcích to hučelo a odráželo se v hlubokých údolích. Sotva zmlkl jeden, ozvali se z druhé strany zuřivě jeden, dva, tři najednou. Rozbušilo se mi srdce obrovským dobrodružstvím.
1: Tak jdem a hezky šoulat, žádný běžecký závody, připomínal hajný a rozkolíbal se přede mnou.
0: Sestupovali jsme do doliny. Trochu jsem zneklidnil. Nad námi troubí jeleni a my se od nich vzdalujeme. Tiše jsem zašeptal, nepůjdeme za nimi?
1: Co? Zahučel hajný. Do kopce?
0: Zastavil se a prohlížel si mě podezřívavě.
1: Člověče, mě už slábne dech a nohy sotva vláčím. Až vám bude tolik jako mě, tak se do těch kopců taky moc nepoženete. Já mám mladíku v obou nohách revma jako hrom a v ramenou, ha, to byste bolestí kňučel jako kočka v železech. Jdem, tady se to hezky šlape.
0: Pokrčil jsem rameny, ohlížel jsem se k vrchům, které rudly vycházejícím sluncem. Jelení troubení zesílilo až do rozvášněné zuřivosti. Hajný se zastavil.
1: Víte, co ty moje starý kolena už zmohly? A rozedma plic, milý pane, ty vršky tady už mi dali do těla.
0: Hlučně si vyčistil nos a křičel.
1: Já bych vám přál těch 30 roků, co jsem tady na hájovně. Kolena mám skřivený jak stará borovice a prsty tuhý jak houžvé.
0: Nešťastně jsem se rozhlížel po dolině. Polekaný kos vyletěl vysoko na smrk a zoufale vřískal na poplach.
1: A už dostávám závratě, hulákal hajný. To jdu jako nic. Najednou se to se mnou zamotá, jako když na mě duchnu hodí. V očích se mi zatmí, ještě že mám tuhle sukovici. Tak jdem.
0: Zkousal jsem rty a ostražitě se rozhlížel. A hajný si toho všiml.
1: A tady nic není. Zbytečně se namáháte. Tohle je dolina, kde ani pes neštěkne.
0: Zastavil se a nacpal si fajfku.
1: Jo, když tu ještě byla mlazina, tak to se táhla zvěř k potoku. Ale v tomhle stojáku, co by teď tady dělala?
0: Opatrně jsem podotkl, že snad nahoře, v kopcích, mával rukou.
1: Jo, tam je zvěře, radost pohledět. To, když chce člověk kácet dříví, aby rozháněl nejdřív jeleny. To jo, ale les tam nahoru, na to bych musel mít nohy.
0: Obezřetně jsem ucedil, že jsem myslel, jako, že jsem přijel jaksi, že prostě jsem tady na jelena. Zabafal zamyšleně z dýmky.
1: No jo, nahoře jsou. Ale víte, já mám žíly v lejtkách ohromný jak palce. To je všechno strhaný z těch vrchů.
0: Tak už jsem mlčel. Došli jsme k posedu. Podíval se po žebříku vzhůru a zavelel.
1: Tak, nahoru. Tady si střelíte. Povylezte a táhněte mě. Jo, to víte, bejvaly doby, kdy jsem vyběhl po žebříku jak křepelka, ale v poslední době mám něco se žaludkem nebo co.
0: Vlekl jsem ho od příčky k příčce. Vzdychal a naříkal nad tou strašnou výškou. Konečně jsme dosedli na sedátko. Připravil jsem si kulovnici a rozhlédl se po pasece. Hajný se zachroumil do kabátu, přitáhl šálu kolem krku a vyklepal fajfku.
1: Trošku si zdřimnu. Musíte pozorovat sám. Já se dolů podívat nesmím, zatočila by se mi hlava.
0: Byl jsem rozechvěn očekáváním a šeptal jsem, a jakého mám střelit? Podíval se na mě a škublo mu to v koucích.
1: Sem jelen nepřijde, ručím vám za to. V posledních 20 letech tu nebyl.
2: Ale dávejte pozor, někdy sem zajde taková stará laň, tak tu střelte, víte, moje hrozně ráda játra.
3: A dívejte se taky k pravý stěně modřínu. Tady se ráda toulává sousedovic kočka, ty to nedarujte, je to mrcha zlodějská.
0: V tom okamžiku usnul. V kopcích troubili jeleni a slunce vyšlo jako krvavá koule. V údolí se rozprostřela stříbrná mlha. Bylo nádherné, svěží ráno. Hajný pochrupoval a lesnická čapka mu pravidelně nadskakovala. Svatý Huberte, za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou. Nestřelil jsem toho dne ani sousedovic kočku mrchu zlodějskou. Na zítří ráno jsme vytáhli znovu. Hajný běžel se mnou do kopců rychleji než křepelka. A když jsem složil svůj první kus nepravidelného desateráka, poblahopřál mi a s úsměvem podal zálomek. Posunul čepici do čela, přihmouřil jedno oko a povídá:
1: Nezlobíte se na mě za ten včerejšek? Víte, na Václava radši nikdy na jeleny nejezděte. Já jsem totiž taky Václav, no a ten večer před svátkem jsme přece museli v hospodě trošku obeznávat, ne?

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Kavárna nad řekou, kde se vyprávějí příběhy ze života, je sice pravda jenom rozhlasovým archivním pořadem, ale myslím, že dodnes v ní zůstala taková jakási zvláštní atmosféra pospolitosti, jako bychom se skutečně potkali na blízko a na dotek ruky. A co na tom, že autoři povídek v naší kavárně nejsou proslavenými spisovateli? Skoro se mi zdá, že se spíš sešli v jedné rozhlasové redakci a jakoby si tam aspoň na chvíli ten symbolický oheň kamarádství taky zapálili. A vůbec neměli bychom přiložit? Co říkáte?
2: Oheň už hoří, nebe rozsvicuje lampičky a kavárna nad řekou už otvírá. Pojď, každý host je stejně vítán. Přisedni, z kotlíků už voní čaj s jehličím a popelem. Chvíli se bude mluvit o počasí, chvíli o cestách prašných, ale pak se určitě najde někdo, kdo řekne, pojďte si něco povídat. A všichni sáhnou někam do vzpomínek. Někdo si odkašle a s trochou trémy začne.
3: Kolikrát jsem slyšel, že cesta k nepravostem je velice snadná. Poslyšte, to není vůbec pravda. Nebo alespoň ne vždycky. Když jsem se dopustil své první velké nepravosti, nebyl jsem sveden ani příležitostí, ani špatnými kamarády, ba ani nedobrým charakterem, i když tedy připouštím, že panenská úbil mého charakteru je místy rzivá. Když jsem začal dobývat svůj kousek místa na slunci, přistěhoval jsem se do podnájmu k penzionovanému lesnímu řediteli do malé spořilovské vilky. Zanedlouho po mně se přistěhoval můj kolega, reportér Vaněk. Pan ředitel ve výslužbě byl vdovec, bydlel ve vilce sám, než jsme přišli my. Měl neobyčejné pochopení pro mladé duše a tak jsme zanedlouho všichni tři začali žít v nádherné mužské anarchii, kdy všechno patřilo všem, krom peněz, které se nás jaksi nechtěli držet, a také krom šatstva. Ale za to mohla příroda. Všichni tři jsme měli tak rozdílné postavy, že jsme s velikou lítostí museli zanechat půjčování parádních kalhot. Pan ředitel měl někde v kamíku nad Vltavou jakousi chaloupku a píď země s ovocnými stromy se záhony jahod. I odjížděl tedy každý rok na celé léto na své latifundie, svěřiv svou vilku pod ochranu boží. A tak jsme se tedy každé léto stali domácími pány, žijíce si v klidné, nevzrušivé idylce, porušené jen tu a tam inspekcí mé nebo Vaňkovy snoubenky. Krom pochopitelného vzrušení a napětí inspekčních návštěv jsme mývali velice rádi spořilovské úterky, kdy jsme se sešli v malé partičce, popovídali při čbánečku červeného okumštu a vedli prostě mužské řeči. A jeden z těch úterků to byl, co mne zavedl na dráhu nepravosti a zločinu. Pan domácí byl na svých latifundiích. Kolega Vaněk zaspal a s hrozným kvaltem jen napůl oblečen vyběhl ven, aby chytil alespoň druhé ranní letadlo do Brna. Pomáhal se mu skládat kufřík, naházel se mu do něj nějaké čisté prádlo, pyžamo, kartáček na zuby a z jediné zásuvky, kterou jsme v pokoji měli, jsem vyhrabal pouzdro z doklady. Vaněk na mne akorát stačil křiknout: pozdravuj večer, kluky, přijedu až pondělí, a svištěl na tramvaj. Kluky jsem večer pozdravoval. A když už bylo ve čbánečku místo červeného jen ranní šírání, šel jsem je doprovodit, neboť mám velice rád probuzení dne. Člověk se potřebuje jednak vydýchat ze svých vykouřených cigaret a jednak se na ranní ulici ještě promodralé nocí báječně lehce řeší všechny problémy večer ještě nerozřešitelné. Proto je asi ráno moudřejší večer. Po zdravotní půlhodince jsem zamířil k domovu. Sáhl do kapsy, ale tam, kde měly být klíče, nebylo nic. Prošacoval jsem se a krásné ráno dostalo najednou značně hořkou příchuť. Klíče jsem prostě neměl. A tak jsem stál před domkem. Otevřené okno našeho mládeneckého pokoje se na mne výsměšně dívalo z prvního patra. A za tím okýnkem sladká postýlka a 4 hodiny spánku. A tu jsem se rozhodl, že se do svého bytu vloupám. Do branky před domem stačilo drcnout, nedržela. Zkusil jsem domovní dveře, zda jsem je náhodou nezavřel špatně. Ne, byly zaklapnuty a můj klíč tačil v zámku z druhé strany. Vyzkoušel jsem tedy laťky, které byly pod oknem přibity na zeď a na nich se pnulo psí víno. Zdálo se mi, že by mě mohli udržet. Zul jsem tedy boty, třikrát odplivil pro štěstí a pomalonku a opatrně se sunul po zdi vzhůru. Když jsem měl okenní rám už téměř na dosah ruky, laťky zapraskaly a já sletěl pěkně pozadu do maceševa tulipánu. Zvedám se ze země a slyším mužský hlas. Co pak tu děláme, mladíku? Otočil jsem se a za mnou stál muž v modré uniformě a se zájmem pozoroval, jak si tru naklepanou kostač. Jsem slušně vychovaný člověk. Dobrej tro, řekl jsem. Jdu domů z procházky. No, někdo se prochází ve dne, někdo v noci. A proč pak nechodíte z procházky domů dveřmi? Je to pohodlnější. Nemáte klíče? Ale mám, dokonce ve dveřích, jenže z druhé strany. Podíval se do zámku. Máte smůlu, řekl. Nikdo není doma? Ne, to bych se asi nešplhal po psím víně. Taky pravda. Ukažte mi občanský průkaz. Sáhl jsem do náprsníka psí. Byla prázdná. Je nahoře v šupletí, řekl jsem. Průkaz máte mít u sebe. No, šel jsem akorát vyprovodit známé, kousek cesty, prostě jsem na něj zapomněl. No, konečně vedle soused mě zná. Podívejte se, je 3:30, nemám nejmenší chuti kvůli vaší zapomnětlivosti budit sousedy. Půjdete se mnou na stanici, tam si vaši totožnost ověříme, tak se obujte a jdem. Podíval jsem se na otevřené okno. Šklebilo se naplno. Ale za ním byla postýlka a 3,5 hodiny spánku. Vsadil jsem všechno na jednu kartu. Můžu vás o něco poprosit? Jistě. Podívejte se. Mou totožnost si můžete ověřit nejdřív v 8 hodin, kdy už jsou na našem osobním oddělení. Budete s tím mít zbytečnou práci. Kdybyste mi pomohl do okna, odemknu, přinesu průkaz a vy mi napaříte pokutu a je to všechno vyřízno v 5 minutách. Podíval jsem se mu do tváře. Byl úředně vážný, velebný, ale oči ho zrazovaly. Ty už se mu smály. Mně nejde o to dát vám pokutu. Ale kdybyste byl na mém místě vy, určitě by vám bylo podivné, že se někdo ve 3 ráno šplhá do prvního patra a notabene nemá u sebe doklady. Rozhlédl se po ulici, byla prázdná, pusta. V této čtvrtí jen málo kdo vstává tak brzy. Pak se podíval na mne a řekl, no tak si zujte ty boty a polezte, ale fofrem, ať nás nikdo nevidí. Vyšvihl jsem se mu na ramena a zmizel v okně. Pak jsem otevřel, pozval ho dál a z naší jediné zásuvky vytáhl pouzdro s legitimací. Muž v modré uniformě se podíval na jméno, na bydliště, pak se podíval na mne a řekl, jak je stará ta fotografie v legitimaci? Nejmíň 6-7 let. Tak podívejte, stejně vám už končí platnost. Dáte si vystavit novou, samozřejmě s novou fotografií, tady už si moc podobný nejste. Pro dnešek to bude bez pokuty, ale jakmile vás potkám, tak si to zkontroluju a jak to nebude v pořádku, bude vás to stát 50 korun. Zasalutoval a odešel. Díval jsem se za ním z okna. Zmizel ve spořilovských uličkách. Skočil jsem k postýlce, rozestlal, žel už jen na 3 hodiny. Vzal jsem legitimaci a bezmyšlenkovitě ji otevřel. A mráz mi přeběhl po zádech sem a tam a tedy tam a sem. Z legitimace se na mne dívala studentská tvářička mého přítele Vaňka, kterému jsem dnes, vlastně včera ráno, hodil do kufru své průkazy. A tak jsem se vlastně dopustil krom vloupání dalšího trestného činu. Podvodu. Tyto činy jsem však spáchal z donucení a nevědomky a veřejně se tím doznávám, což mi budíš prosím bráno jako polehčující okolnost.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Jestli vám je v naší archivní kavárně nad řekou s humoristickými povídkami dobře, tak zase někdy přijďte na kus řeči. Divadlo pro vaše uši, to je přece skvělé místo ke vzpomínkám, které nestárnou. Jak to říkávala naše kolegyně redaktorka Dita Skálová. Prosím vás, pěstujte vyprávění tenhle nádherný český zvyk. Vypněte televizi a vypravujte si doma se známými a přáteli a nebojte se třeba i trochu přehánět. Tak, teď už neruším, protože v kavárně nad řekou je dobrých vypravěčů víc než dost.
2: Tak kdo pak je teď na řadě? Přece nebudeme jak děťátka rozpočítávat ententýky, dva špalíky, čertvy letě.
3: Pánové, já vážně nevím, jestli... Vzpomínám, co tak zvláštního. Mně se opravdu nikdy nic... nevím. Možná tohle.
2: Ale ano, jen povídejte.
3: Byla to docela malá domácí recepce ve třech. Moje snoubenka, já a můj byt. A několik lahviček, abychom zažehnali chmuru. Když jsem dolil poslední, tuším sedmou, moje vyvolená projevila touhu, abych ji dopravil domů. Tu láhev samozřejmě ne. Ale ovšem, miláčku, pro tebe všechno, artikuloval jsem co nejgalantněji. Na pusté ulici jsem statečně vkročil do cesty prvnímu autu. Prosím vás, můžete nás vzít tam a tam? Ale jo, pronesl řidič stejně neohebným jazykem, takže jsme si byli rázem velmi blízcí. V údané končině na okraji Prahy nás vysadil. Jemu jsem vtiskl pár posledních bankovek, snoubence pusu, ona zmizela v osamělé vile, auto v dáli a já zůstal. Jako kůl, mírně se kymácející v neznámém plotě. Po nadlidské námaze mi došlo, že tato příměstská oblast je pro mě záhadnější než horské hřbety Afghánistánu. Den se chystal probudit do zářivého rána. Na rozdíl ode mne. Tichý mír kolem přímo vábil složit tělo do nedalekého lánu. Pud sebezáchovy však velel nesmíš, vymlátí tě kombajn. Moje druhé já se přidalo, jdi domů, povinnost volá. Nebylo jí sice slyšet, ale poslechl jsem. Pro jistotu jsem objel blízkou borovici, abych získal orientaci podle lišejníku. Důkladně jsem ji obcházel a žasl nad neobyčejně hladkým kmenem. Podivný to strom, nahoře mu cosi hučelo. Jakési dráty. Lišejník nikde. Spolehl jsem se proto na nohy. Vždycky člověka někam odnesou. Zvlášť, když mu láska dá křídla. Na okamžik jsem se skoro vznášel, pak se to ustálilo, docela to šlo. K mé nesmírné radosti to se mnou šlo pořád z kopce, až jsem se divil, jak i necvičený turista může takhle hladce klesnout. Temná strž mi otevřela oči a zastřela jakoukoliv vyhlídku. Jenom stezka se vinula vzhůru a první skřivan trilkoval své dotazy. Jak pak je dnes u nás doma, zdali pak tam ještě hučí jes? Ježíš Maria, že jsem nechal puštěný kohoutek v koupelně. Ale nesmysl, teď já přece koupelnu nemám. Před očima se náhle rozprostřela líbezná krajina, asi středočeská. Za těch pár hodin jsem nemohl jinam dorazit. Rychle jsem pronikl kouzelným trním, abych vychutnal její půvab. Výzka opodál mi potvrdila dohad již delší dobu trvající, že se přibližuji k domovu neustálým vzdalováním. Tento zajímavý paradox mě šíleně rozesmál. Stařenka v příkopu, kterou jsem povlovně míjel, upustila srp, asi slabostí. Pak úprkem cupitala k osadě, u chalup se ještě otočila. Sluneční paprsky přehouplé nad obzor třpitivě zasršely na mé hrudi. Teprve teď jsem zjistil s částečným úžasem, že ji kryje pouhý kabátek od pyžama. Jeho fialově zelené pruhy přímo žhnuly. Z dálky jsem musel působit jako nádherně vybarvená postava k podpírání. I sytě modré kalhoty z plandavého textilu podtrhovaly celkový dojem. Zmocnila se mě trochu tréma. Jak asi obstojím v tomto úboru, před zkoumavými pohledy žen, které se záhy začnou houfovat u prodejen v naší čtvrti. Jak asi k ní vůbec dojdu? Za obcí čekal spásný ukazatel Praha 12 kilometrů a jakýsi pes, který nehlásal nic. Jen se ke mně vrhl s radostí opuštěného tvora, jenž najde za rozbřesku společníka. Pokynul jsem mu dobrácký, jdeš bestie? Nejevil zájem o nabízený druh přepravy, chtěl jít výhradně pěšky a za mnou, pořád. Já zrychlil, on taky, já zpomalil, on rovněž. Přiznám se, cestuji nerad se zatoulaným vlčákem za patama, i když jsem si jist, že takové zvíře mi nevrazí kudlu do zad. Čert se vyznej v jeho dalších úmyslech. Opakoval jsem pokyn. Koukej, mazat nebo... Svěsil hlavu. Pak lítostivě olízl mou ruku. Váš hlad, jo? Hochu, já teprv. Co bych ti tak dal, zvíře? Sáhl jsem do kapsy a deseti haléře se rozkutálili silnicí. Kruci, vždyť nebudu mít na tramvaj. Hledej aspoň, nekoukej. Smutně mě pozoroval, pranic nechápaje mou úlevu, když jsem vykutal z trávy šestý desetník. Tak ty nepůjdeš domů? Napřáhl jsem kámen. Pod paží něco ruplo, pyžama. Balvan z mé dlaně zaletěl daleko do pole. Rozdychtěný pes za ním skákaje přes oves. Byl asi hravý, cvičený a port pones pánovi. Šíleným cvalem jsem se od něho odpoutal a pádil, popobíhal, kráčel a sunul se blíž a blíž hlavnímu městu. Pár občanů v tramvaji na Konečné při mém vstupu krajně ožilo. Někteří na mě vrhli přívětivé škleby, průvodčí dokonce zahlaholil, tomu říkám vejkon v červenci se vrátit z maškarního. Jak se zdálo, pasažéři ve fialově zelených kabátcích cestují touto linkou zřídka kdy, hlavně ne o 9. hodině dopolední. Zaujal jsem proto ležérní pozici devizového světoběžníka, pěkně nohu přes nohu. To mi v zápětí odhalilo další nevysvětlitelný úkaz dnešního jitra. Jedno moje chodidlo trčelo bosé, do černa uprášené, z polobotky módního tvaru. Chvíli jsem se začal cítit nesvůj, chvíli svůj, ale většinou mizerně. Pánové, nebudete mi věřit, nikdy jsem se nevracel k bydlišti takovou oklikou, tak cudně a váhavě. Využívaje všech výklenků, ploužil jsem se jako pestře zbarvená lasička podél činžáků důvěrně mi známých a drahých. Konečně, rodná ulice přivítala zbloudilého syna, nakva přeskupenou delegací tří domovnic. Neskrývali své ohromení nad tak nečekanou pastvou pro oči. Pietně sledovali můj znavený krok. Sebral jsem zbytek posledních sil a doslova vlétl do domovních dveří, překonal úskalí dvou pater, dveře mého bytu se otevřely sami a já byl vtažen dovnitř ženskou rukou. Civěl jsem do tváře své snoubenky a do mé lby, naprosto nepřipravené na takové zvraty, se vkrádala strašná jistota. Nedoprovodil jsem ji. Doprovázel jsem k vzdálené vilce za Prahou po paměti sám sebe. Všechna ta strádání a posměchy, všechno to bylo marné. Zavil jsem jak ratlík, kterému šlápnou na pac. Uklidni se, prosím tě, zažadonila má snoubenka. Nic se přece nestalo. Nic? Dal jsi ke mně klíče, abys je nestratil, tak jsem ti je přivezla. Nechci, zařval jsem, nechci už nikdy doprovázet, nechci. Přežehlíš mi černý šaty a řekneš doma, že se za 14 dní berem. Přeju pánům rodičům hodně zdraví, dlouhý léta, kdyby si je pán Bůh vzal, opovaž se dědit. Ženská duše je zvláštní, pánové. Dodnes nechápu, proč má žena má dojem, že jsem se v rozhodujících chvílích života zachoval jako 100% chlap.

0: Zašumí soví perutě a voda se rozčeří rybím skokem. A obloha zažhne táhlou, žhavou čarou, jako by někdo o nebesa otřel zápalku, která nechytila. Člověk je najednou malý pod nočním nebem. Malý, ač mu nechybí odvaha na výšky ani na propasti. Oheň dohořívá. Je třeba přiložit náruč chrastí. A jak plameny vyšlehnou do výše a jiskry se rozletí vějířem, osvítí tvář muže, který dosud zádumčivě kouřil dýmku. Oklepal jí ožulové křeslo a jel se vyprávět.
1: Hovíte si v rekreační chatě a nedá vám to. Oknem pořád civíte na vrchol Slavkovského štítu. Nějak dráždí, provokuje, nebo co to je. Dobít ho. Já se za to nestydím. Ve mně je něco utlumeného, co najednou vybuchne a hoří. Takový nějaký malý Napoleon nebo jiný velikán. Prosím, Slavkovský štít mě vyzval. Přijímám. Zdolám tě tvrdě. Pravil jsem si v duchu a vyrazil jsem. Já vám povím tedy, protřelý kamzík by se mnou měl co dělat. Hnal jsem se přímo vzhůru, cesta, necesta, tabulka, netabulka. Mě teda, když chytne hrdinský instinkt, nebo co to je, tak se neznám. Vrhl jsem se na ten kopec nohama, rukama a když jsem se došplhal pod poslední svislou stěnu, kouřilo se ze mě, jako když v zimě otevřete krecht s bramborami. A zase to přišlo, ten Napoleon, nebo tak. Zatnul jsem zuby a plazil jsem se po břiše, překulil jsem se přes ostrý hřeben a překonával závěrečné stoupání. A tady se to stalo. Luplo mi v kotníku a už jsem seděl. Moc příjemně. Pode mnou desítky metrů ničeho, nade mnou slunce a skalní orel, nebo vlašťovka, nebo co to je. Napoleon se úplně vytratil z duše, zůstala jen strašlivá beznaděj a ta ohromná výška. Mával jsem oběma rukama a zoufale jsem volal o pomoc. Nikde ani človíčka. A přeci, v tom moři kamení nějaká postavička zamávala něčím bílým a ozvalo se slabonké hvízdnutí píšťaly. Byl jsem bez sebe radostí. Ten človíček se skutečně pohyboval směrem k té obrovské homoli, na které jsem bezmocně ztroskotal. Blížil se ke mně takticky, bokem. Proto jsem ho brzy ztratil z očí a ponořil jsem se do hlubokého duševního spětí s mým neznámým zachráncem. Usilovně jsem si stále opakoval, musíš dojít, musíš dojít. Po nekonečně drahné době strašlivě zarachotilo kamení, obrovitý balvan se skoky řítil do údolí a docela zblízka zaslechl jsem ostýchavé zaklení. Otevřel jsem oči. Hřebínku skály vedle mne se křečovitě zachytily ruce. Naklonil jsem se a spatřil obličej. Byl skřivený utrpením, jako když se díváte špatně vyrobeným sklem. Měl modré, důvěřivé oči, rozšířené strachy a šeptal sýpavě. Kdybyste mě laskavě vytáhl, děkuji. Seděl vedle mě, stěžka oddychoval a zdálo se, že z něho pomalu uniká život jako z propíchnuté pneumatiky. Měl dokonalou horolezeckou výzbroj, porůznu připevněnou na těle, na prsou zbrusu novou píšťalu a teprve za hodnou chvíli se nadechl, otevřel oči a řekl s hořkostí. Dědoušek zachránil rychlovlak, visí za fíkusem a zase dlouho mlčel. Nad námi kroužily skalní orly nebo vlašťovky nebo co to bylo a můj zachránce se mi přerývaně svěřoval. Jeho životní stvol, jak pravil doslova, je trvale nahlodáván historií rodu jeho manželky. Její dědouš, jako robě, sotva se naučil prvním krůčkům, procházeje se v noci v nějaké vichřici, všiml si, že živel strhl železniční viadukt. Červenou svítilnou, kterou odebral z rukou bezduchého strážce tratě, zastavil mezinárodní rychlík těsně nad rozběsněnou řekou. Já jsem podotkl jemně, že jsem tento příběh četl v čítance. Pokýval smutně hlavou. Ano, I on má určité podezření, přesto však dědouškova fotografie visí na stěně za fíkusem, neboť to je místo cti a slávy rodu. Popotáhl nosem, otřel si z čela pot a opatrně pohlédl dolů do údolí. Syk leknutím a zachytil se skály. Třásl se na celém těle a sděloval mi, že má příšernou závrať. Nesnáší ani první patro. Potom, když se uklidnil, tklivě pokračoval, že jeho tchán v mladistvém věku zakruté povodně vyvedl sousedce z chléva rozdivočelého býka. Ve výroční den navštěvují onu dědinu a, jak jsem si všiml, nikde tam není v nejširším okolí žádné vody. Ani potuček tam nezurčí. Přesto ovšem tchánova fotografie visí za fíkusem. Zmlkl a po chvíli proceděl chmurně. Víte, mělo by ve mně něco bejt. Nějaká skrytá síla, něco doutnat. Ožil jsem, pozor. Tohle já znám. Napoleon, vydechl jsem. Jo, Napoleon, nebo tak, pravil smutně. Pak se zoufale zadíval k nebi. Jeho manželka prohlásila, že děj se, co děj, musí jeho snímek také viset za fíkusem. Historie rodu to žádá. Stiskli jsme si ruce a dojatě mlčeli. Posílen mým pochopením pokračoval. Už týden hlídkuje v údolí, čeká na příležitost zachránit nějakého stroskotance. Půjčil si tuhle nesmyslnou horolezeckou výstroj. Několikrát se už zapletl do lana. Také ostrý krumpáč je hrozně nebezpečná věc. Skobek a hřebíku má plné kapsy. Připadá si jako zbrojnož v důchodu. Těžce vzdychl. No, zachránil jste mi život, pravil jsem vděčně. Jste hrdina. Podíval se na mě měkce, jako srna při východu slunce. Vy jste též hrdina, šeptal zaníceně a padli jsme si do náruče. Zalkali jsme pohnutí. Alkali jsme dost dlouho, protože jsme vůbec nevěděli, jak se dostaneme dolů. Kotník mi naběhl jak dřevnatý kedluben a nebyl jsem schopen bezpečně podpírat svého zachránce při sestupu. Spoutali jsme se lanem a přikovali ke skále. Pak už jsme propadli jen zoufalství a volali o pomoc. Snesli nás v pytlích chlapci horské záchranné služby. Dole nás fotografovali. Za týden mi došel telegram. Visím za fíkusem. A tu najednou se ve mně něco utlumeného pohnulo, sílilo, žhnulo a vyburcovalo myšlenku. Hochu, musíš dobít Gerlachovku.
2: V kavárně nad řekou se setmělo. Oheň řeřavý posledními žhavými uhlíky. Je čas. Je čas zvednout se z křesla s vůní mateří doušky. Je čas, na stropy už padají hvězdy a večerní chlad se plíží údolím. Je čas. A zítra, pozítří a každý den je kavárna nad řekou otevřena. Přijďte se podívat, přijďte si popovídat. Sváteční šaty a všední starosti uložte do skříně. Do kavárny nad řekou patří tepláky a na nej

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: A jako vždy, přesně na čas, noční linka právě otevírá, právě začíná a krásný pozdní večer. Stále ještě s datem 15. července vám všem, kteří jste na příjmu, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, před námi jsou opět 2 hodiny společného setkávání se na rozhlasových vlnách, povídání si. No a samozřejmě pro vás máme také spoustu muziky a doufám, že i ta vám zpříjemní pozdní večer a potom i takovou tu časnou ranou noc a udělá vám radost a doufám, že najdete také chvilku času na to, abyste se u nás zastavili a abychom popovídali. No a o čem to dnes bude? Kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to? Co byste změnili? Jaké období svého života byste už nechtěli prožít? A jaké naopak ano, třeba několikrát za sebou? Víme, nemůžeme změnit ani vteřinu toho, co máme za sebou. Není taková síla, ale ve všech z nás zůstalo určitě kousek dítěte a také pohádky, které jsme četli. Dnes tedy můžeme zkusit v noční lince trochu snít a trochu kouzlit. No a kdybyste třeba měli Arabelin kouzelný prsten, tak jakou větu byste řekli při jeho otočení? Tak tolik a mnohem více na téma, kdyby jsme mohli změnit minulost, co bychom udělali jinak, co bychom pozměnili, kterou část svého života, jak a proč. Telefon k nám i tentokrát

0: 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě máme samozřejmě i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Valdemar Matuška na úvod noční linky, tentokrát je středečně čtvrteční s písničkou Když jdou na mužskýho léta. No a jako první se k nám dovolal Pepa od Zlína. Pepo, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Přeji vám taky krásný pozdní večer a obdivuji všechny, kteří vytrvali ještě do teďka, protože já jsem třeba spal od 8 hodin už.
0: No vy se máte. Takže máte naspáno trochu.
1: V podstatě bych zmínil v životě všechno. Kdyby na to přišlo, nebudeme to rozebírat dopodrobna.
0: Všechno. A vyberete všechno. Třeba nějaký kousek toho života, že byste třeba odůvodnil.
1: Já samozřejmě, že vyberu. No. Především bych chtěl poznat více žen. Aha. Mě uznala jedna žena. Mm-hmm. A s ní jsem, máme sice 3 krásné děti a perfektní děcka, ale ona je úplně mimo realitu. Mm-hmm. Jsem už 20 let rozvedený od ní. To je jediné takové štěstí, které mě potkalo.
0: Jo, takže vy byste to, jakoby kdybyste se vrátil zpátky, tak byste to změnil jak? Že byste si ji třeba nevzal, nebo...
1: Ne, že bych poznal více žen a mohl by si mezi nima vybírat. Takže to by bylo... Potom divím se sám sobě, že jsem žil v komunismu.
0: No jo, to se tak přihodí občas.
1: Takže bych emigroval, že jsem měl emigrovat. Že to byl velký opěl, že... Já nevím, kolik roku jsem žil v tom komunismu.
0: A mimochodem, mrzí vás to, že jste neemigroval, že jste nejel prostě někam do světa?
1: Mrzí mě to, že jsem neemigroval, samozřejmě.
0: Když se tak zamyslíte zpětně...
1: Mrzí, že jste si vzal, prosím.
0: Když se tak zamyslíte zpětně, tak kam byste se třeba býval byl vypravil, kdybyste to udělal?
1: Do německy mluvících zemí, já mám perfektně německy.
0: Jo,
1: mám takže... skupinu Rammstein, kteří mají prostě v té nejspisovnější němčině tu řeč. Potom bych si nevzal tak krásnou ženu, tedy když ji uhnala ona, a nevzal bych si ji nikdy. Protože jsem si mohl myslet, že se mi do ní budou chlapi navážet. A taky se tak stalo.
0: Jo.
1: A to nám zrušilo manželství, které bylo 23 let, jsme byli spolu. Měli jsme 3 krásné děti. A vzal bych si nějakou šmudlu normálně, která by mě zobala z ruky, a bylo by to nejlepší.
0: No, Pepo, nevím, jestli by vás to takhle úplně bavilo, jak popisujete, že byste chtěl mít doma nějakou takovou, která by vám prostě podléhala na slovo, poslouchala, to úplně nevím, ale je to vaše věc samozřejmě, vaše volba. No.
1: A to by bylo tak všechno.
0: Dobře. Ale každopádně...
1: No, zeptejte se, či to chcete se, zeptejte mě, radši chcete se něco zeptat.
0: Já v podstatě asi žádné podotázky nemám, protože vy jste to popsal, to zásadní, myslím, že jste popsal, že byste býval byl raději, žil v mnoha minulých letech někde úplně jinde, čemuž rozumím, ano. Velmi dobře, a myslím si, že i s tou dobrou němčinou, že by se vám mnohde asi velmi dobře dařilo, že by to byl dobrý start, ta jazyková znalost, takže škoda možná, že jste tak neučinil. Ale na druhou stranu spousta lidí zase nelituje, že to neudělalo a jsou rádi za to, že byli tady, že mohli třeba znova, nějakým způsobem pracovat na jiných věcech.
1: Znova po desáté opakují 3 perfektní děcka.
0: Která
1: má 42 let, syn má 41 let, ten je blbý teda, protože ho vychovávala matka. A nejmladší je policistou v Praze, má 34 let.
0: Takže s dětí máte radost, ale dalo by se říci, ne?
1: To víte, že jo.
0: No to je dobře, to je dobře. Tak tohle je věc, kterou byste neměnil, určitě.
1: Určitě ne, ale bych měl nejraději více těch dětí. A taky jsme se, neřekli jsme si, správná odpověď je, kolik se těch dětí, kolik dá pán Bůh si je správná odpověď. A ne kolik se naplánuje, nebo něco takového.
0: Jo. No dobře, no tak takhle jste to měli, tak jste to tak jako asi nějakým způsobem vyřešili. Každopádně blahopřeju k tomu, že 3 děti vám dělají radost, ať z nich máte radost i nadále. A já moc děkuju za úvodní povídání, Pepo, ať se vám daří.
1: Omlouvám se, jsem byl takový drsný trošičku,
0: nejste
1: ale
0: drsný.
1: Já už takový, prostě, už nebudu.
0: Nejste drsný, já děkuji moc za povídání a za návštěvu. Mějte se hezký večer.
1: Přeji pěkný večer a dobrou noc všem.
0: Dobrou noc, naslyšenou a zase příště u nás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Marika Gombitová a její písnička Vyznaně. No a krátce po 23. hodině se k nám dovolala také paní Zdenka z Hradce Králové. Zdenko, krásný večer vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já děkuju za tak pěknou skladbu, co jste právě hráli.
0: Tak to mám radost, že vás potěšila, i když je to taková vážnější písnička, ale proč ne? No a vás se zeptám, co vás tak napadlo, když jste slyšela, o čem budeme povídat? Které období života se vám vybavilo?
1: Dětství. Já osobně, kdybych měla Arabelin prsten, tak se vrátím do roku 95. Mm-hmm. A změním asi to, že bych se nechala tehda, nebo respektive chtěla bych, aby mě rodiče odvezli do jiné nemocnice.
0: Mm-hmm. Tam byl zdravotní problém teda v tu dobu, jo?
1: Bohužel zanedbání lékař péče s trvalýma následkama.
0: Jo. A když by se stalo tohleto, že máte pocit, že by vám třeba jinde, nebo že by pro vás jinde měli nějakou jinou péči, myslíte si, že by se něco změnilo v té diagnóze?
1: Jakože tam je to dokázaný, že jo.
0: Že by to bylo jinak, zkrátka.
1: Jo, tam opravdu byl prostě problém lékaře, který zanedbal péči. Já vždycky říkám, že všechno, co se mi stalo, tak mělo sice špatné věci, že jo, ale všechno je na něčem dobrý a každá ta zlá věc měla i spoustu pozitivních věcí.
0: Tak samozřejmě to zdraví je asi pro každého z nás, myslím si, nejzásadnější, abychom mohli fungovat, ať už pro sebe především a potom samozřejmě potažmo i pro ostatní a pro okolí. Takže od toho se to všechno odvíjí, jaký život budeme žít a jak se nám žije a co můžeme dělat a jak můžeme pracovat.
1: Nejdůležitější je být prostě šťastný v tom, co člověk má, užívat si ten život tak, jak je.
0: Tak říká se, že štěstí je to, co máme, a ne to, co si přejeme, samozřejmě, no.
1: Jako člověk by měl hlavně myslet na to, že je tady na tom světě opravdu krátce a ten život si užívat i s tím, co má.
0: Takže vy byste hlavně řešila ten dětský věk a zkrátka tu zdravotní péči.
1: Já bych asi změnila jenom čistě to,
0: jenom
1: protože je mi jasný, že tím by se odvíjel vlastně ten můj život asi jinak, ale každopádně nelituju jedinýho dne, který se jakoby udál i potom.
0: No tak to je dobře, že přece jenom jste zabojovala a zkrátka jste přijala to, že nějakým způsobem se to odvíjí jinak, určitě pro vás nějakou vážnější formou. No.
1: Já mám skvělou rodinu, jako nemít je, tak je to asi něco jiného, ale nejlepší je mít prostě úžasnou rodinu, která podpoří a přátelé samozřejmě.
0: No tak to určitě, lidé kolem nás tak ti tvoří určitě 90% toho všeho, co nás na světě baví a těší, možná i vícero procent, a je to samozřejmě velmi důležitá část našeho života, to máte velkou pravdu. Dobře, Zdenko, tak vám samozřejmě přeju.
1: Kdybych ještě mohla, tak
0: určitě můžete.
1: Kdybych mohla otočit tím prstenem, tak bych otočila a přála bych to štěstí úplně všem. Protože fakt je, že v dnešní době je spoustu smutných lidí i mladých. A právě proto bych to přála všem, aby byli šťastní.
0: Aby zkrátka to své štěstí někde našli, anebo pokud ho nevidí, tak aby si ho stačili všimnout, že jo? Protože někdo kolem něj chodí a z nějakého důvodu ho nevidí, nebo si ho neuvědomuje, a může to být i velké štěstí.
1: Každý máme jiný život, někdo ho má těžkej, ale i v tom těžkém životě, aby si aspoň kousek toho štěstí našel.
0: Ano, ano, ano. Krásný vzkaz, krásné přání, já vám za to moc a moc děkuju, přeju vám všechno dobré, hlavně pevné zdraví, opatrujte se. A moc děkuju za návštěvu.
1: Přeju vám všem posluchačům taky.
0: Děkuju moc krát za všechny, mějte se hezky, naslyšenou. Tak tolik paní Zdenka z Hradce Králové, no a my popojedeme tentokrát se skupinou Rakajn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Aleš Brichta, skupina Arakain a písnička Slečna závis. Tolik muzika a dovolala se Jarča z Friedlandu. Krásný večer, Jarčo.
1: Přeji já vám krásný večer, Jituš, a všem lidem.
0: Děkuju.
1: To jsou na příjmu. Uh-huh. No víte, Jituš, co se říká, muška jenom zlatá je štěstí. Co je štěstí? Muška jenom zlatá. Víte, když je štěstí, tak člověk si to štěstí sám udělá pro sebe. I pro všechny známí, jako a svý sourovenci a celou rodinu, svými rodinami, jako a všem příbuzným, že jo. To je štěstí, že člověk má takový zázemí mezi takovými lidmi a i s známými a tak kamarády a kamarádky. A to prostě takových hodně lidí, co má kolem sebe dobrý. To je štěstí.
0: Jarčo, ale akorát, že to naše téma není, co je štěstí, ale kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to?
1: No, člověk by udělal to, musel by člověk by znovu být menší, aby prostě bylo všechno, jak bylo. A tak by člověk mohl dát štěstí, když byl menší. Tak.
0: Já se zeptám ještě úplně jinak, úplně jednoduše, Jarčo, jo? Je nějaké období ve vašem životě, které byste chtěla změnit a prožít ho jinak?
1: No, bylo by možné, aby se to změnilo, ale prostě v tomhletom životě už se nic nezmění, tak jak by tě...
0: Já vím, ale hrajeme si. Kdybyste mohla, tak je něco, co byste vyměnila, třeba, že byste chtěla chodit na jinou školu, nebo že byste chtěla začít v jiné práci, že byste chtěla potkat jiné lidi, že byste chtěla žít v jiném městě a tak dále. Je něco takového?
1: No, v jiném městě. Člověk je zvyklý, kde je, protože to je menší městečko na Friedland, jako oproti ostatním městům. Ale neříkám, že nejsou města pěkný. Jsou, když člověk jede, tak si člověk udělá takový ten, jakoby prostě to, že má radost člověk z toho, že to štěstí je takový, že člověk si udělá, že když někam jede, tak se podívá jakoby do světa, no, jak se říká. To je takový štěstí.
0: Dobře, tak jak vás tak pozorně poslouchám, potrženo, sečteno, vy jste ráda tak, jak to všechno máte a není nic, ano, co byste změnila a velká spokojenost, jo?
1: Ano.
0: Výborně, ano. Tak to je za Jarču, já děkuju moc krát a popřeju hezký, ano, večer, Jarčo.
1: Vám taky.
0: Přeju všechno dobré.
1: Všem, ano, vám taky.
0: A hodně děkuju štěstí a krásný život taky. I nadále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dalibor Janda, tak jsem si jí, nebo snad jsem si jí měl všímat víc. No, tak by to změnil Dalibor Janda, třeba všímal by si svého děvčete více v minulosti. Tak dovolal se k nám mistr cechu rybářského, Standa z Mostu. Stando, krásný večer.
1: Já se vás zdravím taky a všechny ty lidi kolem tvého rozhlasu.
0: Jo, mýho, tak úplně moc ne. Ale děkuju mnohokrát, že jsi mi ho takhle přisoudil. Dobře. Tak Stando, moc tě zdravím. Cože?
1: Jsi nejlepší.
0: No, děkuju moc krát. Ale moc tě zdravím, jsem ráda, že tě po dlouhé době slyším. Doufám, že se v přírodě vede krásně.
1: Nádherně, díčo, krásný léto, úplně bomba, to bychom si přáli víc.
0: Nádhera, za mě taky krásné léto zatím. No a teď vážně, nevážně, Stando, kdyby si mohl změnit nějakou část ze svého života, změnil bys?
1: Změnil.
0: Změnil nebo ne?
1: Změnil.
0: Měnil, já jsem špatně rozuměla, měnil, jo?
1: Jo.
0: A prozradíš, jakou část života?
1: 19. září 2015.
0: Tak budeš muset tam trošku vysvětlit, no. Jestli chceš, ne, ovšem.
1: Ten den mi zemřela manželka, jak jsem se byl na 40 let.
0: Aha.
1: A přesypala se celá rodina. Prostě děti se na mě nechci být prostej. Ale mám mraky kamarádů, ještě mladších jak moje děti a všechno. A jsem tady oblíbený na rybníku, já nevím, co se stalo, prostě
0: stalo se.
1: Krkavost, no.
0: Takže to by si zkrátka změnil tak, aby tvoje paní s tebou byla nadále, aby to všechno pokračovalo, tak. Jak to bylo.
1: A dokud dělám, tak bylo všechno v sajku, maminka zemřela, přišly dluhy po mamince, který nikdo nečekal.
0: Jo.
1: A prostě děti odčudali pryč. Pak se díl, že jsem prodal zahradu, protože jsem to musel vyplatit, jo?
0: Ano.
1: Tak je to fakt, když jsem bral 80-90 tisíc, tak se žilo jinak. A pak jsem šel do důchodu a bral jsem 13.
0: No, to jsou pak velké rozdíly, to je jasná věc, bohužel.
1: Ona neuměla říct, nemáme, no tak se nabírala karty, půjčky a všechno se šlo, chudinka.
0: Takže děti, smutně vzpomínáš na svoji paní, která ti chybí určitě.
1: Chybí úplně moc, jako kdyby tady nechala milion, tak se zaplatil a prostě šlo by to dál. To je těžký, mít děti a nemí žádný, no, a máš kamarády, tady mám kamaráda Ukrajince, úplně vynikajícího člověka, jmenuje se Dimitri, jeho manželka Oli, jo, protože ona je doktorka, on dře od rána od 7 do 7 do večera, pondělí je soboty, pro mě, kdyby chtěl něco, tak přiveze všechno, udělá všechno. Prostě a další, Tomáš, Káťa a další a prostě mám takový lidi úplně miluju a prostě nemůžem to zapomenout nikdy, co pro mě dělají, že mi se nosí žrádlo, prostě všechno.
0: Myslí na tebe a jsou ti na blízku, to je důležitá věc tohleto.
1: Prostě bez těch lidí by mě nebavil život už taky. Je to těžký, no, jako dá se žít, je krásně, jako prostě, ale stejně tě to trápí furt ty myšlenky, prostě, co se stalo, jo, prostě, no, stalo se to, že jedna dcera má 5 bytů a tatínkovi pronajala byt místo za 4 000 za 8, no, tak jsem se nastavil a poslal jsem to někam do Budí. No.
0: Takže zkrátka se rodina rozpadla a skončilo to, nebo vzalo to takový ten směr, jaký to vzalo. Ale každopádně, Standu, myslím, že pokračuješ zdárně ve svém životě a najdeš si spoustu věcí, které tě těší.
1: Mám krásnou čupku, která mi hlídá, která chrápe, říká, jak se jí vedle mě.
0: Jo.
1: Běda, kdyby někdo šel, tak mě brání, jako to.
0: Pomáhá ti přežít smutné noci, když by nebo nebezpečné noci, když by se tam někdo objevil.
1: Jo. A když někdo přijde, tak je tady jak na Václaváku, máme 4 světla, že to tady pustí.
0: Jo.
1: Takže tady sranda, prostě pátky, soboty, neděle, tady veselo. Mám radu ze života, no.
0: Tak to je dobře. To je dobře, Stando. Moc ti děkuju za návštěvu, jinak přeju krásné léto u vody, ať se ti dobře rybaří.
1: Já jsem vás dlouho neslyšel, protože jsem neměl rádio, zapadl se mi rozbilo jedno.
0: Aha.
1: Takže tak jsem vás měl poslouchat, když jsem dostal nový rádio, tak no. Vás zase budu poslouchat.
0: Výborně, tak děkujeme za přízeň.
1: Tak ti paní doktorku Noru pozdravit a další Židlokovice, už jsem taky dlouho neslyšel, taxikáře a prostě všechny. A vzpomínám strašně na Mládíka.
0: Já vím. Tak ráda vyřizuju pozdravy, tobě děkuju za návštěvu a měj se moc hezky, krásné léto a brzy naslyšenou. Ano?
1: Pěkně, hezkou noc.
0: Hezkou noc i tobě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tereza Mašková a Marek Lambora a písnička Náš příběh. 7:30. Pozdravíme na Karlovarsko Jardu. Krásný večer, Jardo.
1: Já vás taky zdravím.
0: Děkuju mnohokrát, tak vy asi téma znáte, že jo, naší noční linky.
1: No určitě, sleduju, poslouchám vás každý večer.
0: Děkujeme za přízeň a za trpělivost, tak kdybyste mohl změnit něco ze svého minulého života, nějakou kapitolu, nějaký příběh, udělal byste to?
1: No já bych, jestli teda můžu, já bych nejdřív reagoval na předchozí standu v telefonát.
0: Mhm.
1: A doufám, že mě teďka Standa poslouchá. Stando, jestli mě slyšíš, potkalo tě hodně špatného. Je taky, ale život jde dál a ty máš kolem sebe hromadu dobrých kamarádů, co jsem tak slyšel, což já taky. A za to buďme vděční Pánu Bohu nebo nevím komu. A život jde dál, takže prosím, že to nevzdávej a žij si krásně. Kdybys nebyl tak daleko, tak ti pošlu telefonní číslo a když se sejdeme, ale zkrátka Standa je daleko, no. A teď k tomu tématu, hovoríte, já jsem ročník 1,70.
0: Mladý kluk, no.
1: No, děkuju. A neměnil bych, v životě bych nevyměnil svoje dětství třeba, jo. Protože já jsem kluk z vesnice a to, já jsem výborný rodiče. A dětství jsem si prožil vlastně na vesnici, a což dneska třeba hrozně těch mladých ani nechápe, co jsme my tam užili, všechno za srandy.
0: Jo.
1: Takže jako dětství ani náhodou. Potom juniorský věk, taky bomba. Asi je to tím, že jsme vyrůstali za komunismu, ale zase říkám, to je zbytečný se o tom bavit, to musel každý zažít. Žili jsme si bez starostí, bez nějakých sociálních sítí, bez toho, aby nás někdo obviňoval, nebo že bychom si brali od někoho příklad. Zkrátka, každý tenkrát měl skoro to samý a byli jsme si vlastně víceméně všichni rovni. I když si byli někdy rovnější samozřejmě, no, ale tohle se asi nepatří. Takže potom, když ten život šel dál, oženil jsem se, to se asi stát nemělo, protože i když moje bývalá žena je výborná ženská, byli jsme spolu 7-8 let, narodila se nám z toho vztahu výborná holka, která mi dělá radost, dneska je ještě 20.
0: To je dobře.
1: Jsem na ní pyšnej, dodělává vysokou školu a jako děláme fakt radost.
0: To je dobře, ano.
1: A víte, co bylo největší strach jsem měl, když ve 14 letech odešla do Prahy.
0: Jo.
1: Úplně sama. Z vesnice vlastně, z Karlovarska tadyhle. A já jsem tenkrát už jezdil kamionem, já jsem o 22 let kamionák. Takže já jsem trnul každý den, jestli to dá nebo nedá. Ta holka mi udělala takovou radost.
0: No, vidíte,
1: ona
0: to.
1: Ona to tam dala, v životě se nedala do nějaký party, na žádný fety, nic, není žádný alkoholik. Fakt dneska už dostudovala vysokou školu. Výborný dítě, já jsem si lepší přát nemohl. A moje žena bývala, do dneska jsme kamarádi, my jsme se rozlišili v dobrým a dneska, když si voláme, tak je to všechno vždycky dobrým a hotovo, paráda, krásná věc. Akorát jsme si, my jsme se nikdy neměli vzít. No vlastně takhle, teď se možná tak blbost, protože vzali jsme si, aby jsme měli tu úžasnou holku.
0: No ne, tak to zase tady neříkejte, jako to říkají pětiletý děti, vím, kde se narodí děti až po svatbě, že jo? To zase, co? To nemusíme rozebírat tohleto.
1: No, ale hledajte, víte, co u nás to fakt bylo až po svatbě, ale.
0: No já vám to věřím, ale přeci jenom,
1: ne,
0: co?
1: Opravdu.
0: Ta podmínka je někde úplně jinde.
1: No, jistě je to samozřejmě, to je jasný. Takže já bych za svůj život nezměnil vůbec nic. Jo, změnil bych jednu věc, no, v únoru mi umřela maminka,
0: jo,
1: tatínek před pár lety, to bych asi změnil, aby tady byli se mnou furt, no.
0: Jo, tomu rozumím, že bychom si mnozí přáli.
1: Jinak já říkám, všechno, co se mělo stát, tak se stát mělo. Nebo všechno, co se stalo, tak se stát mělo.
0: Tak se stát mělo a jste za to životu vděčný, že se takhle přihodilo.
1: Hledajte se, protože každý průšvih vás posune trošku
0: no,
1: dál.
0: No to rozhodně, to rozhodně, ano.
1: Teďka to jako naplno, když člověk není úplně blbej, teda jo. Protože z chyb se člověk má učit, že jo. No. Takže já jsem se víceméně poučil a já jsem teďka spokojený člověk a žiju si. Jo a takhle, jako když jsem se rozvedl s tou mojí bývalou, tak to už je taky nějakých 18 let. A pak jsem zkusil jeden nebo dva vztahy. No, ale vůbec to nebylo k ničemu. No a tím, že jsem jezdil jako tím kamionem, tak jsem se naučil hrozně moc samostatnosti.
0: Ano.
1: A dneska už jsem hodně let sám a jsem spokojený člověk.
0: Že to tak máte, jasně.
1: A hlavně já nechci to měnit. Žádná baba do baráku nesmí.
0: Tak jste zásadový, jak to tak poslouchám.
1: Jo.
0: Tak si ty své zásady pěkně udržujte a hlavně ať jste šťastný a spokojený. To je to nejpodstatnější třeba někdy.
1: Tak víte co, já mám taky hlavně, mám ty výborný sousedy a výborný kamarády. Takže
0: tak to je dobře.
1: A víte co, o tom taky ten život je, když máte ty lidi okolo sebe, který vás třeba i v tom průsledu podrží, nebo když vy máte taky něco, co nabídnou, takže to je úplně bomba potom.
0: Určitě. Dobře, no. Tak Jardo, moc vám děkuju, ať se vám v životě daří, ať jste spokojený, taky někdy šťastný, ať se to všechno potkává dohromady, ať se vám daří a mějte
1: šťastný,
0: se hezky.
1: Šťastný, já jsem furt.
0: To je dobře. Moc vám to přeju a děkuju moc krát.
1: Ale ještě jednou se zmíním, Stando, buď šťastný taky, protože to, co máš, tak to ti nevíme.
0: Dobře, ráda vyřizuju, mějte se hezky, Jardo, naslyšenou.
1: Taky se mějte hezky, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: to byla Iveta Bartošová a písnička se jmenovala Dej mi ruku. Pomalu se blížíme k půlnoci a teď pozdravíme paní Boženku do Hradce Králového. Je to tak, Boženko, hezký večer?
1: Ano, ano.
0: Do Hradce, že jo? Nepletu to.
1: Ne.
0: Tak vám přeju hezký večer a moc vás zdravím.
1: Já vás taky a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: A přála bych všem, aby už nikdy nebyla válka. Já jsem prožila svý dětství ve válce. Jsem ročník 36,
0: jo.
1: 42 roku jsem začala chodit do školy.
0: Ano.
1: A prostě to, i když jsem vyrůstala na vesnici, kde jako žádný bombardování a nebo prostě takový to nebylo, ale bylo takový omezování ty osobní svobody. Prostě přídělový systém, všecko jako přídavkový lístky, že jo, omezení potravin a dodávkový systém, prostě v lednu přišli vždycky a sepsali vám, kolik máte slepice, no prostě ty drubeře, a muselo se z toho odvádět, že jo, a tak nějak to bylo zatemnění, rádio to hlídali, chodili četnický hlídky, když lidi hodně poslouchali ten Londýn, že jo, ale už byla taková nesvoboda, jako a tam můj byl cihlářský dělník a v cihelně se dělalo vždycky do konce září a pak zase od března a přes tu zimu ty zaměstnanci si museli jako hledat práci, protože žádnej příspěvek jako nebo přídavek nebyl. No a pak asi v lednu přišlo nařízení, že musí vesnice poslat 20 lidí do Brna kopat zákopy a tak i můj táta byl odveden, no prostě poslanej do toho Brna, že jo, jenže on byl nemocný na plíce, tak musel asi týden, jenom pak byl v nemocnici, pak šel stopem z Brna až do domů. My jsme bydleli ve vesnici mezi Jičínem a Novým Bydžovem. Takže to byl pěkný kus cesty.
0: Ano, ano.
1: No, vlaky moc nejezdili, tak občas ho někdo svéz, no ale taky to nebylo prostě nic. Tak já bych už fakt nepřála lidem, žádnou aby prožili žádnou válku a to, protože to není nic pěkného a pro ten život nic vám to, no, je
0: Boženko,
1: to
0: myslíte si, že by se ten váš život ubral jiným směrem, kdybyste tu válku neprožila jako teenager vlastně?
1: No, Jituško, bylo by víc jako takový ty volnosti, víte? My už jsme v první třídě se učili německy zdravit, když jsme jako přišli do té školy, od druhé třídy jsme měli němčinu, no a i to omezení takový ty škole, to bylo, no, nevím, no, byla nesvoboda taková.
0: Takže to jste pocitovala to jako především jako malá vlastně holka slečna tehdy.
1: No, to jako a můj strejda byl jako zahraniční voják v Londýně, tak občas měli nějaký ty kontroly, jo.
0: Jasně.
1: Doma a táta byl i v odboji trochu, byla skupina, že jo, který jako to tak taky bylo takový prostě napětí a my ho z trejdu vyhodili z gymnázia v Číně, protože se zaplet nějak s letákama.
0: Jo.
1: No a aby nemusel do Rajchu, což teda chodili všetky, většinou ten ročník 28, tak hledali práci u těch sedláků, aby nemuseli být jako odsunutí, nebo odejít, že jo, protože do těch zbrojovek, do Německa a tak. No takže to bylo takový...
0: Rozumím.
1: Ale jinak ten život šel docela, jsme to tak brali.
0: V rámci možností, já vím.
1: No, my jsme si vždycky dávali jen cíl takový, na co jsme stačili.
0: Jo.
1: No, jenže jsme chytli i ten 53. rok, kdy byla měna.
0: Jo, další zase období.
1: Tak jsme, no, můj chlapec šel z vojny, co měl peníze, tak prostě nechal sestře, která dostavili barák a tak ji, ať si za to teda něco koupí, že jo. Mm-hmm. A začínali jsme teda s holýma rukama, no ale prostě hlavně zdraví a mít ty cíle takový, na co člověk dosáhne, víte?
0: Ano. Boženko, tak vám moc děkuju, že jste připomněla i tahleta období, protože to se týká určitě mnoho našich posluchačů. A jsem ráda, že jste nám povyprávěla. A moc vám děkuju a přeju hezký večer a hodně zdraví, jo? Mějte se hezky.
1: Já vám taky, Tuško, a všem posluchačům a děkuji a děkuju. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, zase příště se budu těšit. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Jana Zagorová, líto je mi líto. Blížíme se opravdu těsně k půlnoci a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty, protože hodně píšete a já za to děkuju mnohokrát. No a třeba Michal Sedlák zmyšlí napíše k našemu tématu, které zní, kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to? Tak Michal dodává, zaměřil bych se více na to, v čem jsem opravdu dobrý. Místo studia vysoké školy a možná i gymnázia bych věnoval čas budování svého profesního jména. Investoval bych odvážněji, méně do zlata, více do akcí, cestoval bych do jiných končin, místo do Vietnamu třeba do Brazílie, studoval bych jiný jazyk, místo esperanta a podobných projektů bych se učil přirozený jazyk, vyhledával bych přítomnost jiných žen a rozhodoval bych se více podle rozumu, než podle vzhledu. Tak tolik Michal. Michale, moc děkuju za upřímnost, přeju vám všechno dobré, ať se vám daří i s tou, jak tady trošku píšete, jakože tu vysokou školu moc neoceňujete, gympl taky ne, tak ať se vám daří i s těma vystudovanýma rokama. Přeju všechno dobré do života a my popojedeme a přehoupneme se švédskou čtveřicí ABBA do nového dne, kterým bude čtvrtek.

se švédskou čtveřicí ABBA jsme se přehoupli do nového dne. Je tady čtvrtek s datem už 16. července. Začíná veselý jupiterský den, takže doufejme, že si ho užijeme všichni s dobrou náladou, úsměvem, ve zdraví a s radostí. Pokud vás čekají nějaké důležité úkoly, tak ať to všechno klapne podle vašich představ. Pokud máte dovolenkový prázdninový den, tak ať to taky klapne všechno podle vašich představ. A co se týče noční linky, tak naše téma až do 1 hodiny bude pokračovat. A

0: takto. Kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to? Co byste změnili a jaké období života byste už nechtěli prožít? A jaké naopak ano? Třeba dvakrát, klidně i třikrát. Víme, že nemůžeme změnit ani vteřinu toho, co máme za sebou. Není taková síla, ale ve všech z nás zůstalo třeba kousek dítěte a pohádky, které jsme četli. No a dnes si můžeme zkusit zahrát v noční lince právě na to, že můžeme snít a můžeme kouzlit, můžeme čarovat. No a kdybyste měli třeba Arabelin kouzelný prsten, tak jakou větu byste řekli při jeho otočení? Kam byste se rádi chtěli vrátit a co byste chtěli, aby vypadlo trošku jinak, než jak se to událo? Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, náš web také pořád stejný, rozhlas.cz/linka, a samozřejmě máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný nový den, krásnou noc a jedeme dále.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jožora, skupina Elán a že mi je lúto. No a krátce po půlnoci pozdravíme do veselí paní Janu. Krásnou noc, Jano.
1: Dobré ráno, už bude ráno, že jo?
0: Paní Jano, jsme v noční lince, netrapte mě tím ránem, prosím.
1: Ježi, to tak pardon.
0: Nic se neděje, já bych ještě do rána něco naspala, potom po noční lince přeci jenom. Tak, každopádně už se vás ptám, kdybyste měla tu možnost změnit něco, nějaké období svého života, udělala byste to?
1: Udělala bych. Moje přání bylo to, co jsem prožívala v 60. letech.
0: Mhm.
1: Kdyby to šlo změnit na tuhle dobu, na tenhle datum, na tenhle, co jsme, byla bych tak hrozně ráda. Já jsem to neměla lehký v těch 60 letech. Narodil se mi syn, měl srdeční vadu.
0: Jo.
1: Tak já jsem musela vozit do školy na kole, ze školy na kole.
0: Mm-hmm.
1: Do školy ho jsem do druhého poschodí, jeho na zádech a k toku v ruce. Až do 6. třídy jsem to takhle dělala.
0: Mm-hmm.
1: Dneska je tak dobrá doba, kdyby ta doba byla tenkrát, tak by byla tak ráda. Dneska oni mají šlaký vozítka, že jo, berou na ně přídavky. To je tak teďka dobrý svět, že takhle na ty invalidi myslejí.
0: Mm-hmm.
1: No, dřív to nebylo.
0: No hlavně by možná ta lékařská péče vypadala úplně jinak a šlo by to úplně jinou cestou, ne?
1: Ano. Dneska, tenkrát nic, já musela do práce, ani korun jsem ani dneska na ně berou přídavky, že jo, vozítka, invalidní, všechno.
0: Hmm.
1: Jo, jsem jedině ráda za tuhle dobu, že takhle myslím na ty invalidní.
0: No, tomu rozumím, že to oceňuje to, ale kdybychom se vrátili do té doby, tak myslíte si, že by tomu vašemu synovi nepomohli lékaři nějakým způsobem jinak, aby to bylo lepší ta situace? S jeho zdravím.
1: Pomohli. On potom v 16 letech zemřel.
0: Jo, aha, tak to je mi velmi líto, že se tohle to stalo.
1: To neměl ani on lehký, ani já. On neměl nikam mezi děti. Já ho všude vozila, jo.
0: Takže i kdyby se ty zdravotní problémy děly v současné době, tak by stejně máte pocit, současná medicína úplně nepomohla.
1: Ano. No třeba jo, vlastně pomohla, pardon. Dneska, já když vidím v televizi to, co on měl, když to vidím v televizi.
0: Že už je to léčitelný jinak, jo.
1: Tak to vidím, oni to dělají takovýma drátama, já se na to dívám, pak to musím zhasnout, protože mi to líto.
0: Já vím.
1: Za hodinu to je, on za ten den jde domů. I to lékařství je lepší. Ono už je to teda 40 let, 30, co se...
0: Tak hlavně ten výzkum samozřejmě jde mílovými kroky dopředu a všechno v tomto se hodně mění, zaplať pánbu, teda samozřejmě.
1: Ano, je to opravdu teď všechno lepší. Škoda, že to nebylo tenkrát v těch 60. letech.
0: Jo.
1: Kdyby se to dalo změnit, tak by byla to, jenže to už se změnit nedá.
0: Takže to, konkrétně tohleto, tuhle vážnou vaší rodinou anamnézu a situaci vašeho syna, hlavně to zdraví, tak to byste proměnila zkrátka v těch 60. letech.
1: Tahle doba by byla v těch 60. letech, tak by to bylo...
0: Bylo by vám lépe a jednodušeji. No, tak jo, paní Jano, moc vám taky děkuju za váš příběh vážný, který úplně veselé, bohužel neskončil, skončil velmi smutně, což je mi velmi líto. Ale jsem ráda, že jste se zastavila na kus řeči, jak se říká u nás, že jsme popovídali.
1: No, tak jo. Ráda změnila, bývala, no už to nejde. Tak jo.
0: Mějte se moc hezky, paní Jano, děkuju.
1: Naslyšenou.
0: Krásné letní dny vám přeju a hodně zdraví samozřejmě, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dlouho spím. Tolik písnička a teď pozdravíme do Židlochovic Františka. Krásnou noc, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tušková, taky přeju krásnou noc a všem posluchačům další linky.
0: Děkuju moc krát, moc vás zdravím. Tak Františku, určitě jste přemýšlel, rozmýšlel, kterou část svého života byste třeba čenžnul za něco jiného. Bylo by něco takového?
1: No, paní Tušku, já bych se vrátil hodně zpátky, asi do 45. roku, když mě byly 3 roky, když už jsem začal trošku vnímat svět jako no, takový dětko, jo? Taky si v té době něco pamatuju, jo? A takže to jsem byl prvorozený syn, jo? Asi mě naši měli rádi, takže prostě nebyl jsem tak často bitej, no a tak, že? A za něco, ale co se mě v tom 45. roku v dubnu k nám přijeli tankem k té cíleně Němci s tankem, potom odejeli, zase tam přijeli Rusi, já jsem myslel, že oni si hrají na vojáky, já jsem vůbec nevěděl, že to nějaká válka.
0: Jo.
1: Víte? To mě vůbec nenapadlo, tak jsem si říkal, hrají si na vojáky, oni nebyli ani ti zlí, jo, oni nám tam, my jsme byli na takové samotě, takže to odjelo a bylo to zase v pořádku, no a potom se měli bylo období, kdy jsem se snažil poznat, jaký je rozdíl mezi ženou a mužem, víte?
0: Jo.
1: Krásný období, jako jo, no, víte? No, a dneska, až je člověk dospěle, tak to jsou samé povinnosti. Furt něco musíte, nebo něco nesmíte. A za všechno je člověk taky, když něco uděláte, tak jsou tresty. Když mě byly ty 3 roky, to mě myslím naši nemlátili ještě to až později, až nám bylo 15, jo, když jsme začali kouřit a tak.
0: Jo, tak, tam padla rána, jo, říkáte, nepadla vedle.
1: Rodiče měli pravdu, taťka měl pravdu, že jako takový kluk 13, 15 roku kouřit, že to je. A on sám byl nekuřák.
0: Tak třeba na tom teenagerovském věku změnil, na tom období změnil byste tam něco?
1: Na tom starší, když už byl dospělý?
0: No, když jste byli třeba ty teenagery, 15, 16, 17.
1: No, tam už prostě jsem hodně věcí musel, protože jsem se začal učit v učení, že brzo vstávat ráno a jezdit daleko do vlakem a autobusem do práce, tak to se mi moc nelíbilo. Takže až na starý kolena jsem, no na starý kolena ne, až po vojně jsem si to všechno zařídil, ten život jinak. A tak jsou celkem spokojené, a i když jsou ty povinnosti všelijaký, jo.
0: Takže byste neměnil byste vlastně nic, jak to tak poslouchám pozorně.
1: No, nic bych neměnil, no, říkám.
0: Něco jako je tam s výhradama, ale vlastně s takovýma těma přátelskýma výhradama, jo, k té situaci.
1: Jo. Takový, to říkám, ten rozdíl poznat muže a ženu, tak to bylo krásný. To bylo krásný a teď už na to nejsou ani moc vědavý, takže...
0: No, takže byste taky nic neměnil, rozumím.
1: Nemění, no.
0: Tak to je dobře, tak to je spokojený aspoň, František, no dobře.
1: Aspoň nemusím lítat po nocách, jo, jako
0: ano,
1: za
0: ano, za ano. Pohoda, můžete si konečně odpočinout a vyspat se, že jo, dobře.
1: No, jasný, tak. Tak to je se mnou, no, říkám, líbilo se mi to, když jsem byl děcko, když by naši nemlátili, měli mě rádi, no, pak mám bylo už 5 dětí, jo. No, tak a to už byly povinnosti, musel se pomáhat a lidem na rodičům na polu a tak, vidíte, tak to už bylo takový zodpovědnější, ale ty jako to děcko, no, to říkám, to...
0: Velká spokojenost.
1: To vůbec se nevnímá, že nějaká válka, že to bylo teda ke koncu už války, že je to nebezpečí takový, jo? To až teď to vidím, jak to všude vře a tak, no, tak je to špatný, no, takže... Dobře,
0: tak Františku, moc vám děkuju, jinak ať se vám daří a krásné dny přeju, hezkou noc.
1: Ano, děkuji, podobně, paní Tuško, dobrou
0: noc. Mějte
1: se
0: moc hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Šendelář, hořeli, padaly hvězdy, no a krátce před půl jednou pozdravíme do Pelhřimova Jardu. Krásnou noc, Jardo.
1: Já vás taky, paní Tričko, zdravím a všichni posluchači noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté, jestli poslouchá.
0: Ráda vyřizuju.
1: A teď k tomu tématu.
0: Ano.
1: Takže já bych se nejradši vrátil do té doby, když jsem byl úplně malý, když jsem měl puse dudlík, pochcanou a posranou plídu.
0: Mm-hmm. No, ale ona jako... ta otázka zní, já vás budu muset zase trošku, tady mnohé začít trochu korigovat. Ta otázka zní jinak, co byste, kdybyste mohli změnit nějak svoji minulost,
1: to tak změnu, no.
0: Udělal byste no, něco no, jinak?
1: Jinak, co bych udělal si jinak, chtěl bych se zbavit těch drogových závislostí, co bych jakoby tak nějak, co mám. Jako to se mi podařilo, platil jsem s alkoholem, jo. To bylo docela silný.
0: No,
1: jako
0: to poklona, protože to jsou věci, které nejsou jednoduché, je když je někdo závislý, ano.
1: Akorát na tom kouření, to jsem se tomu stále naučil, jsem se to a nezbavil.
0: Kouření vám zůstalo.
1: A nejhorší se teď mi doba, co bych chtěl změnit, chtěl bych se asi vrátit do toho období, nebyl internet.
0: Kdy nebyl? Jo, takže byste současnou technickou dobu vyměnil za takovou no, trošku míň technickou.
1: Mě tam vadí ten internet, protože já mám takovou další drogu, a to je shopaholismus, jestli co to je.
0: Aha.
1: A to je hodně silná věc.
0: Jako no. Fakt nakupujete po nocích třeba?
1: Hodně, no furt, no. To je úplně to špatný, no.
0: No tak to je úplně jednoduchý, nezaplaťte za internet, oni vám to vypnou a je klid.
1: A ono celkově zasahují ty, co v krámě. Možná by mohlo být méně věcí ve všem, že to by bylo ten doma, kdybych jakoby bylo to jako tenkrát, aby nebylo tolik věcí prostě všeho. No.
0: Jo.
1: To hrozně složitý tohle.
0: A už vám to někdo jako vyčer, že třeba stále nakupujete a že je to taková...
1: Jo, kamarádi to jako
0: vidí to na vás.
1: Upozorňují, vidějí to na mě. A...
0: Hmm. No tak hlavně to taky dosleze do peněz, kromě toho, že se doma zavalujete věcma, které nepotřebujete.
1: Hlavně to není kam skladovat už.
0: No. Takže tak si uděláte jakoby svoji profesi druhou podnikání, že budete rozprodávat ty věci, co jste nakoupili.
1: No asi po blešákách,
0: Nebo tak.
1: S prodělkem.
0: Jo, ano, no samozřejmě, no, tam to bude muset jít zase za jinou cenu. No, teda já vám řeknu, to není úplně jednoduchá taky vášeň tohleto, no.
1: No.
0: To má asi hodně lidí, takové to rádoby no, neustále.
1: Právě, že ono to dělá, jako by mysli dobře, jako že něco nakoupí a
0: že si uděláte jako, radost,
1: to
0: vyrovná, že jo?
1: Jasně, no. A mě je to asi něco jiného, kdybych chtěl partnerku nebo ženu, že by ty peníze spaly nám, že jo?
0: Jo, no. Takže vy byste...
1: Ale mám strach.
0: No.
1: Mám strach, že se k tomu alkoholismu zase vrátím, protože já už mám zase nakoupený ty flašky, že jo?
0: Jo, že nakupujete i potravinové věci, tedy no, i alkohol
1: ne,
0: a dobroty.
1: Ne, alkohol, no, dobroty ani moc ne, ten alkohol, no, to je skoro přes 400 láví, takže jestli k tomu zase sklouznu, to nebude asi moc veselý, no.
0: No tak to, abyste rychle nějaký ten svůj obchod otevřel a začal to prodávat, teda to vám řeknu, teda. Protože to by byla škoda, kdybyste si to pokazil zase na druhou stranu. Když jste tak hezky z toho vybrustil a pěkně jste to zvládnul, tak to by byla velká škoda. No jo, Jardo, tak každopádně vám taky moc děkuju a držím palce, aby se to nepřehouplo někam, kam si nepřejete.
1: Kam si nepřeju, děkuju. Přeju všem posluchačům krásné léto.
0: Děkuju.
1: A užívejte léta, hlavně ve zdraví, ať se nic nezdáří bez úrazu a hlavně to, no.
0: Hlavně ve zdraví, bez úrazu a s radostí, přesně tak. Jardo, moc radostí. Vám děkuju, ať se vám daří.
1: Taky.
0: Jo.
1: Dobrou noc, krásnou.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Michal Tučný starýho psa novým kouskům nenaučíš. No a během písničky se dovolala paní Emma od Jeseníku.
1: Já sedím u televize v slunci. Mm-hmm. Tak vás srdečně zdravím.
0: Napodobně.
1: Dneska mluvím s tím, paní...
0: Jitka vás zdraví, jo?
1: Paní Jitko, tak. Mm-hmm. Nevím, jestli s váma už mluvila.
0: Nevím, myslím si, že ne, ale to vůbec nevadí.
1: To nevadí. Mhm. Srdečně zdravím všechny posluchače, protože já jsem večer z práce a jdu spát. Tak poslouchám vaše rádio. A dneska téma je úplně úžasné, jak se to vezme, jako to zklamání a to. Tak moje největší zklamání bylo to, že řeknu to úplně...
0: Pani Emo, ne zklamání. Kdybyste mohla změnit minulost, udělala byste to?
1: Ano. Promiňte, já jsem mluvila, jsem alergik.
0: Ne, v pořádku, povídejte, přemýšlejte, povídejte.
1: No, já to říkám zklamání, protože
0: jo.
1: Já jsem od 6 let do 30 let tancovala za Českou republiku.
0: Aha, krása.
1: Tance.
0: No.
1: Pak jsem si zlomila kotník, rok jsem měla šrouby, takže už jsem skončil.
0: Stane se, bohužel někdy, no.
1: No a potkala jsem se s jedním mužem.
0: Ano.
1: Do kterého já jsem se zamilovala. A měla jsem, mám s ním teda dva syny. Mhm. Ale bohužel jsem zjistila, že to byl s prominutím, tak on to řekl, kurevník první třídy. Mhm. Tak jsme se rozvedli, když synům bylo 10 a 9 roku. Tak to bylo veliké, jako to, kdyby, a tedy, když to, tak můj tatínek mi říkal, miluje, že říkám, ano, miluji, protože s ním čekám děti a chceš si ho vzít, dneska já nevím. A jeho tatínek zase, jo, vemte se a to, no, tak jsme se vzali a dopadlo to, jak to dopadlo. Ale svým způsobem toho nelituji, protože...
0: Jo.
1: Jsem potom potkala nového manžela, to jsem tady u vás říkala, na nějaké téma, který byl vdovec, měl dospělou dceru, tak jsem získala dceru konečně, mám vnoučata, pravnoučata, a jsem se mám nebýt. Ale můžu říct, že do dneška, když tak nad tím přemýšlím, tak mě strašně mrzí, že jsem se nechala ukecat a vzala jsem si to dotyčného, protože ten mě připravil do takových problémů. Já jsem po dětech měla rakovinu. Mm-hmm. A on mi po roku léčby rakoviny oznámil, že jsme obě dvě děti císařem, mi oznámil, že no, měla jsem těžkou ženskou operaci a takové ty věci. Tak mi řekl, že už jako o ženskou o mě nestojí. Mm-hmm. A u soudu, a jak to řekl u soudu, tak říkám, já jsem nechtěla rozvod kvůli dětem. Říkám, okamžitě souhlasím rozvodem. A když jsem potkala nového muže, tak asi po půl roku jsem mu řekla, jaké gynekologické problémy mám. A to on říkal, já bych to v životě nepoznal, kdyby mi to neřekla, jako jo. Mm-hmm. Takže asi tak nějak, no.
0: Mm-hmm. Takže byste změnila zkrátka takový ten vztah s tím vaším prvním partnerem? Jakoby.
1: Ne, nechala bych si děti, ale v životě bych si ho nevzala.
0: Jo. No dobře. Tak samozřejmě dějou se věci, lidi se pak mění, každý z nás se trošku proměňuje na té životní cestě, ale došla jste k tomu závěru, že byste si ho zkrátka prostě nebrala, aby
1: ne,
0: to bylo klidnější.
1: Ne, kdyby mě poslechla jeho tatínka.
0: Rozumím.
1: A to, jo, vem si ho, čekáš jim děti a to.
0: Jo.
1: Já jsem hrozně váhala, no, nakonec jsem si ho vzala, bohužel dopadlo tak,
0: a pak jste litovala. Dobře. Tak paní Emo, moc
1: ale
0: vám tak...
1: Ale nelituji, no. Protože mám krásné dva syny.
0: Takže jste ráda za ty děti, které máte a je to tak.
1: Za děti jsem ta... No, tak já jsem byla po těžké operaci ve 20 letech a řekl jsem, že nemám děti. A ve 30 jsem těhotná.
0: Dobře, tak paní Emo, moc vám děkuju, jinak přeju všechno dobré a hlavně pevné zdraví, mějte se hezky a děkuju za návštěvu.
1: Jo, a chtěla bych pozdravit všechny posluchače, protože já vás poslouchám každý večer.
0: Ano. tak ráda.
1: Jenom mě mrzí jedna věc, když jsem měla 24. června narozeniny,
0: no,
1: tak sloužil pan Honza, on má svátek.
0: Mhm.
1: A já jsem se nemohla k vám dovolat.
0: Jo, tak někdy to nevyjde, holt, já vím, no, tak teď
1: ne, že bych přela k tomu svátku, jako jo.
0: Jo, dobře.
1: Takhle.
0: Dobře, tak ráda.
1: Takže všechny posluchače hodně zdravím, vás taky.
0: Děkuju moc za všechny.
1: Úžasné rádio.
0: Děkujeme, vás. Děkujeme a zachovejte nám přízeň, budeme rádi. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Zdraví.
0: Zdravíme do Jeseníků, tolik paní Ema.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Dale a písnička v ozvěnách. A dovolal se k nám Pepíno z Valašska. Krásnou noc, Pepíno. Zdravím vás moc.
1: Taky pěknou noc.
0: Děkuju.
1: A zdravím všechny posluchače po dvou době. Volám.
0: Ano.
1: No tak jako téma, jako co by člověk změnil. Jako...
0: Kdybyste mohl něco v té vaší minulosti, co jste prožil, no, tak nějaké období vyměnit za něco jiného, tak jestli byste to udělal, eventuálně proč a za co?
1: Paní, my býváme na polosamotě, takže člověk byl naučený takový na taky tvrdší život, ale jako my jsme byli spokojeni, nebo do dneška mě se splnilo přání jako jezdit s autama, povolání, takže to jsem byl úplně naplněný jako spokojeností, že no, vojna tež člověkovi něco dala, že a jako byl ten život takový skromnější, že, ale teď už je to takové uspěchané, ale my jako si žijeme úplně jako v poklidu, pokud zdraví jako vydrží, že klepe 80 příští měsíc, jestli dožiju, že, tak nevím. No a tak.
0: Takže z té minulosti byste neměnil nic teda za to, že to bylo tak, jak to bylo?
1: Ne, my jsme byli spokojeni, jídlo bylo zdravé, všechno, jako pohyb v těch chalupách, co odlehlé, tak v každé chalupě byly 2-3 ogáři, takže jsme tak spolem hráli na různé ty hry fotbal a na zákopy jsme měli nadělané a také chatky postavené v ústí, že? Takže ten jako ten život šel, tak člověk si to bral jako takovou samozřejmost, že? No a práce na poli, že? A tak to nás tak trošku, jak už jsme byli větší, nějak se nám to nelíbilo, že? Ale tak,
0: jasně.
1: No, takže. A teď, jako co třeba teď je horší, já s koníkem třeba pro nákup jsem jezdil, že do dědiny, protože to máme daleko, ale teď už jako nemůžu, protože ten provoz je veliký a ten kůň potřebuje klid, že? Takže
0: jo,
1: musím to,
0: že by to nešlo. Ano.
1: V ruksaku donést, že? Ale tak my jsme celkem soběstační.
0: Tak to je
1: kromě
0: dobře.
1: Takových drobností.
0: Ano.
1: My máme, všechno si vypěstujeme doma, takže my to...
0: Tak to je krása. Víte no, co jíte, co pěstujete.
1: A... No, přesně. A vnuci a pravnuci přijedu a podívat, že však to víte, bez telefona neudělají ani krok. Že?
0: Jasně.
1: Takže, no, takže ten, ale jako hlavně, že jsou všetci zdraví, že ten, a přejeme všetkým lidem zdraví. Ten, no ale tak musíte se hýbat a zdraví jest, jo, to je
0: důležitá věc pro život, to je pravda.
1: Bylinky, paní a takové věci, jo. Takže
0: jste spokojený tam, kde žijete a jak jste
1: jo,
0: život prožil
1: jo,
0: a jak
1: paní,
0: ho žijete i teď.
1: Teď akorát, no, letošní sezona je nerostu hřiby.
0: To třeba začnou teprve, až zaprší určitě,
1: takže
0: co?
1: Nemusím, paní, po nich sbírat odpadky, víte?
0: No, tomu rozumím.
1: No, takže já vědná sbírám za léto odpadku po těch luftiákoch,
0: no,
1: jak my co máme.
0: Já vím, to je hrozný tohle.
1: Máme papíry, spalíme, že? Takže
0: rozumím.
1: Ale to je jako, máme jinak klid, nikdo nás neotravuje, jsem tam nejasi, co by to chtěli koupit, tu nemovitost.
0: Přijdou, ptají se, no, jo.
1: Takže jinak jsme spokojení, takže...
0: Tak je to dobře, že nemáte potřebu nic měnit a že jste vlastně spokojen a šťasten. Pepíno, moc vám děkuju. Mějte se moc hezky a hodně zdraví taky
1: ještě,
0: přeju.
1: Ještě paní, bych chtěl pozdravit tu paní Vlastičku z Tokrnova.
0: Ano.
1: Přes kopec z Velkých Karlovic pochodí.
0: Dobře, tak snad nás ještě poslouchá, třeba nespí, je napřímo a určitě bude mít radost.
1: Dobře, opatrujte se a slunce v duši.
0: Taky nápodobně, mějte se krásně, Pepíno, a zase příště. Dobrou noc, v noční lince se budu moc a moc těšit. No a teď už je tady nachystaná s písničkou Věra Martinová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinarová dospívala písničku Toulavý džín. My jdeme do finále té středečně čtvrteční noční linky, protože jedna hodina noční nebo raní, jak chcete, se přiblížila. Pojďme do pošty. Blanka píše, kdybych mohla něco změnit, tak bych si přála vrátit se do 60. let. Měla jsem krásné dětství a mládí. Měla jsem oba rodiče i sestru, která už tu 12 let není. A teď bych si ještě přála, aby... byla, tam je nějaký překlep, já nevím, jestli to rozluštím správně, ale asi byla moje rodina zdravá a ve světě, aby byl pro všechny mír. Jinak zdravím všechny ponocníky i vás. Všechny zdraví Blanka z Choltic. Tak milá Blanko, přeju vám všechno dobré. Hodně, hodně zdraví a ať se vám daří v životě krásně žít a ať jste šťastná a spokojená.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Brontosauři a písnička Kamínky. No a než se rozloučíme, ještě jeden pohled do pošty. Třeba Pavel ze Židlochovic, tak jak našemu tématu píše, tak asi by něco bylo, co bych změnil. Rád bych, kdyby k některým věcem došlo a rád bych, kdyby vůbec k některým věcem vůbec nedošlo, ale stalo se to tak, jak to je, a teď z toho musím čerpat a pokračovat s tím dále. Jinak přeju dobrou noc všem posluchačům a všechny zdravím. Pavel, tak Pavel, ať se vám pěkně pracuje s tím, co máte, ať se vám hezky žije váš život, no a protože jsme na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost, loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc a hezké sny. Pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že se vám nechce spát, tak vám přeju třeba nádherný poslech také našich dalších nočních pořadů. No a jinak děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer. O čem si tak asi povídají mezi sebou pánové, když se jednou za čas potkají někde u piva nebo nad pivem? Tak určitě fotbal a v případě starších ročníků nemůže chybět vojna. Léta v zeleném. S odstupem času samozřejmě už jen v těch veselých vzpomínkách. Ostatně jako v tom dnešním vydání Divadla pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Iveta Bartošová a titulní melodie ze seriálu Chlapci a chlapy v době, kdy leckterý mladý muž měl na vojně Ivetinu fotografii ve skřínce s osobními věcmi. No, kdo z nás by si nevzpomněl na to, jaké to bylo, když rukoval. A pánové Šimek s Grossmanem o tom taky společně napsali jednu ze svých povídek.
2: Vojenská služba je nejčestnější povinností každého občana, co má mužské pohlaví a měří nejméně 150 cm. Tolik úřední spis. I mne povolali. Měřím 151 cm a jmenuji se Pepa. Mé názory na vojnu nebyly jednoznačné. Brožurky sice tvrdily, že vojna je největší blaho pro mladého muže a svírat pušku milenku dá organismu pocítit větší slasti než pochybné známosti zavraty činžovních domů. Ale na druhé straně nápisy vojáků na záchodcích předních pražských lokálů tvrdili pravý opak. Také kamarádi, kteří přišli za 2 až 3 roky z vojny, neplýtvali slovy chvály. Když jsem zelené sukno bránil slovy z příruček, byli mě a křičeli cosi neslušného. Hezký obrázek, který jsem si o vojně vytvořil, pokazil i rotmistr Rudolf Nusle, náš soused. I když jsem se snažil mít ho rád, musím přiznat, že její vojenská služba poznamenala. Výložky neodložil ani ve vaně a vyznamenání si přilepoval leukoplastí na nahou hruď. Ze zásady odmítal pít mléko, neboť se mu zdálo málo zelené. Rotmistr Nusle vůbec rozeznával kvalitu podle barev. Kdo byl zelený, byl dobrý. Kdo měl barvu jinou, byl lump. My jsme měli protekci, neboť se jmenujeme Zelenkovi. Za to lékárník Černý z druhého patra nacházel často před svým prahem rozbušky, dvakrát pak pod Drohoškou minu. I jinak si soused Nusle počínal jako správný voják. Na Štěpána rozehnal koledníky útokem na bodák. V pokoji měl zákop, kde přijímal hosty. A po uzavření domu si otvíral dveře granátem. Do schodů se pohyboval zásadně přískoky. Ve volných chvílích schromáždil rodinu, promítal zpomalené válečné filmy a vrhaje se co chvíli k plátnu ukazoval naběračkou chyby vojevůců. Přes tuto úpornou snahu nebyl však již 10 let povyšován a proto zatrpkl a snažil se sestavit z rodiny vlastní armády. Sledování všech těchto momentů a postřehů snad způsobilo, že jsem se na vojnu příliš netěšil. Kromě toho jsem byl ženat a musel jsem se starat o početnou rodinu. Snažil jsem se proto spíše této čestné povinnosti uniknout, ale marně. Jednoho 1. října, oblečen v tepláky, s malým balíčkem jídla pod paží, doprovázen svojí družkou Anou, 5 nevlastními a 3 vlastními dětmi, jsem se vydal k nádraží. Anna brečela. Vlastní děti se rvaly s nevlastními. Byl jsem trochu nesvůj. Zejména mě rozčilovalo, že občanové mě zřejmě považovali za kočovníka a dívali se na mne soucitným okem. Co chvíli někdo přistoupil a žádal, abych mu nabrousil nůžky. Nevlastní děti využívali dobroty těchto občanů a začali žebrat. Anna spínala ruce ke kolem jdoucím mužům a svěřovala se. Jede na vojnu. Běda. Teď budu ve svém bytě ve Vladislavově ulici číslo 2. 4. patro. Telefon 224628. Úplně sama. Někteří z pánů se zastavili, zapsali adresu a slíbili, že rádi vypomohou v udržování domácnosti. Jen se přimlouvali, aby Anna dala děti k babičce. Jeden pán dokonce slíbil pomoc hned ten den večer. Měl jsem v očích slzy štěstí. Teď už jsem z vojny strach neměl. 2 roky utečou, přijdu, bude mi 21 a máme život před sebou. A skutečně, vojenská služba nebyla tak zlá. I vyznamenání jsem získal. A nových věcí, co jsem poznal. Mýdlo, příbor, ručník, denní styk s muži, rádio, televizi, pyžamo a vězení. Pravda, dostal jsem sice několik anonymních dopisů, že ani na láska ke mně není stálá, ale znám ty závistivce, co boří mladá manželství, a byl jsem klidný. Vracel jsem se domů dokonce hrdě. Neprohýřil si 2 roky, Pepo. Jsi silnější a z nakradených dek ošatíš rodinu. A pak přišla ta chvíle. Zazvonil jsem u dveří svého bytu. Dlouho mi nikdo neotvíral. Bušil jsem tedy a i kopanec přidal. Jakýsi muž odkryl špehírku a zvolal. Zmiz, dnes pomáhám já. Děkuji, řekl jsem, ale už nepotřebuji, vracím se z vojny. To je jiná, pravil muž. I když jdete poněkud nevhod, račte si převzít inventář. Shledání s Anou bylo radostné jako vždy a večer jsme si došli pro děti. Přepočetl jsem nevlastní. Bylo jich 7. Ty mne ale tolik nezajímají. Mé vlastní byly pořád jen 3. A já jsem rád, že mi Anna byla po celou vojnu věrná.
0: Rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Miloslav Šimek teď ještě jednou společně s Karlem Černochem a Jiřím Vimrem v jednom ze starších pořadů, které tehdejší Československý rozhlas natáčel přímo na vojenských posádkách mezi základňáky, vojáky základní vojenské služby. A že bylo na co vzpomínat, i když, jak přiznává Jiří Vimr, asi v té době ještě lecos z toho nebylo zdaleka promlčené.
3: Já myslím, Karle, ty sice jsi vojín a já jsem svobodník, ale měl by si začít o té vojně vyprávět ty, protože co já si pamatuju, já jsem tě zažil jako svýho mazáka.
4: Ano, to je pravda. Vážení posluchači, vážení přátelé zde v sále, já jsem zažil Šimka jako bažanta. Bylo to nádherný, ten pocit, když jsme ho viděli, jak stál ve frontě u holiče, jak čekal na to, až ta mašinka se zakousne do jeho dlouhé hřívy, neboť už tehdy se nosily dlouhé vlasy. A pak, když jednou se objevil, my jsme byli taková malá kapela, měli jsme bez názvu, měli jsme orchestr, ve kterém já jsem hrál na doprovodnou kytaru a zpíval jsem nějaký písničky. A jednou se objevil takový vojáček, ostříhaný skoro do hola. Ten veliký nos a ty velký brejle z toho koukali.
5: A znám větší nosy. Já znám jednoho chlapa, ten má nos, že by mohl šňupat rodinný domky. A on mluví o mým nose, já mám nosík.
4: Stál a tak jsme se bavili a on říkal, hele, já teda nevím, ale já samozřejmě teďko mám dost pernou službu, ale až bude po přijímači, tak já bych měl takový nápad, mohli bychom založit takovou skupinu, dramaticko-hudební skupinu nebo hudebně dramatickou skupinu. My máme takovou hru, kterou bychom mohli předvést a vy byste v ní mohli hrát a zpívat a co byste říkali a tak jsme se domlouvali, bylo to takový jako nemastný, neslaný, nicméně nám opravdu scházelo něco, co by nás vlastně nějakým způsobem vedlo k nějaké tvůrčí práci a tak jsme se dohodli. No a když jsme se představili, on říkal, jsem Slávek Šimek a s náma by dělal ještě Jirka Grossman, to je můj takový dobrý kamarád, On tam vlastně sloužil taky na vojně, že jo?
3: Tam sloužil až za rok později, on byl v Auzu.
4: Já vím, ale docházel tam nějak z nějakého důvodu, za tebou
5: no,
4: vlastně.
5: Tam docházel, no, protože za mnou chodili hezký holky, za ním jo, ne, no, tak jo, on jo. Tam docházel se na ně dívat.
4: Já to říkám spíš jako novinář, ale takhle, jak to říká Slávek, asi v takovém duchu se to vedlo, bylo to spíš taková jako malá legrace. Nicméně se z toho potom vylíhnul najednou soubor, kterému scházel název.
3: Jsem vymyslel, za chvíli jsem to měl. Jsem zakop o něco a nazval jsem soubor Voj.
4: Voj, no.
3: Oni si to potom vojenské jeviště, to nemá nic společného.
4: Vojenské, oni si potom to pletli chvíli. Někde se říkalo třeba, že to je TH vojsko, jak v té době byly populární anglické názvy. Ale to byla to TH, to byla zkrátka technicko-hospodářská evidence.
3: No ale ty jsi, Karle, začal o takový ty nadstavbě na vojně, o kulturní činnosti. Ty bys si se měl přiznat, jak ty jsi třeba prožil přijímač, jak jsi na tom byl fyzicky. Víš, takhle, no, teďka
4: špatně,
3: mluv.
4: Špatně, no, špatně jsem na tom byl fyzicky.
3: Jednou jsme vystupovali se souborem někde a na paní nás pozvala na večeři. Říkala, vemte si ještě nějaký, dával nám merunkový knedlíky. A Karel říkal, ne, děkuji, já už jsem jich měl 6. A říkal, no, měl jste jich 8, ale vemte si ještě ráno. Což kdyby si, Karle, zahrál nějakou písničku? Já jsem tě dlouho neslyšel takhle samotnýho s kytarou.
4: Zpívat, ne?
3: Mám utkvělou takovou vzpomínku, jak Karel Černoch sedí na chodbě, čistí boty a vedle má kytaru. A pak začal hrát a to rozhodlo o tom, že jsme se pak setkali v tom souboru, který jsem tam zakládal, protože zpíval neuvěřitelně krásně.
4: Já musím říct, že Šimek si tady z toho dělá trošku šprťouchlata, ale Slávkovi vlastně, tobě vlastně já vděčím za to, že jsem se zpívání věnoval, protože jednou, když končila vojna, Slávek ještě měl rok a já už jsem odcházel, tak on říkal, ty chceš opravdu na to vykašlat, na to zpívání? A já jsem říkal, no tak to vojna byla vojna a teď to bude jinak všecko. A on říkal, ale nebuď blbej. To bys měl zkusit, člověče, tobě to docela jde. No a díky Slávkovi jsem vlastně začal zpívat a hrát. Zůstal jsem u toho do dneška.
3: No vidíte, jak člověk, který nemá hudební sluch, jako já, může objevit výborného zpěváka.
4: Si děláš legraci, nebo ještě? Myslí to vážně? No. Tak to si řekl po dlouhý době něco vážně teda. Tak já zpívám, jo.

0: Co ty by si řekl, přijímači, Jirko?
1: No já jsem měl, jak tak na vás koukám a poslouchám vás, já jsem měl proti vám asi lepší vojnu, takzvaně, protože já jsem byl 2 roky v Auzu, jako v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, takže já jsem vždycky slyšel, jaká to je fantastická vojna a tohleto. Nicméně se tam odehrával přijímač, no a já jsem se tam nějak tak trochu hodil marot, no já jsem měl takový teploty, tak já jsem vlastně neabsolvoval ani žádnou střelbu, ani ty povinnosti a tohle, protože jsem byl v nemocnici na vyšetření nějak ledvin. A takže jsem přijel potom přijímači do Auzu a já jsem tu pěknou vojnu, jak jsem si ji představoval, tak jsem začal vězením. Já jsem první, co bylo, se ocit ve vězení. A to tak, že na mě padla služba dozorčího. Jenže já jak byl v té nemocnici, tak jsem nevěděl, o co jde. Jako, co to je, bejt dozorčí. Tak tam visely v Auzu nějaký ty červený píšťalky. Jo, a
2: no, píšťalky návojní, jsou žlutý.
1: A ty šňůry jsou červený. No a jakože já mám bejt dozorčí, tak jsem hned šel domů.
2: Jo? S těma píšťalkama.
1: S těma píšťalkama jsem šel domů a byl jsem doma, spal jsem doma, protože jsem měl vycházkovou knížku u sebe. No a ráno přišel pro mě nějaký houslista.
3: To byl Dalibor, no. Šli jste do vězení, no.
1: Já šel místo něho do vězení právě, ale on mě měl odvést, tak jako byl celý červený, bylo mu to jako takový... Ne, zrovna byl žinantní, ano, tak se tak jako červenala doma u dveří, mě říkal, hele, ty máš jít do vězení. Já jsem říkal, co, kam? No člověče, do vězení, ty jsi dostal vězení a já tě mám odvést. Tak jsem s ním šel, celý zděšený, jako co, teď mám dozorčího, teď je všechno v pořádku. A ono bylo všechno v pořádku, ale on mě odsoudil na 7 ostrejch, jako. A teďka podle tradic Auzu, to mě zase zblbli ty mazáci, že se tam musí jet na náměstí Republiky, kde je posádková věznice, tak se tam prý musí taxikem. Tak já poslední peníze dal za taxik. A s tím houslistou jsme tam jeli. A teď jsme vysedli, přišli jsme k tomu podpraporčíkovi, který nás přijímal jako vězně a tohle. No napřed seřval hrozně toho houslistu. No a potom už jsem za chvilku byl v areálu posádkové věznice, že? No ale teďka chci, co?
2: Areál.
1: Areál zdraví, no. Ale mně se tam hned první den stala taková podivná příhoda. Přišel za mnou jeden takovej mazák vězeňský a říkal, hele, podívej se, ono od stráží my víme, kdo má jet ráno na jakou práci, jo, na rozdělení zaměstnání. Podívej se, my jsme taková jako uzavřená parta. Nechtěl bys jako, víš, tady jde o tu záměnu, že by se nic jako nestalo, kdyby se zahlásil jiným jménem, jako víš, a my jsme spolu, tak my bychom chtěli dál být spolu, jo, tak by se zahlásil jako za mě a já za tebe a po příjezdu zase se zahlásíme tak a je to v pořádku. No tak já jsem nechtěl hned vypadat jako nějaký, jako že ne, co to tady je, jo. Tak jsem si říkal, no, když odmítnu, tak se na mě budou koukat, jako že jsem nějak jako pečlivý a tohleto. Tak jsem říkal, no dobře, čeče, nějak se mi do toho moc nechce, ale... No, ale... A on říkal, hele, nic se neboj, ráno při nástupu řekni, že seš černý, jo, já se jmenuji Černý, tak na černý řekni tady, jo, a předstup, a já zas, když zahlásí vězeň Vimr, tak předstoupím já, jo. Tak já jsem to tak slíbil. Jenže on si mě pamatoval, ten podpraporčík, co nás přijímal, jo. Jak se tak rozčílil, tak si mě nějak zapamatoval. A druhý den to začalo jako, vězňové, pozor! Tak mi pozor. Vojín Lelkeš, krok vpřed! Vojín Lelkeš, krok vpřed. A teďka ten černý byl hned na druhém místě. A on říkal, Vojín Černý, tak jsem řekl, zde, krok vpřed. A teď se na mě takhle znova podíval a říkal, vy jste Vojín Černý? A jsem řekl, ano. On, vy jste Vojín Černý? Tak už jsem viděl, že je zle, tak jsem řekl, ne. A on to říkal tak jasně, jo, že nemohlo být pochyb. A on říkal, tak jste Vojín Lelkeš nebo Černý? A čím dál víc mu plály ty oči a já jsem se začal bát a říkal jsem, ne, já jsem vymr. A teďka z té řady vystoupil ten černý, který taky už měl strach a říkal, já jsem vojín černý, ale já myslel, že jste čet červený.
2: Já vám zaspívám takovou básničku, jestli můžu, takového čtyřicátníka nebo pětačtyřicátníka, to ještě není můj případ, to je myslím Slávek, viď?
3: Ne. Ještě dvě hodiny.

0: questo qui.
1: My jsme měli, jestli si Slávku pamatuješ, takovýho promítače. Ten promítal, jmenoval se Vojin Veselý. Ten měl, to byl fantastický človíček. On měřil asi 1,32 m, vyloženě pod míru. A samozřejmě šaty dostal na dvoumetrovýho chlapa, takže měl založený třikrát kalhoty. No prostě neuvěřitelná postava. A to byl takový kulišák, který vždycky vymyslel nějakou legraci a jemu všechno procházelo. To, co by si třeba dovolil on, to si nemohl v žádném případě dovolit jiný voják, protože ten to odskákal. A tenhle ten Veselý, to si pamatuju jako dnes, my jsme vlastně sloužili u stejného útvaru jako vy. A samozřejmě vždycky se stala nějaká taková věc s Veselým, takže jednou načapal taky tohohle Veselýho v kotelně. Ta kotelna byla velice zajímavá tím, že tam sloužili dva kotelníci, z čehož jeden vždycky spal v popelu. To říkal, že je největší teplo, jo. A tenhle ten Veselý tam chodil popíjet kafíčko, protože on měl v podstatě na starosti ty promítací mašiny a nějaký práce kolem klubu, ale jinak. A tam samozřejmě najednou vlítnul Doucha. Shodou okolností já jsem tam byl taky, něco jsem tam dělal, asi taky jsem popíjel kafíčko a najednou prostě on zblejsknul toho Veselýho a začal na něj křičet, co tady dělá. A ten Veselý se postavil do pozoru a s naprosto vážným obličejem řekl: soudruhu majore, akce je hla. A my jsme nikdo v té době netušili, co bude dál, protože jsme si mysleli, že opravdu je nějaká akce jehla nebo co. A ten Doucha jako už jako to řekl: dobře, pohov. A teď mu to začalo docházet, co to vlastně znamená akce. A říkal: poslechněte Veselý, co to je ta akce jehla. A on s naprosto vážným obličejem se salutující se rukou řekl: zašívám se tady.
2: A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli správně, neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadívat. Oni říkali: to budete za den hotovej, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do týdou, jo, to budete hotovej. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotovej. O tom člověk horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovejma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků. A já jsem hrál takovýho řadovýho vojáka, který prostě vyběhne zpoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití zranění tam je, tak oni odnášejí ty zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky museli stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér: ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle, a teďka řada těch tanků, teď lomos tohle, zastavili, já jsem vyběh, že byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, jako potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem si čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a... A stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér... Stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Vimr, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Hergot, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To... Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tam s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couva. Jo, nacouvali zase.
0: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
2: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopal a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal, stop,
0: prosím vás, pane Vimr.
2: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co zase?
0: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr, teď vy jste v detailu.
2: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašný rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem si říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru... Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo. Oni to neobraceli, ten nacouvali. Teďka ten Lomos, já tam byl, si připadal, oni tam točili národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, že Ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
0: prosím vás, přivést, jedem, ty tanky spustit.
2: Tak zas ty tanky, Lomos, najelo, já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil, ale jak jsem takhle střílel a to se se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydržel. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na úšku a pum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všechno. On říkal, stop! To snad není možný, já toho Vimra zabiju! On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku. Tak, já jsem... Tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že se mi to nějak přilepil k hlavě. Nebo přišlo, tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet. Tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. Tak jsem se jako vrátil do té... do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem nemohl, neměl se žádný alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jako jít si sednout na náměstí Republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jak jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak mě to, jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Tak to byl Pavel Bobek, který druhdy patřil do Semaforu, stejně jako třeba Luděk Sobota. No a ten společně s Karlem Peterkou a kytarou, to byla další dvojice, která vyrazila za vojáky s mikrofonem, aby natočili armádní setkání po letech. No a vidíte, i pro nás je to vlastně takové setkání po letech s tím, co zůstalo v archivu Československého nebo Českého rozhlasu. Tím je vlastně každé večerní divadlo pro vaše uši, které pro vás připravují Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Stůj. Kdo tam?
3: Tady je příslušník jednotky divadla Semafor, Luděk Sobota. Dobrý
4: a
3: večer.
4: Záležák, řidič spojař Karel Peterka.
5: Na plince Michaelek, Danielek s Vladimírkem a taky Petřík, Geník, Jiřík, Vašík s Kazimírkem. Razítko na zadečku mají i

0: Když uslyšíte jméno města Mariánské Lázně, co se vám hned na poprvé vybaví?
1: Samozřejmě se mě okamžitě vybaví vojna. Na to člověk jen tak nezapomene.
0: Říká se, že pravé kamarádství lze prožít i na vojně. Vzpomínáte si na svého nejlepšího kamaráda, který s vámi vykonával vojenskou základní službu? Pokud ano, udržujete spolu písemný či jiný styk?
1: Já si vzpomínám na několik kamarádů. Vůbec kamarádi mě na vojně dost jaksi drželi nad vodou, protože kamarádství na vojně, myslím, to je jedna z vynikajících takových věcí. Tam se dokonce pozná, kdo je opravdu kamarád a kdo ne. Já jsem taky svýho kamaráda, který stál za mnou při nástupu, tak jsem ho nutil trochu do kamarádství s tím, že my jsme stáli nastoupený v řadě a já měl ještě vzadu všecko tohle jako v takovým nepořádku, že jo? Protože jsem to nestihl. A jenže jsem si v řádech, jak jsem zase na tom PŠM poslouchal, co se má, co se nemá, tak jsem se tam taky dozvěděl, že ten, co stojí za vámi, tak má za povinnost upravit toho, co stojí před vámi. Takže jak my jsme stáli, tak já jsem dozadu šeptal, uprav mě, dělej, je to tvoje povinnost. Jednoho dne nám velitel roty oznámil, že budou brzy Vánoce. Tak jsme z toho měli všichni velikou radost. Ten velitel roty nám to oznámil asi tímhle tím způsobem. Řekl, vojáci, budou brzy Vánoce. Každý by si představoval, že asi dostane opušťák, jenže takhle to nebude, víte? Těch opušťáků naopak bude ještě míň než jindy. Pojďte se, to je můj názor. Pokud má někdo nějaký jiný názor, tak mě je to jedno. Teďka já jsem pořád slyšel Vánoce, opušťák a názor, tak jsem si to dal nějak dohromady v tom polospánku a říkám si, Herko, abych o něco nepřišel. Tak jsem najednou zvedl ruku a velitel roty povídá, co sobota, co chcete? Já mám, soudru kapitáne, já mám názor. A jak to? Mám, no ne, totiž soudru kapitáne, já mám takový názor, že když ty Vánoce, co jsi, to jsou takový hezký svátky, víte, a přeci jenom si myslím, že když jsou to takový svátky, teda ne, že bych to, ale hlavně já bych chtěl jít z domu, ale myslím, že teda celkově vůbec by těch opušťáků mělo být víc než jindy, si teda myslím jako já. On skoprněl velitel roty, jako chvilku koukal, pak povídá. Sobota, ten má sice blbej názor, ale aspoň má názor, ale tady ten Klapka tady chrápe jako ty jezevec.
0: Jak jste na vojně prožíval svůj volný čas?
1: Já se na žádný nepamatuju.
2: Já bych měl dotaz opět na Luďka Sobotu. Vzpomínáte na svého velitele v dobrém, či spíš se skřípěním zubu?
1: No, tak já bych řekl, že v obojí. Já si vzpomínám na jednu takovou, na takový moment, my jsme cvičili pořadový, a on nás tam jako péroval a takhle a říkal vlevo, boh, pravo, boh, ten pozor, jak to, a takhle, takhle to dál nejde, to musíte takhle. A na nás se koukali ze zhora mazáci, asi z druhého, a jako vysmívali se nám, jo, furt se chechtali, nějaký dva, prostě kluci furt jako tohle a chechtali se. A on najednou se namích, jo, ten náš velitel roty, otočil se, sebral kámen, takhle, říkal, necháte to a tohle, a hodil ten kámen, a on se trefil, rozbil to okno, okno se roztřísklo, on se k nám otočil a povídá, a to si zaplatíte.
3: Bál jste se taky někdy na vojně?
1: Jestli jsem se bál, jo. No, jednou jsem se skutečně jako bál dost. To jsem byl na stráži v noci, strážili jsme takový objekt. To bylo v hlubokém sněhu, jsem chodil pořád, ty dva chodí, ty vojáci, a vždycky se střetnou. Každý má svoji cestičku, akorát jeden moment je, že se můžou jako vidět. A všude jinde byl sníh a nikde žádná tedy lidská stopa, že, protože tam nikdo se nemohl dostat. No a já jsem najednou, jak takhle chodím, no bylo asi ve dvě v noci nebo tak, jak jsem chodil, jak najednou čerstvý stopy ve sněhu, úplně takhle vedle, já jsem si říkal, no tak to je prostě diverzant nebo něco. To znamená, teď si říkám, Helgo, tak jak ono to je, stůj nebo střelím, dej si pozor, nebo tě zastřelím. Já jsem říkal, no ne, to, no než já bych to vyblekotal všecko. Tak se říkal, no tak to já musím na to nějak to. A šel jsem po těch stopách, najednou se mi ztratily ty stopy v takovém jako křoví. Myslel jsem si, že tam ten diverzant asi je, co bylo to křoví, protože jinde bej nemohl, jo? To jasně bylo vidět, on svítil měsíc. A já jsem natáhl ten samopal, prostě připravený teda odjistil jsem ho, že jo, a takhle jsem mířil. Mířil jsem teda, byl jsem celý z toho rozechvíl a říkal jsem si, no jedině tady může být. No a když jsem takhle mířil dost dlouho a nic jsem neslyšel v tom křoví a nic se nedělo, no tak jsem pomalu takhle zase pozadu odcházel a to a furt jsem ještě jako tohle. No a pak jsem šel teda na to střídání, na tu stráž a tam můj velitel té stráže, zelený jak stěna, teda, nebo bledej jak stěna, zelený jak sedma spíš, na mě jako to a říkal, člověče, to jsem zažil nejstrašnější chvíli svýho života. Až ty jsi mě mířil přímo na hlavu.
0: Byl jste vždy v dobré fyzické kondici? Dělal vám tělocvik taktická cvičení či jiné velké pohybové zátěže, potíže, anebo jste byl v těchto oborech takzvaná jednička?
1: No jednička rozhodně ne, ale zase jsem nebyl úplná nula. Myslím, že jsem byl tak asi průměrně na tom. Takovej průměrný nemehlo. Pamatuju se, že jsem se... No, snažil jsem se vždycky nějak, třeba mi šlo dost špatně se zakopat. Hlavně ten vedle mě, ten jako jel s tou lopatkou a já jsem přestal naopak, vám čověče, ale to je teda ty machr, to jsem neviděl skutečně, to je skvělý, jak ty to dokážeš, jak to umíš. Hele, on se velitel nedívá, ukaž mi to, jak ty bys to dělal, kdyby jsi byl tady na mým místě. A on mi to vykopal.
4: Když ke mně přijde výročí a sůl mi žene do očí, říkám, vždyť já vím. Je to zkrátka trochu smůla, že se matka země hnula.

se chodí bez fraků. Už nevím, kde ten činžák stál, zda kousek blíž, anebo dál, než můžu říct. Reflektor si nad mu zvykal, chvíli svítil, potom blikal, snad víc a víc. Já měl svoji první roli, černý kostým s dvěma moly, což bylo dost. Doufám, že teď víte v skutku, proč chci aspoň na minutku kouzelný most. Divadélko suterénu.